0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Slavíci v krabici.
2: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Kdo se někdy, někde potkal s Ondřejem Soukupem, ví, že má až neuvěřitelné a hlavně přirozené charisma. To charisma je tak silné, že proniká do jeho

Ondřej Soukup napsal nebo produkoval písně pro Zlaté slavíky i Slavice a některé z těch písní se staly hity a dokonce i

Ondřej Soukup je ročník 1951. Kdo další z naší muziky je stejný ročník? Tak například skladatel, muzikant a producent Jiří Vondráček, undergroundový písničkář Karel Soukup, zpěvák a hudební skladatel a také frontman skupiny Žlutý pes Ondřej Hejma, muzikant a zpěvák Milan Hlavsa, Jiří Schellinger, varhaník Josef Rafaja, zpěvačka Jana Robová, hudební skladatel, klavírista a producent Zdeněk Merta, zpěvačka Milena Soukupová, zpěvačka Marcela Holanová, bluesový zpěvák, harmonikář, kytarista a skladatel Petar Introvič, zpěvačka Eva Hurichová, jazzový hudebník, skladatel, dirigent a také pedagog Milan Svoboda a také zpěvačka Věra Špinarová. Ondřej Soukup dokončil studium Pražské konzervatoře v roce 1975 a v tom roce patřila mezi hity roku píseň skupiny Bee Gees, která se později objevila ve filmu Horečka sobotní noci. Jmenuje se Jive Talking. Doba diskoték jela naplno.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ondřej Soukup je Pražák a narodil se 2. května 1951. Už v dětství se učil hrát na klavír v Lidové škole umění. Následně začal hrát na basovou kytaru ve školních a středoškolských kapelách. V letech 1969 až 75 studoval na pražské konzervatoři hru na kontrabas u Františka Pošty, který v Československu přispěl výrazně k prosazení kontrabasu jako sólového koncertantního nástroje. Mezi jednu z prvních písní Ondřeje Soukupa jako autora patří nahrávka, která byla v roce 1980 pořízena ve studiu Československého rozhlasu. Naspívala ji Marcela Králová a jmenuje se Jen tak jít.

Během studií prošel Ondřej Soukup několika kapelami. Už od roku 1975 byl členem pražského Big Bandu, se kterým nahrál respektovaná alba Podobizna, Reminiscence a Posterestante, hostoval také v Metropolitan Jazz Bandu a hlavně se stal zakládajícím členem skupiny Pražský výběr. V roce 1982 napsal pro tehdy už několikanásobnou zlatou slavici Hanu Zagorovou písničku Půl štěstí.

Ve druhé polovině 70. let Ondřej Soukup také hrál ve skupině Jiřího Stivína Masokosti, což je název složení z příjmení pánů Ma, Lina, So, Ukup, Ko, Cáb a St, Ivín. A hrál i s jeho další formací Jiří Stivín and Company Jazz System. V roce 1979 nastoupil do tehdy velice populárního orchestru Václava Hybše. Odtud prchl do nově zrozeného novovlného pražského výběru a odtud v roce 1981 přešel k orchestru Ladislava Štajdla. Bylo to v době, kdy tahle kapela hrála prim v naší pop music a doprovázela slavíka slavíků Karla Gotta. Soukup začal naplno skládat a aranžovat. Mezi písně, které napsal pro Karla Gotta, patří i hit Věčný like.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: V době, kdy Ondřej Soukup přišel do orchestru Ladislava Štajdla, měl orchestr už dva zlaté, dva stříbrné a jednoho bronzového slavíka. Už když byl členem, přišel další bronzový slavík. Postupně se Ondřej Soukup začal podílet na repertoáru a nahrávkách Jitky Zelenkové, Darinky Rolincové, Michala Penka i Ivety Bartošové a napsal i píseň Sedm dní pro Helenu Vondráčkovou.

Odborníci říkají, že hra Ondřeje Soukupa na baskytaru se vyznačuje vynikající technikou, bohatou harmonickou představivostí i rytmickou přesností. Kromě živého hraní se začal v 80. letech naplno věnovat skládání písní a současně také začal produkovat desky. V té době napsal pro Ivetu Bartošovou hit Víš, lásko.

první polovině 80. let vznikl film režiséra Víta Olmera podle scénáře Jaroslava Dítla Druhý tah pěšcem a Ondřej Soukup dostal příležitost napsat hudbu. Uspěl a od té doby napsal filmovou hudbu k více než 30 celovečerákům, ale pozor, ještě předtím napsal hudbu pro televizní film Hodina před ránem a i televizních filmů a seriálů bylo logicky víc, ale teď další filmy. Mezi všemi má své čestné místo film režiséra Jana Svěráka Kolja, který byl oceněn Oscarem za nejlepší zahraniční film. A dále Pětka s hvězdičkou, Strašidla z Vikýře, Pravidla kruhu, Outsider, Bony a klid, Zvířata ve městě, Cesta na jihozápad, Ta naše písnička Česká 2, Requiem pro panenku, Nahota na prodej, Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko, Tmavomodrý svět, Jezerní královna, Pták ohněvák, Válka barev, Akumulátor 1, Nečekané léto, Perimbaba a dva světy, Betlémské světlo, Bony a klid 2, Čtyřlístek ve službách krále a také film izraelský Pravidla vnitřní gramatiky. Potom ještě Vratné lahve a Lída Bárová. K filmu Lída Bárová patří i píseň s textem Gabriely Osvaldové, kterou naspívala Lucie Bílá a jmenuje se Když tančí ďábel s andělem.

Myslím, že je dobré uvést i to, že Ondřej Soukup svou hudbou obohatil v 90. letech španělský seriál Hrdina Katlas, alespoň takhle se to asi vyslovuje. Ale vrátíme se zpět k českým filmům, přesněji řečeno k české filmové hudbě. V roce 1998 získal Ondřej Soukup Českého lva za nejlepší hudbu k filmu Juraje Jakubiska Nejasná zpráva o konci světa, na které spolupracoval s Janem Jiráskem. Dalšího českého lva dostal za hudbu k filmu Tmavomodrý svět. Je čas nechat Ondřeje Soukupa i zaspívat. Sám pro sebe si totiž napsal písničku Slušný člověk.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Kdysi, aniž bych Ondřeje Soukupa znal, jsem sledoval vývoj kolem baletu nebo spíš projektu s názvem Šachmat, ke kterému napsal hudbu a dával ho dohromady Richard Hess pro svou taneční skupinu Uno. Ale přišel do podivné doby a ještě mě zaujalo scénické oratorium Zahrada rajských potěšení, které jsem kdysi viděl. Pak už přišly muzikály s jeho hudbou. 30. března 2000 měl premiéru muzikál Johanka z Arku. Texty Gabriela Osvaldová, libreto Jiří Hubač. Johanku zpívali Lucie Bílá, Bára Basiková, Iveta Bartošová a i další zpěvačky, včetně Lucie Šoralové.

Asi jste poznali, že zpívali hned dvě Johanky dohromady, Bára Basiková a Lucie Šoralová, a byl to hit Most přes minulost. Po úspěchu Johanky vznikly další muzikály s hudbou Ondřeje Soukupa, Láska je láska, Elixír života, Robin Hood a také Mauglí.

Vajnganga, Jiří Korn, Richard Tesařík, Jancina, Jan Kříž, Jiří Zoniga a další a hit z muzikálu Mauglí. Ondřej Soukup byl v porotě ve 4 kolech soutěže Česko hledá Superstar a soutěže Faktor X vysílané v roce 2008. Od té doby ho znají všichni a je toho ještě hodně, co by se o jeho dlouholeté kariéře dalo říct, ale už není čas. Tak si třeba najděte v rozhlasovém archivu jeho seriál vysílaný na dvojce Halo Soukup Halo. Na závěr zazní hit a pohádky je konec. Hudbu k filmu Nesmrtelná teta sice napsal jiný skladatel, bratr Karla Svobody Jiří Svoboda, ale Ondřej je autorem hitu z této pohádky, který naspívali Lucie Bílá a Kamil Střihavka. Je to poslední, co dávám do krabice se štítkem Ondřej Soukup. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice nebo jejich skladatelé a producenti.

0: Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, Pavle, vy jste tady, teď je svátek.
1: My pracujeme, vysíláme i ve svátek, i ve všední den. Tak, úsměv sluší všem, i dnes na to jdem s humorem.
0: Humoriáda.

0: Ať je pátek nebo svátek, anebo obojí dohromady, jsme tady s Humoriádou a s naším milým hostem Libuší Švormovou. Tak jak se máte v máji letos?
1: Ale dobře, já jsem šťastná, že je jaro, to je taková nádhera, jak to všechno začíná pučet a tohle je paráda, dokud to takhle ještě člověk vidí. Říká se, každá babička stará je veselější z jara, tak se počítám k ním.
0: Děkuji za tento, řekl bych, bonmot, ale je to pořekadlo, vlastně neborčení, že? Tak to jsme to rozehráli celkem hezky. Jak to rozehrajeme s naším archivem?
1: Tak jestli mám někoho opravdu ráda, tak je to Ivan Mládek. Takže si ho dáme v koupelně tentokrát.
0: Ze zápisku Šílencovi. Přesně jo. Tak, jdem na to.
2: V koupelně se koupu zásadně nahý, takzvaně na Adama. Svlékám si noční košily, sedám si do prázdné vany. Otáčím kohoutkem, nic, zase neteče voda, to je hrozné. Sláva! Voda začala trochu téci. Přece jen se vykoupu. Koupu se dvakrát denně. Voda pěkně hřeje. Je, to je příjemné. Mydlím se. Ještě se pořádně spláchnu, vylezám z vany, házím přes sebe osušku, otírám se, otírám i zrcadlo, které se spotilo. Nesmím zapomenout na zuby. Nanáším na kartáček přiměřené množství zubní pasty, čistím si zuby. Zuby si čistím denně asi 3 minuty, mohu si to dovolit. V koupelně ušetřím dost času tím, že se neholím. S holením jsem přestal asi před 2 lety, když mi jeden doktor řekl, že to nemá cenu, že mi fousy stejně nezačnou růst. Dost času mi však zaberou vlasy. Udělat každé ráno

Pěšinku hodně na straně, abych získal dlouhé vlasy z okraje hlavy, ženu je přes holou část k druhému okraji hlavy. Vlasy si mírně sprejuji. Málo kdo si všimne, že jsem plešatý. Musím dávat ale pozor, aby mou takzvanou přehazovačku nezvedl někde vítr. Musím s tímto nebezpečím počítat a učinit patřičná opatření. Před domem jsem si v parku zapíchl do země dlouhý kolík. Na jeho konci je připevněna pruhovaná červeno-bílá punčocha, která mi každé ráno prozradí směr větru. Je to podobné zařízení, jaké mají na letištích a automobilových dálnicích. Doma mám už speciální mapky, podle kterých vyrážím k tramvaji. Tak například, vlaje-li punčocha směrem k Činžáku, volím trasu A podle mapky A. Vlaje-li punčocha směrem od Činžáku, volím trasu B podle mapky B a tak dále. Mám celkem 8 mapek, tedy 8 tras. Účelem tohoto systému je dostat se k tramvaji tak, aby mi vítr nikdy nezafoukal na hlavu z pravé strany. Pravda, někdy si trochu zajdu. Nejhorší je trasa E, když punčocha vlaje směrem k mateřské školce. To si zajdu asi půl hodiny. Stojí to však i v tomto případě za to, nikde na mne cestou nezafouká vítr zprava. Do zaměstnání dorazím vždy s neporušenou přehazovačkou.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Ivan Mládek v koupelně, včetně jeho přehazovačky, jsme si poslechli o jeho starostech. Já mám takový rychlo koupelnový dotazník na našeho hosta, nebojte se, nic intimního v tom není. Vana nebo sprchový kout?
2: Již léta jenom sprchový kout. Já teda ve vaně se nemusím nějak moc nakládat, mě to nedělá ani moc dobře.
1: Klasické mýdlo nebo sprchový gel?
2: Sprchový gel, pokud prý, teďka zase jsou nějaký nový trendy, pokaždý si něco na nás vymyslej, že prý se snad nemá člověk vůbec k tím gelem, jako že má používat snad jádrový mýdlo, nebo
1: mýdlo s jelenem.
2: Ale gel je úžasný, to je fajn.
1: Ručník nebo osuška velká?
2: No osuška, já říkám ručníku osuška, ale je to veliký, tak to bude asi
1: osuška. To bude osuška, tak to mi stačí pro tuto chvíli. Ano. Tolik koupelna Ivana Mládka i Libuše Švormové. Za chvíli bychom mohli být s Ivanem Mládkem v taxíku. Další ukázka ze zápisků Šílencových, anebo nastoupí Felix Holzmann s anekdotami. To už je dotaz na naše posluchače. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je sváteční humoriáda s dnešní posádkou Libuše Švormová a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k přidávání hlasu na našem telefonu přímo ve vysílání. Připomenu možnosti Ivan Mládek nebo Felix Holzmann. Dobrý den.
2: Krásné odpoledne, přátelé, nebo vlastně krásné i májové odpoledne. Moc vás zdraví Jirka Strutnovská.
3: Děkuji.
2: Já srdečně zdravím teda krásnou, šarmantní ženu, paní Libušku Švormovou.
3: No bývávalo,
2: bývávalo. No tak víte co, paní Libuško, člověk říká, kutě, mám tolik na kulice, cítíme.
3: Víte.
2: A samozřejmě taky zdravím vašeho šarmantního kolegu od naproti, pana Paulika Kučeru, já vás pozdravím oba dva.
1: Napodobně.
2: A já bych tady poprosil Bčko, pana Felixa Holzmana, já nevím proč, ale já furt prostě vidím ta scénka včera, dnes a zítra. Mm-hmm. On to byl prostě dokonalý pán.
3: Mm-hmm. Paráda, no.
1: Tak jo, děkujeme.
2: Takže vám přeju krásný víkend a já jinak zdravím kamarády, se kterými si zítra těšíme na pochod babičky, pochod babička, krajem Božena Němcová.
3: Babičinu údolí. No tam je nádhera.
2: Babičinu údolí, paní Libuško, přesně, tak dáme si opět po roce 25 kilometrů a je tam skutečně nádherně.
3: No to
2: nádherně.
3: Je paráda.
1: Tak Jirko, ať se vám dobře pochoduje s babičkou a s kamarády. Děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Děkujeme. Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je pan Robert Solomouce a hlasuju pro pana Mládka.
1: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Pavlíku, zdravím vás i paní Šermovou.
3: Dobrý den.
5: A buďte tak hodnej a kdybyste tam mohli dát toho Holzmana, já už to slyšel, ti vtipky, a to je bezvadný.
1: Dobře, uvidíme, píšeme si hlas.
5: Hezky, ahoj.
1: Hezký den, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás moc zdravím oba dva, přeju krásný sváteční den, budu krátkej, prosím vás, já bych potřeboval Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Někdo potřebuje Ačko, někdo Bčko. Co vy? Dobrý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, zdravím vás, Pavle, zdravím paní Libušku.
3: Dobrý
7: Švarmovou.
3: Den.
7: A já bych si přála Bčko. Včera, dnes a zítra nemá chybu.
1: No, máme tady pana Holzmana, ale ne v té scénce, o které jsme mluvili teď, ale máme anekdoty a to bude také fajn, že...
7: Dárky jsou dobrý, vánoční dárek je výborný.
1: Prostě všechno od Felixe Holzmana, ale i Ivan Mládek ano. Není špatný, ale v tuto chvíli si počká, protože Felix to vyhrál. Mějte se hezky, užijte si to s námi.
7: Děkuju.
8: V jedné restauraci říká host, poslyšte, pane vrchní, tomuhle říkáte specialita, když ty psí karbanátky jsou tvrdý a žamba. Ten vrchní říká, no jo, to víte, no, těch psů je teď pořád mín, tak my to teď meleme i s boudou. Potkají se dva, povídá ten jeden, hochu, prej ti zemřela manželka, a prosím tě, na co? On říká, ale na bramborák. Ten říká, na bramborák? No jo, chtěla udělat bramborák, vyšla do sklepa pro brambory, spadla přes schody a zlomila si vás. Ten říká, no to je strašný, a co jsi dělal? On říká, no tak udělal jsem si špagety, ne? A jeden novinář se ptá, říká, prosím vás, vy jste byl sebou u těch kanibalů. Tak nám snad můžete říct, což pak nebyla žádná možnost toho chudáka od nich vysvobodit. On říká, bohužel ne. Když já jsem tam přišel do vesnice, tak už byl z jídelního lísku škrtnutý. Manžel říká, drahoušku, co kdybychom si zase jednou udělali hezkou klidnou neděli? A ona říká, no proč ne? No a jak si to představuješ? A on říká, no tak já bych si koupil flašku rumu a ty bys mohla jet za maminkou. Povídá doktor v nemocnici pacientovi, pro pána krále člověče, vy ty čípky jíte? A on říká, no a? Mám si je snad strkat do prdele nebo co? V hospodě sedějí dva opilí u stolu, povídá ten jeden. Hele, Tondo, my teďko vstaneme a když budeme moc ještě chodit, tak ještě nepůjde. A když už nebudeme moc chodit, tak už půjdeme. Manžel je před finančním konkurzem a říká svý manželce: hele, kdyby si se naučila vařit a uklízet, mohli bychom ušetřit 2 zaměstnankyně. Ona říká: no jo, a ty kdyby ses naučil bejt trochu milencem, mohli bychom zas propustit zahradníka. U kanibalů je v kotli s vodou člověk, pod kotlem je oheň. Kanibal říká k svý ženě: hele, tak já teď musím pryč a nezapomeň, jak jsem ti říkal, až začne křičet, tak přidej cibuli.
9: V zoologické zahradě stojí před lví klecí starší manželé. Ona říká: co byste dělal, fanouši, kdyby ten lev teď unik z té klece a sežral by mě? On říká: no co, objednal bych mu 0,5 litru becherovky, aby tě líp strávil. Nová služebná připravuje slavnostní oběd a paní domů jí říká: Mary, až budete servírovat tu prasečí hlavu, tak nezapomeňte dát do huby citron a do uší petržel. A ona říká: no jo, ale pro pána krále, milostivá paní, jak já to budu ale vypadat?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Felix Holzmann s anekdotami. Potkali vy jste se někdy s tímto pánem?
3: Ne, to ne, ale moc ráda jsem se na všechny ty jeho scénky dívala a to bych asi taky měla přidat nějakou anekdotu, ne?
1: No zkuste, jestli chcete.
3: Jestli už ji tady někdo neříkal, protože my si ty anekdoty mezi sebou podáváme.
1: Já je zapomínám rychle.
3: Jak zahrádkář potká druhého a říká: víš, že na jahody je nejlepší kravská mrva? A on říká: jo, no po čase ho potká a zeptá se ho: tak co, zkusil jsi to? A on říká: no, zkusil, ale ze šlehačkou jsou lepší.
1: Souhlasím. Uvidíme, jestli posluchači budou souhlasit s Felixem Holzmannem, dají si áčko, anebo by tu byl Marek Eben a vyprávěl by nám o bydlení. To, když zvolíte Bčko. Humor, mezera A nebo B, SMSky letí na 90 011 04, telefonujete stále na 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Naším hostem je dnes Libuše Švormová v Humoriádě a já už vím, co bude dělat v neděli.
2: Na balkoně sázet kytičky.
1: No a jaký druh máte ráda? Jaký se tam dáváte?
2: Letos nějaký převislý bychom chtěli, protože aby to tam bylo taky zvenku hezky, tak jsme koupili takový nějaký, já nevím, begonie převislý nebo něco takového. A takový ty dlouhý, zelený, jenom zelený, který jenom padají dolů, to je krásný.
1: Tak až tohle někde posluchači uvidí, tak to je balkon Libuše Švormové. A pod ním všichni ti ctitelé budou zpívat.
2: Ne? Ne, pak ctitelé.
1: To je romantický pohled. Dobře, tak pojďme se podívat na náš seznam. Felix Holzman nebo Marek Eben, aktuální stav našeho souboje. Kdo pak se hlásí? Kdo jde hlasovat teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavlíku. Božena Vežac, zdravím vás a také zdravím Libušku Švormovou.
2: Děkuji. Vám
3: oběma krásný májový den. Odhlaste si to hezky po svém každý a chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký den i vám. Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovič. Pavlíku, já vás zdravím, zdravím i paní Libušku a Děkuji. Já bych si přál pokračovat.
1: Děkujeme za hlas. Hezký Děkuji. Den, zdravíme Děkuji. Také, máváme. Mějte se pěkně, dobré odpoledne, kde je s námi? Ano.
5: Ty posluchač, noční jedinka a tak dále. Já bych se pozdravit, včera měla narozeniny, jedna z Vladrových, Zlumila Bartušková měla narozeniny včera. Tak popsat a dávám ABC Holzmana samozřejmě, ABC Holzman.
1: Dobře, takže Ačko. Zdravíme paní, která měla narozeniny taky. Dobré odpoledne, kdo je dál?
6: Dobrý den, Miroslav, přál bych si Holzmana.
1: Děkuji. Dobře, děkujeme pane Miroslave a mějte se taky hezky. Jo, jsme domluveni. Tak, myslím, že je to jasné, nejenom tyto hlasy, ale všechny dorazivší sem k nám do Humoriády rozhodli o tom, že Felix Holzman může pokračovat s anekdotami.
7: Eva Novák jede taxíkem domů a taxikář mu u cíle říká, tak dělá to 62 korun. Panová říká 62 a sakra, tak to mě prosím vás zaveste zase kus zpátky a mám u sebe jen 50 korun. Jdou dva skoti po ulici, ten jeden říká, prosím tě, jak to chodíš? Ten druhý říká, ale já nosím poklukový boty a ono to strašně tlačí. Ten druhý říká, no co blázníš, když budeš mít samý kuří oka? Ten říká, no jo, no, teď proto to nosím. Já našel škatulku na plastě na kuří oka, já to přece nezahodím. Paní Rotrová byla u psychiatra, jelikož má kleptomaní. Ten jí předepsal nějakou terapii, asi za měsíc potká ten psychiatr jeho manžela a ptá se ho, jak se jeho manželce vede. Manžel říká, moc se to zlepšilo, pane doktore. Já jsem tak šťastný. Od té doby, co byla u vás, už krade jenom věci, které můžeme potřebovat. Manželka říká, ty jsi zase v noci, když jsi přišel ožralej domů, dělal v baráku takovej rámus. On říká, já, že jsem v noci ožralej dělal rámus? Tak za prvé jsem nebyl ožralej a za druhý ten rámus dělali ty tři chlapi, co mě nesli nahoru. Potkáš se dva, povídá ten jeden, představ si, právě jsem se dozvěděl, že starý otoček zemřel a smrt ho prej překvapila ve spánku. Povídá ten druhý, no to je strašný, tak to on chudák třeba o tom ještě ani neví. No a paní říká svý služební, Mary, až dneska večer přijdou hosti, tak servírujte nejprve drinky, jen tak bez ničeho. A ona říká, bez ničeho? A milostivá paní, nemohla bych si na sebe nechat aspoň zástěru? Povídá malý Pepíček, tati, pojď dneska se mnou do cirkusu. Táta říká, to nejde, já dneska nemám čas. Pepíček říká, je, to je škoda, tam projezdí jedna nážena na tigru. Táta říká, tak? No dobrá, no tak půjdem, já už jsem dlouho žádného tigra neviděl. Vydá jeden, ale dobrý den, paní Bousková, no to je náhoda. No a já pak se vede vašemu manželovi. Ona říká, to vy nevíte, ten přece už před rokem umřel. On říká, umřel? Jo, proto jsem ho poslední dobou tak málo viděl. Humoriáda.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Páteční 8. květnová sváteční humoriáda pokračuje. Libuše Švormová je teď na řadě s dalším výběrem. Co nabídneme posluchačům?
2: Slyšela jsem, že mají stoleté výročí, tak dáme Hurvinka z Pejbla. Patrně, já jsem už v takovém věku, že když jsem byla malá, tak jsem je asi už zažila.
1: No, to si myslím, že trošku určitě ano. Hrála jste si s loutkami jako malá?
2: Ano, my jsme měli loutkový divadýlko a já jsem to měla strašně ráda. Možná, že tam vůbec vznikla láska k divadlu. To bývá.
1: Dobré. Tak Hurvínek dělá dobrotu, se to jmenuje. A pan Josef Skupa.
3: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Pět hodin, podívejme se. Už pět a Hurvínek ještě není doma.
4: Prokulívám, taťulínku.
3: No, to je dost, že už jdeš.
4: Uctivá poklonička, nejúctivější služebníček.
3: No, dobrá, dobrá. Co pak, že jdeš tak pozdě?
4: Dobrý večer, přeju, taťoušku, tak už jsem tady.
3: No, to vidím, že jsi tady. Ale ptám se tě, co, že jdeš tak pozdě domů?
4: Prosím, ano. A teď tady bych si...
3: Počkej, nezamlouvej moji otázku. Co pak jsi dělal tak dlouho venku?
4: Prosím, já jsem dělal plechu.
3: Jakou blechu?
4: Ale ne blechu, žádnou blechu, tati. Já říkám plechu, víš?
3: No a co jsi dělal z plechu?
4: Ale nic jsem nedělal z plechu. Tady nejde o plech rodu mužského, ale ženského, víš? Kdo co první pád? Ta plecha.
3: Zas nějaký kašpary. Nezdržuj a odpovídej pořádně a srozumitelně.
4: Ale taťoušičku, heleďte, když jsem odcházel z domova, tak si mě připomínal, abych venku nedělal žádnou neplechu, čili nedobrotu, žáno. Tak jsem tedy dělal dobrotu, čili plechu, no.
3: No, tak dobrá, rád slyším, že jsi byl hodnej. Ale jen, aby to byla pravda.
4: Prosím, ano, tati, dovolit tě to může dosvědčit Frantík a Venouš a Jarda a Jirka a Toník a vůbec všichni ostatní od nás ze třídy. A pane, co jsme měli práce, je.
3: No, jen jestli. Taková valná hromada kluků, nevím. Neprovedli jste nějakou klukovinu?
4: No dovol, tati. Náš Želíček přece není žádná klukovina. To je nanejvýš psina.
3: Co sem pleteš zase Želíka?
4: No, my jsme ho hledali, víš? On mě totiž utekl. Tak jsme ho hledali.
3: A kde jste ho hledali?
4: No, tati, řeknu tě, darmo se zlobit. Zběhali jsme celou ulici, celé náměstí i sady a pak jsme ho hledali v obchodě pana Libry, ale kde pak?
3: Co vás to prosím tě napadlo, lézt panu Librovi až do obchodu? A to jste tam vlezli všichni?
4: Prosím, ano.
3: Celá ta smečka kluků?
4: No, proč bychom tam nešli, že? No, teď jsme tam byli pozváni.
3: Pozváni?
4: No, a lidí tam bylo, no, hotová mačkanice.
3: A to vás tam ještě zvali, říkáš? Tomu nějak nerozumím.
4: Ale to je přece jasné, dovol. Kdy tam mají na výkladní skříni tabulku. Co nenajdete venku, hledejte uvnitř. Tak jsme tam šli k panu Librovi, ale on tam nebyl.
3: Pan Libra?
4: Ale ne, náš Žerík, víš? On nás vyhodil. Jiv po nás neskočil, jak byl nabručenej.
3: Žerík?
4: Ale ne, pan Libra.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl klasický z Pejbla Hurvínek pana Josefa Skupy. V roce 26 vytvořil Gustav Nosek, řezbář, jako překvapení pro pana Skupu zmenšenou a vylepšenou kopii z Pejbla. takže nejdřív neměli ten příbuzenský poměr, k tomu došlo až později 2. května 1926, tam už byl Hurvínek z Pejblův syn. Mm-hmm. A od té doby to tak známe, i my. Mm-hmm,
2: to
1: tak.
2: Jsem nevěděla.
1: Jinak podrobnosti o Hurvínkovi, který oslavil 100 let, a budeme připomínat v sobotních hvězdných návratech, takže zítra ve 4 hodiny odpoledne tady místo Humoriády budou hvězdné návraty a vy se dozvíte všechno, co jste možná ještě o Hurvínkovi a Spejblovi netušili. My se potřebujeme s paní Libuší dozvědět, jestli chcete pokračovat s Hurvínkem, anebo nastoupí divadelní historky z pořadu Tak neváhy a toč speciál a bude vyprávět Josef Vinklář. Vyberte si svůj archivní kousek SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je tu další hlasovací kolo, telefon 731 800 900, teď naživo. Můžete hlasovat pro Hudvínka nebo pro pana Vinkláře, tak si vyberte. Třeba vy, dobré odpoledne.
2: Ano, hezké odpoledne, Májové. Přeji vám, Pavle.
1: Děkuji.
2: Posluchačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Libušku.
3: Děkuju.
2: A které si vážím jako herečky a jako člověka. A přeji vám hodně zdraví. A vybírám Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky i v tento sváteční den. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Angeliku a Pavla.
1: A Žofrého, ano, dobře.
4: Tak.
1: No. A?
4: Žofrého u mixážního pultu.
1: Děkuji. Ano.
3: Nemá jízvu.
4: Vinkláře.
1: Dobře.
3: Ano, dáme.
1: Děkujeme.
4: Díky.
1: Taky jsem mohl říct Nikolas, že jo, ale to jak jste mu říkal, chci, abys to poprvé
3: ano,
1: byl ty.
3: Ano, byl ty, to někdo byl krásný, mladý, ale, krásný.
1: No, tak to už nedoženu. Dobré odpoledne, kde je s námi?
5: Dobré odpoledne, tady Michal, já bych si přál toho Hudvínka přál.
1: Michale, děkujeme, hezky. Ano,
5: jo, díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je teď na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Lida z Otrokovic.
1: Mm-hmm.
6: Já bych volila Bčko taky, mm-hmm, i když mám Hudvínka moc ráda,
1: mm-hmm,
6: ale chtěla bych se vás jenom zeptat v tom, že příštím pořadu, kdyby byli aj na návštěvě ti noví herci, co vodí, nevím, neznám jméno ty.
1: Ano, ano, ano, ano, mají už nové tvůrce, že jo, tito Užasné. Legendární herci, no. Hudvínek a Spejbl, dělají to moc dobře, já s vámi souhlasím, Velice. Ale musíme se nechat překvapit, co autor tohoto pořadu, Patrik Rozehnal, kolega, ano. tam pro vás přichystal.
6: Jo? Ano, těším se, kdyby tam byli, tak to opravdu, když zavřete oči, to je úplně ten původní dětský, když jsme
1: Přesně.
6: byli malí,
1: ano.
6: velice jim to jde.
1: Je to
6: nádherné.
1: Tak. Tak ano, doufám, že tu pochvalu od vás slyšeli. Chtěla. Ano, těšíme ano, se ano. na příště.
6: Děkuji vám, nashledanou.
1: Nashledanou. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, dobré májové sváteční odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou.
3: Děkuju.
7: Dobrý den, paní Libuško, moc vás zdravím a přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko a všem posluchačům přeji krásný víkend či příjemné pondělní ráno s příjemným probouzením do nového dne a týdne. Přeje humoriádnice Růža z Rychnovska.
1: Tak děkujeme pěkně, mějte se hezky. Přičítáme i váš hlas. Tak Hudvínek, ať už to je ten malý, střední nebo velký, on má tři verze dokonce. Ta nejmenší je 46 cm, ta klasická, a ta nejvyšší je 56 cm vysoká a váží od kila do skoro 2 kil. Takže tři Hudvínky máme takto rozdělené podle velikosti a váhy. Ovšem větší váhu v tuto chvíli měl Josef Vinklář. Béčkaři zvítězili, jdeme na divadelní historky, vracíme se do pořadu, který moderoval Eduard Hrubeš, tak neváhej a toč speciál.
8: Dvě historky o vynikajícím českém herci z Národního divadla, který byl opravdu mimořádně humorem nadej. Byl to pan profesor Nedbal, vychoval strašlivou spoustu mladých herců, má mnoho žáků hereckého řemesla. Bylo to na zkoušce, začínali zkoušet hru Tylovu Paličovu dceru, a režíroval to vynikající režisér pan Jaromír Plesko. A říká celému tomu souboru, říká, děti, prosím vás, já bych byl rád, kdyby jsme k tomu Tylovi přestoupili úplně nově. Opravdu nově, aby jsme toho Tyla pojali jinak než to tradiční provedení. Já bych chtěl, já jsem s tím teďka byl sám, když jsem se připravoval, říkejte mě, o čem si myslíte, že by to mělo být? O čem by to mělo? Všichni na to tak koukali a ženský samozřejmě znáte, tak zasenky, jo, tohle a chlapi kaníčky od bot, jo, a nic, nikdo. A, no ne, tak vážně, o čem to budeme hrát? V tom se přihlásí Nedbal a říká, no pane režisére, jestli to nevíte vy, tak jsme tady předčasně, jo. Pan profesor Nedbal hraje velikou roli ve hře Jiřího Šotoli, Tažní ptáci, a má na jednom místě takový dlouhý 1,5 stránkový monolog, kde vysvětluje, jak s ním naložili, protože byl kulak, jo. A vždycky za ten monolog dostal aplaus na otevřené scéně. To je takový dost velký vyznamenání pro herce, když prostě v průběhu představení dostane za něco, co se mu obzvláště podaří. A jemu se to stávalo na každém představení. A na tomhletom představení byl jeho režisér, který tu hru režíroval, byl to jeho žák, František Laurin. A byl v portále a chodil se na tu scénu koukat a tak jako kouká, jak to dneska bude hrát. A ten pan profesor měl najednou takový výpadek a skočil, jo. A jak znervozněl, tak měl další výpadek a zase skočil. No prostě z toho monologu řekl půlku. Ale když skončil, tak znovu od lidí dostal aplaus na otevřený scéně a jde do portálu kolem toho režiséra a říká, viděl jsi? Teď si představ, co by dělali, kdybych jim to říkal celý. Jo. Abyste si nemysleli, že takovéhle věci se dějí jenom v českém divadle a já ho nepomlouvám. Já to divadlo i to své, i celé české divadlo mám rád. Ale existuje jedno slavné anglické divadlo a ta historka, kterou vám budu říkat, je skutečně autentická, protože mi ji vyprávěl jeden náš výjimečný překladatel, J.Z. Novák, který překládal z angličtiny Shakespeara, zvlášť Oscara Wilda a pana G.B. Shawa. On přijel do Anglie, jel do Skotska na představení velmi slavného anglického divadla, kde hráli Richarda III. On sedí v divadle a ten známý, který ho tam pozval, říkal, prosím tě, dej trošku pozor, protože oni odpoledne byli na exkurzi v továrně na výrobu whisky, jo, takže to nás taky vedou, třeba nás vemou na exkurzi, když přijedeme do Ostravy, do dolů nás vemou vždycky, jo. Ale tam je vzali do továrny na výrobu whisky. A začali, a to představení začíná, že Richard III. Hlavní postava nastoupí a má dlouhý, téměř dvoustránkový monolog a říká volně přeloženo, já upletený ze zbytků, já ke kterému se příroda obrátila zády, já vejškrabek všech vejškrabků, já který jsem takový, že ledva vejdu, nebesa se nemá vystí otvírají. V první řadě sedí pán a povídá svý ženě, říká, kocem, je to možný, ten je úplně ožralej. Ten Richard nehne brvou, jde až dopředu na Forbínu a tomu pánovi říká, co pak já, ale počkejte, až přijde vévoda z Buckinghamu, jo?
1: Tolik divadelní historky v podání Josefa Vinkláře. A protože tu máme báječnou herečku i divadelní Libuši Švorbovou, tak očekávám, že nám přidá nějakou tu divadelní historku svou.
3: Ale to já jsem si vzpomněla díky tomu Nedbalovi, že on jednou potkal v rozhlase na chodbě Božu Bezoušku, který ho učil, a říká, co ty tady děláš? A ten říká, já tady režíruju, pane profesore. A on říká, ty režíruješ, no to je sranda. A odešel a po pár Krosík se otočil a povídá, tak mě obsaď.
1: Ano, tak vidíte to, nakonec žák obsazuje svého učitele. Ano. Někdy tak. My jsme rádi, že jste dorazila i ve svátek. Přejeme hezký sváteční den a pěkný májový víkend.
3: Děkuju a přeju taky všem, kteří nás poslouchali, aby měli celý máj krásný, nejenom ten sváteční.
1: Přání Libuše Švorbové, Pavel Kučera se přidává s přáním dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se dobře.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Od každé 5. nehody řidiči ujíždějí, ukazují to data Centra dopravního výzkumu. Řemeslníci z 48 profesí by měli mít možnost dobrovolně složit mistrovskou zkoušku. Návrh dnes projedná vláda. Na brněnské dominikánském náměstí dnes dermatologové nabídnou vyšetření znamének. Bude většinou zataženo a teploty až 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Policie v loňském roce vyšetřovala přes 85 tisíc dopravních nehod. Od každé 5. viníci ujíždějí. Vyplývá to z analýzy brněnského centra dopravního výzkumu. Přestože většina z těchto nehod končí pouze hmotnou škodou, každoročně dochází i k tragickým následkům. Nejčastějšími oběťmi jsou chodci a cyklisté. Proč řidiči od nehody ujedou, vysvětluje Lukáš Kadula z centra dopravního výzkumu.
2: Chtějí se vyhnout určitě finančním dopadům, typicky je to ztráta bonusu na pojištění. V případě těch vážnějších nehod může tam hrát roli alkohol či jiné návykové látky. V některých případech se setkáváme i s tím, že řidič nemá platné řidičské oprávnění anebo má zákaz řízení.
0: Řemeslníci by nově mohli skládat mistrovskou zkoušku. Počítá s tím zákon, který dnes projedná vláda. Podle návrhu by mistrovskou kvalifikaci mohlo od příštího roku získat až skoro 50 povolání, třeba pokrývači, keramici, krejčí nebo truhláři. Podle vlády to má zvednout prestiž i kvalitu řemesel. Podmínkou bude, aby řemeslníci měli vzdělání v oboru a také alespoň 3letou praxi. Kriminalisté stále vyhodnocují kamerové záznamy z fotbalového zápasu v pražském Edenu. Českému rozhlasu to řekl mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Fanoušci domácí Slávie přerušili zápas, když vtrhli na hřiště a napadli některé fotbalisty městského rivala Sparta. Utkání se kvůli tomu nakonec nedohrálo. Případ policie začala už v sobotu vyšetřovat jako možné výtržnictví. Mluvčí Hrdina ale nevylučuje další trestní stíhání. Lidé dnes můžou přijít zdarma a bez objednání na vyšetření mateřských znamének na dominikánském náměstí v Brně. Lékaři v takzvaném stanu proti melanomu prohlédnou kožní útvary ručním dermatoskopem. Na místě bude 6 ordinací, při nebezpečném nálezu domluví lékaři další vyšetření. Pro koho je prohlídka vhodná, popisuje dermatoložka Monika Arenbergerová.
3: Osoby, které mají více než 20, respektive 50 mateřských znamének, které mají třeba v rodině anamnéze někoho, kdo už měl kožní nádor, také osoby, které vědí, že se v minulosti častěji spálily, anebo všechny ty, které mají nějaké znaménko nebo projev s otazníkem. To znamená něco, co se v poslední době změnilo, co se týká barvy anebo velikosti.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude většinou zataženo nebo skoro zataženo, kolem poledne krátce i menší oblačnost. Teď ráno a dopoledne spíše výjimečně slabší přehánky. Odpoledne se nejprve do západní poloviny rozšíří časté přehánky a bouřky. Později se objeví i na zbytku území. Lokálně můžou být bouřky i silné. Večer budou srážky přecházet do mírnějšího deště na celém území. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, při slunečním svitu až 24. Vítr mírný, jižní až jihovýchodní, na Hodonínsku zpočátku až čerstvý. Odpoledne bude vítr v bouřkách zesilovat, nárazy může mít až 55 km v hodině a večer se bude měnit na západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na silnicích jižní Moravy je většinou plynulý. Na dopravní nehodu pozor na dálnici D2. Stala se ve směru ke slovenským hranicím na 57,5 kilometru. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, Moravo. Je 5:05. Posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste si nás naladili na začátku nového týdne. Je pondělí 11. května. Nezapomeňte popřát všem svatavám. Písničku budeme pak posílat krátce po 8. hodině. A jaké jsme si pro vás připravili už teď na začátku? Bude to naj, jak zaspívá Miroš Birka hned v úvodu. Potkáme se v nebi, to už bude kapela Burma Jones a další písničky, které nestárnou. Pro vás chystáme na celé dnešní ráno. Pavel Kašpar u mikrofonu, tak ať se vám s námi příjemně vstává, snídá i poslouchá celý týden. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Burma Jones vám zpívala v 5 hodin 12 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. Dnes je 11. května 2026. 11. května v roce 1894 se narodil významný houslista František Kudláček. Byl koncertním mistrem orchestru opery Brněnského národního divadla a od roku 1921 působil také na Brněnské konzervatoři a v roce 1947 se stal proděkanem hudební fakulty.

fakulty. Po roce 61 byl pak rektorem JAMU a vychoval celou řadu vynikajících houslistů. Sám byl potom u zrodu spousty zajímavých sdružení, mimo jiné Moravského kvarteta, jehož byl primáriem až do roku 1958. Dnešek je také spojený s herečkou Libuší Havelkovou. Narodila se v roce 1924. Po absolvování Pražské damu působila ve Státním divadle v Ostravě a později byla dlouhá léta členkou Národního divadla. Zahrála si třeba v Oscarovém snímku Ostře sledované vlaky a mnohé děti milovali jako babičku Libušku v Kouzelné školce. Před 99 lety se v Lulči narodila Marie Ďurovičová, rozená Kovářová, bývalá česká sportovní gymnastka a olympijská vítězka. Na letní olympiádě v Londýně zvítězila v roce 48 v soutěži družstev žen. V Raškovicích u Fridku Místku se před 94 lety narodila prozaička Božena Trefulková. V Brně vystudovala češtinu a literární vědu a pak pracovala v knihovně Jiřího Mahena. Věnovala se hlavně literatuře pro děti. No a dnešek je spojený také s mezinárodně uznávaným spisovatelem, ilustrátorem, grafikem a tvůrcem animovaných filmů Petrem Sísem. Narodil se v roce 1949 a je synem filmového režiséra Vladimíra Síse. Získal celou řadu ocenění po celém světě a jeho druhým domovem se stal New York. Je 5 hodin a 14 minut, je tu Afrik Simon. Počasí za chvíli.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno s aktuální předpovědí počasí. Sledujeme také, jak se vyvíjí teploty na jihu Moravy. Momentálně v celku vysokých hodnotách, v rozpětí od 12 až do 14 stupňů Celsia. Ve Strážnici už se teplota blíží dokonce 15 stupňům. Předpověď pro dnešek, ta slibuje zataženo nebo skoro zataženo. Ráno a dopoledne výjimečně slabší přeháňky a odpoledne se podle prognóz rozšíří i časté přeháňky a bouřky. Lokálně mohou být i silné. Nejvyšší teploty mezi 19 a 22 při silném slunečním svitu až 24 stupňů Celsia. Vítr mírný, jižní až jihovýchodní do 25 km za hodinu, v bouřkách může zesilovat až do 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vychází v 5 hodin a 16 minut, zapadne ve 20 hodin a 25 minut. Dobré ráno přejeme.
2: Hostem čtvrtečního dobrého dopoledne 14. května bude herečka Klára Ondrůšková, čerstvá držitelka ceny divadelní kritiky za talent roku 2025. Jak stíhá herecké nasazení v divadle v Uherském Hradišti a v Brně? Co rodačku z Hodonína fascinuje na folklóru a na jaké role se aktuálně připravuje? Držitelky 10 titulů mistryně České republiky v americkém stepu se zeptáme i na to, jestli v dámské šatně vnímá rivalitu a s kým by ráda stála na jevišti. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. To v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo. Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Valdemar Matuška a Růže z Texasu v 5 hodin a 22 minut. Tady je Český rozhlas Brno. I přes varování před riziky spojenými se zapalováním ohňů za současného sucha museli hasiči o víkendu řešit sérii požárů. Včera třeba kolem poledne zasahovali u Křepic při požáru neuhašeného ohniště. Svůj život opakovaně ohrozil muž, ke kterému přivolala hlídku městská policie dispečinkem dopravního podniku. V Jihlavské ulici totiž prošel tramvajovým tunelem, což dokládá i záznam kamery. Řidič musel soupravu zabrzdit, protože chodec koleště nevyšel ani po intenzivním zvonění. Podobně se zachoval i o den dříve, strážníci okolí trati zkontrolovali a muže našli. Nabízeli mnoho vysvětlení, proč šel tunelem, tvrdil, že si zapomněl uvnitř igelitku a prostředkem kráčel kvůli tomu, že měl strach z pavouka lezoucího po stěně tunelu. Strážníci ho upozornili, že nepřichází v úvahu, aby se do tunelu ještě vrátil a ve správním řízení se bude zpovídat o porušení zákona o drahách. Na železničním přejezdu mezi Čejčí a Mutěnicemi bohužel včera dopoledne zemřel při srážce s vlakem starší cyklista. Policisté konstatovali, že nerespektoval značky ani houkání přijíždějícího vlaku. I přes okamžitou pomoc zraněním podlehl. A železnice ještě jednou a bohužel také smutně provoz na železničním koridoru mezi Brněnským nádražím a stanicí Královo pole v sobotu odpoledne přerušila v Obřanech srážka osobního vlaku s člověkem. Policisté potvrdili, že muž, který procházel kolejištěm, na místě zemřel. Přerušení provozu trvalo zhruba půl hodiny a pak mohly vlaky projíždět po koleji se sníženou rychlostí. 5 hodin a 24 minut je aktuální čas. Tady je Český rozhlas Brno. Zprávy pro vás dnes chystá Věra Šenbeková. Budou tu za 6 minut. Dobré ráno.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Na Žlutém kopci v Brně u Masarykova onkologického ústavu bude socha Lucie Bakešové, zakladatelky spolku Dům útěchy, který byl předchůdcem specializovaného lékařského ústavu. Od jeho založení uplyne v roce 2028 100 let, ve stejný rok má být socha hotová. Brno letos vypíše soutěž. Radní na to na své poslední schůzi vyčlenili 4 miliony korun. Dělníci v Blansku rekonstruují fotbalové kabiny v Údolní ulici. Práce za 42 milionů korun zahrnou také novou přístavbu a 4 desítky parkovacích míst, určených jak pro potřeby sportovního klubu, tak i návštěvníkům. Nové zázemí by mělo být hotové do konce letních prázdnin. Provoz na jediné spojnici mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem zkomplikují částečné uzavírky. Stavbaři budou na mostu Jana Antonína Bati brousit a čistit dilatační závěry a udělají také definitivní dopravní značení. To nahradí dočasný nástřik, uvedl projektový manažer společnosti Skanska Michal Kunz. Provoz zůstane zachovaný v obou směrech, vždy alespoň v jednom jízdním pruhu pro každý směr. Práce by měly být hotové v odpoledních hodinách. První atrakce dnes najedou na prostranství Užďárského zimního stadionu. Tamní svatojánská pouť patří podle vedení města mezi největší v Česku. Ačkoliv hlavní program je naplánovaný až na víkend, první dopravní omezení ve Žďáru začnou už dnes. Zrušené jsou kvůli pouti autobusové zastávky na Libušínské, Libické, Brodské a Sázavské ulici. Do neděle 17. května můžou lidé navštívit legiovlak na nádraží v brněnském Králově Poli. Věrná replika legionářského vlaku z období let 1918 až 1920 putuje po republice od roku 2015. Letos má 24 zastávek. Na jižní Moravě dnes bude většinou zataženo nebo skoro zataženo, přehánky a bouřky četnější budou odpoledne a lokálně můžou být i silné. Večer budou přecházet do mírnějšího deště na celém území. Teploty dnes vystoupí na 19 až 22 stupňů, při slunečním svitu až 24. Vítr bude mírný, na Hodonínsku zpočátku až čerstvý a odpoledne bude v bouřkách zesilovat. Biozátěž je pro dnešek mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích jižní Moravy pojedete plynule, na D2 stále pozor na dopravní nehodu, která se stala ve směru ke slovenským hranicím na 55. a 5. kilometru. Na místě jsou také záchranáři. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Dobrou zprávu přinesl Václav Neckář 5 hodin a 40 minut a další zprávu přinášíme z brněnského dopravního podniku, který modernizuje vozovnu v Medlánkách. Údržbu kol tramvají tam přímo na místě obstarává nový soustruh. Očistu vozu zase usnadňuje zmodernizovaná mycí linka.
1: Jedná se o portálovou mycí linku, to znamená, že to vozidlo najede na stanovené místo a ten portál projíždí kolem toho vozidla odpředu dozadu. Systém kartáčů projede celé vozidlo ze všech stran. Po tom kartáčování dochází k aplikaci vosku a při výjezdu oplach osmotickou vodou.
2: Vysvětluje vedoucí střediska dopravních prostředků Jaroslav Homola. Osmotická voda je zbavená minerálů, takže na čistých tramvajích nezanechává skvrny po zaschlých kapkách. Pracovníci dopravního podniku můžou díky nové myčce také například vybrat způsob mytí podle ročního období.
1: Každé vozidlo jednou za 28 dnů prochází celkovou očistou, což není jenom exteriér, ale rovněž důkladná údržba interiéru a navíc v interval cca 14 dnů každé vozidlo projetí exteriéru. V zimním, podzimním období je to interval 2-3 dnů, protože čistota vozidel je v podstatě jedním ze základních pilířů dopravního podniku města Brna.
2: Stejně důležité je také pohodlí cestujících. To zajišťuje mimo jiné pravidelné používání soustruhu. Při jízdě se totiž kola tramvají opotřebovává a ztrácejí svůj tvar, objasňuje vedoucí dílen dopravního podniku Tomáš Kadlec.
3: Pokud máme kolo oválné nebo pokud nemá ty dané parametry, tak vlastně soustruh zabezpečuje to, že docílujeme opravdu kulatého kola, což je důležité kvůli pocitu z jízdy, prostě, že je plynulý, lehký. Samozřejmě tím dochází soustružením i k obnově takzvaného jízdního profilu a to je zase důležitý prvek z pohledu bezpečnosti, protože o kole, které je součástí tramvajového kola, vlastně to kolo opírá o kolejnici.
2: Tramvaje z Medlánecké vozovny museli dosud jezdit na tuto údržbu na druhý konec města do Pisárek. Tamní soustruh je zapuštěný do země a tramvaje se k němu složitě přepravují. Teď tu ale mají nově vlastní, modernější přístroj, doplňuje Kadlec.
3: Tento mobilní soustruh je sám na kolejích. Tramvajové vozidlo zde přijede na toto pracoviště, pomocí zvedáku se zvedne nad úroveň toho mobilního soustruhu a sám mobilní soustruh podjíždí pod tím tramvajovým vozidlem a takzvaně se přitláčí potom k těm opracovaným kolám, nápravám.
2: V příštím roce plánuje vedení dopravního podniku pořídit podobný přístroj i do Pisárek. Ten medlánecký vyšel na 52 milionů korun. Nová mycí linka, včetně rekonstrukce celé haly na dalších 9 milionů. Markéta Hušková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Probouzíte se s Českým rozhlasem Brno, je 6:45 a minuta k tomu. Předpověď počasí pro vás máme a sledujeme také teploty po ránu. Momentálně se na jihu Moravy pohybují v celkem širokém rozpětí od 11 až do 17 stupňů Celsia. 17 je v tuto chvíli ve Strážnici, 11 třeba v Pohořelicích nebo také v Troubsku. A jak vypadá předpověď? Zataženo nebo skoro zataženo? Ráno a dopoledne výjimečně slabší přehánky, ale pozor, odpoledne se rozšíří na časté přehánky a bouřky, lokálně mohou být bouřky i silné. A nejvyšší teploty dnes mezi 19 a 22 stupni, když bude svítit slunce, tak až 24 stupňů Celsia. Vítr mírný, jižní až jihovýchodní, do 25 km za hodinu. Odpoledne bude vítr v bouřkách zesilovat a nárazy budou kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo v 5 hodin a 16 minut, zapadne ve 20 hodin a 25 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Je pondělí 11. května. Hezký poslech a dobré ráno.
2: Ve středu 13. května přijde do poradny pro zdraví lékař Tomáš Parák a budeme si povídat o všem, co souvisí s cévní mozkovou příhodou. Probereme hlavní rizikové faktory, příznaky, první pomoc při postižení mrtvicí a řeč bude i o prevenci. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Adam Ďurica vám zpíval v 5 hodin a 51 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. Jestli pak víte, kde u nás najdete vodní tunel, dozvíte se to právě teď z dnešního vydání Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že v Česku existují vodní tunely? Hned na několika místech naší země bylo v minulosti nutné vybudovat umělé kanály, kterými dodnes proudí vodní tok. V případě Českokrumlovské myší díry to byl vlastně vodní příkop, protékající na svém konci sklepením domu. Tunelem na řece Doubravě vede mlýnský náhon, ovšem jeho rozměry jsou tak malé, že to žádná vodácká atrakce není. Posádky kánojí však mají o nevšední zážitek postaráno v Ralské pahorkatině. Pár kilometrů od stráže pod Ralskem je totiž skalní průrva Ploučnice. Stejnojmená řeka se tu nejdříve zakusuje mezi ostré pískovcové hrany a následně vtéká do 41 metrů dlouhého tunelu. Zřejmě v 16. století se zde pokusili vybudovat vodní nádrž kvůli vodě pro železný hamr. Pískovcové skály však natolik vsakují a propouštějí vodu, že nádrž se nikdy nenaplnila a zůstal jen uměle vykopaný kanál. Dělníci ho prorazili ve skalním masivu jen za pomoci krumpáčů a lopat. Tunel má však dostatečnou výšku i šířku, takže jim mohou proplouvat lodě a plavba je pak zakončena skokem ze zhruba metrové výšky na výtoku z průrvy.
2: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Teplárny Brno posílí síť dobíjecích stanic pro elektromobily u nákupních center. Zástupci vlády, zaměstnavatelů a odporů dnes mimo jiné proberou změny v důchodech. Tři exmorští koně se dnes z pastvin spodí přestěhují do Milovic. Bude převážně zataženo, se srážkami a přeháňkami, někde i bouřkou, teploty až 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Teplárny Brno mají letos ve městě zprovoznit další zhruba stovku dobíjecích stanic pro elektromobily. Teď jich provozují 145. Firma je největším provozovatelem dobíječek v Brně. Nově jejich síť posílí u obchodních center Olympia a Vaňkovka. Na podzim má být otevřené i dobíjecí centrum blízko obchodního centra Královo pole pro 50 aut. Další stanice vzniknou u arény na výstavišti, říká šéf elektromobility Tepláren Brno Petr Beneš.
2: Pro mě je důležité to, že v roce 2030, kdy vlastně dojde k tomu naplnění cíle, které je stanovený od města Brna, tak ten cíl je 500 dobíjecích stanic na území města Brna a toto víme, že tento cíl bez problémů splníme.
0: Nové nabíječky mají i vznikat jako součást lamp veřejného osvětlení, aby v ulicích zabíraly méně místa. Teplárny a technické sítě Brno pro ně teď hledají vhodné lokality. Odpoledne se sejde tripartita. Zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů by měli jednat o investicích státu v příštích třech letech nebo o změnách v důchodech. Vláda ANO, SPD a motoristů slibuje zastropování důchodového věku na 65 letech a předčasné penze pro náročné profese. Tři hřebci exmorských koní z Národního parku Podyjí by měli dnes zamířit do Milovic na Nymbursku. Podobně jako v Podyjí, tam budou spásat trávu a pomáhat tak udržovat tamní ekosystém. Koně plánují správci parku na několika hodinovou cestu uspat, popisuje Robert Stejskal ze správy Národního parku Podyjí.
3: Právě tady ty naše hřebce, co máme, což jsou naše hříbata z těch prvních vlastně porodů, se jim poštěstí dostat se na nové lokality, kde se zakládají nové rezervace a budou tam sloužit teda k založení nového chovu. Tři kusy odjedou do světa teďka v pondělí a ty zbývající tři někdy v průběhu roku.
0: Se spásáním trávy a vřesovišť exmorští koně v Podyjí pomáhají od roku 2018. Sport. Dnes a zítra se bude dohrávat 28. kolo druhé fotbalové ligy. V tabulce třetí Artis Brno odpoledne nastoupí v Opavě. Před čtvrtým Ústím, které vyhrálo 2-1 v Ostravě, má náskok jediného bodu. Druhé Táborsko prohrálo s Bčkem Slavie a baráž o postup do nejvyšší soutěže tak nemá ještě jistou. Vedoucí Zbrojovka Brno v neděli porazila Vlašim 1-0. Zbrojovka už má jistý přímý postup do první ligy. 23. výhru v soutěži ji včera zajistil Kanaky Mana v 62. minutě svým 7. gólem v sezóně. Počasí. Na jižní Moravě dnes bude zataženo nebo skoro zataženo, přechodně i oblačno a přehánky. Později odpoledne a večer budou na většině území a četnější. Objevit se můžou i bouřky, lokálně i silné. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Mírný jižní až jihovýchodní vítr bude odpoledne a večer v bouřkách zesilovat. V nárazech dosáhne rychlosti až 55 km v hodině. Biozátěž je pro dnešek mírná. Počítejte, ale ti, kdo mají nějaké omezení zdravotní se zvýšenou zátěží, a to kvůli přechodu studené fronty. Šťastnou.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: A šťastnou cestu vám popřeji až za chvíli. Počítejte ale už teď s komplikacemi na silnicích. Dopravní nehoda se stala na křížení dálnic D1 a D2. Je tam také silný provoz, na místě zasahuje policie a tvoří se kolona na příjezdu do Brna ve směru od Vyškova. Začíná na 211. kilometru, končí na 196. Zdržení je okolo 10 minut. Zdržíte se i na příjezdu po D2 zhruba 5 minut od 3. kilometru. kilometru. Kolona se tvoří také na obchvatu Slavkova u Brna směrem k dálnici D1. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásné ráno vám všem, milí posluchači, i my vám přejeme šťastnou cestu, je 5 minut po 6. hodině. Ať už vyrážíte kamkoliv v tuto chvíli, tak ať je vaše cesta co nejšťastnější a nejméně problémů sebou přináší. 11. květen dnes svítí v kalendáři, před námi písničky Hany Zagorové Je naprosto nezbytné, nebo Láska je láska bude zpívat Lucie Bílá. Další písničky, které nestárnou, chystáme a Pavel Kašpar už se na vás těší s dobrou náladou na začátku nového týdne. Ať se vám hezky snídá, vstává i poslouchá. Tady je Český rozhlas Brno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Takhle vypadala první deska Lucie Bílé a slavný duet Láska je láska si s ní vystřihla svého času Ilona Čáková. Je 6 hodin a 13 minut, tady je Český rozhlas Brno. Moravští hasiči překonali rekord v dálkové dopravě vody hadicemi. Dopravili a teď se podržte přes 64 kilometrů a asi 460 metrů převýšení. Vodu nabrali přesně v místě, kde řeka Svratka u Bořínova poblíž Nedvidice opouští kraj Vysočina a vytéká do Jihomoravského kraje a dopravili ji zpět k prameni. Povedlo se jim to po více než 15 hodinách a 10 minutách před sobotní půlnocí.
1: Na konci celého řetězu stará parní stříkačka, která zaujala je projíždějící cyklisty.
2: Jde o parní stříkačku značky nebo firmy Smekal z roku 1908.
1: Radek Svojanovský ze Svojanova u Poličky. Vy jste přivezli tuhle parní stříkačku.
2: My jsme taková ta třešnička na celém tom dortu, tady co nachystali.
1: Jak dlouho pod tím topíte, protože to není žádná elektrika, to je opravdu pára, sedím tady, že máte naskládané dřevo.
2: Nám to trvá tak asi 15 minut.
3: Do pokusu o rekord se zapojili hasiči z více než 300 sborů.
4: Máme začít plnit hadice.
5: Začala vytěkat voda ze 101, co se jelo z řeky, takže už tam můžou přestat sát.
6: Tak jim to tam zavolám, jo?
5: Rozumím.
1: Samotný pokus byl náročnější, než se původně čekalo. Narušovaly ho technické problémy, jako například praskání hadic, anebo problémy s tlakem, hlavně v místech, kde hadice musely překonávat výškové rozdíly.
7: Tam nahoře vánkovali hadice, oni na mašině tlačili jedna, jo. Tak podívám se teďka na to, že se tady pod kopcem vyběhnu, to tam vidět.
1: Organizační štáb, ve kterém byl i Vít Míčín, musel řešit během celého dne několik problémů.
8: To jsou stovky hodin, které jsme tomu věnovali. Samozřejmě začátek, něco vymyslet v hlavě, nějak jsem si to promyslel, kudy by to mohlo vést.
1: Na propojení více než 64 kilometrů dlouhé trasy použili hasiči skoro 3300 hadic. František Jirků, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 6:18 je tu předpověď počasí, dnes je 11. května, teploty na jihu Moravy v tuto chvíli mezi 11 a 17 stupni Celsia, rozpětí tedy poměrně široké. Ty nejvyšší teploty stále ve Strážnici, 17 stupňů na většině sledovaných míst, se momentálně teploty pohybují kolem 12 až 13 stupňů, 11 je v Pohořelicích, v Troubsku, ve Znojmě, Kuchařovicích, v Brně, Tuřanech třeba 12 stupňů a v Žabovřeskách 14 stupňů Celsia. Předpověď ta slibuje zataženo nebo skoro zataženo, ráno a dopoledne výjimečně slabší přehánky, odpoledne se pak rozšíří časté přehánky a bouřky, lokálně mohou být i silné. Nejvyšší teploty dnes od 19 do 22 stupňů Celsia a vítr mírný jižní až jihovýchodní do 25, odpoledne v bouřkách až do 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, bio je dnes na jedničce a slunce, které vyšlo 5 hodin a 16 minut, zapadne ve 25 minut. Pavel Kašpar přeje dobré ráno.
0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
2: 20 let už je na scéně brněnská hradroková skupina Quanti Minoris, hrající středověké motivy v rokovém hávu. Kapelník Zdeněk Němeček v úterním dopoledním vysílání 12. května po 11. hodině zavzpomíná na začátky kapely, její proměnu v čase, přiblíží, kde čerpá inspiraci a co kapelu Quanti Minoris čeká v nejbližší době. Na zajímavého hosta i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Ladislav Štajdl na vlnách Českého rozhlasu Brno v 6 hodin a 24 minut. Slavnostním koncertem nadačního fondu Magdaleny Kožené na Pražském hradě začíná 13. května letošní 10. ročník festivalu ZUŠ Open. Následovat bude řada koncertů, divadelních představení, tanečních vystoupení nebo také výstav po celé republice, na kterých žáci ZUŠ budou moci veřejnosti ukázat své talenty. Festival také nabídne prostor pro setkání žáků, pedagogů a rodičů a všech, kteří mají zájem o umění a kultivaci nejmladší generace. Více informací, včetně zajímavé reportáže, najdete v článku Zdeňka Truhláře na našem webu brno.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Policie v loňském roce vyšetřovala přes 85 tisíc dopravních nehod. Od každé páté viníci ujíždějí, vyplývá to z analýzy Brněnského centra dopravního výzkumu. Řemeslníci by nově mohli skládat mistrovskou zkoušku, počítá s tím zákon, který dnes projedná vláda. Radnice v Kroměříži bojuje proti nevyužitým a chátrajícím budovám v centru. Vyměřila proto pro příští rok nejvyšší možnou daň z nemovitosti 4 domům, o které se jejich majitelé nestarají. Těm, kdo začnou neutěšený stav svých nemovitostí řešit, město daň s nejvyšším koeficientem 5 zruší. V Brně si dnes můžete nechat zkontrolovat mateřská znaménka. Lékaři budou na Dominikánském náměstí od 10 do 18 hodin. Hvězdy na zlínském chodníku slávy letos budou mít Kristýna Badinková, Nováková a Martin Písařík. Oznámili to pořadatelé Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Na jižní Moravě dnes bude zataženo nebo skoro zataženo, přechodně i oblačno a přehánky. Objevit se můžou i bouřky, lokálně i silné. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Mírný vítr bude odpoledne a večer v bouřkách zesilovat. V nárazech dosáhne rychlosti až 55 km v hodině. Biozátěž je pro dnešek mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Se silným provozem počítejte na dálnici D1 u Brna, a to jak ve směru od Prahy, tak od Vyškova. Tam se zdržíte déle. Nesouvislá kolona začíná na 211. kilometru. Zdržení je okolo 10 minut. Kolona je také na příjezdu po D2 do Brna od zhruba 3. kilometru a také na tahu Svitavy Brno mezi Milonicemi, Lipůvkou a Kuřimí. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: byl malý výlet po San Francisco. Scott McKenzie, 6 hodin a 38 minut. Ani dnes tradičně v pondělí nevynecháme naši rubriku Erko, která se věnuje posluchačským ohlasům. Kolegyně Julie Kalodová odpoví na jeden z častých dotazů, které do rozhlasu přicházejí.
1: Dobrý den, líbí se mi recepty v dopoledním vysílání, jsou někde ke stažení? Tak zní dotaz od paní Mariette, který přišel do e-mailové schránky brno@rozhlas.cz. Posloucháte rubriku Erko, kde na vaše vzkazy odpovídáme. Milá paní Marie, jsme rádi, že vás recepty ve vysílání Českého rozhlasu Brno zaujaly. V řadách nás rozhlasáků je několik nadšených kuchařek a kuchařů a rozhodli jsme se jejich osvědčené recepty zveřejnit formou rozhovoru živě. Je to hlavně inspirace pro vás, pro nás a společné sdílení kuchařské vášně. Příspěvky nás rozhlasáků a rozhlasaček si můžete poslechnout ve všední dny po 10. hodině a pokud se chcete vrátit ve vysílání Českého rozhlasu Brno zpětně, tak vás navedu na stránku můjrozhlas.cz, tam si kliknete na sekci živě v levé části obrazovky, najdete si Český rozhlas Brno a posunete to plejítko živého vysílání až 5 hodin zpětně. Také si můžete konkrétní čas vyhledat v celodenních záznamech až 30 dní zpětně a pokud také rádi vaříte a máte osvědčený třeba regionální recept z vašeho okolí, tam, kde bydlíte, zapojte se také a napište nám na adresu brno@rozhlas.cz. Tato schránka je tu pro vaše dotazy kdykoliv. Ještě připomenu, že pro vás připravujeme Den otevřených dveří. Můžete za námi na Beethovenovu ulici přijít v sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou. Pokud se chcete zúčastnit ukládání speciální schránky do zdi rozhlasové budovy se vzkazy budoucím generacím, tak přijďte hned po 10. hodině ráno. To je dnes vše. Já se těším za týden ve stejném čase, mějte se pěkně a rádi. Naslyšenou se těší vedoucí programu Českého rozhlasu Brno Julie Kalodová.
2: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.

mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky.

0: počasí.
1: Předpověď počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno přesně ve 6:45. Teploty na jihu Moravy tradičně před 7 lehce klesají. Momentálně se to rozpětí, ale díky oblačnosti příliš nemění. Pohybuje se na jihu Moravy mezi 11 a 17 stupni Celsia. Nejvyšší teploty stále ve Strážnici a předpověď počasí ta dnes slibuje zataženo nebo skoro zataženo. Ráno a dopoledne výjimečně slabší přeháňky, odpoledne se rozšíří časté přeháňky a bouřky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia. Mírný jižní až jihovýchodní vítr do 25 km za hodinu. Odpoledne bude vítr v bouřkách zesilovat. Nárazy kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo v 5 hodin a 16 minut, zapadne 5 minut před 8:30. Dobré ráno přejeme.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Ten Veles vlastně. Pro mě je to především vzpomínka, ale jsou to lidi a je to vlastně kus života. Když jsme ten časopis zakládali, tak jsme netušili, že by bylo možné, aby vycházel delší dobu, než kolik bylo nám tehdy let. Čerstvých 21, když vyšlo první číslo. A to, že to vycházelo tak dlouho, to je pro mě jako obrovským milým překvapením a potěšujícím faktem, že asi to mělo smysl.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
5: Naším dnešním hostem bude ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba.
4: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Netradiční, ale velmi zajímavé spojení bratří Tesaříci a Naďa Urbánková v písničce Vím, že přijdu do nebe. Je 6 hodin a 49 minut, tradičně krátce před 7. Je tu přehled důležitých a zajímavých událostí spojených na jihu Moravy s dneškem, tedy pondělkem 11. května 2026. V Hodonínské nemocnici dnes poklepou na základní kámen budovy nového urgentního příjmu. Na Dominikánském náměstí v Brně, když už jsme u těch zdravotnických témat, se dnes od 10. hodiny koná osvětový projekt Stan proti melanomu s bezplatným vyšetřením znamének. Ode dneška až do poloviny září nebude na Tišnovsku kvůli opravám mostu průjezdná silnice Nedvědice Rožná v úseku mezi Věžnou a Rožnou. Omezení se týká jen desítek metrů, objížďka však zasáhne osobní i veřejnou dopravu. V Brně dnes začíná festival francouzské a frankofonní kultury Bonjour Brno a potrvá do 20. května. No a zpráva nejaktuálnější, ty aktuální v 7 vám přinese Věra Šenbeková. Pavel Kašpar přeje dobré ráno, je 6 hodin a 51 minut.

0: Konečně vlastní dům.
1: Ještě to není úplně domov.
0: Ale to se spraví.
1: Uděláme pro to všechno. Úplně všechno.
0: Zářivá verbež. Hororová komedie o bydlení v Národním divadle Brno. Premiéra 15. května v Redutě.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Brno.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Obyvatelé Vyškova budou mít nové parkoviště. Masarykova univerzita v Brně založila firmu, která rozšiřuje pomoc lidem se sklonům k sebepoškozování. V nominaci hokejové reprezentace na mistrovství světa jsou i Červenka a Sedlák, ze Zámoří přeletěl Bliml. Dnes bude většinou zataženo, někde přehánky a bouřky, odpoledne a k večeru četnější, teploty až 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Vedení Vyškova plánuje postavit nové parkoviště mezi ulicí Sídliště Osvobození a supermarketem. Reaguje tím na dlouhodobý nedostatek parkovacích míst. Obyvatelé tam budou moci zaparkovat v druhé polovině léta. O dalších chystaných změnách mluví nezávislý místostarosta Karel Goldemund.
2: Celé to sídliště letní pole souvisí s asanací celé toho území po Lukromu, kde vznikne vlastně bulvár, lesopark a zástavba, jak co se týká bytu, tak občanky. A samozřejmě do budoucna se tam počítá s nějakým parkovacím domem.
0: Provoz na jediné spojnici mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem zkomplikují částečné uzavírky. Stavbaři budou na mostu Jana Antonína Bati brousit a čistit dilatační závěry a udělají také definitivní dopravní značení. Nahradí ho dočasný nástřik, uvedl projektový manažer společnosti Skanska Michal Konc. Provoz zůstane zachovaný v obou směrech, vždy alespoň v jednom jízdním pruhu pro každý směr. Práce by měly být hotové v odpoledních hodinách. Masarykova univerzita v Brně založila firmu na rozšíření takzvané dialektické behaviorální terapie. Má pomoci lidem, kteří trpí extrémními emocemi nebo mají tendence k sebepoškozování a sebevražednému chování. Kromě běžných schůzek s terapeutem si klienti také naučí, jak zvládat nutkání si ublížit. V Česku je zatím málo dostupná, popisuje psychoterapeut Martin Horký.
3: U nás třeba tady v Brně čekací doba je zhruba kolem 2 let, což je jako obrovské číslo a snažíme se ho co nejvíc zkrátit, ale prostě ten zájem je jako opravdu veliký a to i vzhledem k tomu, jak vlastně akutní ty potíže jsou. Jsou to často potíže spojené s životohrožujícím chováním a na tu terapii se aspoň tady v Čechách zatím čeká poměrně dlouho.
0: K tématu se s dalšími podrobnostmi vrátíme v ranním vysílání krátce před 8 hodinou. Sport. Hokejista Roman Červenka bude hrát na svém 13. mistrovství světa. V nominaci je i jeho klubový spoluhráč Lukáš Sedlák. Trenér Radim Rulík oznámil nominaci na světový šampionát po příletu ze Švédských her, které jeho výběr zakončil porážkou 1-6 se Švýcary. V Engelholmu Červenka ani Sedlák nebyli, stejně jako další útočník Matěj Bliml, kterému nedávno skončila sezona po vypadnutí v play-off NHL, pokračuje trenér Rulík.
4: Od úterka máme 3 tréninky, úterý, středa, čtvrtek, v pátek máme první zápas, pátek, sobota, back to back, takže samozřejmě s ním počítáme do sestavy, to jednoznačně. Dáme si dohromady, kdy byl naposledy na ledě, jak dlouho měl pauzu, postupně ho chceme zabudovat, ale do sestavy s ním počítáme.
0: Vedení reprezentace ještě čeká na zdravotní prohlídku golmana Daniela Vladaře, který o víkendu vypadl s týmem z play-off NHL. Definitivně je jasné, že David Pastrňák z Bostonu nepřiletí. Počasí. Na jižní Moravě dnes bude zataženo nebo skoro zataženo, přechodně i oblačno a přehánky. Později odpoledne a večer budou na většině území a četnější objevit se můžou i bouřky, lokálně i silné. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Vítr bude mírný a odpoledne a večer bude v bouřkách zesilovat. V nárazech dosáhne rychlosti až 55 km v hodině. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré nebo dobré a biozátěž mírná. Přechod studené fronty ale může zvýšit zátěž lidí s nemocemi dýchacího ústrojí a kardiaků, zejména s anginou pectoris.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Silný provoz je na všech hlavních příjezdových silnicích do Brna, tedy D1, 43 a také silnici 1/50 na příjezdu k D1. Komplikuje to ještě fakt, že na souběžné silnici, která vede z dálnicí D1 mezi Vyškovem a Brnem, se stala u Vyškova dopravní nehoda. I tam počítejte se zdržením. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné pondělní ráno vám všem, milí posluchači, je 5 minut po 7 hodině. Tady je Český rozhlas Brno. Je pondělí 11. května 2026. Písničky, které vám nabídneme hned teď, budou Kole Yesterday od Michala Prokopa, kapely Framus 5, O parádě zaspívá Karel Zich a věřím tomu, že parádní bude i dnešní soutěž Jak se u nás mluví, ve které máme soutěžní slovo z Veselska. Jaké to bude, se dozvíte už za chvíli. A na výherce dnes čeká román Láska v Amsterdamu. Do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. Zavolejte, zkuste to, tradičně jsou připraveny možnosti, takže těšíme se na to, až nám dáte vědět, co si myslíte o dnešním soutěžním slovu, ale o tom více už za chvíli. Pavel Kašpar u mikrofonu. Pokud snídáte, přejeme vám dobré chutnání, hezkou svačinu, šťastnou cestu do práce, do školy, kamkoliv. Užívejte pondělka, buďte zdraví, šťastní a spokojení. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Je to paráda, tady je Český rozhlas Brno, 7 hodin a 14 minut, čas na soutěž, jak se u nás mluví. Nevynecháme ji ani v pondělí 11. května. Vyrážíme na Veselsko, kde se používá slovo bagáža. Víte, co to může být? Připraveny jsou samozřejmě i možnosti. Na lince 726465200 se vás ptáme, co by to mohla být bagáža. Víte, zavolejte, zkuste to. Těšíme se na vaše tipy. Pavel Kašpár, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobrý ráno, Pavel Bolešín.
0: Pavle, krásné ráno vám přeju do Bolešína, vítejte. Tak co říkáte na dnešní soutěžní slovo bagáža? Říká vám to něco?
1: To mě neříká vůbec nic.
0: Já se přiznám, že taky netuším ani oblast, z jaké by to mohlo být. Pavle, tři možnosti jsou na výběr. Bagáža může být buď za A drůbež, nebo to za B může být rošťák, anebo za C je to klevetnice.
1: Tak to je ta drůbež.
0: Co vám to tam bečí?
1: Pasu ovce.
0: Ovce, panečku, tak vítejte ovečky v našem vysílání. Ty pojete drůbež?
1: Neroste tráva, ne, je strašný.
0: No uvidíme, dneska možná sprchne. Takže ty pojete drůbež, Ačko, je to tak.
1: Typuju Ačko.
0: Tak bohužel, Pavle. Není to drůbež, představte si, je to ten rošťák, to Bčko, bagáža. Mně se zase líbila ta klevetnice, tak dneska je to na sucho trochu, jak s těmi ovečkami, tak vám přejeme, ať aspoň zaprší odpoledne a moc krát díky za dnešní zavolání. Mějte se pěkně.
1: Taky děkuju, nashle.
0: Krásné ráno, 7 hodin a 16 minut, tady je Český rozhlas Brno, soutěž, jak se u nás mluví, zase zítra po 7. hodině. Teď už ABBA, za chvíli počasí, dobré ráno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, 7 hodin a 21 minut, čas na počasí.
1: Počasí.
0: Krásný den vám všem, 7 hodin a 21 minut. Předpověď počasí pro dnešek se zatím příliš nemění podle aktualizací od meteorologů. Teploty na jihu Moravy se momentálně pohybují mezi 12 a 17 stupni Celsia. 17 tedy nejvyšší teplota stále ve Strážnici, 12 stupňů třeba v Ivanovicích na Hané nebo v Troubsku. To jsou dvě místa s nejnižšími teplotami. Brno, Žabovřesky a Brno, Tuřany jen pro zajímavost 14 stupňů. A jak dnes bude zataženo nebo skoro zataženo, ráno a dopoledne výjimečně slabší přehánky, odpoledne se rozšíří časté přehánky a bouřky, nejvyšší teploty dnes mezi 19 a 22 stupni Celsia. Mírný jižní až jihovýchodní vítr do 25 km za hodinu, odpoledne bude v bouřkách zesilovat až do 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 16 minut, zapadne 5 minut před půl devátou. Takže deštník dnes určitě sebou, možná se vám šikne. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobré ráno přejeme.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Hostem Dobrých rad 11. května bude mistr čajů Adrian Drozdek. Povídat si s ním budu o blahodárném nápoji maté, který se připravuje z lístků cesmíny paragvajské. Co tento čaj obsahuje a jak ho správně popíjet? Proč bychom se na tento nápoj přátelství měli spolehnout i v případě úzkostí nebo při problémech se soustředěním? Povídat si budeme o směsi, za kterou získal Adrian Drozdek první místo v evropské čajové soutěži. Tohle si nenechte ujít. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Michal Tučný na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 7 hodin a 26 minut. Máme pro vás ještě několik tipů na dnešek. Laboratoř zvuků proměnila znojemský Loutský klášter ve svět plný hudby, experimentů a fantazie. Interaktivní výstava propojuje hudbu, fyziku a kreativní experimentování. Potrvá do 30. září a otevřeno je denně od 10. do 18. hodiny. Už jen do konce tohoto týdne, do 17. května, se můžete vypravit na výstavu Křehká krása kraslic v Moravském Krumlově v galerii Knížecí dům. A divoké kočkovité šelmy žijící v našich lesích představí na přednášce dnes od 17. hodiny v knihovně Jiřího Mahena v Koblišné ulici Jaromíla Krojerová z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky. Zprávy v půl s Věrou Šenbekovou jsou pro vás připraveny za 3 minuty.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Teplárny Brno letos ve městě zprovozní další zhruba stovku dobíjecích stanic pro elektromobily u obchodních center Olympia a Vaňkovka. Na podzim má být otevřené i dobíjecí centrum blízko obchodního centra Královo pole. Teď teplárny provozují 145 dobíjecích stanic. Výzkumníci z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě vyvinuli nový software, který na základě satelitních snímků umožní sledovat dopady klimatických změn ve městech a obcích. Ty se tak budou moci lépe vypořádat se suchem a přehříváním kritických ploch. Do projektu SatKlima se jako pilotní město zapojilo Uherské Hradiště, Bojkovice a dalších pět měst z jihovýchodní Moravy a Slovenska. Vedení Prostějova nechá vybudovat 3 takzvané krizové byty. Využívat je krátkodobě budou lidé v naléhavých situacích. Náklady na provoz zaplatí podle mluvčí prostějovského magistrátu Jany Gáborové město jako pronajímatel. V novém parkovacím domě u novoměstské nemocnice chce Vysočina odstavovat i sanitky. Vejde se jich tam asi 30. Dům vznikne u současných garáží v dolní části nemocnice. Náklady mají podle hejtmana z hnutí ANO Martina Kukly vyjít na 400 milionů korun. Tři hřebci exmorských koní z Národního parku Podyjí by měli dnes zamířit do Milovic na Nymbursku. Podobně jako v Podyjí tam budou spásat trávu a pomáhat tak udržovat tamní ekosystém. Na jižní Moravě dnes bude zataženo nebo skoro zataženo, přechodně i oblačno a přehánky. Později odpoledne a večer budou četnější, objevit se můžou i bouřky, lokálně i silné. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Mírný vítr odpoledne a večer v bouřkách zesílí. Biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S kolonami a silným provozem počítejte na silnicích na příjezdu do Brna. Nejdéle se zdržíte na tahu Svitavy. Brno mezi Milonicemi, Lipůvkou a Kuřimí je kolona až na 20 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 39 minut. Brněnský dopravní podnik modernizuje vozovnu v Medlánkách. Údržbu kol tramvají tam přímo na místě obstarává nový soustruh a očistu vozů zase usnadňuje zmodernizovaná mycí linka.
1: Jedná se o portálovú mycí linku, to znamená, že to vozidlo najede na stanovené místo a ten portál projíždí kolem toho vozidla odpředu dozadu. Systém kartáčů projede celé vozidlo ze všech stran, potom kartáčování dochází k aplikaci vosku a při výjezdu oplach osmotickou vodou.
2: Vysvětluje vedoucí střediska dopravních prostředků Jaroslav Homola. Osmotická voda je zbavená minerálů, takže na čistých tramvajích nezanechává skvrny po zaschlých kapkách. Pracovníci dopravního podniku můžou díky nové myčce také například vybrat způsob mytí podle ročního období.
1: Každé vozidlo jednou za 28 dnů prochází celkovou očistou, což není jenom exteriér, ale rovněž důkladná údržba interiéru a navíc v interval cca 14 dnů každé vozidlo projetí exteriéru. V zimním, podzimním období je to interval 2-3 dnů, protože čistota vozidel je v podstatě jedním ze základních pilířů dopravního podniku města Brna.
2: Stejně důležité je také pohodlí cestujících. To zajišťuje mimo jiné pravidelné používání soustruhu. Při jízdě se totiž kola tramvají opotřebovávají a ztrácejí svůj tvar, objasňuje vedoucí dílen dopravního podniku Tomáš Kadlec.
3: Pokud máme kolo oválné nebo pokud nemá ty dané parametry, tak vlastně soustruh zabezpečuje to, že docílujeme opravdu kulatého kola, což je důležité kvůli pocitu z jízdy, prostě, že je plynulý, lehký. Samozřejmě tím dochází soustružení i k obnově takzvaného jízdního profilu a to je zase důležitý prvek z pohledu bezpečnosti, protože o kole, které je součástí tramvajového kola, vlastně to kolo opírá o kolejnici.
2: Tramvaje z Medlánecké vozovny museli dosud jezdit na tuto údržbu na druhý konec města do Pisárek. Tamní soustruh je zapuštěný do země a tramvaje se k němu složitě přepravují. Teď tu ale mají nově vlastní, modernější přístroj, doplňuje Kadlec.
3: Tento mobilní soustruh je sám na kolejích. Tramvajové vozidlo zde přijede na toto pracoviště, pomocí zvedáku se zvedne nad úroveň toho mobilního soustruhu a sám mobilní soustruh podjíždí pod tím tramvajovým vozidlem a takzvaně se přitláčí potom k těm opracovaným kolám, nápravám.
2: V příštím roce plánuje vedení dopravního podniku pořídit podobný přístroj i do Pisárek. Ten medlánecký vyšel na 52 milionů korun. Nová mycí linka, včetně rekonstrukce celé haly na dalších 9 milionů. Markéta Hušková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Krásné ráno vám všem, je přesně 7:45, čas na předpověď počasí a přinášíme také přehled teplot v našem regionu. Momentálně se stále pohybuje ve stejných hodnotách mezi 12 a 17 stupni Celsia. A předpověď zataženo nebo skoro zataženo ráno a dopoledne výjimečně slabší přehánky. Odpoledne se rozšíří časté přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty od 19 do 22 stupňů. Mírný jižní až jihovýchodní vítr do 25 km za hodinu, odpoledne bude vítr v bouřkách zesilovat v nárazech až do 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 16 minut, zapadne 5 minut před 8:30. Dobré ráno.
2: Ve středu 13. května přijde do poradny pro zdraví lékař Tomáš Parák a budeme si povídat o všem, co souvisí s cévní mozkovou příhodou. Probereme hlavní rizikové faktory, příznaky, první pomoc při postižení mrtvicí a řeč bude i o prevenci. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: Cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí brněnská skupina Young Pekáč. Pod tímto názvem se skrývá soubor mladých muzikantů kolem Mojmíra Bártka, dlouholetého člena orchestru Gustava Broma. Vystoupí 12. května od 19 hodin. Uslyšíte swing a jazz, samozřejmě hlavně ve skladbách, na kterých se Mojda Bártek podílel především jako aranžér. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Mojdy Bártka a jeho souboru Young Pekáč přijďte 12. května od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Hráli a zpívali vám poutníci s Robertem Křesťanem. U mikrofonu tady je Český rozhlas Brno. Někteří by řekli, jsem marný případ, co končí každou chvíli v nemocnici. Masarykova univerzita založila společnost, která by měla podpořit novou formu pomoci pacientům trpícím extrémními emocemi, sebepoškozováním a sebevražedným chováním. Kromě schůzek s terapeutem nabízí i naučení snadným krokům, omezujícím nutkání si ublížit. V Česku je metoda málo dostupná, případů přitom přibývá. Například operátoři linky bezpečí přijali v loňském roce více než 24 tisíc takových hovorů, které se týkaly psychických obtíží. Za rok jde o nárůst 19%.
1: Někteří by mě řekli, že jsem byla marný případ, co končil každé 3 týdny v nemocnici. A vlastně já jsem před DBT neměla život mimo nemocnici. Bylo to strašně moc hospitalizací. A teď vlastně zvládla jsem se přestat sebe poškozovat.
2: 20letá Kateřina absolvovala program dialektické behaviorální terapie před půl rokem. Říká, že po programu si její kvalita života výrazně zlepšila. Vrátila se i ke studiu.
1: Program je velmi náročný. Ono se to asi jakoby nezdá, ale oproti normální terapii, kde je to spíš takové povídání, tak je tam hodně co se naučit, hodně co trénovat. Domácí úkoly, to je taky náročné.
2: Vědomosti a dovednosti, které se při terapiích naučila a taky pomůcky používá stále v běžném životě.
1: Já sebou nosím takovou taštičku, ve které mám různé smyslové pomůcky a všechno to, co jsem se naučila na DBT, si nosím sebou v taštičce a kdykoliv jsem ve stresu, tak učitelům vůbec nevadí, když si vytáhnu míček, nějakou voňavku nebo tak a hodně to pomáhá.
2: Pacienti se učí 4 okruhy dovedností, například všímat si, co se děje v jejich mysli, jak mít emoce víc pod kontrolou nebo toleranci stresu, vysvětluje psychoterapeut Martin Horký.
3: Pomocí té všímavosti, aby si ten člověk nejprve uvědomil, že se něco takového děje. Mám třeba nutkání si vzít život, uvědomit si třeba i jaké emoce v tu chvíli mám. A potom vlastně se zkusit zastavit v tu chvíli a rozmyslet se, co můžu udělat jiného, než třeba si jít ublížit. Jestli můžu někomu zavolat, jestli můžu si třeba ochladit obličej ledovou vodou.
4: Je to spíš syndrom potíží, které jsou spojeny s velmi intenzivními emocemi, které mohou být hodně proměnlivé. Chybějí jim ty dovednosti, jak ty emoce regulovat zdravými způsoby.
2: Dodává propagátorka metody z Masarykovy univerzity v Brně Pavla Horká-Linhartová.
4: Nejčastěji je to u pacientů s hraniční poruchou osobnosti, ale nám nejde tolik o tu diagnózu. Často se tento syndrom vyskytuje u lidí například s poruchami příjmu potravy, s užíváním návykových látek a podobně.
2: Tuto formu terapie nabízí asi 10 pracovišť v celém Česku. Z toho na Moravě je jedno, dodává Horký.
3: U nás třeba tady v Brně čekací doba je zhruba kolem 2 let, což je jako obrovské číslo a snažíme se ho co nejvíc zkrátit, ale prostě ten zájem je jako opravdu veliký a to i vzhledem k tomu, jak vlastně akutní ty potíže jsou. Jsou to často potíže spojené s životohrožujícím chováním a na tu terapii se aspoň tady v Čechách zatím čeká poměrně dlouho.
2: V Brně jsou pacienti v programu po dobu půl roku. Hana Novotná, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

dnes večer v České televizi. ČT1. Hrůzný nález v řece. Detektivové pátrají po vrahovi majitele spediční firmy. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. O svou vizi musela tvrdě bojovat. Meryl Streepová jako legendární ministerská předsedkyně v Oscarovém filmu Železná lady. A ČT Art uvádí v premiéře francouzskou barokní operu v inscenaci režijního dua Scooter. Platé. Pondělní večer s Českou televizí.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brno bude mít necelou 20 nových městských bytů na Francouzské. Výzkumníci zjistili, že od každé páté nehody řidiči ujíždějí. Lidé si dnes můžou nechat vyšetřit znaménka v lékařském stanu v centru Brna. Bude většinou zataženo, někde přehánky a bouřky, odpoledne a k večeru četnější. Teploty až 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Vedení města Brna chystá stavbu nového bytového domu v ulici Francouzská. Na místě, kde momentálně stojí zastaralý rodinný dům, vznikne 16 jednotek obecního bydlení. Odhadované celkové náklady přesahují 117 milionů korun. První nájemníci by se měli nastěhovat v roce 2030. Policie v loňském roce vyšetřovala přes 85 tisíc dopravních nehod. Od každé páté viníci ujíždějí. Vyplývá to z analýzy Brněnského centra dopravního výzkumu. Přestože většina z těchto nehod končí pouze hmotnou škodou, každoročně dochází i k tragickým následkům. Nejčastějšími oběťmi jsou chodci a cyklisté. Proč řidiči od nehody ujedou, vysvětluje Lukáš Kadola z centra dopravního výzkumu.
2: Chtějí se vyhnout určitě finančním dopadům, typicky je to ztráta bonusu na pojištění. V případě těch vážnějších nehod může tam hrát roli alkohol či jiné návykové látky. V některých případech se setkáváme i s tím, že řidič nemá platné řidičské oprávnění anebo má zákaz řízení.
0: Lidé dnes můžou přijít zdarma a bez objednání na vyšetření mateřských znamének na Dominikánském náměstí v Brně. Lékaři v takzvaném stanu proti melanomu prohlédnou kožní útvary ručním dermatoskopem. Na místě bude 6 ordinací. Při nebezpečném nálezu domluví doktoři další vyšetření. Pro koho je prohlídka vhodná, popisuje dermatoložka Monika Arembergrová.
3: Osoby, které mají více než 20, respektive 50 mateřských znamének, které mají třeba v rodinné anamnéze někoho, kdo už měl kožní nádor, také osoby, které vědí, že se v minulosti častěji spálily, anebo všechny ty, které mají nějaké znaménko nebo projev s otazníkem. To znamená něco, co se v poslední době změnilo, co se týká barvy anebo velikosti. Sport.
0: Dnes a zítra se bude dohrávat 28. kolo druhé fotbalové ligy. V tabulce třetí Artis Brno odpoledne nastoupí v Opavě. Před čtvrtým Ústím, které vyhrálo 2-1 v Ostravě, má náskok jediného bodu. Druhé Táborsko prohrálo s Bečkem Slavie a baráž o postup do nejvyšší soutěže tak nemá ještě jistou. Vedoucí Zbrojovka Brno v neděli porazila Vlašim 1-0. Zbrojovka má už jistý přímý postup do první ligy. 23. výhru v soutěži jí včera zajistil Kanakimana v 62. minutě svým 7. gólem v sezóně.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude většinou zataženo, přehánky později odpoledne a večer četnější, objevit se můžou i bouřky, lokálně i silné. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Mírný vítr bude odpoledne a večer v bouřkách zesilovat. Biozátěž je pro dnešek mírná. Více o počasí za chvíli s brněnskými meteorology.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na silnicích jižní Moravy počítejte se silným provozem. Kolony se tvoří na D1 na příjezdu od Prahy, na příjezdu od Vyškova. Tam je kolona nesouvislá od 213. 13. kilometru až na 20 minut. Také na příjezdu po D2 nebo po silnici Svitavy Brno se zdržíte všude v kolonách. Kolona se tvoří také na výjezdu z Brna na D1 mezi stým 94. a pultým a stým 90. kilometrem. Na D2 ve směru na Brno také pozor, na 38. kilometru je tam odstavený kamion. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásné pondělí vám všem, milí posluchači. 11. května, 5 minut po 8. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Nezapomeňte dnes popřát všem svatavám. Dámy, slečny a paní nositelky tohoto jména mají dnes svůj svátek. Nejenom svatavy, ale také svatoslavy. Tak vám přejeme, milé dámy, ať jste zdravé, šťastné a spokojené a samozřejmě skvělé dorty, vypečené chlebíčky a krásný večírek přejeme také všem dnešním narozeninovým oslavencům. Budeme pro vás vším, co si budete přát. Takhle parafrázuji název písničky Janka Ledeckého, kterou dnes všem narozeninovým i svátečním oslavencům posíláme. Z těch, které nestárnou, přidáme třeba Karla Gotta, Si krásná, čím zvoní píseň má, to bude Marie Rotrová. A Věra Šenbeková slíbila brněnské meteorology a ti tu budou také už za chvíli. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: mali by sa objaviť na väčšine územia a môžu byť lokálne i také intenzívnejšie. Čakáme väčšinou, že naprší 1 až 10 mm zrážok, ale v búrkach tie úhrny môžu byť o dosť výraznejšie, i okolo 20 mm, a tam, kde trafí viac búrok za sebou, tak to môže byť dokonca i okolo 40 mm zrážok. Ako vždy v týchto situáciách, keď sú to prehánky a búrky a ne nejaký veľkoplošný dážď, tak môžu byť dosť veľké rozdiely medzi jednotlivými lokalitami, ale každopádne celkovo tá pravdepodobnosť na zrážky je vysoká a to hlavné by malo byť hlavne neskôr popoludní a večer. Maxima 19 až 22 stupňov Celzia, vietor taký svižnejší, južný až juhovýchodný, a potom popoludní a večer v tých búrkach môže i výraznejšie zosilovať prechodne.
1: Bude zítřek teplotne podobný i třeba tým charakterem počasí?
0: Tam už to bude iné, dostaneme sa do studeného vzduchu za studenou frontou. V noci by malo pršať v podstate v celom kraji, tam by to mal byť už taký normálnejší mierny dážď, ktorý postúpi cez kraj. No a zajtra cez deň teda v tom chladnom vzduchu také premenlivé počasie. Môžu sa sem tam objavovať prehánky, ale to už budú len také slabšie. Minima 9 až 6, maxima 11 až 14 stupňov Celzia, takže dosť ochladenie. A k tomu ešte bude aj veter, no vietor čerstvý, severozápadný, miestami i s nárazmi okolo 55 km za hodinu.
1: Moc krát díky, poprosím vás ešte o teplotní rekordy pro 11. květen.
0: Najvyššia hodnota je z roku 1958, Bzenec 32,5 stupňa Celzia a najnižšia hodnota zaznamenaná na stanici Žďárna v roku 1943, minus 5 stupňov Celzia.
1: Říká meteorolog Peter Hruška. Peter, moc krát díky, přejeme krásne dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
0: Ďakujem, príjemný deň prajem, naslyšenou.
1: Ďakujeme.
2: 20 let už je na scéně brněnská hradroková skupina Quanti Minoris, hrající středověké motivy v rokovém hávu. Kapelník Zdeněk Němeček v úterním dopoledním vysílání 12. května po 11. hodině zavzpomíná na začátky kapely, její proměnu v čase, přiblíží, kde čerpá inspiraci a co kapelu Quanti Minoris čeká v nejbližší době. Na zajímavého hosta i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
4: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Zpívala vám Marie Rotrová, je 8 hodin a 20 minut. Lékaři na Dominikánském náměstí v Brně dnes budou téměř celý den vyšetřovat zájemcům mateřská znaménka ve stanu proti melanomu. Tam si lidé můžou nechat zkontrolovat podezřelé útvary zdarma a bez objednání. Akce je součástí kampaně na prevenci a včasný záchyt rakoviny kůže. Na místě máme reportérku Hanu Novotnou. Hanko, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak to v tuto chvíli vypadá na místě? Tvoří se už fronta?
1: Tak zatím ta fronta není úplně dlouhá. Vypadá to, že stan zatím spíš kontrolují organizátoři a na to samotné vyšetření čeká asi 5 lidí. Doktoři začnou s kontrolami v 10 hodin dopoledne a ten stan je poměrně nepřehlédnutelný v dolní části Dominikánského náměstí. V minulých letech tu lidé na kontrolu znamének čekali i několik hodin a zdůvodňovali to většinou tím, že se jim zdají příliš dlouhé čekací doby při objednání do běžné dermatologické ordinace. Jde většinou o několik týdnů. Jenom doplním, že v předchozích letech byla akce na náměstí Svobody. Organizátoři stan letos přesunuli kvůli technickým důvodům.
0: Hanko, jak to vlastní vyšetření bude probíhat?
1: Tak letos to bude 6 ordinací, kde lékaři pacienty vyšetří pomocí ručního dermatoskopu. Pokud se jim bude zdát nějaký nález rizikový, domluví pacientovi další vyšetření a případně i vyříznutí ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně nebo v Masarykově onkologickém ústavu. Melanom představuje zhruba 10% všech zhoubných kožních nádorů a průměrný věk pacienta při stanovení diagnózy je 56 let.
0: Pro koho je tato prohlídka primárně určená?
1: Tak jsou to hlavně lidé, kteří mají více než 20 nebo 50 mateřských znamének, nebo ti, kteří vědí, že se v minulosti častěji spálili. Vyšetření lékaři doporučují samozřejmě i lidem, kteří mají v rodinné anamnéze někoho, kdo měl kožní nádor. Za pozornost stojí i znaménka, která se v poslední době změnila, co se týče barvy nebo velikosti.
0: Jak často by měli lidé tento typ vyšetření absolvovat?
1: To je hodně individuální. Pokud je člověk neriziková osoba, po 35. roce věku stačí vyšetření jednou za 2 roky. Pokud ale spadá do rizikové kategorie, měl by prohlídku absolvovat jednou ročně. Ohrožení jsou lidé, kteří mají světlou kůži, která je náchylná ke spálení, tráví hodně času na slunci nebo třeba navštěvují solária. Dál taky třeba lidé s modrýma očima, zrzavými nebo blond vlasy a pyhami. A ještě dodám, že pokud někdo prohlídku nestihne dneska, má možnost ještě zítra. To je budou nabízet v lékárně na Kobližné ulici. Další termín pak bude 9. a 10. června.
0: Reportérka Hana Novotná se nám přihlásila z Dominikánského náměstí v Brně, kde za necelé 2 hodiny začne akce Stan proti melanomu. Hanko, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Taky přeju naslyšenou.

0: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primadosu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Ve Vyškově bude nové parkoviště mezi ulicí Sídliště Osvobození a supermarketem. Město tak reaguje na dlouhodobý nedostatek parkovacích míst. Lidé tam budou moci zaparkovat v druhé polovině léta, informoval nezávislý místostarosta Karel Goldemund. Provoz na jediné spojnici mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem dnes komplikují částečné uzavírky. Na mostě Jana Antonína Bati pracují silničáři. Provoz je zachovaný v obou směrech, vždy alespoň v jednom jízdním pruhu pro každý směr. Práce by měly být hotové v odpoledních hodinách. Masarykova univerzita v Brně založila firmu na rozšíření takzvané dialektické behaviorální terapie. Má pomoci lidem, kteří trpí extrémními emocemi nebo mají tendence k sebepoškozování a sebevražednému chování. Terapie je totiž v Česku zatím málo dostupná, uvedl psychoterapeut Martin Horký. Na Žlutém kopci v Brně u Masarykova onkologického ústavu bude socha Lucie Bakešové, zakladatelky spolku Dům útěchy, který byl předchůdcem specializovaného lékařského ústavu. Brno letos vypíše soutěž, radní na to na své poslední schůzi vyčlenili 4 miliony korun. Legiovlak můžou lidé navštívit na nádraží v brněnském Králově Poli. Věrná replika legionářského vlaku z období let 1918 až 1920 tam bude do neděle 17. května. Na jižní Moravě dnes bude většinou zataženo, přehánky a bouřky, lokálně i silné, většinou odpoledne a večer. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Mírný vítr bude v bouřkách zesilovat. Biozátěž je pro dnešek mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Stále počítejte se silným provozem na silnicích na jižní Moravě, především u Brna. Týká se to jak dálnic, tak také tahu Svitavy. Brno kolony se tvoří na obvyklých místech. Silný provoz a zdržení je ale také například ve Znojmě a v okolí a také v Břeclavi. A pokud jedete teď po D1 z Brna na Vyškov, dejte pozor na 213. kilometru na vozovce. Je tam upínací popruh z nákladního auta. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 37 minut, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. O hokeji, jak tak jinak. Švédské hokejové hry, závěrečný turnaj Eurohockey Tour se naší reprezentaci nevydařili. Po úvodní výhře 3-1 nad suverénními Švédy prohrál totiž tým trenéra Radima Rulika s Finy 2-3 a se Švýcary dokonce 1-6, což byla velká ostuda, když hráči měli bojovat o nominaci na světový šampionát. Pane Meixnere, co vy na to? Dobré ráno, vítejte.
1: Ano, dobré, mírně, chladné. Ano, ráno, ano. Přeji vám i všem posluchačům. No, takže začneme tím zápasem s Finy. Hráli všichni 4 Brňané, to znamená Ščotka, Zábranský, Flick a Kunz, což je navrátilec po pár letech zase do brněnské sestavy. S Finama se nám nepodařila první třetina, prohráli jsme 0-2. Nestíhali jsme, honili nás tam, nebo naše mužstvo honili, ano, dávali pěkně zabrat. Ale ve druhé třetině se to srovnalo na 2-2 a pak jsme dostali gól, takový Finové hráli přesilovku, což neměl ten gól v podstatě v lípře od modré čáry. Letěl takový motyl.
0: Haló, pane Meixnere, slyšíme se. Tak, teď nám úplně vypadlo spojení. Tak a vypadá to, že pan Meixner už volá zpátky. Pane Meixnere, spojení opět navázáno. Můžeme
1: ano,
0: pokračovat.
1: Ano, kde jsme skončili, prosím?
0: Skončili jsme v podstatě hned po tom úvodu, kdy jste popisoval, že někam letěl puk a tím to skončilo vlastně.
1: Aha, no ano, ten puk proletěl okolo asi 4 nebo 5 hráčů a skončil v brance. Brankář ani o tom vůbec nevěděl, že tam ho má. Zjistil to až v síti. Takže to jsme prohráli, no a potom přišlo to nedělní utkání se Švýcary a to teda byla ostuda první třídy, protože jsme dostali nařezáno, prohráli jsme 1-6, hráli Zábranský a Ščotka a také Kunz, Flick odpočíval. No co k tomu zápasu, já bych to definoval tak, že jaksi útočníci si asi řekli, no my budeme hrát v finále na mistrovství světa ze Švýcary, to finále, tak nebudeme prozrazovat, co všechno umíme. Takže radši nebudeme dělat nic. Obránci si vzali nějakou dovolenou, protože vždycky byli jinde, než měli být. No a do branky stálo za to rozhoupat místo golmana Pítel, možná by ho tam těch puků trefilo víc, tak to je taková ta nadsázka. A druhá věc je, že nejsem si jistý, jestli někteří hráči už nevěděli, že tedy na to mistrovství se tam nepojedou a naopak ti, co věděli, že pojedou, tak ano, zase odpočívali a říkali si, aby se nezranil. Těžko říct, pravda je, že Islám, myslím, že to byl Beránek Karlovarský, řekl, že to je ostuda, ale není potřeba zase z toho dělat velkou vědu. Stane se, i když tedy pro nás ze Švýcary, ale pozor, Švýcary už nejsou tím outsiderem, ale patří k té špičce, což všichni víme. Takže asi tak. A pozor, a to ještě ti Švýcaři hráli bez 4 hráčů SNHL, a kteří nejsou žádní prostě ořezávátka, žádná ořezávátka, jsou to hráči, kteří patří k tomu opravdu lepšímu. Takže to je tady k těm dvou zápasům a byla to ostuda.
0: Po včerejším večerním příletu ze Švédska oznámil Radim Rulík definitivní složení týmu na nadcházející mistrovství světa. A pane Meixnere, také z hráči Komety?
1: No tak ano, tak z hráčů Komety se do té sestavy dostal obránce Ščotka. Myslím si, že trenér Rulík má pro něho trošku slabost. A potom útočník Flick. Vypadli Kunz a vypadl také Libor Zábranský, obránce. Myslím si, že musí být hodně zklamaný, protože se mu stále ano, nedaří absolvovat celou tu přípravu od začátku a stále se mu nedaří udělat ten poslední krok, aby se do té sestavy pro to národní mužstvo na mistrovství světa dostal. Tak asi ho to hodně mrzí, ale nic jim nenaděláme. Takový je někdy ten sportovní život, je surový. Já nechci připomínat, že jsem něco podobného taky zažil, tak to prostě chodí. Tak to je tak k tomu, a k té sestavě toho národního mužstva, a že se vrátíme ještě zítra.
0: Moc krát díky, pane Meixnere, těšíme se na další setkání. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno s aktuální předpovědí počasí. Sledujeme také vývoj teplot, respektive rozpětí na jihu Moravy, a to se momentálně pohybuje v hodnotách, které se od těch před hodinou zatím příliš nemění. Ty spodní hodnoty stoupají, rozpětí teploty od 14 do 17 stupňů Celsia. Ve Strážnici stále zmíněných 17 a nejchladněji v Ivanovicích na Hané. Předpověď počasí, ta slibuje zataženo nebo skoro zataženo, ráno a dopoledne výjimečně slabší přehánky, odpoledne se pak rozšíří na většinu území, očekáváme i bouřky. Nejvyšší teploty mezi 19 a 22 stupni, vítr mírný, jižní až jihovýchodní do 25 km za hodinu. Odpoledne bude vítr v bouřkách zesilovat a v nárazech může dosáhnout až 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 16 minut, zapadne 5 minut před 8:30. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Ten Veles vlastně. Pro mě je to především vzpomínka, ale jsou to lidi a je to vlastně kus života. Když jsme ten časopis zakládali, tak jsme netušili, že by bylo možné, aby vycházel delší dobu, než kolik bylo nám tehdy let. Čerstvých 21, když vyšlo první číslo. A to, že to vycházelo tak dlouho, to je pro mě jako obrovským milým překvapením a potěšujícím faktem, že asi to mělo smysl.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině. Přijďte na tradiční den otevřených dveří Českého rozhlasu Brno.
4: Ukážeme vám, kde vznikají pořady, které máte rádi.
2: Uvidíte rozhlasáky při vysílání.
4: Můžete nahlédnout do rozhlasové fonotéky.
2: Odnést si fotky na památku.
4: A nebo s námi uložit schránku se vzkazy budoucím generacím.
2: Den otevřených dveří se koná v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Brně na Beethovenově ulici.
4: Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: jiná.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 49 minut. Pletu, pleteš, pleteme. I to by mohlo být motto dnešní reportáže, která je důkazem, že společná činnost, ideálně provozovaná pravidelně, vede ke spokojenějšímu životu a v tomto případě i k originálním kouskům v šatníku. Kateřina Rajmicová a Helena Auerová z Brna si říkají vlněné sestry a pravidelně se v kavárně setkávají se skupinou dalších nadšených pletařek. Pojďte si s námi přisednout ke stolečku. S tam zamířila Jarka Vykoupilová.
2: Už se tady plete Kateřina, Helena, vlněné sestry.
3: Ano.
2: Tak já se rovnou zeptám, jak sdružujete lidi?
3: No tak pletení spojuje určitě lidi, takže vlastně je to taková činnost, kde máme prostor pro ženské kruhy.
4: Děláme to už 13 let, že od začátku vlastně prostě se scházíme po kavárnách, scházíme se v parku, trávíme čas, inspirujeme se hlavně, že jo, holky?
3: Ano, povídáme, co? Si
4: povídáme si o návodech, o přízích. Co teďka letí, holky?
3: Tak hnědá. Hnědá.
4: No určitě ano. Letí hnědá, tak jak v obchodech. Třpitivky.
3: Ano.
4: Ano, pajetky, třpitivé příze, že?
3: Mm-hmm.
4: Korálky se vplítají. My pleteme hlavně na sebe, že jo?
3: Taky pleteme dárky s přízněným duším a tak v rodině, kamarádkám.
2: Kolik času zhruba průměrně propletete?
4: Každý den, tak tu hodinu a půl určitě ne, průměrně.
3: 2 hodiny, jo, o víkendech třeba i víc.
2: Co konkrétně teď pletete třeba zrovna vy?
3: Teď pletu nákrčník, který bude dárek pro paní učitelku syna, který opouští základní školu po 9. třídě.
2: Oceňují vaši blízcí tuhletu aktivitu?
5: Nejvíc asi moje dcera, pro kterou teda pletu dost.
2: Vidím, že máte na sobě pletené šaty.
6: Mám pletené šaty a pletu další. Já ráda nosím šaty.
2: Tak vidíte, tam právě Maruška plete z hedvábí, Radka plete zelnu 100%. Bavlna, Elča má merino, jo, populární samozřejmě pořád jsou mohéry, ponožková příze, prostě tam najdete všechno. Jako. Já to říkám pořád, že v pletení je všechno. Celý svět.
5: Baví mě na tom, že si upletu ten svetr sama. Jsou v tom nějaké příběhy, mám tam třeba příze, který jsem si dovezla z dovolené a jsou to takové suvenýry, které pak můžu nosit.
7: Mě na tom baví, že je to takové kreativní výžití a prostor se vyjádřit, hrát si s barvama. Já jsem jako inženýrka, takže v práci mi to chybí, tak to musí mít takhle jako koníčka.
8: Mám pocit, že jsem trošku blíž babičce, která už tady není.
2: A máte teda na sobě nádherný svetr.
6: Děkuju.
8: Vlastnoručně. Pletu 4 roky, 45 zhruba.
2: Takže motivace začít s úplně novým koníčkem pro dámy, co poslouchají.
8: A díky vlněným sestrám, nejen, že si člověk osahá ten materiál přímo, ale i poradí, nebo vás nasměrují, prostě, když si nejste úplně jistá. Takže jako tady ta komunita je super a i to dodává ten elán a tu chuť vlastně jakoby plést dál.
2: A máte představu, kolik příznivců v Brně máte, nebo příznivkyň?
3: 10.
2: No.
3: Katka mě napovídá.
4: Tak 20 se nás tady tak schází.
3: Pravidelně scházíme jako v kavárně tady měsíčně. Na pletařském táboře je nás přes 100, to jezdí z celé republiky a vlastně jednou za rok pořádáme v Lužánkách Světový den pletení na veřejnosti a to je třeba i 70-80 lidí přijede si zaplést, popovídat si o pletení.
2: Kdy se letos tahle akce koná?
4: 13. června a budeme plést opět tady v Lužáneckém parku u tenisových kurtů od 2 hodin.
1: Jak bylo řečeno v reportáži o pletařském spolkovém životu, začít se dá kdykoliv. Inspirace bude v Brně k vidění na veřejném pletení v Lužánkách už od 13. června. Zapište si do diářů. Pokud vás reportáž zaujala, poslechněte si znovu na našem webu brno.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Iveta Bartošová vám zpívala, je 8 hodin 55 minut, tady je Český rozhlas Brno, pondělní s datem 11. května. Dobré ráno pomaličku končí a ve studiu se mnou už bude útočit určitě nejen láskou, ale i dobrou náladou a skvělými písničkami v srdcovkách. Zdeněk Junák je tady. Zdeňku, vítej, krásné ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, drahý Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. Ano, můj kvér, samostříl je nabitej, budeme to flákat a střílet, bude to paráda. Ne, mám tam krásnou potěšující takovou zprávičku v srdcovkách, takže jo, bezvadný. Víkend byl pro mě teda trošku pracovní, protože každý jak v sobotu, tak v neděli jsem měl večer představení, hráli jsme hru až na ten konec dobrý a musím říct, že to bylo výborný, my jsme měli trošku jako, bych řekl, téměř dvouměsíční pauzu od tohoto představení, tak si myslím, že jsme si to všichni užívali. Já jsem byl doma sám, protože už ve čtvrtek, když byl ten prodloužený víkend, tak jsem odvezl Irenku s vnoučatama a Zuzanku jsem odvezl do Radějova, takže byli tam. No a já jsem si to tak doma, víš, jako prostě, víš, jak to se tak užívá nohy na stole, že jo. Yeah. Já měl bych umýt asi nádobě a kašlu na to, nechám to na zítra. No a potom jsem volal Derence, říkám, hele, v neděli se vracíš, co ti mám připravit za dobrý obídek? Je, víš co, smažený sýr. Chápeš to? Já jsem se chtěl vydovádět, a protože Jirenka říká, ten tvůj smažený sýr je nejlepší, no tak, že jsem to prostě zmákl. No a jinak jako pohodička, odpočinek, úžasný, lenošení, srandičky, no a dneska už jsem se na tebe těšil.
0: To já taky. Zdeňku, já na ten smažák budu muset někdy k tobě přijít.
1: No jasně.
0: Vypadáš takovou láskou.
1: Já ale docela obyčejnej, úplně obyčejnej.
0: Nevěřím.
1: Akorát, že já do toho jako dám tak tu šunku, že jo, to už to teďkom se moc nedělá, takže jako já do toho vložím dva plátky šunky.
0: Tak ještě jsme neskončili a už vaříme, panečku. Zdeňku, děkuju, krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes pera básníka, který se jmenuje Zafar Senočák. Otec na dvorku štípá dříví, matka obstarává zvířata a já nevím, jestli jsem dřevo nebo zvíře. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Teplárny Brno posílí síť dobíjecích stanic pro elektromobily u nákupních center. Tři exmorští koně se dnes spodjí, přestěhují do Milovic. Bude většinou zataženo, někde přehánky a bouřky, odpoledne k večeru četnější, teploty až 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Teplárny Brno letos ve městě zprovozní další zhruba 100 dobíjecích stanic pro elektromobily. Teď jich provozují 145. Firma je největším provozovatelem dobíječek v Brně. Nově jejich síť posílí u obchodních center Olympia a Vaňkovka. Na podzim má být otevřené i dobíjecí centrum blízko obchodního centra Královo pole pro 50 aut. Další stanice vzniknou u arény na výstavišti, říká šéf elektromobility Tepláren Brno Petr Beneš.
2: Pro mě je důležité to, že v roce 2030, kdy vlastně dojde k tomu naplnění cíle, které je stanovený od města Brna, tak ten cíl je 500 dobíjecích stanic na území města Brna a toto víme, že tento cíl bez problémů splníme.
0: Nové nabíječky mají být také součástí lamp veřejného osvětlení, aby v ulicích zabíraly méně místa. Teplárny a technické sítě Brno pro ně teď hledají vhodné lokality. Po dnešním deštivém počasí s bouřkami a někde i přívalovými srážkami přijde na jih Moravě a do zbytku republiky ochlazení. S příchodem takzvaných ledových mužů se budou denní teploty držet kolem 10 stupňů. Na horách může v úterý sněžit a v noci na středu můžou teploty klesnout pod nulu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Tři hřebci exmorských koní z Národního parku Podyjí by měli dnes zamířit do Milovic na Nymbursku. Podobně jako v Podyjí, tam budou spásat trávu a pomáhat tak udržovat ekosystém, popisuje Robert Stejskal ze správy Národního parku Podyjí.
3: Právě tady ty naše hřebce, co máme, což jsou naše hříbata z těch prvních vlastně porodů, se jim poštěstí dostat se na nové lokality, kde se zakládají nové rezervace a budou tam sloužit teda k založení nového chovu. Tři kusy odjedou do světa teďka v pondělí a ty zbývající tři někdy v průběhu roku. Sport.
0: Hokejista David Pastrňák na blížící se mistrovství světa nepojede, potvrdil to trenér národního týmu Radim Rulík, který oznámil nominaci. Naopak v ní nechybí dosavadní kapitán reprezentace Roman Červenka nebo jeho spoluhráč z Pardubic Lukáš Sedlák. Šampionát začne ve Švýcarsku v pátek.
1: Počasí.
0: Dnes bude na jižní Moravě většinou zataženo, přehánky i bouřky, lokálně i silné, objeví se spíše později odpoledne a k večeru. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Mírný vítr bude odpoledne a večer v bouřkách zesilovat, v nárazech dosáhne až 55-kilometrové rychlosti. Biozátěž je pro dnešek mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Se zdržením stále počítejte na dálnici D1 u Brna, a to hlavně na trase Vyškov Brno. Nesouvislá kolona je od 2.13. postý 96. kilometr na asi 10 minut. A počítejte i se zdržením dále ve směru na Prahu. Za Velkým Meziříčím se stala dopravní nehoda na stém 39. kilometru a blokuje pravý jízdní pruh. Začíná se tvořit kolona, která má prozatím 2 kilometry. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dnes nahlas a laskavě gratulujme svatavě. Já mám opět podle zvyku veršovánku na jazyku. Vy v práci či příbytku vsaďte všechno na kytku. Pak pomalu nebo v klusu přidejte i třeba pusu. Já, co sladké překvapení, přidám píseň v plném znění. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeníka Junáka.

0: Tuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pondělí 11. května roku 2026. V Brně máme pošmourno. Máme takovou oblačnost, ale pořád ještě ta teplota je velmi, velmi příjemná. I když říkají, že teďko má začít pršet a jakmile odezní ten déšť, tak se má tedy rapidně ochladit. Nakonec zítra nastupují tří ledoví muži Pankrát, Servác a Bonifác, takže uvidíme. Dneska mají svátek svatavy. Tak všem dívkám, ženám, dámám tohoto křestního jména svatava nebo svatuška nebo svatka, jak jim říkáte, vinšujeme všecko nejlepší. A já už tady mám přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Mohl byste prosím pustit do éteru něco od kapely Alband, dříve Kern, pro nás jejich věrné fandy? Jsou to naši kluci rockeři. Zvláště jejich frontman Jarda Kronek, který kam přijde, tam zdobí nejen tím, jak pořád dobře vypadá i ve svých neuvěřitelných letech, ale i svým úžasným kerňáckým hlasem. Za všechny příznivce z celé republiky mu přeji, ať mu to tak zpívá pořád dál a dál ve zdraví. Vím, pane Junáku, že jste kamarádi, no jo a jací, a spojují vás zážitky ze společné vojny, tak vás prosím, abyste vybral vy osobně něco z jejich zatím posledního alba Sklad hořlavin, které obsahuje jednu lepší pecku než druhou. A je pro mě těžké vybrat jen jednu. Proto bych si dnes dovolila ponechat tento těžký úkol na vás a předem moc děkuji za pomoc. Marcela Škrobová. Milá paní Marcelko, více vyfikulantně jste mi to nemohla říct. Ano, ta deska je úžasná, znám ji velmi dobře. A vybrat jednu písničku je pro mě taky těžké. A pro vás je to taky těžké. Tak co? Hodíme to na Junáka. Ano, my s Bertíkem jsme kamoši, byli jsme spolu na vojně. Sloužili jsme naší vlasti v Praze v armádním uměleckém souboru. Tak paní Marcelo, pro všechny, kteří mají rádi skupinu Alband a také všechny ty, kteří si naladili dnešní srdcovky, já tedy, a pokud mě potkáte v Brně a pak mě kopnete do kolena, já jsem vybral písničku Najdu. Tady je.
1: Český rozhlas Brno.

Tak to byla skupina Alband, najdu písnička de facto na přání pro paní Marcelu Škrobovou. Doufám, že paní Marcelová z písnička potěšila a vůbec všechny posluchače dnešních srdcovek. Já dneska, než vám řeknu jednu příhodičku ze života, tak začnu trošku smutně a rád bych takovou vzpomínkou, rád bych zavzpomínal na mého kolegu, herce, vynikajícího herce, člena Městského divadla Brno a dobrého kluka, který se před rovnými 15 lety vydal na tu nejdelší naši životní cestu, z které není návratu. Nikomu se to ještě nepodařilo. Erik Pardus. Erik Pardus byl můj výborný kamarád, spoustu jsme toho prožili. Byl to vynikající herec, ale taky částečně zlobivý. To víte, jako každý herec občas zavtipkuje i na tom jevišti. Něco si tam přidá, lidi se smějí a je to paráda. Takže pokud jste Erika Parduse znali, věnujte mu prosím tichou vzpomínku. Tak, no a teď už mám pro vás historičku opět ze života zvířat. Netopír v letu zavadil o větev a pochroumal si křídlo. Spadl na zem a než se vzpamatoval, přismykla se k němu lasička. Měl hlad a chuť na nějakého ptáčka a hned to také dala netopírovi najevo. Ale já nejsem pták, bránil se netopír. Dobře si mě, lasičko, prohlídni. Já jsem přece myš. Netopír přitáhl křídla k tělu. Lasička ho nedůvěřivě obešla a musela mu dát za pravdu. Na myš právě teď chuť neměla, tak netopíra pustila. Za nějaký čas netopír zase zavadil křídlem o větev a spadl na zem. Kolem běžela ale jiná lasička. Nech mě odletět, prosil netopír, nezabíjej mě. Kdo to kdy viděl, aby myš lítala, ušklíbla se lasička. Na to já ti nenaletím. Ale já nejsem myš, řekl netopír. Já jsem pták. A rozpřál křídla a uletěl. Ta teda čučela, co? Ta lasička. No jo, tak to někdy v životě je. Tož tak.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: To byla skupina Lucie a její písnička Šrouby do hlavy a já už tady mám přáníčko z mailové adresy, které zní takto. Moc vás prosím o zahrání písně pro moji maminku Zdenku Čápovou k nedělnímu svátku matek. Předem velmi děkuji a zdravím vás i vaše kolegy, Zdeňka Galková. Milá paní Zdeňko, my vám děkujeme, zdravíme vás taky. Vybrala jste si písničku pro vaši maminku, no tak tady je pro mámu.
1: Český rozhlas Brno.

písnička dozněla, to byl Engelbert Humperdinck a já už pro vás mám co? No ano, pro tento týden první pondělní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na známou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží knihu s názvem Okamžiky v přírodě. A ještě než vám přečtu, řeknu pondělní indicii, chci vás jen upozornit, že dnes, že tento týden budeme indicie dávat, nebo vám je budu říkat jenom do čtvrtka. Do čtvrtka, protože my pak v pátek máme tady taky den, vyhlásíme, já jsem se do toho zasekal, vítěze vyhlásíme tentokrát je už v pátek. Tedy lhůta pro vás, kteří budete s námi hádat, bude o den kratší. Tak, takže už teď ta pondělní indicie. Vzdušný přístav může být i místem startu něčeho, co letí, aniž se cokoliv odlepí od země. Opakuji pondělní indicii. Vzdušný přístav může být i místem startu něčeho, co letí, aniž se cokoliv odlepí od země. Tak to byla pondělní indicie a už vám pouštím písničku.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Miroslav Žbírka zpíval písničku Můr našich lások a já se dívám na hodiny, co nevidět bude 9:45 a mám tu ještě jedno přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Posíláme srdečný pozdrav naší babičce do Březí. Babi, máme tě moc rádi a těšíme se, až tě zase přijedeme navštívit do tvého levandulového království. Ať ti tahle písnička udělá radost. Martina Vrtělová s rodinou. Milá paní Martino, to víte, že rád udělám radost nejen vám, ale také vaší babičce. No a když žije v tom levandulovém království, tak s výběrem písničky jsem to měl jednoduché. Hana Hegerová a Levandulová.
1: Český rozhlas Brno. Srdce.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 11. ano, už jsem se lekl, 11. května pomaly Lililingu končí, ale jakým mým dobrým zvykem, ještě vám zopakují pondělní indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Vzdušný přístav může být i místem startu něčeho, co letí, aniž se cokoliv odlepí od země. Tak to byla pondělní indicie, nebojte se, ještě budete mít úterní, středeční a čtvrteční, jak už jsem říkal, pro tento týden budou indicie jenom 4, protože už v pátek budeme vyhlašovat vítěze. Tak, no a ještě vám připomenu, že pokud chcete, abych vám zahrál písničku na přání, abych splnil vaše přání, někoho z vašich blízkých pozdravil, manželku, bratra, sestru, babičku, dědečka, no prostě kohokoliv, pozor, ale nehraju k narozeninám, připomínám, nehraju k narozeninám, k tomu jsou určeny jiné pořady naší rozhlasové stanice, a tak mi to musíte ale napsat. Ano, prosím, pěkně, máte možnosti, když dnes chcete psát, můžete mi to namluvit svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop, nebo mi to můžete napsat a dát vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit konkrétní písničku v konkrétní den, prosím pěkně, volejte a pište mi s dostatečným předstihem. To je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra v úterý po 9. hodině opět nashledanou.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Nové parkoviště nechá Vyškov vybudovat u sídliště Osvobození. Zastupitelé v Kroměříži chtějí bojovat proti chátrajícím domům v centru vyšší daní z nemovitosti. Brněnská Masarykova univerzita založila firmu na rozšíření pomoci lidem se sklony k sebepoškozování. Dnes bude většinou zataženo, někde přeháňky a bouřky, odpoledne k večeru četnější, teploty až 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Ženbiková. Dobré dopoledne. Vedení Vyškova nechá vybudovat nové parkoviště mezi ulicí sídliště Osvobození a supermarketem. Reaguje tím na dlouhodobý nedostatek parkovacích míst. Hotové má být v druhé polovině léta. O dalších chystaných změnách mluví nezávislý místostarosta Karel Goldemund.
3: Celé to sídliště, letní pole, souvisí s asanací celé toho území po Lukromu, kde vznikne vlastně bulvár, lesopark a zástavba, jak co se týká bytu, tak občanky. A samozřejmě do budoucna se tam počítá s nějakým parkovacím domem.
1: Radnice v Kroměříži bojuje proti nevyužitým a chátrajícím budovám v centru města. Vyměřila proto pro příští rok nejvyšší možnou daň z nemovitosti 4 domům, o které se jejich majitelé nestarají. Tuto možnost vedení města využilo už po druhé. Letos ještě do této kategorie spadalo 8 nemovitostí. Podle místostarosty Jana Hebnara z ODS ale 4 majitelé začali neutěšený stav svých nemovitostí řešit a proto u nich město daň s nejvyšším koeficientem 5 zrušilo. Masarykova univerzita v Brně založila firmu na rozšíření takzvané dialektické behaviorální terapie. Má pomoci lidem, kteří trpí extrémními emocemi nebo mají tendence k sebepoškozování a sebevražednému chování. Kromě běžných schůzek s terapeutem nabízí i výuku, jak pomocí snadných kroků zabránit nutkání si ublížit. V Česku je zatím málo dostupná, popisuje psychoterapeut Martin Horký.
4: U nás třeba tady v Brně čekací doba je zhruba kolem 2 let, což je jako obrovské číslo a snažíme se ho co nejvíc zkrátit, ale prostě ten zájem je jako opravdu veliký a to i vzhledem k tomu, jak vlastně akutní ty potíže jsou. Jsou to často potíže spojené s životohrožujícím chováním a na tu terapii se aspoň tady v Čechách zatím čeká poměrně dlouho.
2: Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes bude zataženo nebo skoro zataženo, přechodně i oblačno a přeháňky. Později odpoledne a večer budou na většině území a četnější. Objevit se můžou i bouřky, lokálně i silné. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Mírný jižní až jihovýchodní vítr bude odpoledne a večer v bouřkách zesilovat. V nárazech dosáhne rychlosti až 55 km v hodině. Později večer se bude měnit na západní. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná. Přechod studené fronty může zvýšit zátěž lidí s nemocemi dýchacího ústrojí a kardiaků, zejména s anginou pectoris.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Se silným provozem stále počítejte na dálnici D1 u Brna, a to jak ve směru od Vyškova dále na Prahu, tak také od Prahy a na Vyškov. Na D2 se teď zdržíte mezi 5. a 0. kilometrem na příjezdu do Brna zhruba 10 minut. Je to kolona, která je kvůli dopravnímu omezení a silnému provozu. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Máme pondělí 11. května, tento den už má za sebou 10 hodin a 4 minuty. No a startuje dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Jarka Vykoupilová vás zdraví od mikrofonu. Rádo připomenu, že v tento den si můžeme připomenout biskupa Mamerta, patrona Kojiných, který mimo jiné zavedl prozebná procesí za odvrácení pohrom. A má také nejednu pranostiku. Jedna z nich tedy říká, je-li na Mamerta mokro, bude celé léto mokré. Tak my na ten den už netrpělivě čekáme, hlavně zahrádkáři, ale myslím, že celá příroda, tak věřím, že se dočkáme a věřím, že i díky našemu vysílání prožijete pěkný začátek nového týdne v pořadí 20. letošního roku. Já vám budu nabízet třeba setkání s regionálním stopařem a určitě zazní také babské rady, spousta písniček, které nestárnou, to všechno si užijte v první hodince našeho dopoledního vysílání. Kéž je vám s námi příjemně.

0: Hanka Zagorová zpívala svoji legendární píseň Nešlap, nelámej, 12 minut po desáté. S vámi je stále dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno a já jsem moc ráda, že do studia za mnou přišla moje milá kolegyně Sandra Silná. Vítej, ahoj.
1: Dobré dopoledne, ahoj, zase po dvou týdnech
0: ano,
1: spolu.
0: Ano, spolu opět, těším se z toho moc. Tak samozřejmě vím, že nejdeš jen tak náhodou kolem, ale přinesla si, předpokládám, nějaký zajímavý recept, na to se těším. Bude to, řekla bych, recept doslova farářský, skoro.
1: Ano, já jsem už před dvěma týdny, když jsme si tady minule říkali recept, tak jsem slibovala, že to bude sladký recept a ten dnešní, je to varianta na biskupský chlebíček. Já jsem se tomu dřív trochu, protože tohle je můj oblíbený dezert z dětství, moje praprateta, která vyrostla v Hluboké nad Vltavou, ještě její tatínek sloužil pro Schwarzenberky jako podkoní u zámku, ne přímo, no ale on sloužil na zámku a oni vyrůstali v Podzámčí. Nicméně tady ta moje praprateta nám, jakožto dětem s mým bratrem, vozívala z Prahy do Nymburka biskupský chlebíček. Možná si to ještě budou posluchači, posluchačky pamatovat. To se dřív prodávalo v takovém průhledném celofánu. A byl to takový hranatý obdélníček vlastně s čokoládou politý a vevnitř bylo kandované ovoce hodně. Bylo to opravdu taková pochoutka, něco lepšího, než bylo běžně k mání. Biskupský chlebíček. No a myslím si, že se to dneska už příliš zase neprodává, nebo dlouho jsem nikde neviděla, že by toto...
0: Ale doma se to peče.
1: A já mám takovou, možná doufám, trošku zdravější variantu, protože je bezlepková, nebo může být bezlepková.
0: Výborně.
1: A mě tenhle ten recept naučila moje japonská kamarádka, tak je to takové, vlastně si říkám,
0: v Japonsku se to taky peče.
1: No, úplně nevím, nicméně ona, Japonka žijící tady v Brně, to peče. A peče ho, protože je to, ona taky má bezlepkovou vlastně dietu. No a ten recept, on je takový opravdu vydatný, dá se to, protože já mám dva kluky, dva synky a oni hodně rádi jedí sladké pečené věci, štrůdly a podobně. A tohle je třeba i recept a pochoutka, která se vám třeba neskazí, pokud se chystáte někam na výlet, potřebujete sebou nějakou vydatnou svačinu.
0: Energii
1: a nechcete si třeba brát jenom v uvozovkách jenom nějaké třeba sušené ovoce nebo nevím něco, ovoce jako takové, ale třeba něco i, co řekněme, je hutnější.
0: A je to ten recept typu dej tam, co máš po ruce, možná
1: tak,
0: také?
1: Tak, ano, protože já ty suroviny trošku obměňuju podle toho, co mám doma. No a ten základní recept, omlouvám si, že nemám přesně počty, množství, já to dělám tak jako od
0: přiměřeně, oka. Víš, přiměřeně.
1: Ale tři větší jabka, ty si je rozkrájím tak nějak prostě v ruce. Ani to jenom prostě vykrájím jádřince a rozkrájím na takové, řekněme, větší kostky nebo nepravidelné kostky. A pak potom se tam dává to, co máte zrovna po ruce. Sušené třeba brusinky, rozinky.

0: nějaký, nebo pokud někdo má třeba třešně nebo višně, bylo by to v tom určitě taky dobré. Pak je potřeba mandlová mouka. Mm-hmm. Já tam občas přidávám i ovesnou mouku, nebo takové hodně nadrobno namleté ovesné vločky. Ano. A pak je důležité tam dát vajíčka, ty tam teda dávám 4. Mm-hmm. A zbytek těch surovin je to vždycky tak, tři jabka, těch rozinek, brusinek, tak po 100 gramech, mandlová mouka zhruba 100-150 gramů, ta ovesná taky tak nějak, do toho teda 4 vajíčka celá, pak tam ještě dávám na přilepšenou nadrcené kešu ořechy, pokud mám.
1: Nebo ořechy.
0: Nebo ořechy, by tam určitě taky pasovaly, vlastně jakékoliv. Pak se tam tak odokadá olej, aby to, protože ta mandlová mouka, je důležité říct, i ty ořechy, oni už sami osobně jsou mastné, ale ten olej, aby to trošku mělo texturu, aby to prostě nebyla jenom suchá směs ovoce a jablek obalená tou moukou a vajíčky, tak prostě, aby to trošku bylo tekutější. No a kypřící prášek, zhruba 2 lžičky, a pak skořice.
1: No,
0: a už se to vůbec nemusí doslazovat cukrem. No a dáte to do vyložené hranaté formy pečícím papírem. No a dá se to péct, já to peču tak zhruba 45 minut na zhruba 180 stupňů. A stačí potom to zkontrolovat, píchnout do toho, ono to zas tak moc nevyskočí, jako třeba perník, že jo, když se peče, ten většinou vyskočí, udělá se tam taková nahoře ta rýha někdy, tak tohle úplně tak moc nevyskočí, je to takové hodně vláčné, vlhčí, když se to upeče, hutné, výborné.
1: Já bych si to ještě namazala možná potom máslem, já mám tady
0: by bylo
1: možná,
0: no, ale tak, no a ještě ta varianta, pokud třeba nemáte jabka zrovna, protože já většinou tam dávám jabka, která už jsou potřeba zpracovat, tak někdy taky, když mi doma trošku hnědnou banány, tak banány, jde to na místo jablek dát banán a třeba tam ještě přidat kakao. Takže je to takový do čokoládova chlebíček. Je to pochoutka, výborná věc.
1: No, výborně, variabilní sladkost jsme si dnes upekli v dopoledním vysílání.
0: Chlebíček.
1: S farářkou moderátorkou Sandrou Silnou v našem dopoledním vysílání. Děkujeme, že jsi přišla s biskupským chlebíčkem za námi, bylo nám ctí radostí a těšíme se tedy, milí posluchači, že nám třeba vyfotíte, co jste upekli, nebo napíšete, jak se to povedlo. Mějte se hezky. I ty, Sandro, měj krásný den.
0: Hezké dopoledne ve středu naslyšenou.
1: Ano, ano, přesně tak. A my si teď dáme Briana Adamse, jeho nesmrtelný ploužák, který je půvabný a doufám, že si u něho příjemně zarelaxujete.
2: Český rozhlas Brno.

0: 20 let už je na scéně brněnská hradroková skupina Quanti Minoris, hrající středověké motivy v rokovém hávu. Kapelník Zdeněk Němeček v úterním dopoledním vysílání 12. května po 11. hodině zavzpomíná na začátky kapely, její proměnu v čase, přiblíží, kde čerpá inspiraci a co kapelu Quanti Minoris čeká v nejbližší době. Na zajímavého hosta i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Dobré dopoledne s

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Náš regionální stopař Vojtěch Halaš nám pomáhá odhalovat zajímavosti celého Jihomoravského kraje. Každý týden Vojta vylosuje jednu obec, do které se vydá, aby ji během jediného dne představil. Minulý týden zavítal do Nesvačilky, abych tedy byla přesná, tam mu místní vylosovali na dnešek návštěvu Petrova. Já to tam osobně mám moc ráda, je to podle mě jedno z nejhezčích míst na Moravě vůbec takovým tím folklorním pocitem a nádhernými místy. Tak já se teď, Vojto, tedy zeptám, co nám o Petrovu prozradíš v úvodu.
2: Ahoj, Jarko, hezké, trochu upršené dopoledne. Tak prozradím to, že Petrov leží na břehu říčky Radějovka a také u známého Baťova kanálu. Jen 3 kilometry odtud najdeme také město Strážnice a v Petrovu dnes žije přibližně 1300 obyvatel. A ta obec je známá především svou vinařskou tradicí. Právě tady se nachází slavný areál vinných sklepů Plže, kde jsem teď i já. Zatím jsem se teda nepodíval dál, protože se tady upravuje příjezdová cesta, ale věřím, že pěšky to rozhodně půjde se dostat dál, takže se tam, přestože už jsem se tam několikrát byl podívat, i jsem tam třeba hrál, tak se tam znovu rád podívám. No a abych přiblížil, i ty sklepy jsou takové bílé s modrými ornamenty a vytvářejí jedinečný soubor lidové architektury, který byl už v roce 1983 vyhlášen památkovou rezervací. A teďka stojím tady u takové první kapličky s krásným nápisem Bože opatruj našu vlast. No a ta historie Petrova sahá až do konce 14. století, kdy obec založil Petr Skravař, tehdejší majitel strážnického panství. A první písemná zmínka o Petrovu pochází z roku 1412 a už o několik let později jsou doložené také první místní vinohrady. A klidný rozvoj obce ale přerušily pak husitské války. Strážnické panství tehdy stálo na straně husitů a celý kraj byl zpustošen. Petrov během těchto událostí dokonce vyhořel, ale obyvatelé obec znovu vystavili a navázali tady na vinařskou tradici, která se udržela až do současnosti.
1: Musím se ještě zeptat zvědavě, kam se chystáš? To místo má víc takových lákadel.
2: Určitě, chystám se jednak tady právě do těch vinných sklepů, nebo k ním teda, dovnitř se já se nepodívám v tuto dobu, ale chystám se pak taky určitě na přístaviště, které je když trochu zasvítí, tak by bylo ještě hezčí, ale i tak se na něj těším. A potom bych se taky rád podíval k poměrně novému kostelu svatého Václava. Jehož základní kámen v roce 1995 byl posvěcen papežem Janem Pavlem II.
1: Výborně, tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který dnešní den tráví v Petrově. Vojto, děkujeme, ať moc nezmokneš a šťastnou cestu. Naslyšenou.
2: Děkuji moc, hezký den a naslyšenou.
1: No a my v našem vysílání chystáme ještě jedno zajímavé pozvání. Kam to se dozvíte hned po písničkách, které nestárnou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Mějte krásné, dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. 11. květen je v plném proudu. Věřím, že zvládáte všechny své povinnosti, které se na vás možná v úvodu nového týdne hrnou a valí. Tak ať to všechno tedy zvládnete v pohodě a o příštím víkendu, ať se stihnete třeba vypravit na jednu zajímavou akci, kterou vám právě teď pozvánce nabídneme. Židovská Břeclav 2026 aneb Den židovské kultury. To je název akce, která se v tomto městě uskuteční v neděli 17. května. Její součástí je zahájení sezóny v židovské obřadní síni, která nabídne program pro všechny milovníky historie, ale také hudby. Pozve nás teď je za pořadatele ředitel městské knihovny Břeclav Jaroslav Čech, kterého srdečně zdravím. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, zdravím vás i všechny rozhlasové posluchače z Břeclavy.
0: Jakou tradici akce Břeclavy má?
1: Letos zahajeme už třetí sezónu kulturních akcí této obnovené židovské obřadní síni u židovského hřbitova. Mm-hmm. Jedná se o mimořádně cenný novogotický objekt z roku 1892, který v roce 2023 prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Přes letní měsíce bývá tato síň pravidelně otevřena veřejnosti a postupně se stává důležitým kulturním i komunitním místem ve městě. A letošní sezónu právě zahajujeme tuto neděli 17. května v rámci tedy projektu Židovská Břeclav 2026, který byl podpořen Jihomoravským krajem.
0: Buďme prosím konkrétní a prozraďme, co nabídne nedělní program.
1: Program začne už ve 13.30 slavnostním odhalením pamětní desky doktoru Hanuši Weiglovi na budově městského úřadu na náměstí T.G. Masaryka. Hanuš Weigl byl významný břeclavský rodák, uznávaný právník a výrazná osobnost československé krajanské komunity v Izraeli. O 14 hodin pak zveme návštěvníky už přímo před obřadní síň na setkání se židovskou kuchyní. Chybět nebude ochutnávka typických sladkých židovských pokrmů, židovské bábovky, hamanových uší, rohlíčků rugelach nebo tradiční šábesové chaly. Součástí programu bude také komentovaná prohlídka obřadní síně a židovského hřbitova s historičkou Alenou Káňovou. A hudebním vrcholem celého odpoledne bude po 15. hodině koncert turnovské kapely Mekký mestr Klecmer Band, která k nám do Břeclavy přiveze energickou klecmerovou hudbu a židovské písně střední a východní Evropy.
0: No prosím pěkně, a to není jediná kulturní akce, kterou připravujete. Pozvěte nás prosím i na váš literární festival, který se také blíží.
1: Přesně tak, už od 25. května začíná 7. ročník literárního festivalu Book Park, který už tradičně propojuje literaturu, hudbu a autorská setkání pod širým nebem právě v prostranství u židovské obřadní síně. Letos festival zahájí spisovatelka Marcela Bramborová se svou románovou prvotinou Zpěv tichých dní. Následovat bude beseda s Kamilou Hladkou, která představí svou knihu Domů, v níž představuje příběhy bývalých vězeňkyň. Dorazí také Marek Šindelka se svým novým románem Systémy něhy, básnířka Klára Krásenská nebo spisovatelka Anna Beata Háblová. Mm-hmm. A připravujeme potom i další akce, ještě si můžu. Od 4. června pořádáme v té židovské obřadní síni koncert skupiny Bragas s repertoárem, který je právě inspirovaný hudbou sefardských židů, nebo od 10. června potom vystoupení známého souboru Epoch Quartet, který zahraje autorskou hudbu jazz nebo filmovou hudbu. A takhle to bude pokračovat potom až do října, takže pokud budou mít vaši posluchači zájem, tak zbylé akce najdou na stránkách nebo sociálních sítích naší Břeclavské knihovny.
0: Velice děkujeme za pořadatele, tedy k nám mile promluvil ředitel městské knihovny Břeclav Jaroslav Čech. Přeji akci zdar, já ještě připomenu, že v neděli je na akci vstupné dobrovolné, abychom to řekli tedy kompletně. Hlavně ať vyjde počasí a ať je bohatá návštěvnická účast a máte radost.
1: Straší, tak budeme doufat, že to klapne.
0: Držím palce. Mějte se hezky. I já děkuji za pozvání. Naslyšenou, na viděnou.
1: Nashledanou.
0: A my se teď projdeme po schodech s kapelou Banket a přijde také Helena Vondráčková, která má nádhernou píseň o slunci. Dnes ho sice moc vidět není, ale na déšce všichni určitě těšíme.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Víte?

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí brněnská skupina Young Pekáč. Pod tímto názvem se skrývá soubor mladých muzikantů kolem Mojmíra Bártka, dlouholetého člena orchestru Gustava Broma. Vystoupí 12. května od 19 hodin. Uslyšíte swing a jazz, samozřejmě hlavně ve skladbách, na kterých se Mojda Bártek podílel především jako aranžér. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Mojdy Bártka a jeho souboru Young Pekáč přijďte 12. května od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno.
2: Já kdysi s úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Tak ohřálo vás slunce v podání Heleny Vondráčkové a Jirky Korna? Já věřím, že ano, byla to písnička, která zazněla v dobrém dopoledni po 10:45. Sněženky Jaromír Nohavica nebo Bára Basiková, souměrná. A No Name Žili, to je hudební nabídka do celé, tedy do chvíle, než se dostaneme do druhé poloviny našeho dopoledního vysílání. A už teď můžu říct, že v dobrých radách bude odborník a čajový mistr, tak to se těšíme, protože o čajích si budeme povídat. Možná, že uslyšíte některé informace úplně poprvé, tak určitě si to nenechte ujít, protože to s námi bude stát za to i v hodince mezi 11 a 12. No a pojďme se vrhnout na dnešní babské rady. Ty pomohou s jarní údržbou trávníku. Proti nechtěnému mechu dokáže pomoci třeba i písek a hlavně trpělivost.
1: Babské rady.
0: Na jaře bývá trávník slabý, zažloutlý a často plný mechu. Základem je úklid, tedy odstranit listí nebo větve. Následně přichází na řadu první hnojení, které nastartuje růst. Proti obávanému mechu jde bojovat mechanicky nebo chemicky. Mechanické odstranění znamená vertikutaci nebo ruční vyhrabávání. Zásadní je však řešit příčinu, ne důsledek. Mech totiž často signalizuje problém, kterým může být špatné pH v půdě, případně nedostatek živin. Platí tedy to, že pokud se nevyřeší příčina, tak jakmile bude vydatněji pršet a nastane vlhčejší období, mech se na travnatých plochách objeví znovu. Doporučeno je pískování trávníků křemenitým pískem, pomáhá zlepšit strukturu půdy, odvod vody i přístup živin ke kořenům. Dobrá zpráva je, že trávník se s příchodem jara začne probouzet, houstnout a postupně vytlačovat mech a často si tak pomůže sám. Buďte proto trpěliví.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapálené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Pavilon S brněnské dětské nemocnice čeká rekonstrukce. Dům s městskými byty nechá postavit Brno na francouzské. Znamenka dnes vyšetřují lékaři na brněnském dominikánském náměstí. Bude většinou zataženo, někde přehánky a bouřky, odpoledne a k večeru četnější. Teploty až 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. V červnu začne v dětské nemocnici rekonstrukce pavilonu S. Sídlí tam dětské infekční oddělení a jednotka intenzivní péče. Nemocnice teď stěhuje lůžkovou část na pediatrickou kliniku. Ambulance v pavilonu zůstanou. Kvůli stavbě ale může docházet ke změnám.
3: Fakultní nemocnice Brno, pod kterou dětská nemocnice spadá, chce mít se stavební firmou smlouvu podepsanou do začátku června. Dělníci budovu v Černopolní ulici zateplí, vymění okna, dveře i výtahy. Součástí oprav bude i instalace nové vzduchotechniky s klimatizací, která v budově zatím není. Nové budou i rozvody a na střeše přibudou solární panely. Hotovo chce mít vedení nemocnice do léta příštího roku. Šimon Franz, Český rozhlas.
1: Vedení města Brna chystá stavbu nového bytového domu v ulici Francouzská. Na místě, kde momentálně stojí zastaralý rodinný dům, vznikne 16 jednotek obecního bydlení. Odhadované celkové náklady přesahují 117 milionů korun. První nájemníci by se měli nastěhovat v roce 2030. Výzkumníci z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě vyvinuli nový software, který na základě satelitních snímků umožní sledovat dopady klimatických změn ve městech a obcích. Ty se tak budou moci lépe vypořádat se suchem a přehříváním kritických ploch. Do projektu SatKlima se jako pilotní město zapojilo Uherské Hradiště, Bojkovice a dalších 5 míst z jihovýchodní Moravy a ze Slovenska. Lidé dnes můžou přijít nechat si vyšetřit mateřská znamenka na dominikánském náměstí v Brně. Lékaři v takzvaném stanu proti melanomu prohlédnou kožní útvary ručním dermatoskopem. Na místě bude 6 ordinací, při nebezpečném nálezu domluví lékaři další vyšetření. Pro koho je prohlídka vhodná, popisuje dermatoložka Monika Arembergrová.
4: Osoby, které mají více než 20, respektive 50 mateřských znamének, které mají třeba v rodině anamnéze někoho, kdo už měl kožní nádor, také osoby, které vědí, že se v minulosti častěji spálili, a nebo všechny ty, které mají nějaké znaménko nebo projev s otazníkem. To znamená něco, co se v poslední době změnilo, co se týká barvy a nebo velikosti.
2: Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes bude zataženo nebo skoro zataženo, přechodně i oblačno a přehánky. Později odpoledne a večer budou na většině území a četnější, objevit se můžou i bouřky, lokálně i silné. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Mírný vítr bude odpoledne a večer v bouřkách zesilovat. V nárazech dosáhne rychlosti až 55 km v hodině. Biozátěž je pro dnešek mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na silnicích jižní Moravy ještě počítejte se silným provozem. Kolona na až 15 minut je ve směru od Vyškova na Brno na dálnici D1 mezi 213. a 196. kilometrem. Zdržíte se v silném provozu, ale i jinde, například na průtahu s Znojmem a nebo Břeclaví. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: V životě jen pár hodin, které jsou příjemnější než doba zasvěcená rituálu zvanému čaj o páté, řekl klasik Henry James, americký romanopisec, a já tím malinko uvádím a navádím tedy téma pondělních dobrých rad. Přivítám mistra čajů Adriana Drostka a povídat si budeme o blahodárném nápoji mate. Podíváme se na jeho historii, objevíme i to, proč se mu říká nápoj přátelství, a mám slíbeno, že přímo ve studiu mi tento lahodný nápoj sám mistr čajů také připraví. Tušíte, za jakou směs získal první místo v evropské čajové soutěži? Já třeba ještě ne, i tohle se dozvíme. Je to určitě dobrý důvod, proč zůstat s námi a povídat si budeme třeba i o našich tradičních bylinkových čajových směsích, jestli mají s maté třeba něco podobného. Dobrý poslech i náladu vám ze studia Českého rozhlasu Brno přeje Jarka Vykoupilová.

0: Společnost vám dělá dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Máme 9 minut po 11. a u protějšího mikrofonu už čaj posrkává a mohu to skutečně říct, ano, on to předvede, výborně. Adrian Drozde, kterého tady srdečně vítám. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne a děkuji za přivítání.
0: Tak já děkuji, že jste si udělal čas a přišel jste i s čajem do našeho vysílání. Ostatně ten titul Mistr čaju, pojďme tím začít, kde jste k němu přišel? Mm-hmm.
1: Tak to se pojí vlastně s naším rokem 2022, což už vlastně 2 roky jsem začal evangelizovat, když to takhle pojmenuju, s nápojem Yerba Mate v Česku, což mm-hmm. vlastně bylo dobrodružná cesta v tom ohledu, že v Česku Yerba Mate do té doby lidé znali, ale jenom z čajoven, kde si dali mate, které bylo třeba hořké a hned na něho zanevřeli. A většinou to nebyly nějaké jako pozitivní zkušenosti, co se nám pak jako opakovali na těch festivalech, že jsme se třeba lidi zeptali, dáte si mate? A oni, ne, to je hořký, to si nedám. Děkuju. A my ne, zkuste si dát to naše mate. A najednou přišlo na věc, takže to se ale už dostáváme zase na ten začátek, proč jsme začali vlastně dělat jako vůbec jiný mate, než je to tradiční, který se suší kouřem. Dělali jsme mate, které je sušené vzduchem. A to byla vlastně ta cesta, jak se říká dneska v angličtině game changer, co to změnilo, že vlastně je mate, které se dá sušit horkým vzduchem, ne sušeným kouřem, a díky tomu nemá kouřový aroma, nemá hořký aroma, ale je takové jemné a dá se propojit třeba i s dalšími chuťami, což vlastně se nám hodně osvědčilo, že dáváme do toho mate další třeba bylinky, ovoce, a díky

0: té naší práci, té evangelizace v tom českém prostředí.
1: Mm-hmm.
0: A když jste se mě zeptala vlastně na toho mistra čajů, tak to je teda v roce 2022, jsme se mohli zúčastnit vlastně největšího evropského festivalu čaje a tam jsme hodně překvapili, protože už jen tím, že když se nad tím jako zamyslíme, tak yerba mate se neřadí mezi běžné čaje, mm-hmm. protože správně to není ani jako vysloveně čaj. Ne, protože čaj je jenom z rostliny čajovníku, Camilla sinensis. Ale yerba mate je zvláštní strom, který roste v Jižní Americe, ve státech jako je Argentina, Uruguay, Paraguay. A jmenuje se cesmína paraguajská. Takže vlastně ty ortodoxní čajoví nadšence jsme tím tak trochu i urazili, protože ti si řekli, jak je to možné, že vlastně oni tady vůbec můžou vystupovat, jak to, že oni můžou vlastně hrát s náma tu stejnou soutěž. A bylo to hlavně tím, že tenhle ročník, ve kterém jsme se účastnili, tak byl jako netradiční v tom, že oni spojili právě vlastně nečajové nápoje a i čajové do jedné soutěže.
1: Mm-hmm.
0: A tím jsme my možná získali výhodu, nevýhodu, to je těžko teď zpětně říct, ale bylo to v tom, že vlastně lidé hodnotili vše, co s tím je spojené. Takže vlastně jak ten rituál, který jsme jim ukázali, hodnotili tu chuť a pro ně to bylo hodně jako překvapivá věc a myslím, že jsme získali díky tomu právě body, že jsme na tom festivalu ukázali něco, co ještě do té doby tam asi jako nebylo, protože fakt není to čaj, je to ještě extra kategorie vysloveně yerba mate.
1: No tak yerba mate, v hlavní roli našeho dopoledního vysílání, já se těším na to, až tady proběhne ten rituál samotné přípravy tohoto tedy, řekla bych, bájného nápoje. My se ještě víc o jeho historii i současnosti dozvíme za malou chvíli hned pod písničce Toma Jonese. Zůstaňte s námi, protože dnes to bude opravdu čajový dýchánek.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Host pondělních dobrých rad Českého rozhlasu Brno je důkazem toho, že nápad může vést k úspěchu a že dělat věci jinak se někdy opravdu vyplatí. Mistr čaju Adrian Drozdek přišel vyprávět o čaji Yerba Mate. Pojďme se podívat na tu historii, kdo a kdy ho historicky tedy objevil, popíjel.
1: Yerba Mate má kolem sebe takovou příjemně

0: tajemnou historii, protože my vlastně nedokážeme dosledovat ji úplně, že bychom řekli, tady někdo vynalezl, tady někdo objevil.
1: Ano.
0: Ale v té Jižní Americe ji pijou vlastně z oblasti kmene Guarani, která to je vlastně oblast u řeky Paraná v Brazílii a Paraguay, tak vlastně tam jsou kmeny Guarani a ty pili mate a nevíme ani jak dlouho. Mm-hmm. Ale první jako informace, které se k nám jako kdyby donesly, tak jsou až od vlastně misie jezuitů, které probíhaly do Jižní Ameriky v 16. 17. století. A tam ten vztah byl zajímavý, protože oni nejprve to brali jako ďábelský nápoj, který prostě způsobuje vše možné špatné stavy a hodně se ho báli. Ale následně zjistili, že ten nápoj může podporovat misi jak finančně, že vlastně se dá s ním jako obchodovat.
1: Ano.
0: A zároveň se ukázalo, že vlastně je podobný, jako kdyby, nebo je spíš prospěšný pro mnoho věcí, takže dodává energii a že vlastně díky němu zvládnou třeba i pracovat déle. Takže nakonec jezuiti, kteří nejprve ten nápoj brali jako kategoricky extrémně špatný, tak se postarali o jeho vlastně masové rozšíření do dnešní podoby. Oni byli vlastně první, kteří třeba dokonce šlechtili určitý typy ptáčků, aby zvládli vlastně produkovat ta semínka, díky nim vlastně, díky těm ptáčkům se lépe jako kdyby rozšiřovala
1: na tom území,
0: přesně tak. A vlastně se postarali o tu masovou produkci toho maté. Takže vlastně díky nim teď máme maté, který pak postupně byl dovážený do Evropy, ale zase i tohle trvalo dlouhou dobu, protože i v Evropě zase pak tady se k tomu postavili zase i tak jako kdyby negativně a až postupně se začalo tady víc pít, ale jsme pořád vlastně na začátku té cesty, takže takhle.
1: No zajímavé, co tady ten čaj obsahuje tak kouzelného, historicky, jak jste zmínil, možná strašidelného, děsivého, když to neznáme, bojíme se toho, co to je?
0: No vlastně ta reakce byla paradoxně úplně stejná, jak bylo i na kávu, protože káva, když se dostala do Evropy díky Benáčanům v 17. století, tak na ní taky byla reakce, že to je ďábelský nápoj, protože přece dělá jako šílený věci, ale najednou se ukázalo, ne, on může být i prospěšný, kávě požehnal papež Klement a najednou všechno bylo super a už to šlo, otevírají se první kavárny. A vlastně, co je v mate, určitě ta účinná látka stejná je taky kofein, takže který nás pozbuzuje, dodává nám energii, ale zároveň je v ní teobromin, který se třeba nachází v hořké čokoládě, takže to je takový bratříček toho kofeinu. A teobromin je známý tím, že zlepšuje trochu náladu a je relaxant, takže on dělá ten vztah takový vyváženější, dělá pozvolnější a díky tomu ten kofein není takovej, který nás úplně roztěká, roztřepe, ale je takový mírnej, takže to je vlastně i ten důvod, možná, když bych navázal, jak jsme se bavili a jak jste zmínila, že yerba mate je nápoj přátelství, tak přesně to přátelství spočívá i v tom teobrominu, spočívá v tom, že vlastně díky
1: němu dvě látky
0: se cítíme vlastně dobře, když jsme s někým, protože nás propojuje na tý jako kdyby radostný bázi, jo? Že když se chceme s někým potkat, tak logicky si dáme něco, co nám třeba udělá lepší náladu,
1: ano,
0: a budeme se chtít spolu víc bavit.
1: No dobře, takže popíjet tedy kávu nebo mate, je mi jasné, co odpovíte, ale proč, co je ten základní rozdíl, tedy říkal jste, kofein možná je rychlý v tom nástupu i v tom pádu dolů té energie, když to mate to nějak drží rovnoměrně.
0: Přesně tak. Ono totiž kofein sám o sobě, když vlastně takhle řekněme izolovaný, tak on hodně způsobuje stresovou reakci našeho těla, což stresová reakce neznamená hned špatně, protože jako kdyby my potřebujeme určitou hladinu kortizolu toho hormonu stresu obecně, aby jsme vůbec dokázali fungovat, ale my v dnešním světě jsme už jako extrémně přestresovaní všemi různými podněty, takže ta káva tím, že nemá nějaký jako řekněme tlumič, nemá nějaký ten relaxant nějakého toho svého bratříčka na té druhé straně, který by trošku zmírňoval, tak může způsobovat to, že lidé jsou pak přestresovaní a že hledají právě nějakou alternativu, nějaký sklidnění. A to je yerba mate.
1: Právě yerba mate. Děkujeme. My si za okamžik už začneme tu tedy kouzelnou směs zalévat. U toho budeme povídat o tom tedy, jak vlastně tento čaj připravit, jak ho popíjet, co může obsahovat a projdeme si všechny možné detaily. Já věřím, že to je hodně důvodů, proč s námi zůstat v našem dopoledním vysílání a zároveň připomínám i možnost ptát se našeho hosta. 726465200 je telefonická linka, která vede přímo k nám do studia. Těšíme se na vás. Hostem čtvrtečního dobrého dopoledne 14. května bude herečka Klára Ondrůšková, čerstvá držitelka ceny divadelní kritiky za talent roku 2025. Jak stíhá herecké nasazení v divadle v Uherském Hradišti a v Brně? Co rodačku z Hodonína fascinuje na folklóru a na jaké role se aktuálně připravuje? Držitelky 10 titulů mistryně České republiky v americkém stepu se zeptáme i na to, jestli v dámské šatně vnímá rivalitu a s kým by ráda stála na jevišti. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
3: Cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí brněnská skupina Young Pekáč. Pod tímto názvem se skrývá soubor mladých muzikantů kolem Mojmíra Bártka, dlouholetého člena orchestru Gustava Broma. Vystoupí 12. května od 19 hodin. Uslyšíte swing a jazz, samozřejmě hlavně ve skladbách, na kterých se Mojda Bártek podílel především jako aranžér. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Mojdy Bártka a jeho souboru Young Pekáč přijďte 12. května od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
2: Český rozhlas Brno, písni

0: Čínské přísloví praví, pijeme čaj, abychom zapomněli na hluk tohoto světa. A vy posloucháte Dobré rady. Hostem je Adrian Drozdek, mistr čaju. Povídáme si o čaji yerba mate, který možná neznáte, nikdy jste ho neochutnali. Já teď poprosím o přípravu, jak to celé začíná, co je na to potřeba, tedy abychom si mohli připravit ten malý tekutý zázrak.
1: Určitě, jdeme na to. Já se těším na tu přípravu, protože, jak se vždycky říká, že jedno ochutnání je víc jak tisíc slov, tak to je přesně
0: pravda.
1: To je přesně tady platí. A co k tomu budeme potřebovat? Takže co vám teďkom dám? Já už jsem si tady připravil vlastně kalabasu, což je tradiční nádoba na pití yerba mate, původně z vydlabané tykve. A do ní jsem už dal 3 polévkové lžíce yerba mate. Konkrétně směsi, která vyhrála právě na tom mistrovství v roce 2022, na tom Evropském festivalu čaje. A vezmu si taky takové tradiční brčko s filtrem, kterému se říká bombíža. A skrz to budete pít. Takže teďkom...
0: Vypadá to ano, trošku jako malé sítko placaté, a ne? Ano, s náústkem ve tvaru brčka v podstatě, přes. Výborně.
1: Nejčastěji nám lidi říkají, že to, co to je za lžičku, a pak zjistí, aha, to není lžička, to je vlastně brčko, který má ten filtr, skrz který vlastně se pak nám nedostanou lístky do pusy, když budeme yerba mate pít. Takže teď si vložím tady to brčko do už té připravené směsi, do té kalabasy. A teď si už vezmu jenom vlažnou vodu, kterou jsem já už si tam připravil, je tam trošku vlažné vody, aby vlastně jsme ochránili ty antioxidanty, které jsou v té směsi, a zároveň nedojde k teplotnímu šoku. Takže to je taková specialita.
0: Nejdříve vlažnou a potom horkou?
1: Přesně tak, nejprve vlažnou a potom navíc to nebude horká 100 stupňová voda, ale bude to maximálně 70 stupňová voda. Takže to je taky důležité, na co si třeba myslet, kdybyste si chtěli připravit pak yerba mate v domácích podmínkách.
0: Takže vy máte termosku pěkně.
1: Ano, už mám termosku, kterou vám takhle pak s tím dám, protože zase s tím nápojem je spojený to, že se zalívá dokola a dokola. Takže vy si ho ráno připravíte a pak máte více nádavu v celém dni. Takže si můžete to užít úplně až do aleluja.
0: tak pozor, takže to je vlastně takové opětovné pití.
1: Přesně tak. A to je jedna z těch věcí,
0: co jedno zalití nestačí, no.
1: Přesně tak, to je jedna z těch věcí, co mě na tom tak strašně bavila. Jo, že si pamatuju tu svoji frustraci, že když jsem pil kafe, tak jsem měl rád kafe, napil jsem se, vypil jsem ho za chviličku, a najednou už nic?
0: Už nic, že? Bylo potom.
1: Už bylo potom. A najednou tohle vlastně já si připravím takhle třeba teďkom, posluchači nevidí, ale já mám třeba vedle sebe termosku, která má objem 1,2 litru, a to takhle za dopoledne zalívám a mám třeba 20 zalití během týdenní přípravy. Takže
0: vy i dodržujete pitný režim.
1: Přesně, dodržuji i pitný režim.
0: No a nemůžeme se jako předávkovat této dobroty?
1: To je určitě dobrá otázka, ale... Nejspíš vůbec ne, protože je to něco jako se předávkovat skoro vodou, protože jako předávkovat se kofeinem je mnohem těžší, obzvlášť v těch, řekněme, směsích, kde jsou přirozeně zastoupeny. Takže musela by to být fakt velká dávka, nejsou zatím zaznamenaný žádný takový případy, ale určitě se nám může stát, že kdybychom to s yerba mate přehnali, hlavně třeba ve večerních hodinách, tak bychom nemohli usnout.
0: A
1: nebo by se právě mohly dostavit věci, které už taky nejsou příjemné, že vlastně s přebytkem kofeinu bychom se mohli sami taky třeba cítit roztěkaní nebo nervózní.
0: Nervózní. Já si říkám, že ty 3 lžíce tady té směsi je vlastně ta denní dávka, když si to tak jako
1: přesně
0: probereme.
1: Tak. Je to hlavně taková zjednodušená jako kdyby podoba, kterou my jsme tady právě připravili pro ten náš český rybníček, protože v Jižní Americe toho piju mnohem víc. Já třeba sám už mám takových 8 lžic a piju to na takový hodně jihoamerický způsob, ale tím, že my na to tady v Česku nejsme zvyklí, tak je lepší prostě
0: začít
1: hezky zjemna a vždycky se dá přidat.
0: Přičetla jsem si, když jsem se připravovala na dnešní setkání, že nám tenhle nápoj může pomoci v případě úzkosti nebo při problémech se soustředěním. Za to všechno zase může jen ten kofein, nebo je tam ještě něco, o čem jsme nemluvili?
1: Je tam právě, za to může kombinace těch alkaloidů, což je jak kofein, teobromin a ještě teofilin. A teofilin je zajímavý v tom, že podporuje okysličení. Teobromin právě zlepšuje soustředění tím, že vlastně zjemňuje ten účinek toho kofeinu. A zároveň je tam celý jako spektrum vitaminů, minerálů a hlavně antioxidantů. Ale ty se tak moc nestarají o to soustředění, ale je to taky ta věc, která prostě pro mě v rámci toho yerba mate bylo tak zajímavá, že vlastně mě to hodně pomohlo vlastně fakt v mém osobním životě, protože jsem člověk, který se velice obtížně soustředí. Takže samotný yerba mate mě pomohlo se dostat do takového stavu, kdy jsem byl funkční člověk. Takže tak. Já vám
0: Výborně.
1: Můžu podat takhle nápoj.
0: Já teda, ano, děkuju, já si ho přebírám. Vypadá to krásně, ale to první napětí, to si nechám až po písničce Pavla Bobka s názvem Nedělní ráno. Stále posloucháte Český rozhlas Brno a dobré dopoledne.
2: Posloucháte Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Pavel Bobek sice zpíval o nedělním ránu, my máme ale pondělní dopoledne. Dobré rady s Českým rozhlasem Brno posloucháte právě teď. Mistr čajů Adrian Drozdek nám vypráví příběh čaje Yerba Mate. On mi ho už zalil, podal, slíbila jsem, že se nenapiju, skutečně jsem to neudělala, milí přátelé, a musím popsat, že je tady na vrchu, na té hladince toho nápoje taková hromádka opravdu té čajové směsi viditelná. Vidím nejen zelené lístečky, vidím i fialové drobné lístečky, modrofialové. Tak co to přesně obsahuje?
2: Tak, pojďme tu směs, co jsem vám připravil, tak je právě směs, která vyhrála na největším evropském festivalu čaje v roce 2022. Mm-hmm. A tahle směs obsahuje totiž jak chrpu, která vlastně je dobrá na unavený oči. To je se spíš taková pranostika možná našich babiček, ale jako něco na tom určitě je. A zároveň v ní jsou kolové ořechy, které byly v původní receptuře Coca-Coly. Takže vlastně ještě prodlužuje tahle směs to pozbuzení, které máte ze samotného yerba mate. Takže je to opravdu směs, která je dobrá takhle na dopoledne, nebo spíš i klidně na brzký ráno. A je vlastně pro tohle hodně oblíbená.
1: Krásně to voní, tak trošku po louce, mám pocit. Mm-hmm, dobře, tak jaru na to.
2: Hlavně ta chuť se bude vyvíjet pozvolně, jo? Což je taky zajímavý na tom mate, že vy si teď vlastně dáte první takový srk, a najednou víte, že před sebou máte ještě další 6 nálevů a každý ten nálev chutná trochu jinak.
1: No musím říct, že je to takové hladivé, příjemné, nedokážu to úplně jako popsat slovy. No je pravda, že jeden srk je více než mnoho slov. Nikdy jsem nic takového nepila. Nepřipomíná to ani zelený čaj. Příjemná teda musím říct i ta teplota. A no, jako by se vzadu na jazyku rozvíjely nějaké chutě postupně, takže ten dojem, i ta květinka najednou tam je taková, no je to příjemné.
2: No vy byste mohla být určitě sommeliérka, protože mi se líbí se mi, jak to krásně dokážete popisovat. A to je vlastně, o co nám jde, že se vlastně tam, jak je tam ta synergie těch bylin, protože tím, že děláme už více směsí, teď jich konkrétně už máme 8, tak ta každá směs má nějaký svůj jako specifický účinek. Třeba já tady mám připravenou směs, která má v sobě meduňku, mučenku, mátu a lípu. Mm-hmm. A vlastně to je směs, která je hodně dobrá pro lidi, kteří třeba trpí na příznaky ADHD, do kterých se bohužel řadím. Takže to jsou vlastně samý bylinky, které možná, pokud se trochu vyzná posluchač v bylinkách, tak jsou to vlastně samý uklidňující byliny. Mm-hmm. Častokrát za tu mučenku pijou lidi, co mají problémy se spánkem.
1: Ano.
2: A my jsme ji kombinovali takhle s jerbama, tak které pozbuzující. A vlastně tenhle stav těch extrémně jako kdyby sklidňujících bylin a zároveň pozbuzujícího yerba mate je pro mě úplně nejlepší.
1: My máme dotaz od posluchače. Vemte si prosím sluchátka. Já jsem zvědavá, kdo nám volá. Krásné dopoledne, dobrý den.
3: Tumová, dobrý den. Já jsem se prosím vás chtěla zeptat, kde se ten čaj dá koupit v Brně, yerba mate.
1: Aha, děkujeme za dotaz. My určitě to spojení s mistrem čajů Adrianem Drozdkem prozradíme. Asi ve zdravých výživách předpokládám, by se dala směs sehnat, nebo řekněte web?
2: Jo, když tak je to na webu www.mood.cz a píše se to s dvěma U a jenom pár zdravých výživ, zatím jich moc nemáme, je to něco, na čem pracujeme, aby asi bylo dostupné i mimo ten internetový svět.
1: Výborně. Vy jste zmínil mnoho bylin, které skutečně známe ze zahradek našich babiček. Byla ta inspirace třeba klasickými bylinkovými čaji, tedy jsou směsi, které taky jsou, že, na zažívání, na spaní, na další a další příznaky různých nemocí nebo oslabení. Lovili jste záměrně i v tom českém rybníčku?
2: Ano, ano. V tomhle mě právě inspirovala ta naše česká kotlina, že se mi líbí, jak právě existuje už dokonce dost jako firm, které jsou přímo tady z Česka, které dělají úplně skvělý čajový směsi, který přesně se mi líbilo, jak každá je na něco, každá má nějaký svůj účel. A takhle jsem si říkal, že bych si přál, aby lidi taky uměli pracovat s mate, aby to nebrali, že to je jenom nápoj, který jenom mě třeba je nějaký nakopávač, ale zároveň, že je to nápoj, který mě může rozšířit ten účinek jak přesně na soustředí, nebo když jsem třeba nemocný, když jsem nachlazený, nebo když potřebuju prostě jenom trošku zlepšit náladu, tak máme vlastně i takovýhle směsi. Takže tohle mě na tom bavilo a ta inspirace určitě i odsud.
1: No vy často cestujete po světě, to o vás vím, takže ochutnáváte čaje i v rámci zahraničí a právě i tedy yerbu mate v různých koutech světa. Můžete nějaký zážitek nám zprostředkovat?
2: Určitě, určitě. Před pár lety, před dvěma lety jsem byl právě v Argentině. To jsem si přál vlastně celý život se tam podívat, kde vlastně yerba mate je národní nápoj. Nedají si na to fakt jako dopustit. A jedna z věcí, co mě hodně překvapila a co by vlastně lidi nečekali, je, že vlastně se člověk řekne, jo, přijdu do Argentiny a najednou, jako kdyby ten nápoj si budu moct někde koupit. Ale ono je těžký, že ten nápoj nejde koupit. Vlastně není to jak kafe, který si můžete prostě přijít a dát si ho jako už připravený, že vám prostě udělají do kelímku nebo někde, ale prostě mate je tam spojený s takovou kulturou, že vlastně každý se ho buď dělá sám, anebo, jak jsme se bavili, je to nápoj přátelství, takže vám ho připraví někdo, kdo vás zná.
1: Kamarád, což se, soused.
2: Přesně tak, což se naštěstí jako podařilo, protože vlastně bylo skvělý, že tam bylo hodně otevřených lidí, kteří třeba už jsme se tam šli jen projít někam do přírody v rámci třeba Patagonie a jako kdyby na těch trailech byli přímo lidi, co nám nabízeli, prostě ať si dáme z jejich mate, anebo když jsem navštěvoval plantáže, tak jsem i od těch farmářů dostával napít z jejich mate, takže takhle jsem poznával mate.
1: Děkujeme. Já bych ráda na závěr stihla ještě krátce prozradit jednu takovou osudovou událost, která se v vašem životě stala před celou tou anabází s názvem yerba mate a vaším příběhem i úspěchem. Určitě to bude stát za to, milí posluchači, nenechte si to ujít a já si zatím užívám to, jak se mi na jazyku rozlévá taková příjemná sladkost, kterou ani nedokážu popsat. Přitom ten čaj není vůbec oslazený, je to výborné.
4: Český rozhlas Brno, písničky

0: Přijďte na tradiční den otevřených dveří Českého rozhlasu Brno.
1: Ukážeme vám, kde vznikají pořady, které máte rádi.
0: Uvidíte rozhlasáky při vysílání.
1: Můžete nahlédnout do rozhlasové fonotéky.
0: Odnést si fotky na památku.
1: A nebo s námi uložit schránku se vzkazy budoucím generacím.
0: Den otevřených dveří se koná v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Brně na Beethovenově ulici.
1: Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Brno.

0: Japonské přísloví říká, mnozí přátelé se nehodí ani k pití čaje, ale my tady máme yerbu mate, tedy nápoj, o kterém si povídáme. Já jsem mluvila o jakési sladkosti, která je dána čím, kdo za to, co za to může?
1: No, to je skvělá otázka. Ta sladkost v téhle směsi hraje právě tam sušený ananas, který i pomáhá, aby jsme vlastně neměli třeba podrážděný žaludek díky bromelaninu, což je vlastně obsahová látka v ananasu a zároveň tam dodává tu krásnou sladkost. Takže ta směs je právě i v tomhle hodná pro začátečníky, protože to jsou ty chutě, které máme rádi.
0: Ano, máme rádi a nemusíme si tam dávat žádný cukr, doslazovat si to. Já jsem už napověděla nebo naznačila, že vy máte za sebou takovou osudovou událost, která vlastně rozhodla o tom, že právě čaj bude v hledáčku vašeho zájmu. Možná se ještě předtím pojďme říct, kolik je vám roku, Adriane?
1: Teďko mi bylo v březnu 26 let.
0: A vám se něco stalo, co vás vlastně nasměrovalo k čajům? Co to bylo?
1: Ano, je to už teďko před 7 lety a stalo se mi to, že jsem vlastně jel ve svým novým autě čerstvě po tom, co jsem měl řidičák, takže jsem byl ještě nevyřízený řidič. A na přejezdu jsem nezareagoval zavčas na červená světla a vlastně z pravé strany, jak jsem měl, tak mě srazil vlak v mým prostě osobním autě. Takže byla to jako zkušenost, která, hlavně když bych popsal ty následky, když se na tím člověk zamyslí, tak já jsem vylezl z auta, který byl úplně, jak se říká, na maděru. Tak prostě jsem vylezl z auta, ale mě nic nebylo. Takže přijeli záchranný auta a hledali toho člověka, který ho mají vyprošťovat. A to jsem byl já. A oni tomu nechtěli jako věřit s tím, že viděli ten vůz, jak je rozsypaný. A z tohohle oblasti jako se ten můj život posunul do dvou jako rovin, že zároveň mě to hodně dalo takovou jako kdyby milosrdnou facku, jako jsem za tohle doteď vděčný Bohu. A takže praskla taková moje bublinka o tom, že jsem ve všem nejlepší a tak, takže tady jsem musel trošku otevřít oči a začít vnímat svět okolo sebe.
0: Pokora.
1: Přesně tak. A druhá věc je, že mě to dalo určitou vděčnost za to, že vůbec tady můžu být, že si vlastně člověk uvědomí, jako kdyby jak fakt stačí fakt sekunda a nemusí.
0: A je to jinak.
1: A to jsem fakt v těch 19 absolutně nikdy nad tím takhle nepřemýšlel. Člověk má pocit, že bude žít vždycky a věčně a nehledě na to, co dělá, najednou ne. A od té doby vlastně stávám s tím, že fakt jako děkuju Bohu za to, že jsem se probudil a že jsem tady. A nasměroval mě to úplně kompletně. Jakože já tohle beru, jak kdyby, a doteď mě prostě třeba i ta paní, která sousedila její pozemek s tím vlakovým přejezdem, tak mě doteďkom jako gratuluje toho 5. dubna mě vždycky gratuluje k narozeninám, vždycky mě zavolá. A fakt vnímám to jako takový druhý narozeniny.
0: Znovu zrození. Takže potom přišel tady nápad změnit život a vydat se cestou čajů.
1: Je to tak. Můj život se od té doby změnil úplně ve všech oblastech, protože zároveň jsem se můj život pak začal posunovat k oblasti víry a zároveň jsem přehodnotil celý svůj podnikatelský život do té doby. Chtěl jsem dělat něco, co bude smysluplnější, kde si nebudu hrát na něco, co nejsem, a yerba mate bylo to, co jsem. Takže tak.
0: Děkujeme, že jste nám přinesl i příběh, ale i yerbu mate do našeho vysílání a nápad na to, jak třeba pít něco jinak, jak zkusit jiný čaj, než jsme zvyklí. Adrian Drozdek, díky, já jsem vlastně dojata a nadšená, takže držím vám palce, vidím úsměv na tváři, je zář v očích a ať se vám daří, ať k titulu mistr čajů třeba nazbíráte další a další. Mějte se moc hezky a ještě jednou díky za inspiraci.
1: Já ještě jednou moc děkuji za pozvání, bylo to krásné.
0: Jarka Vykoupilová, děkuji za pozornost vám, milí posluchači, protože jste s námi strávili, věřím, příjemné pondělní dopoledne. Ať se vám daří a vyjde vám všechno, co si v tomto týdnu plánujete. Já se budu těšit zase ve čtvrtečním dopoledni naslyšenou. Mějte se fajn a na zdraví. Ať už čaj, káva, cokoliv, ať popijete s někým, s kým je vám dobře. Český rozhlas.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Řemeslníci ze 48 profesí by měli mít možnost dobrovolně složit mistrovskou zkoušku. Východní polovinu Česka odpoledne zasáhnou silné bouřky. Brno uspořádá dvě výtvarné soutěže na sochu a novou fontánu. A bude zataženo nebo skoro zataženo postupně s přeháňkami teploty do 22 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Vláda projednává návrh zákona o zavedení mistrovské zkoušky. Složit by ji mohli řemeslníci, kteří mají vzdělání v oboru a alespoň tříletou praxi. Zároveň by ale měla být dobrovolná. Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš zavedení zkoušky vítá. Podle něj dobře fungovala už v minulém století v Československu a pomůže řemeslníkům profesně se rozvíjet.
3: Je to do jisté míry i ochrana spotřebitele, kdy prostě ví, že pokud si vybere mistra toho svého řemesla, tak je tam nějaká garance nejvyšší kvality práce. Je tam zvýšení prestiže řemeslné práce, protože pořád ještě řemesla jsou vnímána jako něco méně než nějaká střední škola nebo vysoká škola.
1: Mistrovskou zkoušku by měli mít možnost absolvovat řemeslníci ze 48 profesí, mimo jiných třeba pokrývači, truhláři, ale také keramici, krejčí nebo kadeřníci. Odpoledne hrozí ve východní polovině Česka silné bouřky. Hydrometeorologický ústav vydal výstrahu, která platí do zítřejšího rána. Napadnout může celkem 30 mm srážek, někde i 50. Místy se může objevit i přívalový déšť. Zítra se pak také výrazně ochladí. V noci na středu pak může i mrznout. Na Žlutém kopci v Brně u Masarykova onkologického ústavu vznikne socha Lucie Bakešové, zakladatelky spolku Dům útěchy, který byl předchůdcem specializovaného lékařského ústavu. Od jeho založení uplyne v roce 2028 100 let. Ve stejný rok má být socha hotová. Brno letos vypíše soutěž. Radní na to na své poslední schůzi vyčlenili 4 miliony korun.
4: Radní zároveň vyčlenili přes 9 milionů korun na uspořádání další soutěže, a to na nové umělecké dílo s fontánou či pítkem v České ulici. Stát má na trojúhelníkovém náměstíčku, kde se stýkají Česká, Solniční a Veselá ulice. Dělníci tam umělecké dílo umístí po rekonstrukci a výstavbě podzemních kolektorů, což má skončit v roce 2028. Tomáš Krymr, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude zataženo nebo skoro zataženo. Později odpoledne a večer se postupně na většině území rozšíří časté přeháňky nebo bouřky, lokálně i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Vítr by měl foukat mírný jižní až jihovýchodní. Později večer západní, v bouřkách bude zesilovat. Rozptylové podmínky velmi dobré nebo dobré a biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Mezi 12. a 9. kilometrem dálnice D52 se v levém pruhu ve směru na Brno pohybují silničáři. Na silnici 52 pak počítejte s omezením po nehodě nákladního auta u Pasohlávek a nehoda je hlášena také u Litostrova, tam je to na silnici do Rosic. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Pěkný den, přátelé. Třeba zrovna nyní pěkné chvíle při Moravě krásné zemi. K poslechu vás tentokrát pozvali v Polce Libora Mikla a Dalibora Kozmíka Chlapci ze Zlína. Byla to přímo Frištátská Javořina. No a kdo má svátek, jsou to svatavy. To jak u nás, tak na Slovensku. No a na Slovensku vlastně mají svátek blaženy. Takže u nás svatavy, na Slovensku blaženy. Přeji jen to dobré. No a další už nechám na vás. Tady je telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Joška Černý.

0: Jožku Černého doprovodil brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů a já už tady mám první telefonáty, tak nejprve se dovolala, jako první se dovolala paní Panečková z Veselí. Dobrý den.
1: Pěkný pondělní den vám v rozhlase a všem věrným posluchačům. Do dnešního narození nového rána se pro moje milá sestřenice Helenka Michalíková z Mělokoště. Chtěla bych jí prostřednictvím vašeho rozhlasu popřát a poslat pěknou písničku. Milá Helenko, já ti přeji krásným narozeninám, hlavně hodně, hodně zdravíčka, štěstíčka, lásku svých blízkých, pohodu, vždy dobrou náladu, při požehnání a ochranu Panny Marie do dalších dlouhých let. Ať se ještě dlouho setkáváme a můžeme si popovídat o svých radostech, ale i starostech. To a ještě mnohem víc ze srdce přeji Palečkovi s celou rodinou. Mm-hmm. Vám, paní Ostrá, moc děkuji.
0: Nemáte
1: za pěknou
0: za
1: písničku. A zase někdy naslyšenou.
0: A někdy naslyšenou, paní Palečková. Tak a je připravena v Načeraticích u telefonu paní Jarmila. Dobrý den.
2: Dobrý den vám v rozhlase i všem posluchačům. Dnes 11. května má narozeniny pan Jirka Dolejší ze Slupu. Chtěli bychom mu od vás písničku a popřát mu hlavně hodně zdravíčka do dalších let, také štěstí a lásky od manželky Jany, od svých tří dětí s rodinami. A pusu posílají 4 pravnoučátka. Připojí se tak Jarmila a Jaromír a Jan Dolejší z Načeratic. Vám moc děkuji, paní Ostrá, a někdy nashledanou.
0: A někdy nashledanou. No a písnička přání i pro milého tatínka, dědečka, pradědečka, pana Josefa Vyorala z Hluku, který se dnes 11. května dožívá úctyhodných 93 let. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. No a tomu přeje celá rodina. Písničkou pak potěší Hanačka z Brestu.

0: Tak to byla polka Antonína Perničky v podání Hanačky z Břestu Potěšíš písničkou. No a já věřím, že písnička skutečně potěšila, no ale mám tady další přání. Prosím, zahrejte mamince k svátku matek a také k jejímu dnešnímu svátku. Maminka Svatava Šeďová je naše nejhodnější maminka a babička. Posíláme velikou pusu. Dcera Jaroslava, vnučky Danielka a Michalka a pravnučka Karolinka. No, včera měli svátek maminky. O maminkách se říká, že máma rozumí i tomu, co jí děti neřeknou. No a domov je tam, kde je máma. A pro všechny ty maminky, které měly včera svátek, nejenom velké poděkování, ale také růže pro maminku.
1: Český rozhlas Brno.

0: No, já jsem tento valčík Milana nedůchala. Věnovala všem těm milým maminkám, všem, na které se třeba zítra včera nedostalo, takže dnes mají od nás od rozhlasáku tuto krásnou písničku. Je to hudební dárek Růže pro maminku. No, ale už jsou připraveni další milí posluchači. Tak nejprve mezi nás zvu paní Zdenku z Jalubí. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostra, zdravím vás a všechny posluchače. Prosila bych zahrát pěknou písničku Alence Janoškové z Nedachlebic, která včera oslavila 75. narozeniny, a ještě Marie Korvasová z Jalubí, také minulý týden oslavila stejné výročí jak Alenka. A v sobotu 9. měl narozeniny manžel naší vnučky Pavel Novotný z Jalubí. Všetkým bych chtěla popřát hlavně hodně zdraví, protože všetci to potřebujeme. Hodně zdraví, lásky, štěstí, boží požehnání a pohodu. A aby se měli dobře všetci. Mm-hmm. Děkuju vám moc.
0: Prosím,
1: a nashledanou.
0: Nashledanou. Pane Karle Jeřábku, jste na řadě. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, paní Ostra. Já bych chtěl poslat dvě takové přání. Jedno do Znojma, včerejším mení nám paní Blaženě Březinové a její mamince, paní Blaženě Pořízkové, trošku bojuje se zdravím, takže je do Znojma všem Blaženám. A z italského pobřeží zdravím do Brna. Tento týden má narozeniny dlouholetý rozhlasový pracovník, přes 50 let, několikanásobný ředitel Jaromír Ostrý, magistr Jaromír Ostrý. Takže Jaromír Ostrému za tu jeho vtipnost na těch besedách a tak dál. A do Znojma těm Blaženám zahrajte pěknou písničku.
0: No tak to jste hodný, Jaromírovi to samozřejmě vyřídím, pane Karle, a užívejte si i nadále to jasně. Krásného života. Tak přesně jo. Tak, jak vy to
2: díky
0: umíte. Nashledanou, nashledanou. Včera se významného životního jubilea dožil zasloužilý lesník, vášnivý myslivec, rybář a především znalec a milovník vína, pan inženýr Martin Andrýsek z Hroznové Lhoty. A přání, nech ti lesy rostou a vínečko stále chutná. To ti ze srdca přeju spolupracovníci a kamarádi. No a Moravěnka pak přidává pěknou písničku.

0: Tak to byla polka Vladimíra Fefra a Meloně Čepelky, víno, vínko, vínečko. No a teď už si poslechneme paní Ludmilu z Biskupic. Dobrý den.
1: Hezký sluný den, já trošku přijala Anka, ale teď už zase neprší, ale včera měli svátek maminky, já už teď na maminku nemám, můžu jenom vzpomínat, ale chtěla bych, aby písnička potěšila Biskupicích milou tetičku, paní Marii Ventovou, která se mi byla navštívit, a ještě je v Jevišovicích domově důchodců maminka švagrové, paní Olga Mandátová. Tak všem maminkám posílám písničku, jak do domovu a všem posluchačům a můžou si u toho třeba i zaspívat, když budou chtít. Děkuji a hezký den.
0: No, za chvíličku si uděláme takový větší výlet, paní Ludmilo, takže doufám, že paní Olga a ta tetička Marie a další, které jste jmenovala, nebudou mít radost, že už si pomaličku mohou balit.
1: Kdo jim nezahrál zkrátka, dobře.
0: Tak,
1: děkuji.
0: Vy jste vše napravila, naschledanou a teď už pan Šebesta. Dobrý den.
2: Já vás zdravím do rádia i všechny posluchače. Já bych chtěl nechat zahrát ke včerejšímu svátku Květy matek Alžbětě Šebestové, kde domovce od syna Petra, dcery Alžběty a dcery Lenky, jenom tak pro Petěšek.
0: Tak ano, a také poste hodný a také maminkám velké poděkování, že jo, pošleme pane Šebesto, co by byl svět bez těch hodných maminek.
2: Tak jo. Bez maminek, přesně.
0: Tak,
2: naschledanou.
0: A už přání pro pana Vojtěcha Vladana Drgu z Nevšové, který slaví dnes narozeniny. Milý Vojtěchu, dnes slavíš svůj velký den a proto ti chceme z celého srdce popřát všechno nejlepší k narozeninám. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, radosti a lásky, která tě bude provázet na každém kroku. Ať se ti v životě daří, ať máš sílu plnit si své sny a ať tě nikdy neopustí dobrá nálada a úsměv na tváři. Ať je každý tvůj den naplněný pohodou, smíchem a krásnými zážitky, na které budeš rád vzpomínat. Ať máš vždy kolem sebe ty správné lidi, kteří tě podpoří, rozesmějí a budou stát při tobě v dobrém i zlém. S láskou na tebe myslí a všechno nejlepší ti přejí mamka s taťkou, babičky, sourozenci s rodinami, rodiny Rakova, Boráňova, Hrbáčkova a Fojtů a Saška. Oliverek a Eliška posílají svému milovanému kmocháčkovi velikánskou pusu a spoustu obětí. Užij si svůj den naplno a oslav ho tak, jak má být. A tady s přáním pěkného dne všem v tomto krásném pořadu a všem posluchačům posíláme pěknou písničku do Vyškova našemu milovanému synovi, panu inženýrovi Štefanovi Podolanovi k jeho dnešním 42. narozeninám. Štefi, přejeme ti pevné zdraví, velký kopec radosti, horu lásky bez zlosti. Přejeme ti jen to nejlepší, co můžeme přát. Boží požehnání, hodně štěstí a stálý optimismus, spokojenost v životě i v práci. S láskou blahopřejí rodiče, milovaná dcerka Natálka, přítelkyně Petra s Adriankou, babička Charouzovi, Kudličkovi, Podolanovi, Kuciakovi, Frolovi a Žabčíkovi. No a jak už jsem říkala, přátelé, nyní si uděláme takový výlet a bude to výlet na Šumavu a zve vás tam malá muzika Na uše Pepíka.

0: No ano, v té krásné Šumavě určitě mnozí z vás tu krásnou Šumavu navštívili a někteří se tam třeba chystají toto léto. No ale my se chystáme vzít další telefonáty, respektive já už jsem si je vzala, takže mám tady další telefonát z Veselí. Napřed volala, myslím, tuším, paní Palečková to byla, ovšem teď je to paní Zajíčková. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Já bych vás moc prosila o písničku pro paní Helenku Michalíkovou z Milokošťa, která dneska slaví svoje krásné narozeniny. Já jí přeju hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, klidu, ale hlavně to zdraví. Nech se má dobře a nech je spokojená. Nech ji mají všetci rádi, ona je velice hodná děvčica.
0: No, určitě ji mají paní Zajíčková rádi všichni, protože Helenka ta už právě obdržela jednu písničku jako hudební dárek, protože už ji přála právě zmiňovaná paní Palečková. A teď to byla paní Zajíčková z Veselí a bude další písnička pro Helenku. Tak nashledanou.
1: Děkuji vám pěkně, nashledanou.
0: No a teď už paní Marie Spolešovic, dobrý den.
2: Dobrý den, já bych prosila písničku dnešním narozeninám pro otce Josefa Konečného do Chropině a ve středu bude v Lipníku nad Bečvou slavit své narozeniny otec Vít Hlavica. Přeji mi všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a darí Ducha Svatého. To jim přeji Stojákovi a Haplovi. Děkuji moc.
0: Prosím,
2: krát.
0: Prosím, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: No a dnes 11. května se dožívá milý bývalý vedoucí kontroly pan František Šrůdka z Bohuslavic u Kyjova významného životního jubilea, a to 90 let. Do dalších let mu přeje hlavně hodně zdraví kolektiv kontrolorek podniku Narek z Bučovice. Stále vzpomínáme na společně strávená léta. No a pozdrav i pro pana Stanislava Melichara z Nového Města na Moravě, který v pátek 7. května oslavil jmeniny. Jeho svátku mu přejeme co nejmíň poruch, plnou náruč štěstí a ať mu život šlape tak dobře jako ty motory, které opravuje. No a když něco zaskřípe, tak jenom brzdy někde před hospodou. No a tohle je písnička jenom pro tebe, blahopřeje celá rodina. No tak určitě se, milý pan Stanislav Melichar, o tu písničku podělí i s ostatními milými posluchači.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla písnička v podání Žadovíku, byla to polka Miroslava Procházky a Stanislava Pěnčíka, Naléla mě milá vína. No a já tady mám další telefonáty, tak nejprve dám přednost dámě a je to paní Šeďová. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostra, chtěla bych poděkovat dceři za krásnou písničku, že mě popřáli a přeji také své dceři Jaroslavě k dnešním narozeninám. Tak Jaroslavě vy... synové.
0: Ano, tak vy to máte všechno tak pohromadě, paní Šeďová.
1: Svátek, když má, tak to mám zase já narozeniny, my to máme spolem všecko.
0: No to je úžasné. A včera byl ten svátek maminek, že
1: den
0: paní
1: matek,
0: Šeďová,
1: ano,
0: den matek, no ano. Tak krásně. No
1: to
0: tak krásně to vyšlo.
1: Syna, snachu a...
0: Užila jste si to prostě, přišli ano, vám poděkovat, ano. Tak jako každá maminka si zaslouží ano. velké ano. poděkování. Tak jo, paní Šeďová, já přeji všechno dobré,
1: nashledanou.
0: A teď už pan Růžička, dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá, bych prosil o zahrátí písničky své manželce k narozenina. Hodně zdraví, štěstí a tak dále.
0: No a předpokládám, že manželka se jmenuje Růžičková.
2: Růžičková Františka.
0: Františka.
2: Poslouchá denně od rána do večera.
0: Tak já zdravím tuto naši opravdu věrnou posluchačku, paní Františku Růžičkovou. No písnička to bude krásná. Dobře jste si vybral čas, pane Růžičko. Nashledanou.
2: Děkuji.
0: Nashledanou. No a milá slova patří i prababičce paní Daně Otevřelové z Hulína Družby k jejím narozeninám, které slaví. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a ať kolena tolik nebolí. To přejí chlapi Svobodovi z Babic, Tadeáš a Mikuláš. Máme tě rádi, babi. No a dodatečné přání patří, je tady i pro prababičku paní Marii Stejskalovou ze Slavičína, která v sobotu 9. května oslavila 83. narozeniny. Naše milá prababičko, netřeba moře slov, netřeba řeky vět, úmysl prozradí i malý skromný květ. Jedno dvě slovíčka, maličkou kytičku, co přesně zapadne do místa v srdíčku. Krásné narozeniny. Buď hlavně pořád zdravá a usměvavá, jako si. To ti ze srdce přejí Maty, Elenka a Samík. A teď už ta krásná písnička, hrát bude Stříbrňanka.

No, krásná písnička Zdeňka Baťky dozněla, já už se zaměřím na studiové maily. Dnes má narozeniny pan Ladislav Kočajnar z Bíle v Beskydech. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a božího požehnání přejí rodina a přátelé z Dambořic. Další. Dnešní den slaví narozeniny můj milovaný manžel a tatínek našich dětiček, pan Roman Macko z Vlčnova. Milovaný můj Románku, vím, že ti to moc často neříkám, ale jsi to nejlepší, co mě v životě potkalo. Děkuji ti, že jsi oporou naší rodiny a plníš nám vše, co nám na našich očích vidíš. Děkujeme ti za všechnu lásku, péči a trpělivost, kterou nám dáváš. Život s tebou je dobrodružství a láska. A proto ti děkuji za to, jaký jsi táta pro naše dětičky a jaký jsi manžel pro mě. Moc si toho vážíme a moc tě milujeme. Buď nám stále na blízku a buď zdravý, šťastný, plný elánu a optimismu. To vše ze srdce ti z celého srdíčka přejí tvoje manželka Tereza a tvoje dětičky Natálka, Románek, Valentínka a Krištůfek. Další je tady písnička pro spolupracovnici paní Zdeňku Masarykovou, nebo Masarykovou z Březové, která v neděli 10. května oslavila narozeniny. Milá oslavenkyně, z celého srdce ti přeji hodně zdraví, štěstí, pohody a boží požehnání. A kdo? Švadlenky z Moravské Ústředny. Tak to bylo přání pro paní Zdeňku Masarykovou. A ještě tady mám. Dobrý den, zahrajte prosím pěknou písničku k dnešním 80. narozeninám našemu dědovi Františkovi Turečkovi z Březí u Mikulova. Všechno nejlepší, hodně zdraví a rodinné pohody přejí za celou rodinu vnoučata Nela, Adéla a Zbyněk. A ještě úplně poslední tady. Takže dobrý den, oblahopřání s písničkou, prosím, pro Vladimíra Hodulíka z Čejkovic u Znojma k jeho narozeninám. Přejeme mu do dalších let pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a božího požehnání. S pozdravem Jana, Tonda a Toník z Brna. No a už je čas opravdu na nějakou pěknou písničku, takže už vidím, že jedu Chlapci z Vinohradů.

To byla písnička Jaromíra Hejla v podání Vlkošáku. No já jsem sice říkala poslední přání, ale ještě tady mám vlastně jedno. Chtěl bych popřát ke třetím narozeninám holčičce Anice Kníbelové nebo Kníblové z Frenštátu pod Radhoštěm. Hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a božího požehnání. No a to přeje strýc Luka. Tak já doufám, že Anitka poslouchá, že se jí bude líbit i písnička Vy chlapci z Moravy.

Tak to byla polka Blahoslava Smišovského a Václava Babuly, hrála Mistříňanka. No a tak jako každé pondělí, tak i dnes 11. května vás srdečně zve dechová hudba Moravská kapela na taneční podvečer Dechovka na přání, kam do MK klubu na Vlhkou ulici 21 v Brně, kdy od 17 do 21 hodin. No ale teď je 12 hodin 57 minut, takže polední část Moravy krásné země končí. Vysílání, naše vysílání však pokračuje. No a já se na vás těším krátce po 18. hodině. Pohodový den vám přeje Jiřina Ostrá. No a na závěr Boršičanka Antonína Koníčka, už zní orchestrální skladba Zdeňka Gurského a je to Melancholie.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Hrůzný nález v řece. Detektivové pátrají po vrahovi majitele spediční firmy. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. O svou vizi musela tvrdě bojovat. Meryl Streepová jako legendární ministerská předsedkyně v Oscarovém filmu Železná lady. A ČT Art uvádí v premiéře francouzskou barokní operu v inscenaci režijního dua Scooter. Platé. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Nemocnice v Hodoníně začala s výstavbou nového urgentního příjmu. Města a obce se díky novému softwaru budou moci lépe vypořádat se suchem a přehříváním. Do osvětové kampaně Týden rané péče se zapojí 40 organizací a bude postupně skoro zataženo až zataženo s přeháňkami teploty do 22 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Hodonínská nemocnice bude mít nový urgentní příjem za 155 milionů korun. Pacientům podle vedení zařízení přinese rychlejší diagnostiku i lepší návaznost péče, zlepší také pracovní podmínky zdravotníků a připravenost nemocnice na řešení akutních stavů i mimořádných situací. Řekl to dnes při poklepání základního kamene stavby ředitel nemocnice Jiří Koliba. Stavba by měla být hotová v říjnu 2027. Výzkumníci z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě vyvinuli nový software, který na základě satelitních snímků umožní sledovat dopady klimatických změn ve městech a obcích. Ty se tak budou moci lépe vypořádat se suchem a přehříváním kritických ploch. Do projektu SatKlima se jako pilotní město zapojili Bojkovice na Uherskohradišťsku, pokračuje vedoucí odboru rozvoje města a životního prostředí Jiří Svoboda.
4: V rámci tohoto unikátního projektu se snažíme zjistit, jak město funguje v průběhu celého roku, jak se adaptuje na změnu klimatu, kde dochází k přehřívání, kde máme nějaké kritické místa, a naopak se budeme snažit ve spolupráci s tvůrci toho projektu najít i řešení, jak případné ty problémy zlepšit.
2: Zatím jsou k dispozici data pro 7 měst z Moravy a Slovenska. V Česku dnes začíná týden rané péče. Cílem tradiční osvětové kampaně je představit veřejnosti sociální službu určenou rodinám s dětmi s postižením či vážnou nemocí. Besedy, dny otevřených dveří nebo workshopy bude tentokrát pořádat zhruba 40 organizací, říká ředitelka olomoucké pobočky Společnosti pro ranou péči Pavla Matyášová.
5: Budou různé výstavy, workshopy, setkávání, možná i propojování s nějakýma dalšíma odborníkama, protože přece jenom, když stavíte kolem té rodiny nějaký funkční systém, tak je právě důležité se propojovat napříč ostatními poskytovateli sociálních služeb nebo s tím zdravotnictvím.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude postupně skoro zataženo až zataženo s přeháňkami k večeru a budou pak častější a na velké části území se mohou vyskytovat i bouřky, lokálně i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22, hlavně na jihu ke 24 stupňům. Vítr by měl foukat mírný jižní, později večer západní, v bouřkách s nárazy kolem 50 km v hodině. Biozátěž zůstane mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na cestě do Brna po dálnici D1 počítejte u Holubic s kolonami, v opačném směru pozor u nehody na stém 98. kilometru. Nehoda omezuje provoz na silnici 52 u Pasohlávek a opatrně v Bošovicích zasahují tam hasiči. Cesty bez nehod přeje ze studia také Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
6: Její práce je o překonávání překážek a pomoci druhým. Více než 20 let stojí v čele UNICEF v Česku. Pavla Gomba je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Hezký den.
3: Alex a host.

0: Pavla Gomba je výkonná ředitelka UNICEF v České republice a náš dnešní host. Já bych začala naše povídání unikátní venkovní výstavou, která je k vidění na ostravském Masarykově náměstí. V čem je unikátní a proč Ostrava?
1: Podobnou výstavu nebo tuto výstavu děláme v naší české historii poprvé, takže to je pro nás taková premiéra. A přemýšleli jsme o tom, jak vlastně UNICEF přiblížit lidem a taky poděkovat těm, kteří nás podporují. A pro hodně lidí je UNICEF nějaká instituce. Vědí, že existují, ale často se zatím nedokáží představit ty konkrétní věci. Takže ta výstava je o konkrétních lidech, o konkrétních příbězích. Začíná vlastně tím samotným počátkem, kdy UNICEF a UNRWA pomáhali v Československu po druhé světové válce. Nám se podařilo i v souvislosti s letošním 80. výročím najít, teda v New Yorku, v archivu našli takovou unikátní fotografii z Československa z roku právě 1946 a byla právě ze Slezské Ostravy. Byla to nějaká škola, kam UNICEF dodával pomoc, sušené mléko a podobně. A my jsme si říkali, je sice malá šance, ale pojďme zkusit najít ty děti, které jsou, které tam tehdy byly. Zkusme najít pamětníky té pomoci. Takže je to takové detektivní pátrání, ale nestrácíme naději, že se někdo ozve, buď ten, kdo v té škole tehdy seděl, nebo třeba děti nebo vnuci poznají babičku, dědečka, bylo by to krásné.
0: Takže pátráte, hledáte a doufáte.
1: Ale samozřejmě výstava je i o současnosti, protože ukazujeme třeba dobrovolníky z Česka, kteří pracují ve velmi těžkých podmínkách, ve velmi těžkých zemích a pomáhají tam. Je to vlastně takové jako symbolický koloběh, že tak jako kdysi jiní pomáhali nám, když jsme to potřebovali nejvíc, tak teď Češi pomáhají tam, kde také je to potřeba, možná více než u nás, takže je tam spousta příběhů, spousta lidí, je tam i současnost, jsou tam děti Česka, je to takový projekt pro radost. A Ostrava právě proto, že doufáme, že když to lidé budou mít blízko, že třeba právě tuhle fotografii poznají.
0: Tak a bude to potom třeba putovní výstava? Přesune se ještě někam nebo zůstane v Ostravě?
1: Už teď máme potvrzené České Budějovice, které proběhnou v polovině června, v druhé polovině června. A díváme se na další města a vlastně velmi čerstvá zpráva. Včera večer jsem dostala potvrzení, že se bude souběžně konat i právě začátkem června výstava v New Yorku. Takže se vracíme oklikou a jsme rádi, že to, co ukazujeme u nás, tak můžeme ukázat i vlastně mezinárodně pro celý svět.
0: Čili jako připomínka 80 let od vzniku UNICEF.
1: Založení, ano. Přesně tak.
0: Vy jste mluvila o dobrovolnících, kteří pomáhají, pracují. Znáte vždycky důvody, jaké vedou ty dobrovolníky k tomu, aby pomáhali? Co je k tomu motivuje, co je k tomu vede?
1: To je moc zajímavé. Nám se hlásí skoro každý den nějací dobrovolníci. Často lidé, kteří právě chtějí vyjet někam do zahraničí, ale vlastně uspokojit tu poptávku můžeme opravdu jenom minimálně. Ze dvou důvodů. Jednak ti lidé, kteří často chtějí vyjet, tak to berou jako nějaké řešení svých problémů, které mají tady. Bývají to třeba lidé v nějakých na rozcestí, nějakých životních situací, třeba když se jim rozpadl vztah a vlastně chtějí jakoby udělat takový restart ve svém životě a zkusit něco úplně nového, což je fajn. Ale my víme, anebo hledáme lidi tady do těchto krizových oblastí, kteří opravdu jsou extrémně odolní. Ti lidé musí procházet vlastně takovými různými zkouškami, musí mít i určitou kvalifikaci. Nicméně ta možnost tady je a každý rok na podzim UNICEF a další agentury OSN nabírají dobrovolníky, takže my máme radost, že

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Hostem čtvrtečního dobrého dopoledne 14. května bude herečka Klára Ondrůšková, čerstvá držitelka ceny divadelní kritiky za talent roku 2025. Jak stíhá herecké nasazení v divadle v Uherském Hradišti a v Brně? Co rodačku z Hodonína fascinuje na folklóru a na jaké role se aktuálně připravuje? Držitelky 10 titulů mistryně České republiky v americkém stepu se zeptáme i na to, jestli v dámské šatně vnímá rivalitu a s kým by ráda stála na jevišti. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Řekl bych, že v tomhle má zpěvačka Marie Rotrová pravdu, tedy štěstí je k mání, stačí jen jméno mu dát. Občas vám říkám, že se společně s vámi a někdy i za vás rozhlížíme v dobrém odpoledni, ale platí to pro celé vysílání Českého rozhlasu Brno, po tom, co se vlastně okolo nás děje. A v případě těch dalších dvou pozvánek, které pro vás mám připraveny, tak to platí, řekl bych, skoro doslova. Já mám pro vás jednak pozvánku ještě na dnešek, respektive takovou zmínku, kterou možná někteří z vás využijí. Ono je to, dá se říci, na poslední chvilku. A pokud si pamatujete jeden nebo vlastně několik těch nafukovacích modelů Země, Mars, že Terra Luna a podobně, tak jistě víte, jak je myšlena tahle, cituju, facebooková, tedy pozvánka od Hvězdárny a Planetária v Brně. Cituju, máme silné tušení, že v pondělí 11. května odpoledne dojde k narušení časoprostoru na Rašínově ulici. Od 15 do 18 hodin uvidíte v prostorách svatého Jakuba tajuplnou singulónu. Proč právě teď? Brno se už za několik dní stane centrem světové astrofyziky, kam se sjedou největší mozky současnosti, aby rozlouskly povahu černých děr. Vy můžete tento fascinující objekt potkat v nečekaných konotacích gotické architektury už dnes. Ona je vlastně putovní, to už dodávám já, poté co jsem viděl několik obrázků na různých místech, třeba v souvislosti s brněnskou Šalintechnou, tedy dopravním podnikem města Brna. Takže dnes singulóna od 15. do 18. hodiny u Jakuba v Brně. No a ta druhá pozvánka, když jsem říkal, že se rozhlížíme všemi směry, no tak to je jednak nikoli na dnešek, ale až na 14. květen, což je čtvrtek, a půjdeme spíš dolů. Obecní knihovna Otnice totiž zve 14. května na přednášku znalce brněnského podzemí Aleše Svobody. Tentokrát přítomné provede labyrintem ukrytým podrušnými ulicemi Česká a Solniční. Účastníci se dozvědí o středověkých sklepech, zapomenutých chodbách i archeologických nálezech, které odhalují každodenní život i krizové okamžiky v dějinách města. Přednáška, která začíná ve čtvrtek v 18 hodin v sále dělnického domu v Otnicích na Slavkovsku, přinese nejen fakta, ale i zajímavé příběhy spojené s tajemným podzemním labyrintem. Vstupné na akci je dobrovolné. Za 2 minuty bude 14:30. Přeju vám hezké pondělí s pokud možno co největším množstvím srážek nachytaných do vašich dešťovkových sudů, to mluvím tak trošku i sám o sobě, ale mám pro vás připraveno i jiné téma. Projekt důležitější než stavba nového stadionu. Tak mluví vedení fotbalové zbrojovky Brno o tréninkovém centru, které má vyrůst v Měníně na Brněnsku. Podrobnosti o tom nabídneme za okamžik. Jen co se Eda chopí mikrofonu a taky než se seznámíme s další písničkou od kapely Smokey. Za chvíli tedy. Edův
1: zvonek. Kalosti, co byli ve špenátu před sametem, to budou gomat. Nástup na Buzerplace a Majorské řve jak svině. Pozor! Stůjte mě pořádně! Nedrbejte se! Kdo to tam krucinál fagot stojí tak pitomně? Vy tam vzadu s tím červeným baretem! Postavte se pořádně! To je hydrant, soudruh majore. Hodnost mě nezajímá, ať se postaví rovně!
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: When you talking to me last night,

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno, přeju vážení přátelé, a to i sportovním faninkám a fanouškům. To proto, že před několika týdny postoupila fotbalová zbrojovka Brno do první ligy, jak asi víte. Teď udělalo klubové vedení důležitý krok směrem ke splnění dalšího dlouhodobého cíle. Tím je vybudování tréninkového centra. Majitelé zbrojovky skoro 2 roky hledali vhodné místo a po neúspěšných pokusech v Brně a v Kuřimi ho našli v Měníně. Proč zrovna tam, to už je otázka na sportovního redaktora Českého rozhlasu Brno, Davida Nekvindu, kterého teď vítám v našem vysílání. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. V Měníně vybuduje zbrojovka zázemí jednoduše proto, že v této obci zhruba 10 kilometrů jižně od Brna je dostatečně velký prostor pro vybudování až 15 fotbalových hřišť, což je cílem klubového vedení. Zbrojovka už tyto pozemky odkoupila a platit bude i výstavbu tréninkového centra, které má stát necelou 1 miliardu korun. Že areál nebude přímo v Brně, nevnímá klubové vedení jako problém. Do centra budou dojíždět děti z celé jižní Moravy.
0: Davide, co všechno má být tedy součástí areálu?
1: Kompletní zázemí pro dospělé i mládežnické týmy zbrojovky. Kromě zmíněných 15 hřišť má být součástí centra taky ústřední budova, ve které bude kromě šaten taky další zázemí jako posilovny, jídelna a podobně. Postupně má na tomto místě vzniknout taky menší zdravotnická klinika pro hráče. V současnosti funguje zbrojovka tak, že zázemí na stadionu v Srbské ulici má dospělý A tým. Mládežnické celky trénují na různých hřištích nejen v Brně, ale i okolí města. V minulosti jsem o tom mluvil s dlouholetým trenérem mládeže zbrojovky Tomášem Němčanským.
2: To je možná největší problém zbrojovky. Právě tady ty tréninkové podmínky a plochy, protože v podstatě všechny ty mládežnické týmy jsou odkázány na pronájmy ploch různých klubů. Tohle by bylo asi nejkrásnější, toho bych se chtěl dočkat, že jednou zbrojovka bude mít prostě vlastní tréninkové centrum s řadou hřišť a prostě s odpovídajícími podmínkami.
0: Kdy se má přání nejen trenéra Němčanského splnit a kdy se centrum otevře, Davide?
1: Samotná stavba má začít na jaře příštího roku a bude rozdělená do několika etap. Už od podzimu 2027 by měl mít v areálu zázemí A tým. Do 2 let pak má být hotová kompletně první etapa se 6 hřišti a zázemím nějakým základním i pro mládež. Kdy může být centrum hotové kompletně v avizovaném rozsahu 15 hrací ploch, to zatím zbrojovka nezveřejnila.
0: No ale ty jistě budeš sledovat a v pravou chvíli se do věci vložíš, že?
1: Nepochybně.
0: Komentuje kolega David Nekvinda plán fotbalové zbrojovky Brno vybudovat v Měníně tréninkové centrum. Děkuju za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 14 hodin 39 minut. Máte stejný čas na svých hodinkách? Tak doufám, že se můžeme synchronizovat, že se nemusíme synchronizovat, že to tak prostě je. S Hanou Varmužovou jsme se dohodli, že se za chvilku synchronizujeme u mikrofonu. No, potkáme se už za malou chvíli. Důvodem bude samozřejmě to, že i dnes nás zástupkyně klubu českých turistů chce pozvat na výlet.
3: Český rozhlas Brno.

Lid ti časem přihlásí, jak břitva ostrou změnu počasí.

0: Ve středu 13. května přijde do poradny pro zdraví lékař Tomáš Parák a budeme si povídat o všem, co souvisí s cévní mozkovou příhodou. Probereme hlavní rizikové faktory, příznaky, první pomoc při postižení mrtvicí a řeč bude i o prevenci. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
2: Přijďte na tradiční den otevřených dveří Českého rozhlasu Brno.
3: Ukážeme vám, kde vznikají pořady, které máte rádi.
2: Uvidíte rozhlasáky při vysílání.
3: Můžete nahlédnout do rozhlasové fonotéky.
2: Odnést si fotky na památku.
3: A nebo s námi uložit schránku se vzkazy budoucím generacím.
2: Den otevřených dveří se koná v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Brně na Beethovenově ulici.
3: Těšíme se na vás.

0: Dobré odpoledne, milí turisté, a dobré odpoledne i vám, Hanko.
1: Dobré odpoledne, Borku.
0: Poznali jste, že je čas na další turistickou pozvánku. A vlastně, když jsem posledně ukončoval tu předchozí, říkal jsem, že se možná znovu na Konicko a na Prostějovsko podíváme společně a ten čas, mám takový pocit, nastal.
1: Je to pravda, nastal. A já vás pozvu do lázní a na Mont Blanc, tedy pravda ten hanácký, což je velký kosíř.
0: No tak taky je to hodně vysoko.
1: Je, 442 metrů nad mořem.
0: Na mě rozhodně. Teď už vás ale poslouchám.
1: Slatinice jsou malé lázně, ale velmi půvabné a leží na železniční trati. Dostanete se tam z Prostějova a hned od nádraží můžete nastoupit na žlutou turistickou značku a vyrazit do městečka a potom dál na trasu. Při cestě z toho nádraží si určitě všimnete, že je tam muzeum veteránů. Pro fandy motorismu určitě docela zajímavá nabídka. Ještě bych zmínila, že lázně Slatinice mají docela dlouhou tradici. Léčivé vody jsou zmiňovány už někdy v 16. 17. století. Vyvěrají tady syrné prameny, čili jsou cítit z dálky. Doporučuji ochutnat pramen Hanačka nebo pramen, který je věnován Janu Adamu z Lichtenštejna. A léčí se tady pohybové ústrojí, samozřejmě kožní onemocnění, když je tam síra, a taky nervové onemocnění. Je tady pěkný lázeňský areál, nejstarší budova tohoto areálu nese název Morava a je už z přelomu tuším 18. 19. století dnes pochopitelně modernizovaná. Můžete si udělat ze žluté turistické značky odbočku k místnímu kostelu, je zasvěcen na nebevzetí Panny Marie a pokud se vám podaří vejít dovnitř, tak na stropě jsou překrásné fresky. No a ke žluté turistické značce se připojí naučná stezka, která se jmenuje Na velký kosíř a po ní budeme stoupat do kopce právě na ten zmíněný hanácký Mont Blanc. Cestou ještě můžeme odbočit k památníku letců. Tady se stala v roce 1998 havárie. Spadl tady vrtulník, vracel se z leteckého dne v Belfastu v severním Irsku a bylo velmi špatné počasí a všichni čtyři letci, kteří v tom vrtulníku byli, se zabili. Velký kosíř byl celý zarostlý lesem. Dneska na tom vrcholu je velká mítina a byla na ní v roce 2013 postavena rozhledna. Ale ta rozhledna je v současné době ve velmi špatném stavu, je uzavřená. Ale zase je tam kiosek, takže zatímco my jsme si tehdy připíjeli jenom čajem z našich lahví, dneska si můžete na vrcholu kosíře ťukrout i sklenicí s pivem. Z velkého kosíře potom sejdeme dolů do Čech pod kosířem a tady zase spousta lákadel. Protože je tady krásný zámek, který byl majetkem portugalského rodu Silvy Taroku a oni přijali do své rodiny známého našeho českého malíře Josefa Mánesa, takže on tam často jezdil a maloval ty hanačky a je to krásné, protože když se budete procházet parkem a dojdete třeba k altánu, kde on údajně maloval, tak si to můžete živě představit. V parku taky najdete červenou věž, která slouží jako rozhledna, dostanete se na ní jenom v rámci prohlídky zámku. Je tam ještě muzeum syna a otce Svěrákových. No a potom dole v městě, v Čechách pod Kosířem, můžete navštívit ještě soukromé muzeum, které schraňuje největší sbírku středoevropskou kočáru. A ta je skutečně unikátní a když máte štěstí na báječného průvodce, majitele, tak to je jedna pohádka. No a z Čech pod Kosířem se buď to můžete vrátit autobusem, třeba do výchozího Prostějova, a nebo se můžete vydat i pěšky po zelené turistické značce, protože ta vás ještě zavede na přírodní památku, ta se jmenuje Kosířské lomy. Jsou to vápencové lomy, staré, opuštěné, plné květin, krásných křovin, vápencových výchozů, romantické místo, a dojdete až do Čelechovic na Hané a tam nastoupíte na vlak a budete pokračovat dál.
0: Jak je u vás zvykem, Hanko, opět jste do pozvánky, dá se říci, vměstnala úplně všechno, nebo skoro všechno, co se po cestě ze Slatinic do Čech pod Kosířem dá vidět. A já vám za to děkuju. Mějte se hezky.
1: Pěkný den.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: zase bude líp.
1: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Ve Vyškově vznikne dočasné parkoviště a později parkovací dům. Cenové stropy pohonných hmot zítra klesnou. V Bošovicích hoří rodinný dům, zásah hasičů komplikuje dopravu. A zítra bude zataženo, postupně oblačno s teplotami do 14 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Vedení Vyškova plánuje postavit nové parkoviště mezi ulicí Sídliště Osvobození a supermarketem. Reaguje tím na dlouhodobý nedostatek parkovacích míst. Obyvatelé tam budou moci zaparkovat v druhé polovině léta. O dalších chystaných změnách mluví nezávislý místostarosta Karel Goldemund.
4: Celé to sídliště, letní pole, souvisí s asanací celé toho území po Lukromu, kde vznikne vlastně bulvár, lesopark a zástavba, jak to se týká bytu, tak občanky. A samozřejmě do budoucna se tam počítá s nějakým parkovacím domem.
2: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra klesnou. Pumpaři budou moci litr benzínu prodávat maximálně za 44 koruny a 3 haléře. To je o 39 haléřů méně než dnes. Údaje zveřejnilo ministerstvo financí na svém webu. Litr nafty pak zítra bude moci na čerpacích stanicích stát maximálně 42 korun a 84 haléřů. Řidiči tak natankují o korunu a 31 haléřů levněji než dnes. Rezort maximální ceny vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Hasiči zasahují u požáru rodinného domu v Bošovicích na Slavkovsku. Volající jim hod na tísňovou linku ohlásil před 13. hodinou. Zásah komplikuje dopravní situaci v lokalitě, upozorňuje mluvčí sboru Jaroslav Mikoška.
5: Ulice Školní, na které se nachází ten dům, je neprůjezdná, je tady ustavená naše technika, vyhlásili jsme druhý stupeň požárního poplachu, událost je v tuto chvíli bez ranění a stále probíhají hasební práce pomocí několika vodních proudů.
2: 83letý senior byl od soboty zaklíněn mezi stromy v brněnské části Lesná. Dnes dopoledne ho objevil muž, který v okolí venčil psa. Sám mu ale nedokázal pomoci a tak zavolal policisty. Těm se ho podařilo vyprostit. Na místo vyrazili také hasiči a záchranáři. Seniora naložili do sanitky a převezli do nemocnice. Podle všeho se vydal v sobotu po lesní cestě na fotbal do Soběšic. Spadl mezi stromy a uvízl tam.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku převážně zataženo, postupně oblačno a srážky se objeví spíše na menší části kraje ve formě drobnějších přeháněk postupujících od severozápadu. K večeru bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů. K tomu by měl foukat čerstvý severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 50 km v hodině. Biozátěž zůstane mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Holubic tvoří kolony. S omezením po nehodě počítejte na 7. kilometru D2 ve směru na Brno, stejně jako na Banskobystrické ulici v Brně a u Lesonic na křižovatce do Dobelic. A jak zaznělo, pozor v Bošovicích, dopravu tam komplikuje zásah hasičů u požáru. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobrý
0: Dobré odpoledne, vážení přátelé. Pouhý pohled z okna vám možná naznačí totéž, co mě tady v Brně, v centru Brna, na Beethovenově ulici, se nám to za okny studia Českého rozhlasu Brno krásně střídá. Chvilku je tam, no řekněme, taková ta olověná obloha, chvilku prší, tedy přeháňka, a teď zrovna vysvitlo sluníčko. Máme 4 minuty po 15. hodině. Jak se bude vyvíjet počasí, jste slyšeli před 50 minutami od Petra Hrušky. Taky to zmínil Pavel Chaloupka ve svých zprávách. Čeká nás spíše dešťová nadílka, tedy nesouvislá, bude to možná hodně lokální, ale možná, že vaše zahrádka konečně bude plesat a vy společně s ní. U mikrofonu je Borek Kapitanček, tak trošku zahrádkář taky, ale ne příliš úspěšný. Ale rajčátka, ta už mám ve foliovnících. Jak jste na tom vy? Jste připraveni třeba na naši trefu? Za chvíli to bude. A jakmile se z našeho vysílání začne linout italština, tedy písnička La Mia Musica od Tota Cutugna, bude čas na to, abyste zavolali na 726 46 5200. Budete-li hodně rychlí, no tak si tím zajistíte účast v naší soutěži, ve které vás dnes jako odměna čeká CDčko Hanačky. Potěšíš písničko pro toho nebo pro tu, kdo dvakrát správně odpoví. Ale jaké otázky to budou? Buď na téma brněnské výstaviště, nebo naše mince, nebo dějepis, nebo co je to? Ale to není ani zdaleka všechno, co vám tahle hodina dobrého odpoledne nabídne. Jestli nevíte, kde se u nás dá najít vodní tunel, no víte, ono to v učebnicích nebylo, tak vám to poví Martin Písařík. Ze svých cest po Jižní Moravě se ozve regionální stopař Vojtěch Halaš a jednu pozvánku na zítřek máme připravenu ve spolupráci s jednou z organizátorek Běhu pro Julii. Tohle všechno od teď až do 16. hodiny. U mikrofonu je Borek.
3: Český rozhlas Brno.

0: V podání. To je vlastně nesoutěžní otázka, kterou můžu odstartovat dnešní trefu. Ondřej, vítám vás na telefonu.
1: No, dobré odpoledne, pane kapitánčí.
0: Já vás zdravím. Dnešní... Tak vybavil jste si tu českou verzi u předchozí skladby?
1: A tak jo, trošku jo. Vybavil.
0: No tak vy jste zřejmě spíš odborník na dechovky, protože vám jde o CDčko Hanačky. 10 let, potěšíš písničku, ale tu českou zpíval, to asi víte, že? Kdo to zpíval?
1: Karel Gott.
0: No správně, jdou vojska s bitvou, jdou s písní do bitev, tak ano. Ondři, na vás je, abyste si jako dnešní soutěžící, on byl totiž nejrychlejší na čísle 7264652000 v okamžiku, kdy začala ta předchozí skladba, tedy na vás je, abyste si vybral z té čtveřice, kterou jsem nabízel. Brněnské výstaviště, Naše mince, Dějepis a co je to?
1: Naše mince a co je to?
0: Za dvě správné odpovědi budete mít Hanačku. Mám tím na mysli CDčko Hanačky. K 10 letům existence téhle dechovky v Břestu. Ale jinak, když jsme tedy u toho Hanačka, vyvoláte... Vy jste Valach vlastně, že? Vyvoláte...
1: Ano, Valach a dechovka Hanačka, to je výborná kapela.
0: Já si myslím, že to je pro vás to pravé. Občas vás slýchám v Moravě krásné... Nebo odkazy na vás taky v Moravě krásné zemi. Tak ale teď k aktuální trefě. Vybral jste dvě témata, čekají vás dvě otázky a taky minuta, kterou budete mít na zodpovězení otázek, které tam taky vecpu. Můžeme jít na to? To je moje poslední nesoutěžní otázka.
1: Můžeme.
0: Dobře, tak tedy začínáme u našich mincí. Ta korunová mince, kterou nosíme v peněžence už 33 let, je vyrobena z oceli, ovšem galvanicky pokovené. Čím je pokovená? Stříbrem, hliníkem nebo niklem?
1: No, tak to bude... Já bych řekl... No, stříbrem bych řekl.
0: Říkáte stříbrem. A teď, co je to? Co je to komže? Opakuju, komže. Je to ševcovský nástroj, nebo druh omítky, nebo liturgický oděv?
1: Komže?
0: Komže. K-O-M-Ž-E.
1: Oblek, že to bude liturgický oděv.
0: Říkáte, že to je liturgický oděv? Ještě nám běží minuta. Po jejímž uplynutí ovšem už nebudu moci přijmout případně změněné odpovědi, ale to vy víte jako poměrně častý účastník našich tref. Ta dnešní pomaličku končí, teď už definitivně skončila, pravdu jste měl v tom, že komže je liturgický oděv a je to vlastně ta bílá košile s rukávy sahající obvykle ke kolonům, nosí ministranti nebo laici přisluhující při mši nebo také kněží v římskokatolické církvi. Ale horší to je s tou korunou. Ona není galvanicky pokovená stříbrem. Ona je galvanicky pokovená niklem.
1: Niklem. No.
0: Numismatici jistě vědí a tím pádem vy si můžete zavolat zítra. Možná, že to bude znovu cena, která se vám bude líbit. Teď mi jistě chcete vrátit svůj neúspěch vlastní otázkou ze všeobecných vědomostí, že jo?
1: No. Jako bych vám...
0: To, tak nemusíte, samozřejmě, já chvilku budu vypadat jako ten, který ví všechno, což není pravda, protože já většinou se sice doučím ty znalosti, když dávám dohromady otázky do trefy, ale za nějaký týden, kdybyste se mě na to zeptali, tak už budu muset hodně hledat. Takže, máte-li otázku, řekněte ji, pokud ne, tak se s vámi rozloučím a popřeju vám dobré odpoledne, jak stejně jako všem. Dobře, děkuji moc krát, Ondřej, chvilku budu vypadat jako ten, který všechno ví. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Teď je 15 hodin a 18 minut a je pondělí 11. května. Říkám to záměrně, protože už zítra, tedy 12. se v brněnské Líšeňské rokli setkají ti, kterým není pohyb a taky pomoc cizí. O podrobnostech zítřejšího běhu pro Julii se dozvíte už za pár chvil. Asi tak za 8,5 minuty.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. V
1: sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí brněnská skupina Young Pekáč. Pod tímto názvem se skrývá soubor mladých muzikantů kolem Mojmíra Bártka, dlouholetého člena orchestru Gustava Broma. Vystoupí 12. května od 19 hodin. Uslyšíte swing a jazz, samozřejmě hlavně ve skladbách, na kterých se Mojda Bártek podílel především jako aranžér. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na fajnšmekry. Na koncert Mojdy Bártka a jeho souboru Young Pekáč přijďte 12. května od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Už zítra se dá běžet pro dobrou věc. A jsem moc rád, že na ten zítřejší čtvrtý ročník běhu pro Julii vás můžeme v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno pozvat nejen za rozhlasáky, ale i za členy a členky brněnské hantecové sajtny. A nejen to. Na telefonu totiž teď mám nejen účastnici všech předchozích ročníků charitativní akce Petru Novotnou, ale zároveň i jednu z jejich organizátorek. Petro, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Zajímá mě, jestli si letos při tom čtvrtém ročníku najdeš přes všechny ty organizátorské povinnosti taky čas na to, aby sis aspoň trošku zaběhala.
1: Všechny předchozí ročníky jsem slibovala, že aspoň jedno kolečko dám. Zatím se mi to nikdy nepovedlo, ale ten tlak je čím dál silnější, takže si myslím, že letos už budu muset.
0: Pro vás, kteří posloucháte tuhle pozvánku na zítřejší čtvrtý ročník běhu pro Julii, a jestliže vás třeba odradilo slovo běh, tak vězte, že zítra v Líšeňské Rokli můžete vlastně i jít, anebo třeba jet na odrážedle. Je to jenom na vás. Stejně tak můžete trať tohoto běhu absolvovat v tahu, ale klidně i s pauzami. Petro, co ještě bude pro účastníky běhu pro Julii přichystáno?
1: Každoročně máme zapůjčené planety, každoročně máme taky zapůjčený skákací hrab. A určitě si přijdou na své i gurmáni, protože nám tam kamarádi připravují skvělé jídlo a budou tam i různé sladkosti, které taky pečou kamarádky a naši sponzoři.
0: Dokdy bychom se měli dostavit do Líšeňské Rokle?
1: Můžete klidně až do těch 8, ale když přijdete za 5-8, tak už toho úplně moc nestihnete. Takže ideální je, kdo chce třeba lámat rekordy, tak přijít už brzy po 2 hodině, nebo klidně už přesně ve 2 hodiny, a v podstatě kdykoliv během toho odpoledne. Stánek s registrací bude k dispozici celou dobu.
0: Minimální počet okruhů, jeden z nich má zhruba 500 metrů, je libovolný. A maximální počet, ten také není stanoven. Fantazii ani fyzičce se meze nekladou. Počítejte s minimálním startovním za dospělého 200 korun, za dítě 50 korun. A co za své startovné, kromě krásně stráveného času s pohodovými lidmi, získáte? Občerstvení, certifikát potvrzující vaši účast, děti žeton na skákací hrad. No a skvělý pocit s pomoci dobré věci. Kam poputuje výtěžek z celého běhu pro Julii?
1: Celý výtěžek putuje na účet, transparentní účet jediného dětského hospice Dům pro Julii, který ty peníze využívá, protože dětská paliativní péče není zákonem upravená, takže je pro ně mnohem těžší peníze získat než pro hospice pro dospělé klienty. Takže naše pomoc a pomoc jak samotným dětem, tak i jejich rodinám je v tomhle tom nezbytná.
0: Na místo se dostanete pohodlně šalinou číslo 8, no a pokud pojedete svým vozem, tak prosím počítejte s tím, že sice v okolí je možné zaparkovat, ale někdy je to trošku detektivka. Zítra mezi 14. a 20. hodinou v Rokli v Líšni běh pro Julii, čtvrtý ročník.
1: Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Brno.
0: Ještě dodám, že na telefonu byla a o zítřejší charitativní akci mluvila Petra Novotná, jedna z organizátorek běhu a hrdá členka brněnské hantecové sajtny. No a brněnská Líšeňská Rokle, to je, myslím si, obyvatelům našeho krásného města velmi známé místo. A vy, kteří nevíte, proto jsem mluvil o té osmičce šalině, kterou se tam dostanete. Teď je 15 hodin a 29 minut. Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno a už za chviličku nastane okénko pro našeho regionálního stopaře.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno a pokud jste ještě neměli tu čest, tak bych vám velice rád někoho představil. Ostatní jistě vědí, ale vám, kteří jste tady třeba poprvé, říkám, že náš regionální stopař Vojtěch Halaš putuje Jihomoravským krajem a v rámci nového seriálu hledá zajímavosti jeho obcí a dnes tráví den v obci Petrov, nedaleko Strážnice. Takže mu přeju dobré odpoledne a rovnou se ptám, Vojto, kam se stihl podívat?
2: Ahoj Borku, hezké odpoledne tobě i všem posluchačům. No, stihl jsem se podívat do místního přístavu, který leží na známém Baťově kanálu a který byl tady v Petrově vybudován teprve v roce 2015 a je nedaleko od jedné z plavebních komor právě na tomto kanálu. Kolem mě projížděli často cyklisté, kteří měli za sebou i před sebou výlety do Strážnice, do Veselí či třeba do Slovenské Skalice. No a byl jsem se podívat taky k poměrně novému kostelu svatého Václava, byl vysvěcen v roce 2000 olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem a základní kámen už v roce 1995 požehnal tehdejší papež Jan Pavel II. No, samozřejmě jsem zavítal i do chlouby Petrova a to je areál vinných sklepů v místní části Plže, kde se nachází asi 63 vinných sklepů, dokud se nepletu. A do jednoho jsem ji nahlédl a ty sklepy jsou takové typické, mají kamenné stropy, tvarované klenby a průčelí těch sklepů mívá typický takový zdobený oblouk s podezdívkou z modré barvy a ornamenty třeba vinné révy. No a zajímavostí je také, že tyto vinné sklepy posloužily jako exteriéry při natáčení televizního seriálu Slovácko se nesoudí podle povídek Zdeňka Galušky. A celý ten areál je už od roku 1983 vyhlášen památkovou rezervací.
1: Upokojil jsi mě, protože jsem si říkal, on snad nebyl v Plžích. No tak ten ultramarín, ten mě vždycky...
2: To bych si nedovolil.
1: No jistě, ten ultramarín mě vždycky dostane. Ono to vypadá tak trošku řecky a já jsem milovník Řecka, ale samozřejmě jsme v Petrově. Ty jsi určitě povídal i s místními, jak se jim v Petrově žije.
2: Jo. Určitě, povídal jsem si, ještě teďka se na nás tady chystá docela velká bouřka, vypadá to, ale dokud ještě chodili více po ulicích, tak jsem si s nima povídal a byla to třeba paní učitelka ze školky, pán v důchodovém věku, nebo třeba jenom páry procházející kolem přístavu. A říkali mi, že se jim tu žije velmi dobře, je tu dobrá dostupnost, vinaři jsou zase rádi, že tu lidé rádi jezdí do těch jejich vinných sklípků. Naopak některým starousedlíkům třeba vadí už ten velký turismus, ale díky přístavu a sklepům, to zase mají třeba i mladí možnost nějakých brigád přes léto. Ale jestli by většina z nich něco na Petrově zlepšila, tak je to asi to, aby tady nejezdilo přes Petrov tolik aut a aby se třeba vyřešil obchvat kolem Petrova.
1: Vždycky je co zlepšovat a já ti děkuju za to, že zmínil jsi i tenhle pohled. To byl regionální stopař Vojtěch Halaš, který dnes vyjel do Petrova. Vojto, děkujeme a přeju dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne, já ještě prozradím, že se asi za 2 hodiny ještě naposledy přihlásím a budu povídat ještě o Petrově.
1: Teda ty jsi dnes na roztrhání, měj se hezky a nezmokni.
2: Děkuju, ahoj a pěkný den.
0: Regionální stopař, zajímavosti z našeho kraje.
1: No tak má se kam schovat náš regionální stopař, třeba do vinného sklepa. Ale teď otáčím list a ptám se, víte, kde u nás najdete vodní tunel? Dozvíte se to už za chvíli z dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
0: Český rozhlas.

0: cyklu Feinschmeckři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí brněnská skupina Young Pekáč. Pod tímto názvem se skrývá soubor mladých muzikantů kolem Mojmíra Bártka, dlouholetého člena orchestru Gustava Broma. Vystoupí 12. května od 19 hodin. Uslyšíte swing a jazz, samozřejmě hlavně ve skladbách, na kterých se Mojda Bártek podílel především jako aranžér. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Feinschmeckry. Na koncert Mojdy Bártka a jeho souboru Young Pekáč přijďte 12. května od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
2: Ten Veles vlastně, pro mě je to především vzpomínka, ale jsou to lidi a je to vlastně kus života. Když jsme ten časopis zakládali, tak jsme netušili, že by bylo možné, aby vycházel delší dobu, než kolik bylo nám tehdy let, čerstvých 21, když vyšlo první číslo. A to, že to vycházelo tak dlouho, to je pro mě jako obrovským milým překvapením a potěšujícím faktem, že asi to mělo smysl.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku existují vodní tunely? Hned na několika místech naší země bylo v minulosti nutné vybudovat umělé kanály, kterými dodnes proudí vodní tok. V případě Českokrumlovské myší díry to byl vlastně vodní příkop, protékající na svém konci sklepením domu. Tunelem na řece Doubravě vede mlýnský náhon, ovšem jeho rozměry jsou tak malé, že to žádná vodácká atrakce není. Posádky kánojí však mají o nevšední zážitek postaráno v Ralské pahorkatině. Pár kilometrů od stráže pod Ralskem je totiž skalní průrva Ploučnice. Stejnojmenná řeka se tu nejdříve zakusuje mezi ostré pískovcové hrany a následně vtéká do 1,40 metrů dlouhého tunelu. Zřejmě v 16. století se zde pokusili vybudovat vodní nádrž kvůli vodě pro železný Hamr. Pískovcové skály však natolik vsakují a propouštějí vodu, že nádrž se nikdy nenaplnila a zůstal jen uměle vykopaný kanál. Dělníci ho prorazili ve skalním masivu jen za pomoci krumpáčů a lopat. Tunel má však dostatečnou výšku i šířku, takže jim mohou proplouvat lodě a plavba je pak zakončena skokem ze zhruba metrové výšky na výtoku z průrvy.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Kolikin zpěváků a zpěvaček už zpívalo o lásce. A přidala se k ním vlastně i Marcela Holanová v závěru dnešního Dobrého odpoledne Českého rozhlasu Brno. I ty další chvíle, i ta další hodina bude připravena pro vás a pro váš, no řekněme, krásný pocit ze sledování toho, jak za okny třeba prší. No a třeba u domácích prací posloucháte běžně Humoriádu, tak vězte, že jejím dnešním hostem po 16. hodině bude Petr Jablonský. Užijete si tohoto imitátora a taky Pavla Kučeru, který bude Humoriádu moderovat. Málem bych zapomněl, Pavel Chaloupka v 16 hodin dorazí s čerstvými zprávami, abyste věděli, co se okolo vás, zejména na jižní Moravě, děje. Den v kraji vás ovšem čeká taky v 17 hodin a po něm další část Moravy krásné země. Tolik aspoň stručný nástin toho, co ve vysílání Českého rozhlasu Brno uslyšíte v dalších hodinách. Měly by být spíše zatažené a čekají nás i přeháňky a možná, že i hodně velké bouřky. Tak si užívejte.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Nemocnice v Hodoníně začala s výstavbou nového urgentního příjmu. Vyškovský akvapark otevře nové sauny až v červenci. Brno uspořádá dvě výtvarné soutěže na sochu a fontánu. A zítra bude zataženo postupně oblačno s teplotami do 14 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Hodonínská nemocnice bude mít nový urgentní příjem za 155 milionů korun. Pacientům podle vedení zařízení přinese rychlejší diagnostiku i lepší návaznost péče, zlepší také pracovní podmínky zdravotníků a připravenost nemocnice na řešení akutních stavů i mimořádných situací, řekl dnes při poklepání základního kamene stavby ředitel nemocnice Jiří Koliba. Stavba by měla být hotová v říjnu 2027. Dělníci ve Vyškově rekonstruují sauny v akvaparku. Původně se zmodernizovaný areál měl otevřít v dubnu. Kvůli zatékající střeše jej akvapark otevře až v červenci. Oprava relaxačních prostor tak město vyjde z původních téměř 17 na 20,5 milionu korun. Na co se budoucí návštěvníci můžou těšit, popisuje mluvčí Vyškova Michal Kočí.
2: Wellness nabídne dvě velké panoramatické sauny, potom co do počtu návštěvníků komornější biosaunu a tropickou saunu. Chybět nebudou další prvky, ať už jde o whirlpool, knajpův chodník, soustavu ochlazovacích prv či nádob nebo prostornou odpočívárnu s dekorativní vodní stěnou.
0: Na Žlutém kopci v Brně u Masarykova onkologického ústavu vznikne socha Lucie Bakešové, zakladatelky spolku Dům útěchy, který byl předchůdcem specializovaného lékařského ústavu. Od jeho založení uplyne v roce 2028 100 let. Ve stejný rok má být socha hotová. Brno letos vypíše soutěž. Radní na to ve své poslední schůzi vyčlenili 4 miliony korun.
3: Radní zároveň vyčlenili přes 9 milionů korun na uspořádání další soutěže, a to na nové umělecké dílo s fontánou či pítkem v České ulici. Stát má na trojúhelníkovém náměstíčku, kde se stýkají Česká, Solniční a Veselá ulice. Dělníci tam umělecké dílo umístí po rekonstrukci a výstavbě podzemních kolektorů, což má skončit v roce 2028. Tomáš Krymr, Český rozhlas.
0: Vedení Prostějova nechá vybudovat 3 takzvané krizové byty. Využívat je krátkodobě budou lidé v naléhavých situacích, například v souvislosti se zajištěním bydlení pro děti. Náklady na provoz bytů zaplatí podle mluvčí prostějovského magistrátu Jany Gáborové město jako pronajímatel.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku převážně zataženo, postupně oblačno a srážky se objeví spíše na menší části kraje ve formě drobných přeháněk. K večeru bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, vítr čerstvý, severozápadní. Biozátěž pak mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Vyškova. Na D2 pozor u nehody na 36. kilometru ve směru na Brno. Opatrně i v místě nehody u Lesonic na křižovatce do Dobelic. A Kyvadlově se projíždí po silnici 71 v Louce. Spadly tam dráty vysokého napětí. Volné cesty přeje od mikrofonu Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
5: Krásné odpoledne, děkuju za pozvání.
4: Mistr mnoha hlasů zamířil do rozhlasu a my jsme rádi.
1: Humoriáda.

0: Václav Neckář zaspíval úvodní písničku dnešní humoriády a myslím, že nikomu neunikly oslavy Jiřiny Bohdalové, jejich půlkulatých velkých narozenin. Byl tam i náš dnešní host Petr Jablonský v divadle Hibernia. A nebyl tam sám? Byli tam i ti dva s čepičkou?
1: My jsme přišli psát Jiřince, protože jí milujeme. Tak jsme přišli psát. Viď, Vachamůrko, jo, křemílku, bylo to fantastický.
0: Byla to bezva party, tak děkujeme.
1: Bezva party.
0: Děkujeme za zmínku o tom. Tak rozehráno máme, hlasy už jsou naladěny, všechny možné. Kolik jich je v současnosti odhadem, Petře, u vás?
2: No, odhadem kolem té stovky to bude.
0: Jo, tak to ani nestihneme za celou hodinu.
2: No to určitě ne.
0: A proto musíme pustit i originály umělců, které vy děláte. Tak koho si dáme úvodem?
2: Tak úvodem bych tady nabídnul Halinu Pavlovskou.
1: Dobrý večer. Takže a dnešní téma bude, jak odmítnout seznámení. Tak pojďme na to.
0: Tak já už to asi nerozliším, pokud bych zavřel oči, kdo je Petr, kdo je Halina.
1: Já už si to vůbec jako nepamatuju, co jsem jako řekla za radu, jsem zvědavá, to pusťte.
0: Banánové rybičky i s Jiřím Bartoškou a s Halinou.
3: A Jirko, když ty se známý, už to říká, tak s tebou se třeba někdy někdo chce seznámit? A ty nechceš, máš na to nějaký recept, jako, jak to udělat, nebo jak to probíhá?
4: No, nechci, když nechci, tak bomdlím, to je to nejlepší, ale...
3: ale
4: stalo se mi nedávno, odkašlu si, nedávno jsme s naším Jankem byli, Hypernova se to jmenuje, ten obrkuje, ten nějaký supermarket, tak jsme tam s tím vozejkem jezdili a najednou ten učeň 16 letý, který tam rval to zboží do portu, říká, je! Je, a já vás znám, a vy jste, říkám, špaček. Můžete se mi podepřit, já jsem říkal, samozřejmě, a špaček, říká, já jsem váš nejoblíbenější herec. Já to říkám, dobře, jste můj nejoblíbenější herec. Takže to je zvláštní, jak ty lidi najednou trošku, jako je to překvapí, že člověk taky má vozejk a taky musí něco jíst a taky se něčím umýt. Takže ho to chudáka zaskočilo až natolik, že se stal, že se stal mým nejoblíbenějším hercem. A já jsem byl špaček, no.
3: Jsem byla na zájezdě a už to jsem neměla dělat. Protože už v letadle si jako všimli. A protože to bylo na ostrově a tam bylo moře, tak já nerada se vůbec sama slíkám do plavek před rodinou, ale před zájezdem teda už mi to přišlo moc. A zdálo se mi, že už v tom letadle se těšej. Takže druhý den absolutní martyrium, šílený vedro. Já jsem tu svoji ubohou rodinu štvala asi 5 kilometrů po Dunách někam. Až jsme našli takový jako odlehlej koutek, tak jako jsem se rozlídla dobrý do toho moře, taky toho úplně průsvitného moře. Jsem se položila, jsem plavala a než jsem zhlídla a tam stálo 8 lidí a měli videokamery všichni. A točili mě, no. A teď já jsem absolutně zcepenila jako v té vodě a ten jeden, ten muž jako si všim, že já jsem tak jako zaskočená a říkal, nic, jen se koupejte, jako to my jen si vás točíme, abychom doma ukázali, jak vypadáte doopravdy. Jsem plavala dál.
5: Humoria. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak plaveme dál, to byla mladší Halina.
2: Ano, já jsem právě zkonstatoval, jak jsem jí slyšel, že to je určitě Halina, tak jako minimálně, jestli se to teda odám, jestli by se to nemělo říkat,
0: ale
2: to je tak čtvrtstoletí mladší, to je to opravdu, jo, protože i tím hlasem, když slyším, poslouchám, tak je znát, že...
0: A vy děláte tu mladou nebo tu zralejší?
1: Já jsem se jako učil už tu zralejší, že?
0: Dobře. Dobrá, tak už mě všechno jenom nevíme, když už jsme tu měli Jiřího Bartošku, známého šéfa, prezidenta filmového festivalu. Jezdíte do Varů se podívat někdy, Petře?
2: Jezdím do Varů, když mám čas, když jsem v republice, tak se rád jedu podívat třeba na filmy a podobně. Nějak se neúčastním těch VIP party, ani mě tam nikdo nezve. Ani do Varů mě nikdo oficiálně nezve.
0: A to se tímto vstupem změní, teď to všichni slyšeli, takže
2: tak
0: pozvánky se pohrnou.
2: Teoreticky pozvat.
0: Ano, děkujeme. Nabídneme pozvánky na další hlasování pro naše posluchače Halina nebo Luděk Sobota? A teď Petr způsobí hádku mezi těmito dvěma.
1: Ty jsi to neřekl vůbec. Přátelé, já jako Luděk a Slávek Šimek, je to tak, že jo?
0: Ano, no, přesně.
1: Přátelé, můžete si nás vybrat se Slávkem Šimkem, a to je slavná, pozor, Senka, v čekárně na OUNZ, jo, to tam děláme ty dětky, víte?
0: Ano, pro ty mladší okresní ústav národního zdraví.
6: Ano, okresní ústav národního zdraví, víte, je to ta slavná scénka, ale já jsem už to dlouho neslyšel, tak uvidíme, jestli posluchači si budou chtít poslechnout dětky v čekárně.
0: Tito dva výtečníci mají Bčko, Halina Pavlovská s Jiřím Bartoškou Ačko. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Voláte na 731 800 900.

0: Hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmikrásky na nebi z Hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tady je Humoriáda, naším hostem je Petr Jablonský. Zdraví vás i Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete v tuto chvíli přidávat své hlasy pro Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškou anebo Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem, kterou dvojici si vyberete z našeho archivu. Ptáme se už vás. Dobrý den.
2: Zdravím Pavla pro telefonu. Zdravím samozřejmě i Petra Jablonského, skvělého superťáka.
3: Dobrý den.
2: A imitátora.
1: Ano.
3: Děkujeme.
1: A jste tam?
2: A určitě bych hlasoval pro Halinu.
1: Pro Halinu. Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Taky krásně tohle.
1: Ano, dobrý den, dalšímu.
4: Dobré odpoledne. Standa z nich vás oba veřel zdraví moc a moc, Pavle, a dal bych si Bčko.
1: Máme zapsáno.
4: A pane Jablonský, nedáte taky Buriána?
3: No, Vlasta je takovej jakoby složitější hlas trošku. Už jsem ho dlouho nedělal, ale taky ho někdy dělám, no.
1: Třeba se ozve z dnešního vysílání. Tak potrénujeme, zvážíme.
3: Uvidíme, zvážíme.
1: Na vás potom, když tak.
3: Díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Krásné odpoledne. Na výletě je Marta. Pavličku, já vás zdravím. Zdravím všechny. No a já bych dala Ačko. A mějte se všichni hezky. Ahoj.
1: Zdravíme výletnici Martu. A pokračujeme s dalšími. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím. A přála bych si Ačko.
1: Ano.
6: A pana Jablonského i pana moderátora. A pan Jablonský je taky jednička s hvězdičkou.
3: Děkuju moc. Krásný den.
1: Ještě není konec školního roku, už se tady známkuje. No, dobře.
3: Taky známky jsem ani neměl ve škole.
1: Ne,
3: vůbec ne.
1: Tak tady jich bude těch jedniček, si myslím. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle. I samozřejmě jedničku imitátora.
1: No je to tady.
3: Dobrý den.
4: A přál bych si dvojku Bčko.
1: Bčko, máme zapsáno hlas pro Luďka Sobotu. Díky moc, mějte se hezky. Tak, pán se ptal, pan posluchač na Vlastu Buriana, ale my můžeme nabídnout vaše, Petře, vystoupení v nejbližší době. Kde pak to bude?
3: No je pravda, že tam se většinou vejde těch hlasů opravdu hodně, dokonce se tam i zpívá a podobně, takže já bych teď nabídl na mátkou, co je nejblíž, nejdřív, tak zítra v Českých Budějovicích, to je v kulturním domě Metropol, a pozítří v Brně v prvním patře. Obojí od 19 hodin. Tam se přijďte podívat, protože tam opravdu těch osobností jsou desítky se mnou.
1: A tam uvidíte Petra přímo v akci, jako já ho vidím tady ve studiu. My v rozhlase vám teď nabídneme Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškem. To je výsledek prvního kola hlasování Humoriády.
7: Pamatuješ si setkání s někým?
8: Tak já jsem zažil podobný takový jako nezapomenutelný setkání, ale zároveň trošku trapas. Když byl Gregory Peck ve Varech, tak v Praze paní velvyslankyně americká dělala večeři, byli jsme tam pozváni, šli jsme si zakouřit na terasu a já servilně jsem se svěřil Gregory Peckovi, že dabuju tady jeho filmy v Česku a že jsem jich udělal dost. On se mě podíval, říká, já bohužel ani jeden váš. Ale myslím docela upřímně. Zaskočil. Tak to bylo podobné setkání a pak mám jako strašně krásné setkání, který je tak jako se propojilo, kruh se uzavřel s mládím. Já v Pardubicích na Skřivánku v kině Mír, kde se házeli lopatkou uhlí, jsem jako 14 letý viděl Fanfana Tulipána, kde Gérard Philippe je na střeše a dole stojí Gianlolo Brigida, má ten výstřih a Fanfan říká, je tu nádherný výhled do údolí. My 14 letí jsme se řezali smíchy, protože jsme tušili, o jaký údolí se jedná. A já a teďkon udělám střih, ano. Ano.

0: I dneska tuším, o jaký údolí se jedná. A já asi před 6 lety, opět je to spojený s Karlovými Vary, jsem přivítal Lola Brigidu a Lola Brigida do mě zavěšená odcházela na večeři. Já jsem takhle jenom tak mrknul. Je pravda, že to údolí vypadalo trošku jinak než tehda v kinu Mír na skřivánku, ale bylo to půvabný a dojemný, že jsem si nikdy nepředstavil v těch 14 letech, že tuto dámu, obrovskou herečku, povedu ke stolu na večeři. Takže to je takový opravdu hezký setkání pro mě.
1: Ale připomněla mě to, jak se říká, na americké ambasádě, tak tam právě moje zase kamarádka, která byla hrozně, ona tam pracovala, protože mě jako výborně anglicky a žila v Americe, tak. A pak byla doma s dětmi a byla asi 3 roky na mateřské dovolené a pak znovu nastoupila do práce a ta její práce spočívala v tom, že hned měli hosty na té ambasádě a ona jako byla nervózní, protože přece jenom vypadla z rytmu a teď chtěla zase ukázat, že všechno je v pořádku, že ona se vrátila zpátky do života a že je stejně výkonná. A při té večeři, která tam byla slavnostní, měla dokonce slovo a pořád mluvila a měla pocit, že to je báječný a tak se smála, vtipy a najednou měla pocit, že ty obličeje těch přítomných jsou sice vstřícné, ale přece jen poněkud strnulé. A pak zjistila, že má sice slovo, vypráví báječně, ale že omylem velvyslanci o své levici rozkrájela biftek na centimetrové kousky.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Zaspívali, zahráli Mária Čírová, skupina Opět a Radeček a teď opět Petříček Jablonský, ano, se svým dalším výběrem, co pak to bude?
2: Tak přátelé, mám pro vás opět lahůdku, si myslím. Tentokrát se vypravíme do Hovoru H. Miroslava Horníčka za Jiřím Suchým, který bude vyprávět o Jiřím Šlitrovi.
3: Ty jsi tady vzpomínal na Miloše Kopeckýho, já bych si vzpomněl zase na toho Jirku Šlitra, jak... Jo. On původně se strašně bál vstoupit na scénu, on nechtěl, že odmítal. Ano. Dokonce, když jsem měl jít poděkovat po Člověku z půdy jako autor hudby, tak jsme ho tam nemohli dostat. A jednou přišel, když jsem psal hru, kus Jonáš a Tingle Tangle, tak přišel, jestli bych mu nenapsal taky roli. Mně spadla čelist, takhle, poněvadž to bylo něco nečekaného. No a napsal jsem mu tu roli. No a on začal zkoušet, ale najednou, já jsem byl jako herecky velice, velice neschopný, dlužno říct, ale vedle toho Šlitra jsem byl Laurence Olivier. Protože on dokázal jediný vždycky, že když měla přijít jeho replika, tak vstal od piana pomalu takhle a měl takhle ruce od sebe, takový nepřítomný pohled a teď řekl tu větu a zase si set. A víc jsme z něj nevyrazili. A tenkrát režisér Mareš, když už se schylovalo k premiéře, tak za mnou přišel a říkal, pane Suchý, já toho Šlitra nemůžu na tu scénu pustit, to nejde. Já jsem říkal, ale pane režisére, pokud vím, tak on angažoval vás, ne vy jeho. Že jo? Tak já jsem řekl, k té premiéře musí dojít, poněvadž jinak prostě. A k té premiéře dojde a on... To je chytrý člověk, ten až uvidí ten debakl, tak on bude ten, který nám to přijde rozmlouvat, že už v tom nechce hrát a tak. Takže, ale jednou to musíme prostě odvést. No a s tímhle se šlo do premiéry, to bylo taková jako špatný vyhlídky. No ale rozjeli jsme to, já jsem hrál jako lev, poněvadž jsem věděl, že musím vynahradit lidem tohleto, že se koukají na toho Šlitra. A hrál jsem, a publikum nás přijalo celkem vlídně a najednou přišel okamžik, když Šlitr měl říct první větu, teď vstal, řekl tu větu, ohromnej smích zazněl. Potom řekl druhou větu, potlesk. Při třetí větě už jsem myslel, že uletí střecha u toho divadla. Co to s těma lidma dělalo? No najednou já viděl, že budu muset velmi přidat, abych mu stačil. Ona totiž, ta jeho nemohoucnost taková, tak oni ty lidi mysleli, že on to tak dělá. Jo? Je nenapadlo, že by člověk s akademickým titulem vylez na scénu a uměl jenom tohle. Oni mysleli, že to tak geniálně hraje a byli nadšený. A takže nejenom, že nám, že Jiří Šlitr už potom nám nevolal, že to jako, že už nechce hrát. Naopak, druhý den v 9 ráno už volal, říkal, tak to večer zase rozjedem, že jo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: My to rozjedeme už teď. Nabízíme Jiřího Suchého s panem Horníčkem, ale také k tomu do scénky nebo do výstupu Jiřího Šlitra plus Jana Vericha.
4: No to je výborný, já jsem tam ještě chyběl. A pozor, budou to dotazy. A na dotazy já umím výborně odpovídat.
1: Tak to je nabídka, která se neodmítá, ale přesto dáme pro další hlasující také možnost B. Tam je Laďka Kozderková s Vlastimilem Bedrnou a Automoto Revue. Takže super. Ačko, silná sestava, Bčko, také silná dvojice. Hlasujte Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
1: Suchý Šlitr, Verich Horníček nebo Kozderková Bedrna. Tak to je výběr pro naše posluchače. V tuto chvíli připomínám, vaše hlasování rád sleduje i Petr Jablonský, náš dnešní host v Humoriádě. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jirka Čerčan. Já vás zdravím i vašeho pana kolegu. Přeji vám hodně zdraví, chtěl bych Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky, Jirko. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Další prosím, kdo pak je s námi? Dobrý den.
3: Chlapi, já vás zdravím a protože si Valda nedovede vybrat ženskou, tak mu tam dejte Kozderkovou.
1: Dobře, děkujeme, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: Dobrý den.
5: Dobrý, já vás srdečně zdravím, pane Kučeho i pana Petra.
1: Zdravíme.
4: Dobrý den.
5: Prosím, aby si vyprošoval, aby si dělal prču jako z aristokracie. To je jako pr...
4: Jo, jako prču z aristokracie.
6: Já jsem přemýšlel, imitujete Karla Schwarzenberga. No tak to mám pěkně, děkuju. No, kolik, tak co to bude? Ačko nebo Bčko? No.
1: Ačko nebo Bčko?
5: Ale jinak musím chvít, že to je ta humoriáda.
1: No jo, to se nám sešlo tady Karlu v tuto chvíli. No jo. Ano, Ačko, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel z Krakova a já zdravím moc pěkně všechny a přál bych si Ačko, Vericha a spol.
1: Ano, děkujeme vám.
4: Naslyšenou,
1: díky moc a zveme dalšího. Kdo je to? Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Pavle i pana Jablonského.
4: Dobré odpoledne.
8: A chlapi, já bych hlasoval pro Ačko.
1: Ačka se vám zachtělo. Dobrá, máme zapsáno. Naslyšenou v tuto chvíli vyrovnáno, naprosto, úplně půl na půl to máme. Kdo to rozhodne? Zeptáme se vás. Dobrý den.
9: Dobrý den, Kroměříž, Ačko.
1: Kroměříž to rozhodla.
4: Dobrý den, tak Kroměříž.
1: Jdeme na ně.
4: Jdeme.
1: Na tamty, co jsme zmiňovali a zvali, i s Janem Verichem.
10: A vůbec všichni, které tři věci bychom prý si vzali, kdybychom byli vysazeni na pustý ostrov?
11: Já bych si vzal italské prázdniny Jana Vericha, utajené housle Miroslava Horníčka a adresu Jiřího Šlitra.
12: Já bych si vzal Suchýho sebou a Šlitra. A psali by jsme ti.
10: Já bych si vzal tři opravdu drahé věci, tři piva. A co ty?
11: Tři kočky.
10: Jaký?
11: Brunety.
10: To je zajímavý, do Antarktidy blondýny a na pustej ostrov brunety. To je zajímavý.
12: Má rozum.
10: No ne, když ta blondýna mu zmizí na tom ledu. Ta bruneta by se líp odrazila přece. S brunetou na kře ledové, ježišmarja.
12: Já bych tě mít dvě starosti.
10: Kdyby to byl pustý ostrov Antarktidy, to by si vzal 6 žen. jak já ho znám. Šlitr, líbí se vám elektronková hudba?
11: Já elektřině nerozumím, já se to...
10: A zkusil jsi někdy elektronkovou hudbu?
11: Vždycky jsem dostal ránu.
10: On, já věděl, že má ránu, ale já...
13: Ty nečteš myšlenky.
10: Já mám někdy blbý nápady. Je tu horko, ano. Chystáte se, to je pro pana Vericha, asi 300krát k větší spolupráci s některým z divadel nebo s československým filmem?
12: Tej se jinej zase.
10: Jo. Na to tež nebo na něco jiný?
12: Jo.
10: Na to tež nebo na
12: něco? Na to tež jsem jo. Jinek. Já se podle toho zařídím.
10: Dobře, já se zeptám. Jo. Suchý, proč nesložíte o něco o Letči nad Sázavou?
11: Já myslím, že přesně z toho důvodu, proč nesložím něco o Frenštátě pod Rodhoštěm třeba, nebo...
10: Ano.
12: Ono... Někde o tam teď.
10: Ano. Jenomže nevím, jestli z Letče nebo z Frenštátu. To se nepozná u Čechů. Uvažoval jste, Vérich, o možnosti spolupráce se Semaforem?
12: Ano, ano, velice rád. Ale oni ne.
10: To není pravda.
13: To tak můžete říct.
10: Jo.
13: A i před lidma ještě.
10: Jo.
12: Tak já, to je vydírání.
10: Tady je otázka na Šlitra. Jestliže doporučí vám Horníček, abyste se oženil, učiníte tak?
11: No, tak špatný snad nejseš.
1: Humoriáda. Tak uzavřeno toto kolo hlasovací, tak mě napadlo, Petře, nevím, jestli tu otázku máte rád, ale koho nového připravujete?
4: Takhle, já momentálně připravuju pana Turka, jo? Mm-hmm. Samozřejmě, protože už to bylo zapotřebí. No a tak, kdyby se chtěl někdo podívat, udělal jsem si takovou malou zkoušku, jestli můžu udělat reklamu. Zítra budou vysílat 7 pádů Honzy Dětka, tak tam jsem si ho trošku vyzkoušel. Mm-hmm. Tak já jsem na to sám zvědavej, jak to bude znít.
1: Tam odkážeme naše posluchače.
4: Ano, ano,
1: dobrá.
4: Ano.
1: Teď chceme další hlasování. Vracíme vám, přátelé, do hry Luďka Sobotu. Ten zatím s vámi dnes nebyl ještě, ale možná
14: no,
1: bude.
14: Ano, no. A co je proti mě?
1: Luděk je nespokojen tady na čekačce.
14: Já tady čekám jako nějaký žáček první třídy, člověče. Co tam je proti mě?
1: Laďka Kozderková.
14: No, přátelé, Kozderková, Laďka, ona nemá žádnou laťku, já tady udávám laťku a vysokou laťku, jo? Tak doufám, že nebudete hlasovat pro laťku, ale pro moji laťku.
1: Tak to je rtuťovitý Luděk Sobota.
14: Já jsem to nemyslel zle, že jo? No, a laťku, já laťce fandím docela.
1: Takový jinak hodnej ten Luděk.
14: Fandím sobě.
1: Dobře, Luděk Ačko, Laďka Bčko, hlasujte SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B. Připomenu, posíláte na číslo 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď vám zaspívá Dalibor Janda. Dej si

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: V Humoriádě právě teď probíhá souboj mezi čekárnou OUNZ a Automoto Revii. Aneb Luděk Sobota s Miloslavem Šimkem nebo Laďka Kozderková a Vlastimil Bedrna vás budou bavit v další scénce. Necháme to na našich posluchačích, dámy a pánové, jsme připraveni, Petr Jablonský, Pavel Kučera. A vy na našem telefonu, kdo konkrétně v tuto chvíli? Dobrý den.
2: Honza, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já vás zdravím, pánové, oba do studia. A měl bych na začátek takovou prosbičku. Já jsem úplně neslyšel, kdy bude zítra ten Honza Dědek s panem Jablonským.
3: Mělo by to být zítra nějak večer naprimně, ale mám pocit, že kolem 9:30 to začíná, ale nejsem si teda vůbec jistý.
1: Koukněte do programu.
3: No, mrkněte se do programu, je to zítra.
2: Určitě se podívám, moc se na to těším.
3: Děkuji.
2: Jsem s váma byl na Honzovi Dědkovi tady na Špilasu v Brně
3: a
2: byla to paráda.
1: Tak výborně.
2: A protože jste trošičku zaloboval, tak bych volil Ačko.
3: No, vidíte to.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky.
2: Mějte se na
3: shledanou.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: No.
4: Tady Franta, Mariánský údolí.
1: Výborně.
4: A? Já bych teda, jestli můžu, zvolil taky Luďka Sobotu.
1: Můžete.
4: Já už ho měl rád od ranních let. A když jsem se dozvěděl, že se narodil stejného dne jako já, 27. května, tudíž zanedlouho budeme narozeniny, tak mi to jenom potvrdilo. Já se omlouvám Laďce Kozderkové, ale volím Luďka Sobotu.
3: No, máte dobrý vkus, no.
1: Tak přejem všechno nejlepší i vám, už teď dopředu. Mějte se hezky.
3: Tak, ano. Tak,
1: hodně zdraví.
4: Díky, hezký den.
3: Nashledanou.
4: Vám, posluchačům, naslyšenou.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Chtěl bych pozdravit Péťu.
3: Taky zdravím. Kdo tam je na druhé straně?
5: Nepoznáš je podle hlasu?
3: No, řekl bych, že poznám. Já poznám. Poznám. Je, že by George?
5: Ne. Gianni.
3: Jo, to seš ty, no jo.
1: Kdo to je?
3: To je Italiano, kamarádano, amigo.
1: Kamarádino.
5: Zdravím. Patrika. Dneska jsem ti měl volat. Mám ty narusky, zapomněli jsme dneska.
3: Aha, no tak hele, tak vidíš to, tak ty voláš do vysílání, ale jinak dneska vysílá pan Kučera teda, dneska tady není Patrik.
1: To nevadí, tady je hlasů dneska s Petrem.
5: Hele, já vám teda Ačko,
1: ano,
5: jo,
1: tak
5: a to by, jak to půjde, nebo se ozví ty.
3: Dobře,
1: tak čau.
3: Tak jo, Johnny, ahoj.
1: Dobré odpoledne. Halo.
6: Dobrý odpoledne, Pavle, tady Alena Sněžici, já tam zdravím a zdravím pana Jablonskýho a přijemu hodně štěstíčka, zdravíčka v podnikání.
3: Děkuju.
6: A chtěla bych Ačko.
1: Zapsáno.
3: Děkujeme.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď? Halo.
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Petra Jablonského. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
7: Přeju vám taky všechno dobré, ať se vám daří. Hlasuji pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer a příjemné probouzení do úterního rána. Všem posluchačům to přeje humoriádnice Růža z Ryknovska. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Děkujeme.
3: Děkujeme, nashledanou.
1: Luděk dal tu Laďku hodně vysoko, takže na paní Laďku se zatím moc nedostává.
3: Jo, už jsme jako vyhráli.
1: Ještě ne.
8: Ještě nevím, tak to ještě někoho vezměte, mi to určitě. Určitě vyhrajeme s Luďou, viď?
3: No to bych prosil.
1: Dobrý den.
9: Takže jsem ve vysílání.
1: Přesně tak.
9: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Petříka a Pavlíka.
1: Zdravíme.
3: Taky je zdravíme.
9: A posluchače a dáme si Ačko.
1: Uvidíme, děkujeme. Mějte se pěkně, naslyšenou.
9: Taky, naschle, díky.
1: Tak ještě si poslechneme někoho?
3: No.
1: Chceme dalšího, dobrý den.
10: Dobrý den, tady Anička Zlišňová, já vás zdravím, moc vás zdravím. A já bych si psala tu Laďku Kozderkovou.
1: Aspoň tento hlas zachraňuje situaci.
10: Jestli tam nejsou ty techtle, to je výborné.
1: No to tady zrovna bohužel není, ale souhlasím s váma. Techtle i mechtle.
10: Mějte se moc hezky a
1: i vy. Nashledanou. Zdravíme pěkně a ještě tento hlas. Dobrý den.
11: Dobrý den, Pavlíčku. Bože na zvěřat. Zdravím vás srdečně i pana Jablonského a chtěla bych Laděnku Kozderkovou a přeju vám krásný zbytek dne a celý týden, ať máte prožíváte.
3: Děkujeme.
1: Napodobně. A děkujeme. Krásně. Tak, sice
12: tak to už jsem jako vyhrál, nebo...
1: Nedočkavý Luděk. No. Samozřejmě Laďka měla své zastánce.
12: No.
1: Laďka. Ale Laďka s Luďkem Sobotou byla výš.
8: No tak jdeme na to, na mě nezapomeňte, já jsem tam taky.
1: Ano, pane Šimku, no, samozřejmě.
8: Tak to pusťte.
1: Račte se vystoupit z archivu.
12: Jo.
13: To mi doufám vysvětlíte.
12: Já protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
13: No teď oni volali, už asi šestkrát volali.
12: A koho volali?
13: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
12: Na řadle?
13: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
12: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředměl.
13: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
12: No, já jsem tady byl první.
13: No.
12: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl a tady nikdo ještě nebyl.
13: Ano, já vám rozumím, no.
12: Vůbec nikdo tady nebyl.
13: Ano.
12: Na to mám svědky.
13: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
12: Já jsem tady byl první.
13: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
12: To jo, já jsem tady.
13: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
12: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Vždyť vám to povídám, já neslyšel.
13: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. Mizérie s dětkem. Jsem radši nešel na počtu dneska.
12: Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první.
13: To víš, že jo. Tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, vy? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem
12: já
13: sám
12: jsem
13: sebe
12: tady byl první.
13: Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte? Když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný, jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. A jsem tady od vás totálně zblokovaný.
12: Tak já tam půjdu rovnou.
13: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
12: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
13: Tak tam snad jděte, no.
12: A tam půjdu, hejte se, podržel byste mi tu lávičku.
13: No prosím, pěkně.
12: Ale nepijte to.
13: Proč?
12: Já mám taky něco s ledvinama.
13: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
12: Co?
13: Co vy máte s ledvinama?
12: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
13: To je rozumný.
12: Pač já ani slyšet nepotřebu poslouchat nějaký jejich voloviny, na to nejsem zvědavej.
14: Polední pauza.
13: No je to. Jak jste se rozhoupal, tak nám to odpískali.
12: A co říkal?
13: To byla sestra zdravotní.
12: To byla sestra? Já už taky v poslední době špatně vidím.
13: No to není legrace, to vás lituju.
12: Mě nemusí nikdo litovat, milá paní.
13: Já snad nejsem milá paní, já jsem snad ještě milej pán.
12: To máte jedno. V těchto letech už je to jedno.
1: Přátelé, Petr Jablonský tuto scénku zná úplně z paměti. Dokázal mi to tady ve studiu. Čím to?
3: No já jsem vlastně svého času, když ještě fungovalo Směšné divadlo Luďka Soboty, ano, tak jsem si dovolil za pana Šimka, když už bohužel nebyl tady mezi námi, za něj trošku zaskočit. Takže jsme tam tak tu scénku hráli, si pamatuju. Bylo to moc fajn. Bohužel jsme ji nehráli dlouho, protože to divadlo zaniklo asi rok poté, ale bylo to moc. A já od té doby, vždycky, když já jsem tady byl první, vždycky, když mi někdo někam leze, třeba nebo v autě se někdo dere přede mě a tak dále. No jistě, já jsem tady byl první. No, je jich hodně těch, kteří chtějí být všude první.
1: Jaké bývají reakce?
3: Reakce na co?
1: Na toho Luďka, když ho použijete takhle, když vás slyší.
3: No, tak vesměs se leknou nejdřív a většinou potom jako
1: s humorem ustoupí.
3: Jo, dá se říct, že to funguje. No, dobrá nálada. Jo, a mimochodem, víte, co bylo v té lahvičce?
1: Ne.
3: No to byla přece v hýsky,
1: jo.
3: Ale domácí.
1: Dobře, tak jsme to zakončili přípitkem tady s Petrem Jablonským. Děkujeme za návštěvu, bylo to fajn.
3: Já děkuju za pozvání, mějte se krásně.
1: Loučí se i Pavel Kučera, krásný den. No tak posun.

0: bráně Majer, Panenka.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hory. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Řemeslníci budou moci skládat dobrovolnou mistrovskou zkoušku. Zlínský kraj rozdělí přes 42 milionů korun na zlepšení života na venkově. V Brně odstartoval festival francouzské kultury Bonjour Brno a zítra bude zataženo, postupně oblačno s teplotami do 14 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Řemeslníci nově budou moci získat ověření o praxi na nejvyšší úrovni, a to ve 48 oborech. O zavedení mistrovských zkoušek dnes rozhodla vláda. Dobrovolná zkouška podle kabinetu posílí kvalitu řemesel. Měla by také motivovat učně, aby se zlepšovali i po dokončení studia. Podmínkou zkoušky bude vzdělání v oboru a alespoň tříletá praxe, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
4: Zkouška se bude sestávat se tří částí, a to z části praktické a z části teoretické zaměřené na ten daný obor a z části teoretické ve smyslu ekonomiky. Ta zkouška bude pouze pro fyzické osoby, to znamená vždy to bude na jméno na konkrétního člověka.
2: A se zavedením zkoušky návrh počítá od roku 2027. Zlínský kraj letos podpoří 66 projektů zaměřených na rozvoj venkova. Mezi obce rozdělí více než 42 miliony korun. Peníze pomůžou například s obnovou veřejných prostranství, zasíťováním pozemků pro bydlení, výstavbou autobusových zastávek a parkovacích stání nebo s úpravami kulturních domů. Dotace podpoří také přípravu projektových dokumentací pro rekonstrukce obecních budov či obecního bydlení. Festival francouzské kultury Bonjour Brno dnes začal v centru Alliance Française na Moravském náměstí. 32. ročník nabídne tradiční cyklus vernisáží, debat a filmových projekcí s cílem propagovat kulturu frankofonních zemí. Zájemci se také mají šanci přihlásit na hospodský kvíz a turnaj v petánku. Lidé můžou festival navštívit do středy 20. května. Na své si přijdou i fanoušci hudby. Za organizátory doplňuje produkční Adéla Poláková.
5: Vystoupí francouzské duo rapové Tedouge a švýcarský rapper Abstrahl Compost spolu se svým kolegou Adací z New Yorku. Jako druhý bych mohla říct koncert, který proběhne ve Vegalité. To je zase francouzská rapová kapela Sorry for This a česko-francouzský rapper Jussi.
2: Rybáři z Blanska dnes do řeky Svitavy a přilehlých toků vypustili 1200 dvouletých lipanů podhorních. Chtějí tak podpořit záchranu druhu, který z řek téměř vymizel. Podle předsedy místního rybářského spolku Martina Skláře se lipan na Moravě vyskytuje už jen na několika málo místech. Ve Svitavě téměř nežije.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku převážně zataženo, postupně oblačno a srážky se objeví spíše na menší části kraje ve formě drobnějších přeháněk postupujících od severozápadu. K večeru bude oblačnost ubývat, nejvyšší teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů. Za chvíli to probereme s brněnskými meteorology.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D55 pozor u nehody na 60. kilometru ve směru na Zlín. Na silnici 71 spadly v louce dráty vysokého napětí, projíždí se tam kyvadlově. Nehoda omezuje provoz u Lesonic na křižovatce do Dobelic a na okraji Mutěnic nefunguje světelná signalizace na přejezdu na silnici do Hovoran. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Dobré odpoledne, milí posluchači. Je pondělí 11. května roku 2026. 4 minuty po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Začíná pořad Den v kraji. I dnes vám nabídneme aktuální události z našeho kraje. Nebude chybět ani předpověď počasí s brněnskými meteorology. A krátce před půl šestou vám náš regionální stopař představí další obec Jihomoravského kraje. U mikrofonu Eliška Zárecká. Dobré odpoledne.
3: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 7 minut. Dnešní zpravodajský souhrn přináší Pavel Chaloupka.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. V areálu Hodonínské nemocnice začala dnes slavnostním poklepáním základního kamene stavba nového urgentního příjmu. Projekt zahrnuje výstavbu pavilonu, který přímo naváže na pracoviště zobrazovacích metod. Podle nemocnice to výrazně zkrátí čas od přijetí pacienta k zahájení léčby a omezí se nutnost přesunů mezi odděleními. Od června pak začnou dělníci opravovat pavilon S dětské nemocnice v Brně. V něm sídlí dětské infekční oddělení a jednotka intenzivní péče. Nemocnice teď postupně stěhuje lůžkovou část na pediatrickou kliniku. Týká se to asi poloviny pacientů. Ambulantní provoz by měl zůstat zachovaný, kvůli stavbě ale může docházet ke změnám. Vedení Vyškova plánuje postavit nové parkoviště mezi ulicí Sídliště Osvobození a supermarketem. Reaguje tím na dlouhodobý nedostatek parkovacích míst. Obyvatelé tam budou moci zaparkovat v druhé polovině léta. O dalších chystaných změnách mluví nezávislý místostarosta Karel Goldemund.
3: Celé to sídliště, letní pole, souvisí s asanací celé toho území okolo Kromu, kde vznikne bulvár, lesopark a zástavba, jak co se týká bytů, tak občanky.
2: Vedení města Brna chystá stavbu nového bytového domu v ulici Francouzská. Na místě, kde momentálně stojí zastaralý rodinný dům, vznikne 16 jednotek obecního bydlení. Odhadované celkové náklady přesahují 117 milionů korun. První nájemníci by se měli nastěhovat v roce 2030. Teplárny Brno mají letos ve městě zprovoznit další zhruba stovku dobíjecích stanic pro elektromobily. Teď jich provozují 145. Na podzim má být otevřené i dobíjecí centrum blízko obchodního centra Královo pole pro 50 aut. Další stanice vzniknou u arény na výstavišti, říká šéf elektromobility Tepláren Brno Petr Beneš.
4: V roce 2030 ten cíl je 500 dobíjecích stanic na území města Brna a toto víme, že tento cíl bez problémů splníme.
2: Nové nabíječky mají vznikat i jako součástí lamp veřejného osvětlení, aby v ulicích nezabírali tolik místa. Tři hřebci exmorských koní z Národního parku Podyjí míří do Milovic na Nymbursku. Podobně jako v Podyjí tam budou spásat trávu a pomáhat tak udržovat tamní ekosystém.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí brněnská skupina Young Pekáč. Pod tímto názvem se skrývá soubor mladých muzikantů kolem Mojmíra Bártka, dlouholetého člena orchestru Gustava Broma. Vystoupí 12. května od 19 hodin. Uslyšíte swing a jazz, samozřejmě hlavně ve skladbách, na kterých se Mojda Bártek podílel především jako aranžér. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Mojdy Bártka a jeho souboru Young Pekáč přijďte 12. května od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Náš regionální stopař Vojtěch Halaš si v novém seriálu dal za cíl objevovat a představit nám obce Jihomoravského kraje. Dnes strávil den v Petrově nedaleko Strážnice. Vojto, kde jsme tě zastihli? Už jsi zpátky?
2: Ahoj Eliško, zpátky ještě nejsem, bohužel ta cesta i ta doprava je taková hustší, takže jste mě zastihli ještě na dálnici, respektive na benzínce, kousek před Brnem.
1: No a ty jsi v předchozím vstupu zmiňoval, jak se místním žije. Přibliž nám, jaké akce se pro ně v Petrově konají?
2: Tak místní spolky, vinaři i folklorní nadšenci zde pravidelně pořádají řadu akcí, které přitahují návštěvníky z blízkého i širokého okolí a udržují nějaký takový tradiční život v obci. Rok tradičně začíná veselým fašankem, což se mi teda líbí, když projíždím různé obce a místní mi říkají, co se u nich děje, že to má po každé tato akce jiný název, ať už jde o fašank, fašanek, ostatky, masopust a další. Ale teda zpátky k Petrovu. Na jaře přichází na řadu oblíbená výstava vín, při níž místní vinaři představují to nejlepší ze své produkce. A vůbec vinařská tradice je v Petrově silně zakořeněná a připomínají taky akce jako Den vinařů nebo otevřené sklepy, během nich mohou návštěvníci zavítat přímo do historických vinných sklepů v areálu v místní části Plže. V letních měsících se pak koná také chmelobraní, významnou součástí kulturního života obce jsou i zářivé petrovské hody. A velkou popularitu si získal také petrovský kotlík. V této soutěži soupeří místní spolky, například hasiči nebo třeba zástupci školy, o titul nejlepšího guláše. Akce každoročně přitahuje množství návštěvníků a podporuje tak i sousedské setkávání. A kulturní tradice v obci udržuje také folklorní soubor Petrovian, který reprezentuje místní folklor, a v neposlední řadě milovníci exotického ptactva si také přijdou na své při výstavě papoušků pořádané místními chovateli.
1: A na závěr nám prozrať, jakou obec los určil pro příští týden.
2: Tak místními vylosovali na příští týden, že navštívím obec Tulešice. Ta má být blízko Moravského Krumlova. Ještě jsem tam v životě nebyl, tak už se tam teď moc těším.
1: A my se budeme těšit, co se o této obci dozvíme. Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který dnešní den strávil v obci Petrov. Vojto, děkujeme. Přeji ti ještě pěkný den. Naslyšenou.
2: Díky moc tobě, Eliško, i posluchačům hezký den. Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, pokračuje pořad Den v kraji. Už pouhé dny zbývají do okamžiku, kdy se Brno stane dějištěm prvního sjezdu sudetských Němců na území dnešní České republiky. Co si o něm lze také myslet? Ptá se ve svém glosáři editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř.
1: Těm, kterým bylo při odsunu Němců z Brna na konci druhé světové války 10 let, by teď bylo více než 90. Nebavme se proto o tom, že sem dorazí pamětníci. Dorazí sem lidé, jejichž předci tu kdysi žili. A možná ani to ne. Dojedou lidé, jejichž rodiny tu kdysi měli majetek, získaný různým způsobem. A možná ani to ne. Zavítají sem lidé, kteří by možná rádi získali zpět rodinné vlastnictví, ať už k němu jejich předci přišli jakkoliv. A možná ani to ne. A naopak sem možná dojedou lidé, kterým čas ukázal, jaké chyby jejich předci udělali. Ale možná ani to ne. Přijedou sem lidé, jejichž předci tu měli domov a přátelé. A možná ani to ne. Každopádně přijedou lidé, kterým to není lhostejné. Je naprosto logické, že ta událost vyvolává kontroverze. Každou z tuzemských rodin poznamenaly události druhé světové války. A každý konflikt má oběti i viníky. Ty, kteří viníkům pomáhají, ty, kteří se prostě vezou. Ale i ty, kteří útočící straně nemají sílu či odvahu postavit se, ač jsou vlastně za ní. A ovšem také ty, kteří se postavili, měli tu odvahu. Nehleďme na ten kongres jen jako na skupinu lidí. Zkusme si představit tu různorodost osudů, jaká je provází někdy i několik generací a jak se mění. Ono je to celé současně zrcadlo. Odpověď na otázku, proč sjezd vyvolává tak různorodé reakce. Od masivního odporu až po hledání smíření. Nic není jednobarevné. I když nám to někdy ti nejhlasitější tak líčí.
0: Říká ve svém glosáři editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř.
2: Den v kraji.

0: Je 17 hodin a 38 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Brněnský dopravní podnik modernizuje vozovnu v Medlánkách. Údržbu kol tramvají tam přímo na místě obstarává nový soustruh. Očistu vozů zase usnadňuje zmodernizovaná mycí linka.
1: Jedná se o portálovou mycí linku, to znamená, že to vozidlo najede na stanovené místo a ten portál projíždí kolem toho vozidla odpředu dozadu. Systém kartáčů projede celé vozidlo ze všech stran. Potom kartáčování dochází k aplikaci vosku a při výjezdu oplach osmotickou vodou.
2: Vysvětluje vedoucí střediska dopravních prostředků Jaroslav Homola. Osmotická voda je zbavená minerálů, takže na čistých tramvajích nezanechává skvrny po zaschlých kapkách. Pracovníci dopravního podniku můžou díky nové myčce také například vybrat způsob mytí podle ročního období.
1: Každé vozidlo jednou za 28 dnů prochází celkovou očistou, což není jenom exteriér, ale rovněž důkladná údržba interiéru a navíc v intervalu cca 14 dnů každé vozidlo projetí exteriéru. V zimním, podzimním období je to interval 2-3 dnů, protože čistota vozidel je v podstatě jedním ze základních pilířů dopravního podniku města Brna.
2: Stejně důležité je také pohodlí cestujících. To zajišťuje mimo jiné pravidelné používání soustruhu. Při jízdě se totiž kola tramvají opotřebovává a ztrácejí svůj tvar, objasňuje vedoucí dílen dopravního podniku Tomáš Kadlec.
3: Pokud máme kolo oválné nebo pokud nemá ty dané parametry, tak vlastně soustruh zabezpečuje to, že docílujeme opravdu kulatého kola, což je důležité kvůli pocitu z jízdy, prostě, že je plynulý, lehký. Samozřejmě tím dochází soustružení i k obnově takzvaného jízdního profilu a to je zase důležitý prvek z pohledu bezpečnosti, protože o kole, které je součástí tramvajového kola, vlastně to kolo opírá o kolejnici.
2: Tramvaje z Medlánecké vozovny museli dosud jezdit na tuto údržbu na druhý konec města do Pisárek. Tamní soustruh je zapuštěný do země a tramvaje se k němu složitě přepravují. Teď tu ale mají nově vlastní, modernější přístroj, doplňuje Kadlec.
3: Tento mobilní soustruh je sám na kolejích. Tramvajové vozidlo zde přijede na toto pracoviště, pomocí zvedáku se zvedne nad úroveň toho mobilního soustruhu a sám mobilní soustruh podjíždí pod tím tramvajovým vozidlem a takzvaně se přitláčí potom tím opracovaným kolám, nápravám.
2: V příštím roce plánuje vedení dopravního podniku pořídit podobný přístroj i do Pisárek. Ten medlánecký vyšel na 52 milionů korun. Nová mycí linka, včetně rekonstrukce celé haly na dalších 9 milionů. Markéta Hušková, Český rozhlas.
0: A už za chvíli vás čeká naše pravidelná rubrika Černá kronika.
4: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Přijďte na tradiční den otevřených dveří Českého rozhlasu Brno.
1: Ukážeme vám, kde vznikají pořady, které máte rádi.
0: Uvidíte rozhlasáky při vysílání.
1: Můžete nahlédnout do rozhlasové fonotéky.
0: Odnést si fotky na památku.
1: A nebo s námi uložit schránku se vzkazy budoucím generacím.
0: Den otevřených dveří se koná v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Brně na Beethovenově ulici.
1: Těšíme se na vás.
2: Ve středu 13. května přijde do poradny pro zdraví lékař Tomáš Parák a budeme si povídat o všem, co souvisí s cévní mozkovou příhodou. Probereme hlavní rizikové faktory, příznaky, první pomoc při postižení mrtvicí a řeč bude i o prevenci. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 47 minut a jako tradičně teď ve Dni v kraji ještě nahlédneme do Černé kroniky. Dnes dopoledne policisté na tísňovou linku přijali oznámení o muži zaklíněném mezi stromy. Telefonující venčil svého psa v lesním porostu v brněnské městské části Lesná, kde spatřil staršího pána. Sám mu nedokázal pomoci. Hlídka dorazila na místo a muže se jí podařilo vyprostit. Za pomoci přivolaných hasičů a záchranářů seniora naložili do sanitky a převezli do nemocnice. 83letý pán měl velké štěstí, že ho kolem jdoucí našel, protože zaklíněn tam byl patrně již od soboty, kdy se lesní cestou vydal do Soběšic na fotbal. V Bošovicích v okrese Vyškov se dnes odpoledne rozhořel rodinný dům. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Dům stojí v řadové zástavbě. Hasiči zabránili rozšíření ohně na sousední objekty. Příčinu vzniku požáru zatím zjišťují. A brněnští strážníci připomínají víkendový případ z prostoru u hlavního nádraží. Lidé si tam v sobotu odpoledne stěžovali na člověka, který se povaloval na trávníku a kolem sebe měl odpadky. Hlídka hned poznala 38letou ženu, u které městská policie eviduje za poslední 3 roky 63 přestupků. Ležela ve velmi nepřirozené poloze a prakticky nehybně, a tak ji strážníci oslovili. Okamžitě se však dočkali série sprostých urážek. Žena na ně podrážděně křičela, že ji vzbudili, když se jí podařilo usnout po 5 dnech chlastání. Při zkoušce na alkohol žena nadýchala 2,5 promile a protože se neovládala, nechali ji převést na záchytnou stanici. Jejím chováním se budou zabývat úředníci ve správním řízení. Je 17 hodin a 49 minut. Za chvíli vám prozradíme, jaké události čekáme zítra.
1: Český rozhlas Brno.

0: Krátce před 18. hodinou si ještě připomeneme důležité a zajímavé události spojené se zítřejším dnem, úterým 12. května 2026. Úřad práce zítra zveřejní údaje o nezaměstnanosti za duben. Představitelé Jihomoravského kraje zítra v Brně předají ceny Jihomoravského kraje za loňský rok. Obdrží je například odborník na vodní hospodářství Miroslav Dumbrovský, znalkyně kyjovského kroje Jaroslava Hajná, sportovec Libor Zábranský nebo architekt Svatopluk Sládeček. V Pohořelicích skončí oficiálně rozsáhlá rekonstrukce a rozšíření tamní čistírny odpadních vod. Jejíž nízká kapacita omezovala rozvoj města. Vystoupením tanečního souboru z Nizozemska začne zítra Mezinárodní festival Divadelní svět Brno 2026. A v Brně začíná zítra i konference s názvem Duševní zdraví ve stáří. Výzvy, prevence a podpora. Je 17 hodin a 54 minut, to je z pořadu Den v kraji pro dnešek vše. Naslyšenou zítra se těší Eliška Zárecká.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

noci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám,

lanka, ojnice, prysky, přerušovač to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant, jen pořádnej chlap si smí.

0: tmavé brýle městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
2: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Bylo 18 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Od každé páté nehody řidiči ujíždějí, ukazují to data Centra dopravního výzkumu. Vláda bude moci nařízením regulovat ceny paliv. Vyškovský akvapark otevře nové sauny až v červenci a zítra bude zataženo postupně oblačno s teplotami do 14 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Policie loni vyšetřovala přes 85 tisíc dopravních nehod. Od každé páté viníci ujíždějí. Vyplývá to z analýzy Brněnského centra dopravního výzkumu. Přestože většina z těchto nehod končí pouze hmotnou škodou, každoročně dochází i k tragickým následkům. Nejčastějšími obětmi jsou chodci a cyklisté. Proč řidiči od nehody ujedou, vysvětluje Lukáš Kadula z centra dopravního výzkumu.
5: Chtějí se vyhnout určitě finančním dopadům, typicky to ztráta bonusu na pojištění. V případě těch vážnějších nehod může tam hrát roli alkohol či jiné návykové látky. V některých případech se setkáváme i s tím, že řidič nemá platné řidičské oprávnění anebo má zákaz řízení.
3: Prezident Petr Pavel podepsal zákon, který vládě umožní regulovat ceny paliv. Kabinet tak bude moci v případě mimořádných událostí pomocí nařízení zasahovat do trhu s pohonnými hmotami, a to až na 12 měsíců. Zákon vznikl jako reakce na krizi na Blízkém východě, po které vzrostly ceny ropy. Sněmovnou prošel ve stavu legislativní nouze. Senátoři ho odmítli, poslanci ale senátní veto přehlasovali. Dělníci ve Vyškově rekonstruují sauny v akvaparku. Původně se zmodernizovaný areál měl otevřít v dubnu. Kvůli zatékající střeše jej akvapark otevře až v červenci. Oprava relaxačních prostor tak město vyjde z původních téměř 17 na 20,5 milionu korun. Na co se budoucí návštěvníci můžou těšit, popisuje mluvčí Vyškova Michal Kočí.
6: Wellness nabídne dvě velké panoramatické sauny, potom co do počtu návštěvníků komornější biosaunu a tropickou saunu. Chybět nebudou další prvky, ať už jde o whirlpool, Kneippův chodník, soustavu ochlazovacích sprv či nádob nebo prostornou odpočívárnu s dekorativní vodní stěnou.
3: V Česku dnes začal týden rané péče. Cílem tradiční osvětové kampaně je představit veřejnosti sociální službu určenou rodinám s dětmi s postižením či vážnou nemocí. Besedy, dny otevřených dveří nebo workshopy bude tentokrát pořádat zhruba 40 organizací.
4: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku převážně zataženo, postupně oblačno a srážky se objeví spíše na menší části kraje ve formě drobnějších přeháněk, postupujících od severozápadu. K večeru bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů. Vítr by měl foukat čerstvý severozápadní. Biozátěž bude mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Opatrně projíždějte místem nehody na 60. kilometru dálnice D55 ve směru na Zlín. Nehoda omezuje provoz i na Bučovické ulici ve Slavkově u Brna a na Šafaříkově ulici v Uherském Hradišti. A po nehodě u Lesonic je dočasně uzavřená silnice do Dobelic. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písně.

Tak to byli Žadoviáci, v jejich podání zazněla polka Miloslava Procházky a Lenky Králové Za našima humnama. No a touto polkou i začala druhá část dnešní Moravy krásné země. Pěkný večer vám přeje Jiřina Ostrá. No a hned vám řeknu, pro koho zazní písničky ze srdce. Tak jedna z nich, a bude to přímo Morava krásná zem, zazní pro paní Marii Vůjtkovou z ostravského Čavisova. A při druhé písničce bude rodina kamarádi vzpomínat na pana Františka Švarce z Rakvic. Jeho oblíbenou byla krásná písnička Zpívali mužáci. No a poslechneme si i polku Jaromíra Vejvody a Vaška Zemana Až půjdu od tebe ráno. Při této písničce si zase vzpomeneme na Josefa Zímu, který se narodil 11. května 1932. Dnes by se dožil 94 let. Tak to byl opravdu takový malý nástin, jaké písničky zazní, budou samozřejmě i další. No a já vám přeji příjemný poslech. Telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už cymbálová muzika Slovácko mladší.

Tak to byly lidové v podání cymbálové muziky Slovácko mladší. No a máme začátek nového týdne, tak já vám připomenu, komu dalšímu v tomto týdnu budeme blahopřát k svátku, k meninám. Tak dnes to už bylo řečeno, svatava Svatoslava. Je to náš český kalendář. Úterý, středa, pátek, tak přicházejí ledoví muži. V úterý je to Pankrác, ovšem tady je v kalendáři ještě jméno, které slyším úplně poprvní, Vsevolod. Takže Pankrác a Vsevolod, 13. ve středu Servác a také Ofélie, 14. ve čtvrtek Bonifác a Dina, v pátek je Žofie Sofie a v sobotu pak blahopřejeme u nás Přemyslům, Přemkům a v neděli mají svátek Anety a Paskalové. A už si beru slovenský kalendář, takže 11. května, 11. máje. Na Slovensku mají svátek Blažen. No a 12., 13., 14., stejně jako u nás, je to Pankrác, Servác, Bonifác. 15. v pátek Žofia, Sofia, Sofie, takže

0: No prostě ať si užívají života, dokud to jde. No a pro všechny pak bude hrát Zdounečanka přímo ze srdce.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla Zdounečanka, v jejím podání zaznělo krásná, zazněl spoustu krásných písniček. Tak a budou i další písničky, jak už jsem říkala, ale možná, že budou i telefonáty. Tak třeba teď bude jeden telefonát, ale před ním bych vám ještě připomněla telefonní číslo 726 465 200. No a ten milý posluchač, který se k nám dovolal, je to pan Karel z Bojkovic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Paní Ostra, já bych chtěl poslat písničku spolužačce a kamarádce paní Marušce Baránkové, která byla na operaci s kolenem, tak ať se uzdraví a ať si bože zase říká, tu zase skážu přes kaluže. Ona skládá písničky a tak bych chtěl, kdybyste ji mohla zahrát ze srdce jako písničku Komenskou vesničku.
0: Tak Komenskou vesničku tady nemám, tedy zrovna dnes. A já vím, už si to přála, tam myslím nějaká posluchačka, teď možná to řeknu špatně, paní Zapletalová z Dolního, myslím, nebo Horního Němčí, tak já to k ní připíšu, je to Komenská vesnička, no a paní Marie Baránková, že ona píše texty písniček, takže známe některé z nich, no tak popřejeme, aby opravdu už skákala přes ty kaluže. Hlavně, aby napršelo, pane Karle, aby měla přes to skákat, že jo?
1: No, tak zás, já tady u nás vás já teďka protržem radšej v noci, tak uvidíme.
0: Fakt? No tak třeba nějaká ta závlaha na ty zahrádky přijde. Dobře, pane Karle, tak vy jste byl první volající, odvážný to muž, uvidíme, jestli se ještě někdo dovolá během hodiny, ale nevadí, já tady mám připraveny pěkné písničky, takže mohou posluchači poslouchat, takže já vám děkuji za ten milý pozdrav pro známou naši Marušku Baránkovou. Pane Karle, nashledanou.
1: Nashledanou, děkuju.
0: Není zač, nashledanou. No a jak už jsem v úvodu zmínila, vzpomeneme si také na Josefa Zímu, českého zpěváka, herce, moderátora. No a on byl přezdívaný král české dechovky, jistě znáte. Často zní písničky v podání Josefa Zímy a já bych možná ještě dámám staršího ročníku připomněla, že Josef Zíma byl pro nás právě ten princ z pohádky Princezna se zlatou hvězdou na čele. No mnoha z nás si představovala, jak třeba jdou tou zahradou ruku v ruce s tímto krásným princem Josefem Zímou. No a tento krásný princ a také excelentní zpěvák nám teď zaspívá písničku Jaromíra Vejvody a Vaška Zemana a my si při této písničce vzpomeneme na tohoto zpěváka, který se narodil právě 11. května, bylo to v roce 1932, jak už jsem říkala, dnes by se dožil 94 roku, takže až půjdu o tebe ráno.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: No a teď už opět Morava krásná zem. Před chviličkou dozněla písnička v podání Josefa Zimy a je to právě ten král české dechovky, na kterého jsme při této písničce vzpomínali. No za chviličku pozdravím paní Marii Vujtkovou z ostravského Čavisova. Bude totiž ta první písnička ze srdce, ale předtím ještě zdravím pana Zdeňka Zdrnovic. Dobrý večer.
3: A paní Ostra, já bych chtěl popřát všem spolužačkám z ročníku 46, a které chodili v Dědicích u Vyškova do školy. A byly to spolužačky z Dědic, a z Opatovic, Hamilton, z Elhoty, z Richtářova a z Pařezovic. Chtěl bych jim popřát k letošním 80. Jo, všecko nejlepší, hodně zdravíčka.
2: Tak to je krásné. A pamatujete si, líbila se vám tam některá z nich, pane Zdeňku?
3: No, to všechny byly hezky.
2: Všechny byly hezky, no tak.
3: No.
2: Jo, jo.
3: My jsme se setkávali prakticky teďka poslední roky, každý rok. Jo.
2: No, vy jste diplomaticky odpověděl, nechtěl jste si žádnou rozněvat, takže všechna ta děvčata, ty spolužačky byly...
3: Já jsem měl manželku z Drnovic, takže z Dědic ne, ale tak jsem právě toto říkám, musím jim popřát, jo, protože letos už se nezúčastním žádného srazu, protože už jsou oberláha a sotva chodím. Jo.
2: No ale tam byste tak seděl, je... pane Zdeňku, tam byste seděl.
3: Já vím, dovězla by mě tam mají dcera, jenomže už je to velice špatný. To už je tam vezla naposledy. A...
2: V kruhu takže... těch děvčat byste mohl vzpomínat na všechna ta školní léta. No určitě
3: jde,
2: oni...
3: Jde o to, jestli se ještě sejdeme, protože loni už jich bylo strašně málo. Když jsme vycházeli školu, tak nás bylo stovka spolužáků.
2: Jo? No každopádně vzpomínky jsou pěkné, pane Zdeňku. Vy si klidně můžete zazpomínat i doma na ta děvčata, kterým teď posíláte pěknou písničku. Jo? A musím říct, a tak já to klidně mohu prozradit, protože je to ta první písnička ze srdce a bude to, pane Zdeňku, Morava krásná zem. Takže spolužačky si přijdou na své, stejně tak jako vy. Takže hezký večer vám přeji.
3: Moc krát děkuji.
2: Není zač.
3: Paní Ostra,
2: ano?
3: Jestli ještě potkáte tam někde Marka Zohárovýho, tak ho pozdravujte.
2: Fakt?
3: To byl největší kamarád mojho syna.
2: Marek Zouhar byl největší kamarád vašeho syna. Jak se syn jmenuje?
3: Ano, od malička. Jo, oni vyrůstali spolu prakticky toto.
2: No já vím, on je z Drnovic, že, Marek?
3: No.
2: Ano.
3: Je...
2: No, jaké je křestní jméno toho syna?
3: Zdeněk, tak je to jak já.
2: Zdeněk, no tak já ho budu pozdravovat.
3: Oni prakticky o svatbách a tady toto si byli za svědky a všechno.
2: No vidíte, no tak já s ním budu vysílat, tuším ve středu, tak hned mu váš pozdrav vyřídím.
3: A když pojede do Drnovic, ať se zastaví někdy. Jo, že to... mám pro něho tady nějaký fotky.
2: Tak tomu také vyřídím, ale teď už se rozloučíme, pane Zdeňku,
3: ano,
2: protože
3: děkuju,
2: na tom druhém telefonu už je milá posluchačka, nashledanou. A tou je paní Hana Kozubíková ze Slupného. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, všechny vás zdravím ve studiu. Chtěla bych popřát své dceři Hance Kozubíkové z Loučky u Slavičína říct celějším narozeninám hodně zdraví, které potřebuje, lásku, kterou má od svého syna a přítele Petra, jeden i druhý, a celé rodiny. Přeje mamka Hana, děkuju moc.
2: Výborně, tak jo. Tak se mějte také hezky. Měla jsem tady ještě jeden telefonát, to volala paní Jana z Ježova, ale ta se tedy bohužel ztratila, třeba se ještě dovolá, ale tady mám přání k narozeninám pro pana Ferdinanda Dujsíka, který je naším věrným posluchačem. Tak tedy, k narozeninám všechno nejlepší. Každá maličkost, ať tě potěší, nedej se ničím drtit, dokážeš, že chceš stále krásně žít. Zdraví a pěkné chvíle v kruhu rodiny přejí Zdenka a děvčence Lenka a Emka. Tak to bylo přání na Slovensko, slovenské přání. No a teď to bude nádherná písnička. Dokonce vyhrála jednou tady v anketě, kterou jsme dělali v Českém rozhlase. Tak já zdravím paní Marii Vujtkovou z ostravského Čabisova. Paní Marie pochází z Kostelan nad Moravou a jistě stále vzpomíná tedy na tu Moravu jižní, takže teď už pro ní Morava, krásná zem.
0: Český rozhlas Brno.
5: Tam, kde vlahý vítr vane, tma už hvězdy zhasíná, vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnější krajina. Malý šohaj napůl spící vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích. Morava

Všude tam, kde réva viná moravskou zem pokrývá, tam si dodnes po dětinách šohaj z chasů zaspívá.

0: Tak to byla Morava, krásná zem, která dnes zazněla hlavně pro paní Marii Vůjtkovou z ostravského Čavisova. Paní Marie pochází, jak už bylo řečeno, z kostela nad Moravou, tak doufám, že poslouchám. Já jí přeji krásný večer. No a už tady mám další telefonáty, tak nejprve vyřídím ten telefonát. Opravdu paní Jana z Ježova se dovolala na podruhé a ona mě jenom chtěla poděkovat za tu písničku ze srdce, kterou jsem pro ní zahrála, tak já jsem ráda taky, že paní Jana se potěšila tou svojí písničkou. No ale teď už se podíváme do újezdu. A koho pak potěší paní Marie Maňasová? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostra. Byl svátek v květnu, bylo Stanislava a já jsem se do dneška, to není neuvěřitelné, já jsem se nemohla dovolat až teď. Takže já bych chtěla mému bratrancovi zavolat a popřát mu Stanislavu Černobylovi z újezda Uvázkých Klobouk. Je to velmi oblíbený, mnoho let vedoucí prodejní průmyslové v újezdě a velice oblíbený muzikant, taky mnoho letý, patří do naší rodiny muzikantu Maňasový. Takže já mu za všechny přeju dodatečně k svátku. Všechno život naplňuje štěstím, spokojeností, pevným zdravím, dlouhá léta, úsměv, který má stále. Toto všechno přeje ze srdce Marie Maňasová a celá rodina Maňasová.
0: Ano, no tak to bylo 7. května, paní Maňasová, no, tak to není zase to tak dlouho. To není dávno. Dávno a považuji, kdyby to bylo v lednu třeba, ale tak jako minulý týden, to je úplně suprovi. No pan Stanislav Černobyl. Dnes se tedy takové zajímavé příjmení, bych řekla, jestli jsem správně rozuměla. Takže ten si opravdu vychutná hudební dárek, protože určitě zná písničku Zpívali mužáci.
1: Je, on zná všechno. Všechny. Už mají 50 roků, hraje na saxofon.
0: No tak ve vaší rodině prostě se hraje pořád, že? Tam ano, se hraje pořád. Od narození až tedy k tomu poslednímu dni. Dobrý, paní Marie, takže hezký tak. Večer.
1: Děkuju vám moc.
0: Není zač.
1: A nezlobte se,
0: ne,
1: já jsem vás...
0: Proč vůbec? Proč bych se měla zlobit?
1: Já jsem přišla písničku z Dounečánka, pane bože, já jsem se tam učila, jsem to už raz vzpomněla v rádiu, já jsem tam učila na prodavačku a vedoucí prodejny, jsem tam právě byla v tom zámku. Ježiša.
0: Vidíte, a to se mně právě líbí tady na tomto pořadu, že během tohoto pořadu jako se vám vytanou různé vzpomínky, no. Milým posluchačům. Třeba řeknou, jej, já tady tohoto znám, když on chodil ke mně vlastně do jedné třídy, jsme spolu chodili a vám se zase vybavila vzpomínka tato. No. Tak jo, takže já už mám
1: to
0: tady
1: také. To mě rozbrečí.
0: No ale jsou to slzy radosti, paní Marie. Teď ano. Už se rozloučíme a hlavně, ať nezapomeneme na toho Stanislava Černobyla. Pro něho bude písnička. No. Nashledanou.
1: Moc děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou a už paní Věrka Horňáková. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, zdravím vás velice srdečně, paní Jiřínko, a také všechny posluchače. Jsem taky dlouho nevolala a ta paní to moc hezky říkala, taky mě připomněla, že máme v rodině Stanislava Urbánka z Uherského ostrohu, to byl náš svědek na svatbě v roce 91, takže tím ho taky zdravím a přeju všechno nejlepší a hlavně zdraví boží požehnání celé jeho rodině. Ale původně, jak jsem slyšela Moravu, tu krásnou písničku, tak mě to tak nabudilo a tak jsem si říkala, zkusím zavolat a popřát. Chtěla jsem svému bráškovi, Fandovi Schmirmacherovi, tady z Uherského Brodu. On měl teď 5. května, pěkné půlkulaté 65. narozeniny a včera se mu narodila vnučka Laurinka, takže má takový krásný dárek od dcery Beatky. Vnučku, takže je to veliká radost. Včera večer se narodila ve zlínské porodnici, jsme se to dozvěděli a byli jsme tam večer u nich aj zastavení, takže jsme pogratulovali a tak bych mu chtěla popřát hlavně hodně zdraví, ano. Hodně radosti, spokojenosti, božího požehnání. On je takový sportovec, hraje nohejbal, fotbal.
0: No a Laurince a rodičům popřejeme a Laurince, krásný život,
2: ano,
0: že jo?
2: Také, no. Ano, mamince, Beatce a tatínkovi Marcelovi, Juračkovi. No, oni mají ještě 2 chlapce, 11 a 6-letého.
0: Tak, teď se jim narodila slečna.
2: A teď mají, ano, a Beatka sama bude mě teď 13. května narozeniny, 39. Mm-hmm. Tak brácha Fanda právě si říkal, mohlo to být 5.5. na moje narozeniny.
0: No ne, já teda se přiznám. Pani Věrko, já se přiznám, že když jste řekla Fanda a jemu se narodila, tak já jsem si říkala, no jestli se mu narodila dcera, 65 roku. Ono totiž dneska nevíte. Já když jsem chodila se svojí vnučkou do parku, tak já jsem nevěděla, jestli veze ten kočárek dědeček nebo tatínek. Já jsem se úplně bála jako oslovit nebo něco. Takže pan Fandále je to hrdý dědeček.
2: Ano, hrdý dědeček. Mají, myslím, 5 těch vnoučátek. Mám pocit, že si dobře počítám, musela bych toho nemspočítat.
0: Tak jo, tak abychom nezapomněli na pana Stanislava Urbánka také, ten si také ano, zaslouží také písničku. A my ano, už se rozloučíme určitě spolu, paní Věrko, a někdy zase naschledanou. Ano. Naschledanou.
2: A děkuju. A jestli můžu ještě malinko, já jsem si teď vzpomněla, že ještě 11. května, dneska zrovna dnešní den, by měl oslavit 76. narozeniny páter Rudolf Smahel. On v Uherském Brodě působil jako kaplan a potom jako pochází z Olomouce. Teď je, myslím, u sestřiček v Kroměříži, nevím, jestli
0: tak
2: nějaký
0: nemocný. Tak jo, tak teď už to musíme ukončit, abychom se dostali k té písničce vůbec,
2: ano,
0: určitě.
2: Ano, tu písničku,
0: tak
2: ano, moc děkuju, opatrujte se všichni.
0: Vy také, nashledanou, nashledanou.
2: Děkuju, nashledanou.
0: Tak a tady zdravím v Českém rozhlase Brno a Zlín, popřejte k 50. narozeninám mému kamarádovi, jmenuje se Richard Mihola, je z Vyškova, přání posílá jeho kámoš Míra Lorenz Vyškova. Přeji mu hodně zdraví, pohody, spokojenosti v dalším životě. Ríšo, drž se, končí přání. No a tady si beru klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože dnes mají narozeniny paní Ludmila Michalcová z Moravského Písku a také paní Zora Nováková z Brna. Jsou to naše věrné posluchačky, takže oběma samozřejmě gratulujeme. Děkujeme za všechno, děkujeme za jejich přízeň, za jejich pozornost. No a do těch let příštích přejeme co jiného, než hlavně to zdraví. To je to nejdůležitější. Ostatní určitě přijde, nebo už mají. Tak všechno nejlepší. No a dnes slaví narozeniny vážený a milovaný tatínek a dědeček, pan Jan Grebík ze Strání. A přání, drahý tatínku, přejeme ti vše nejlepší, pevné zdraví, hojnost božího požehnání, radost a potěšení z vnoučátek a mnoho sil do každého nového dne. A tě neopouštějí elán, humor a dobrá nálada. Připijme na tvé zdraví, manželka Marie, děti Pavel, Jana, Rostě a Petr s rodinami. No a 10 vnoučat posílá dědečkovi písničku, kytičku a velkou štípanou pusu. A tady mám jedno přání, které bylo možná odvysíláno už včera. Je ke svátku matek, patří paní Milaně Chalabalové z Tasovic. Je to naše věrná posluchačka, milá maminko. Ke dní matek ti z celého srdce přeji hlavně pevné zdraví, klid, pohodu a mnoho krásných chvil. Děkuji ti za všechnu lásku, obětavost, moudrost a péči, kterou si nám po celý život dávala. Přeji ti, aby tvé dny byly naplněné radostí, láskou a spokojeností. Mám tě moc ráda, Lenka. No a proč jsem to přečetla znovu, protože opravdu nevím, jestli paní Mileně Chalabalové z Tasovic byla skutečně předána tato láskyplná slova, protože právě to přání přišlo na adresu Moravy krásné země a jak víte, o víkendu se vysílá blahopřání s písničkou, tak určitě paní Milana je potěšená, i kdyby to slyšela poprvé, podruhé, potřetí, protože taková krásná slova se skutečně vychutnají. No ale teď už tedy se dostáváme konečně k té druhé písničce ze srdce. A jak už jsem říkala, je to vzpomínka. Rodinná kamarádi vzpomínají na pana Františka Švarce z Rakvic. Jeho oblíbenou písničkou byla písnička Zpívali mužáci. Takže si pojďme vzpomenout při písničce, kterou zahraje tu Faranka.
3: Český rozhlas Brno.

Tak dozněla písnička Josefa Uhra, hrála tu Faranka, byla to vzpomínka rodiny a kamarádů, kteří vzpomínali na pana Františka Švarce z Rakvic, zpívali mužáci, byla jeho oblíbenou. No a já tady jsem ještě dostala mailík od Karla Jeřábka, který je v Itálii a píše: ti hrajo, bez vás pestření dne, tak já vás zdravím, pane Jeřábku. No a doufám, že se bude hrát i zítra, vy nás posloucháte od rána do večera, kromě toho, když třeba vlezete do vody. Takže vás zdravím a jsem ráda, že jste napříjmu i v Itálii. No a teď vidím, že už je 18 hodin 54 minut, takže Morava krásná zem, to je jasné, končí. Dále zprávy a na pěknou notečku. Lidová píseň je stálou inspirací pro mnohé interprety a její zpracování má různé podoby. Poslechněte si několik nových studiových nahrávek z produkce Českého rozhlasu. Příjemný poslech přeje dramaturg Jaroslav Kneisel. No a pěkný večer, dobrou noc vám pak přeje Jiřina Ostrá a zítra vás pozdraví Karel Hegner. No a na závěr hrají Vlado Kumpan a jeho muzikanti hrají vypichnutou Metoděje Prajky.

0: Po čase se hlásí hudební cyklus S pivem k srdci. V májové edici oslaví své jubileum folklorní houslista Miroslav Hlosta. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska i Slovenska přijdou legendárnímu primášovi pogratulovat cymbálové muziky Lipka a Vonica a přidá se i orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmedala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 12. května v 19 hodin a 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Bylo 19 hodin.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Bouřky zasáhly na jižní Moravě, zatím hlavně Hodonínsko. Dálnice D2 u Blučiny stojí kvůli nehodě 3 kamionů. A díky novému softwaru budou moci města a obce lépe reagovat na klimatickou změnu. Zítra pak bude zataženo postupně oblačno s teplotami do 14 stupňů. Dobrý večer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Jižní Moravu zasáhly silné bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu byly nejintenzivnější na Hodonínsku, kde padaly stejně jako třeba na Znojemsku kroupy. Hasiči kvůli odklízení následků bouřek výjížděli ke 14 zásahům. Většina byla na Hodonínsku, říká mluvčí sboru Petr Příkazký.
3: Nejvíce zasaženými obcemi je obec Ratiškovice a Vacenovice. V Ratiškovicích z těch 14 událostí je 7 čerpání vody přímo v Ratiškovicích. Jednalo se převážně o zatopené sklepy a o čerpávání vody ze sklepů.
1: Výstraha meteorologů před bouřkami platí konkrétně v Jihomoravském kraji do půlnoci. Města a obce budou moci lépe reagovat na klimatickou změnu, zavádět správná opatření proti suchu a přehřívání kritických ploch jim pomůže projekt SatKlima, který využívá data z evropských družic. Software vyvinuli ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně výzkumníci ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Zapojit se do projektu budou moci všechna města v Česku a na Slovensku. Zatím mají výzkumníci k dispozici data pro 7 z nich. Dopravní situaci na dálnici D2 u Blučiny komplikuje hromadná nehoda. Srazily se tam 3 kamiony a dálnice je ve směru na Brno uzavřená, upozorňuje policejní mluvčí Petr Vala.
4: Ve 16:15 jsme přijali oznámení o dopravní nehodě 3 nákladních automobilů. Ta nehoda se měla stát na dálnici D2 na 12,5 kilometru ve směru na Brno. V současné době dálnice zcela uzavřená.
1: V Česku přibývá podnikatelů. V prvním čtvrtletí letošního roku jejich počet stoupl o tisícovku na 1 180 000. Vyplývá to z evidence České správy sociálního zabezpečení. Nejvíc lidí, kteří si vydělávají samostatnou výdělečnou činností, eviduje správa v Praze 226 tisíc. Následuje Středočeský a Jihomoravský kraj. Nárůst počtu podnikatelů podle odborníků odráží tzv. Schwarz systém. V něm pracují jako živnostníci i lidé, kteří by mohli být v dané firmě zaměstnáni. V minulém roce vzrostl počet podnikatelů celkem o 25 tisíc. Sport. Fotbalisté Artisu Brno se přiblížili účasti v baráži o postup do nejvyšší soutěže. V dohrávce 28. kola šance Národní ligy vyhráli v Opavě 2-0 a zůstávají o bod za Táborskem 3., 4 body před Ústím nad Labem.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku převážně zataženo, postupně oblačno a srážky se objeví spíše na menší části kraje ve formě drobnějších přeháněk postupujících od severozápadu. K večeru bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů. Foukat by měl čerstvý severozápadní vítr, místy s nárazy o rychlosti kolem 50 km v hodině. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Holubic tvoří kolony. Jak zaznělo, D2 zablokovala na cestě do Brna nehoda u Blučiny, sjíždí se na exitu 25 Hustopeče. A dočasně uzavřená zůstává po nehodě nákladního auta u Lesonic silnice do Dobelic. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Příjemný pondělní podvečer. V úvodu dalšího vydání pořadu na pěknou notečku vás od mikrofonu vítá do všech stran Jaroslav Kneisel. Vážení, pozor, drobné varování, dnes to bude hudebně jiné. Čeká nás celkem velký žánrový skok mimo naši obvyklou hudební dramaturgii. Protože i dnes mám připraveny z brusu nové nahrávky premiéry nových snímků, které vznikly koncem roku 2025 v brněnském studiu Českého rozhlasu v rámci našeho projektu Folklorní prvovýroba. Čeká nás něco zcela nového, ale z kraje to bude ještě orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš a jejich těrchovské prekáračky. Ovšem i zvuk Ondráše bude jiným, než býváte zvyklí. Páni muzikanti vedení Dominikem Orságem totiž budou hrát na takzvané škatulové nástroje. Respektive půjde o těrchovskou škatulovou muziku. Název těchto nástrojů vychází opravdu ze škatulí, či chcete-li krabic nebo takových bedýnek, kterým se podobají archaické nástroje používané právě v oblasti slovenské obce Těrchová. Přátelé, poslechněme si směs písní právě od Těrchové, které hrají jmenovitě už zmiňovaný Dominik Orsák, ale také Ondřej Bazala či Ondřej Pazdera a na škatulovou basičku i Kamil Kristen. No a zpívají Kateřina Karzelová a Michal Trkán. Přátelé, příjemný premiérový poslech.

Hudební snímek s názvem Těrchovské prekáračky. Takzvané škatulové nástroje, ovládané členy orchestru lidových nástrojů Vojenského uměleckého souboru Ondráš a zpívající Kateřina Karzelová a Michal Trkan. Ovšem nyní už je čas na ten mnou v úvodu avizovaný žánrový úskok od našeho obvyklého hudebního proudu pěkných noteček. Moji milí, dovolím si trochu osobněji. Mám rád lidovou muziku, mám rád pravdivý zpěv dětí, uvěřitelný projev zkušených zpěváků v jejich přirozeném prostředí a mám radost, když lidová píseň promlouvá ve své podstatě a přirozenosti. Ovšem stejně tak mě těší, když se stane tato píseň či vůbec lidová kultura inspirací k vytvoření něčeho nového, k hledání své vlastní cesty. A přesně to se stalo a stále se děje v rámci projektu Přemžitky. Na podzim roku 2025 se poprvé veřejně představili jazzoví muzikanti a sbor zpěvaček ve směs lidových písní v jedinečném projektu, který dala dohromady saxofonistka, zpěvačka a aranžérka Anna Urbaničová. Na koncertě jsem žel bohu nemohl být, ale jsem hudebním redaktorem a dramaturgem, tedy se ke mně téměř okamžitě dostalo mnoho zpráv o úžasné akci. A potom přišel sled několika zázraků. Vemu to hopem. Za prvé byla možnost ještě v našem studiu něco v loňském roce natočit. Anička Urbaničová jako zázrakem měla v následujících týdnech čas. A ještě větším zázrakem se dali dohromady také muzikanti, kteří působí napříč republikou, i členové dívčího sboru. Další bez přehánění zázrak přidal hudební režisér a vynikající trumpetista Jiří Kotača, který měl čas a mohl se ujmout funkce hudebního režiséra. A to vše se potkalo a tvořilo za technické spolupráce našeho mistra zvuku Antonína Kánského. Moji milí, během jednoho dne ve studiu nahráli a naspívali Přemžitky 4 nové hudební snímky. Dnes mám pro vás připraveny 3. Upozorňuji, že se opravdu jedná o jazzový přesah inspirován lidovou písní, ale jsem přesvědčený, že i to je cesta a navíc řemeslně výborně zvládnutá. No, dost už bylo zatím slov, teď už muzika. Okolo Zarazic a na Popovském poli. Hrají Přemžitky, zpívá autorka hudby i projektu Anna Urbaničová. Přeju příjemný poslech.

0: Ačkoliv to může být dnes trochu zavádějící, tak stále posloucháte vysílání Českého rozhlasu Brno a Českého rozhlasu Zlín a v něm pořad na pěknou notečku. Dnes to jsou nové studiové snímky projektu Přemžitky. Doposlouchali jsme dvě úpravy, respektive aranže, saxofonistky a zpěvačky Anny Urbaničové. Tu už jsme slyšeli zpívat, ale také si poslechněme několik jejich slov. Když jsem byl u těch zázraků, tak další se udál koncem února, že všichni muzikanti i zpěvačky měli čas a mohli zahrát na závěrečném koncertu Mezinárodní rozhlasové přehlídky hudby napříč žánry Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. A v brněnském divadle Husa na provázku tak zazněla slova Anny Urbaničové. Myslím, že by bylo fajn si Aničku také nyní poslechnout.
1: Já bych chtěla hrozně moc poděkovat těm, díky kterým jsme tady. To Český rozhlas Brno. Díky kterému jsme měli v prosinci možnost nahrát dvě vlastně ze skladeb a další dvě. To vlastně odstartovalo sled událostí, který vedl k tomu, že my pomaličku, ale jistě se blížíme k tomu, že vydáme naše LPčko. Protože myslím si, že je důležité rozvíjet folklorní tradice, ale vlastně tím, co je pro nás autentické. Pro nás, pro tady tyhle úžasné jazzmeny, pro tady tyhle úžasné folklorní zpěvačky, které tady stojí za mnou. A já bych chtěla, abyste hodně potleskali jim, zatleskali. Protože jsou to úplně úžasní lidé. A jestli mi dovolíte, tak jmenovitě po mé levici Štěpán Kudela na trubku, Jan Galia trombon, Petr Svoboda na klávesi a piano, Josef Hanulík kytara, Hubert Holásek baskytara, Jinek Čejka za bicími, Sofia Kučerenko tady na perkuse. A holky, snad se nebudou zlobit jenom jmény. Tereska, Aneška, druhá Tereska, Míša, Ivanka, Kačka, Kája, Mrli a Kika. Prosím, velký potlesky pro ně. A jak vám už asi všem došlo, Přemžitky nejsou jenom o seriózním jazzu a world music, ale jsou taky o docela crazy kombinacích, o tom, co my máme rádi. A někdy nevypovídají jenom o mých niterných pocitech, ale taky o třeba hospodské kultuře v Brně. A tam se právě přeneseme s naší poslední skladbou, která se jmenuje Přemžitky a pojednává o tom, o čem přemžitky jsou. Přemžitky jsou to, že se sejdete s kamarády v music clubu a zaspíváte si tam u klavíru ve 4 ráno. Přemžitky jsou to, že prostě potkáte vaši kamarádku 6 ráno na strážnických slavnostech, jak tancuje na stole. Přemžitky jsou ale taky o tom, že třeba úplně úžasní jazzoví muzikanti studovaní začnou hrát folklor. Takže nechejte se unášet naší poslední skladbou a snad se vám bude náš projekt i nadále líbit. Děkujeme.
0: Ještě než zazní dnešní poslední premiéra studiového snažení jmenovaných muzikantů i zpěvaček, tak já vás moc rád upozorním na pátek 5. června. To se totiž uskuteční křest nového nosiče. Prostě na světlo světa vyjdou hmatatelné přemžitky. Tedy projekt propojující lidové motivy s moderními kompozičními i improvizačními postupy. Projekt, ve kterém folklor není jen estetickým prvkem, ale především živou osobní zkušeností autorky Anny Urbaničové a jejich přátel. Vážení a milí, přijďte 5. června do brněnského prostoru první patro na Schillingerově náměstí a uvidíte na pódiu 8členný jazzový ansámbl složený z předních mladých brněnských hudebníků i ženský sbor, ve kterém zazní hlasy zpěvaček spjatých s tělesy jako VUS Ondráž nebo VSLPT Polana. A dokonce nebudou chybět ani taneční kreace. Vážení přátelé a milovníci lidové kultury, věřím, že vás dnešní pohled tak říkajíc mimo typický svět tradičního folklorismu minimálně zaujal. A pokud ještě ne, tak je tady poslední skladba, o které už hovořila Anna Urbaničová. Budou to ony přemžitky, které propojují, inspirují a nebojím se to říci, tak je trochu provokují. Moji milí, příjemný zbytek večera vám přeje a s tradiční prosbou buďme dobří se loučí do všech stran Jaroslav Kneisel. A ještě jednou moc děkuju všem interpretům i všem v hudební režii, že jsme jako rozhlas mohli podpořit něco unikátního a nového. A čas už ukáže. Příjemný večer a teď už přemžitky.

žitek. Zaprášený nadbytek. Nejsem Salome, ani tvoje babička nebo lidová zpěvačka. Prostě jen Anička. Anička dušička mě bola v hájičku, dala nohy nahoru a k tomu kávičku. Tak se jí zrodilo v tom jej mozečku. No tak dělej něco, zpívej! Zpívajte děvčice za 4000 ze předu, ze zadu na baru. Je vás tu nejvíce v jedné lajničce zajíci k muzice. Jak vaše prabáby postaru.

0: 20 let už je na scéně brněnská hradroková skupina Quanti Minoris, hrající středověké motivy v rokovém hávu. Kapelník Zdeněk Němeček v úterním dopoledním vysílání 12. května po 11. hodině zavzpomíná na začátky kapely, její proměnu v čase, přiblíží, kde čerpá inspiraci a co kapelu Quanti Minoris čeká v nejbližší době. Na zajímavého hosta i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Východ republiky zasáhly silné bouřky, místy hrozí i supercely. Vláda jmenovala Landovského zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Po deštivé noci přijde chladné úterý se sněhem na horách. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Silné bouřky odpoledne zasáhly východní polovinu Česka. Hasiči na Vysočině vyjížděli k desítkám zásahů. Nejčastěji čistili kanalizace a čerpali vodu ze zatopených sklepů. Bouřky místy doprovází také kroupy a meteorologové varují, že na východě republiky se mohou tvořit i velmi silné bouřky, takzvané supercely. Výstraha platí až do dnešní půlnoci. Komplikace hlásí také Jižní Morava, hlavně Hodonínsko a Znojemsko. Tam hasiči kvůli následkům bouřek zasahovali už 14krát. Podrobnosti teď přidá mluvčí jihomoravských hasičů Petr Příkazký.
2: Nejvíce zasaženými obcemi je obec Ratiškovice a Vacenovice. V Ratiškovicích z těch 14 událostí je 7 čerpání vody přímo v Ratiškovicích. Jednalo se převážně o zatopené sklepy a o čerpávání vody ze sklepů.
0: Jakub Landovský se stal vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Vytvoření a obsazení nové pozice schválila vláda, řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Landovský je bývalý velvyslanec při NATO. Už dřív řekl, že se bude snažit, aby vládní výdaje na obranu překonaly 2% hranici. Babiš před týdnem řekl, že si od jmenování Landovského slibuje dodržení cílů NATO. Vláda podle premiéra udělá vše pro naplnění 2% závazku. Českým hotelům a penzionům se letos v první čtvrtletí dařilo. Celkem se v nich ubytovalo skoro 4,5 milionu turistů, to je asi o 5% víc než loni, informoval o tom Český statistický úřad. Přibylo tuzemských i zahraničních hostů. Nejnavštěvovanější byla tradičně Praha. V hlavním městě se ubytovalo zhruba 1 milion a 700 tisíc turistů. Data taky ukazují, že turisté v českých hotelích a penzionech tráví v průměru 2 noci a víc. Sport. Noční teploty klesnou na 7 až... Ministerstvo vnitra zahájí správní řízení s fotbalovým klubem Slavia Praha. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Adam Rezler. Důvodem jsou výstržnosti fanoušků Slavie během sobotního ligového zápasu s pražskou Spartou. Někteří z nich vtrhli na hřiště, kde napadli hráče Sparty a házeli pyrotechniku do sektoru hostujících diváků. Ministerstvo bude podle Rezlera kontrolovat, jestli domácí tým neporušil povinnosti při zajištění bezpečnosti na stadionu.
3: Posuzováno bude i fungování pořadatelské služby a klubem přijatá bezpečnostní a preventivní opatření, včetně součinnosti s policií České republiky. Ministerstvo vnitra postupuje obdobně ve všech případech závažných incidentů na sportovních akcích.
0: Ano, případem se zabývá i policie a ligová fotbalová asociace. Počasí. Jak už bylo řečeno, na Moravě a ve Slezsku bude během noci vydatně pršet a ojedinělé i s bouřkami. V Čechách budou srážky postupně slábnout. V úterý se ochladí, na horách budou přehánky sněhové. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 mezi 105. a 106. kilometrem ve směru na Brno komplikuje dopravu porouchané vozidlo. Řidiči musí počítat se zdržením a místem projíždět se zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Její práce je o překonávání překážek a pomoci druhým. Více než 20 let stojí v čele UNICEF v Česku. Pavla Gomba je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Hezký den.
1: Alex a host.

0: Pavla Gomba je výkonná ředitelka UNICEF v České republice a náš dnešní host. Já bych začala naše povídání unikátní venkovní výstavou, která je k vidění na ostravském Masarykově náměstí. V čem je unikátní a proč Ostrava?
1: Podobnou výstavu nebo tuto výstavu děláme v naší české historii poprvé, takže to je pro nás taková premiéra. A přemýšleli jsme o tom, jak vlastně UNICEF přiblížit lidem a taky poděkovat těm, kteří nás podporují. A pro hodně lidí je UNICEF nějaká instituce. Vědí, že existují, ale často se zatím nedokáží představit ty konkrétní věci. Takže ta výstava je o konkrétních lidech, o konkrétních příbězích. Začíná vlastně tím samotným počátkem, kdy UNICEF a UNRWA pomáhali v Československu po druhé světové válce. Nám se podařilo i v souvislosti s letošním 80. výročím najít, teda v New Yorku v archivu našli takovou unikátní fotografii z Československa z roku právě 1946 a byla právě ze Slezské Ostravy, byla to nějaká škola, kam UNICEF dodával pomoc, sušené mléko a podobně. A my jsme si říkali, je sice malá šance, ale pojďme zkusit najít ty děti, které tam tehdy byly. Zkusme najít pamětníky té pomoci. Takže je to takové detektivní pátrání, ale nestrácíme naději, že se někdo ozve, buď ten, kdo v té škole tehdy seděl, nebo třeba děti nebo vnuci poznají babičku, dědečka, bylo by to krásné.
0: Takže pátráte, hledáte a doufáte.
1: Ale samozřejmě výstava je i o současnosti, protože ukazujeme třeba dobrovolníky z Česka, kteří pracují ve velmi těžkých podmínkách, ve velmi těžkých zemích a pomáhají tam. Je to vlastně takové jako symbolický koloběh, že tak jako kdysi jiní pomáhali nám, když jsme to potřebovali nejvíc, tak teď Češi pomáhají tam, kde také je to potřeba, možná více než u nás, takže je tam spousta příběhů, spousta lidí, je tam i současnost, jsou tam děti Česka, je to takový projekt pro radost. A Ostrava právě proto, že doufáme, že když to lidé budou mít blízko, že třeba právě tuhle fotografii poznají.
0: Tak a bude to potom třeba putovní výstava? Přesune se ještě někam nebo zůstane v Ostravě?
1: Už teď máme potvrzené České Budějovice, které proběhnou v polovině června, v druhé polovině června. A díváme se na další města a vlastně velmi čerstvá zpráva. Včera večer jsem dostala potvrzení, že se bude souběžně konat i právě začátkem června výstava v New Yorku. Takže se vracíme oklikou a jsme rádi, že to, co ukazujeme u nás, tak můžeme ukázat i vlastně mezinárodně pro celý svět.
0: Čili jako připomínka 80 let od vzniku UNICEF.
1: Založení, ano. Přesně tak.
0: Vy jste mluvila o dobrovolnících, kteří pomáhají, pracují. Znáte vždycky důvody, jaké vedou ty dobrovolníky k tomu, aby pomáhali? Co je k tomu motivuje, co je k tomu vede?
1: To je moc zajímavé. Nám se hlásí skoro každý den nějací dobrovolníci. Často lidé, kteří právě chtějí vyjet někam do zahraničí, ale vlastně uspokojit tu poptávku můžeme opravdu jenom minimálně. Ze dvou důvodů. Jednak ti lidé, kteří často chtějí vyjet, tak to berou jako nějaké řešení svých problémů, které mají tady. Bývají to třeba lidé v nějakých na rozcestí, nějakých životních situací, třeba když se jim rozpadl vztah a vlastně chtějí jakoby udělat takový restart ve svém životě a zkusit něco úplně nového, což je fajn. Ale my víme, anebo hledáme lidi tady do těchto krizových oblastí, kteří opravdu jsou extrémně odolní. Ti lidé musí procházet vlastně takovými různými zkouškami, musí mít i určitou kvalifikaci. Nicméně ta možnost tady je a každý rok na podzim UNICEF a další agentury OSN nabírají dobrovolníky, takže my máme radost, že právě dobrovolníci z Česka se uplatňují a příběhy některých z nich sledujeme. Teďka máme jednoho Čecha v Togu, který už je vlastně stálý pracovník a máme z toho radost.
0: Říká Pavla Gomba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s výkonnou ředitelkou organizace UNICEF Pavlou Gombou. Už jsme zmínili a popsala jste výstavu v Ostravě, kde jsou vystaveny inspirativní příběhy, nebo znázorněny, zobrazeny inspirativní příběhy. Který je pro vás tím nejsilnějším? Máte nějaký jeden konkrétní?
1: Já vlastně sleduju a je to jako fascinující, že pořád k příběhu, který je poměrně hodně známý, je možné něco přidávat. Takže pro mě je to tak trošku jako detektivka. Je to příběh první pohlednice UNICEF, která je právě z Československa a nakreslila ji tehdy 8letá Jitka Samková z Rudolfova v jižních Čechách. Takže to je jedna věc, na kterou jsme hrdí. Dá se říct, že vlastně celý fundraising UNICEF celosvětově začal tady u nás. Ale my jsme si dali tu práci, že jsme vysledovali to všechno další kolem, co kolem toho bylo, kdo vlastně tu pohlednici, kdo měl ten nápad, aby děti kreslily pohlednice, kdo tu pohlednici poslal do New Yorku, kdo, co se tam potom s tím dělo. Takže je to fascinující vlastně příběh a neustále přidáváme nějaké drobné dílky té mozaiky. Já jsem loni měla poprvé vlastně za celých více než 20 let možnost se s tou autorkou setkat. Je stále naživu, jsme tomu moc rádi a ty vzpomínky, které měla, nejsou popsány dosud v žádné knize. Vzpomínala na to, jak si to sušené mléko brali ještě v sáčcích na doma, že kromě toho, že bylo ve školní jídelně, takže vlastně všechny ty detaily, které těm příběhům dodávají ten život, tu autenticitu. No a vlastně ještě, když už ten příběh takhle vlastně i mezinárodně se snažíme co nejvíc komunikovat, tak letos v únoru jsem měla právě v New Yorku možnost vidět ten její originál. My jsme nevěděli,

0: než práce v UNICEF. Nicméně vlastně měla jsem možnost nějakou dobu právě být na stáži v Zimbabwe, v jednom z těch větších měst, na magistrátu, kde jsem pracovala ve financích tehdy, a byla to taková zkušenost, která opravdu člověku zamíchá hodnotami. Měla jsem tam možnost i potkat vlastně děti třeba, které žily na ulicích. A to bylo takové setkání, kdy se člověk uvědomí, že žádné peníze takovému dítěti nepomůžou, že i kdybyste jim tam vysypal všechny kapsy a poslal, co máte na účtě. A já jsem tehdy byla studentka, která opravdu toho moc neměla. Tak, ale že ty děti potřebují spíš někoho, kdo se o ně postará, kdo je pošle do školy, kdo je večer uloží ke spaní. A tady tohle uvědomění byl takový jako strašně silný okamžik vlastně v mém životě. Takže když jsem se vrátila zpátky, tak už jsem se nedívala po práci v bankách, ale hledala jsem něco, co by dávalo větší smysl, a takovou šťastnou náhodou jsem našla UNICEF a je to nejkrásnější práce na světě. Je jinačí, než si lidé myslí. Uvnitř je to prostě jinačí, ale přece jenom na konci dne, když zavíráte dveře, tak víte, že jste někde někomu na druhém konci světa pomohl, a to je k nezaplacení.
1: To stojí za to. Pavla Gumba je naším hostem.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: a host si povídám s Pavlou Gombou, která stojí v čele organizace UNICEF v Česku už přes 20 let. Dá se říci, dá se specifikovat, kdo v současné době a kde potřebuje největší pomoc?
1: Jsem se zrovna dneska ráno dívala, protože máme vlastně přístup k informacím v reálném čase v podstatě ze všech zemí na světě. Je spousta krizí, které probíhají a jsou zastíněné jinými velkými krizemi, takže se o nich málo ví, málo mluví a vlastně ti lidé mají tu smůlu, že se jim stalo zrovna něco v takhle těžké době. Takže třeba záplavy na Madagaskaru, to je něco, co vůbec v médiích vlastně není vidět a přesto i tam jsou potřeby obrovské. Haiti občas probleskne, ale kdybychom to brali jenom jakoby absolutním počtem těch opravdu velmi potřebných dětí, dal by se říct v ohrožení života, tak ta nejhorší situace právě teď je v Súdánu, kde vlastně v zemi, která má 33 milionů obyvatel, tak 17 milionů dětí, je to nepředstavitelné číslo, skoro dvě České republiky vlastně potřebují pomoc pro to, aby přežili. To znamená, že skutečně jde o to základní výživa, voda, nějaké jako základní bezpečí, kam složit hlavu. A samozřejmě těch krizí víc přibývá a válek víc přibývá, než aby jich ubývalo. Takže celý Blízký východ, to jsou všechno věci, o kterých slyšíme politicky. Slyšíme analýzy, slyšíme rozbory, na kterého vůdce, jaký dopad to bude mít, ale vlastně o těch lidech, kteří tam žijí, o těch dětech, které tam žijí, které se i do toho rodí a vlastně neví, netuší, do čeho přichází, do jakého světa přichází, tak ta situace je samozřejmě nejhorší.
0: Jak se vy sama osobně vyrovnáváte s bezmocí, protože pomoci všem zkrátka nemůžete?
1: To je hodně vlastně častý argument a lidé občas píší a říkají, jako má to vůbec nějaký smysl, stejně nemůžete pomoct všem. A já aspoň pro sebe si to vždycky překládám, tak kdybych přišla k lékaři s bolavou nohou a on mi řekl, že stejně nemůže vylečit všechny lidi na světě, tak mě nevylečí, jak by mi asi bylo. Takže pro mě je to o tom, co můžeme udělat a máme tu možnost, tak bychom měli. A samozřejmě jsou věci, které jsou mimo naši kontrolu. Jsou nemoci, které se zatím nedají vylečit, na které není lék. A je dobře, že se na ně lék hledá, ale jsou to věci, se kterými se člověk musí smířit, ale současně vlastně má tu motivaci, to, co jde a to, co v jeho moci je, tak udělat.
0: Musela jste někdy volit mezi dvěma pomoci? Jednou pomůžete, druhému ne?
1: Já jsem naštěstí v téhle situaci nebyla, ale moji kolegové v terénu jsou v téhle situaci často. A zvlášť v těch jakoby nejtěžších krizích, kde třeba právě podvýživa pořád každý rok zabíjí asi 5 milionů dětí a často se ty děti třeba dostávají do těch výživových center už pozdě, kdy jim není možné pomoci. A vlastně ti kolegové mají nějaké prostě náramky, kterými rozřadí děti při příjmu na ty, které je možné jako 100% zachránit, které jsou třeba na 50% a které už prostě mají nulu. A to je strašně kruté. Ale na druhou stranu je to právě o tom, aby se vlastně ty prostředky a pozornost soustředily na ty, kde ta možnost, to, o čem jsme mluvili, kde ta možnost ještě je. Takže nechtěla bych být v té situaci, ale jsou to momenty, kterým prostě ti lidé reálně čelí a je to samozřejmě velká zátěž na psychiku.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Námi Pavla Gomba, která je už přes 20 let výkonnou ředitelkou UNICEF v Česku. Ve své práci řešíte týrání dětí, jejich podvýživu, problémy se vzděláním, děti ve válečných konfliktech jste zmiňovala. Jak potom reagujete nebo nerozčílí vás, když narazíte potom na člověka, který řeší malichernosti?
1: To ani ne, protože vlastně to je jedna z těch věcí, které jsem poznala díky téhle práci, že ten problém, který člověk řeší aktuálně, je vždycky ten největší problém na světě, že všechno je relativní. Takže když se vám rozbije pračka, tak prostě potřebujete vyprat a musíte vyřešit tu pračku a na chvíli to zastíní všechno ostatní a nějaké prostě uvědomí, mění, že na druhém konci světa jsou horší problémy, vám stejně s tou pračkou nepomůžou. Takže já myslím, že vlastně tahle práce mě přivedla k větší laskavosti a možná pochopení lidí v těch jejich problémech. Ale na druhou stranu mě rozčuluje možná o to více. Mě rozčulují ty problémy, které lidi způsobují sami. Ty věci, které vlastně i my řešíme opakovaně. A někdo by právě řekl, to je prostě zbytečné, jako to jste řešili už předloni. Ale my máme odpovědnost ne vůči tomu, který to způsobil, ale vůči tomu dítěti, které v tom je a vlastně nemá jinou šanci, nemá jinou možnost. Takže jako snižuje se mi tolerance vůči těm lidem, kteří prostě páchají problémy a vytvářejí problémy zbytečně, protože i tak těch problémů k řešení je dost. Ale současně nemám s tím možnost cokoliv udělat, takže člověk se s tím musí naučit žít a soustředit se na to pozitivní prostě.
0: Když mluvíme o dětech, těch zasažených oblastech, tak pro jaký věk dítěte je to úplně nejhorší, ta situace, které dítě to vnímá nejhůře?
1: Ono je to těžké asi takhle říct, nicméně my víme, že v podstatě už děti před narozením vnímají a že i to, co se jim děje před narozením, tak je ovlivní. A teď mluvím právě třeba o té podvýživě, takže proto pro nás podvýživa začíná s péči o matky, o nastávající matky. Ne všichni lidé vědí, že vlastně v tom kritickém období před narozením a během prvních 3 let života se vlastně vytváří imunita, vytváří prostě všechno. A pokud to dítě není dobře živené, tak vlastně nikdy se mu plně nevyvine ani mozek, ani vlastně tělesné funkce a potom už to nelze dohnat. Takže kdybych měla zvolit jenom jedno období, tak by to bylo skutečně prostě to období před narozením a první 3 roky života. Samozřejmě, že zdánlivě, pokud mluvíme třeba o nějakém zneužívání, o násilí, o tom, co se děje třeba v tom bezprostředním okolí, tak ty děti, které jsou starší, v tomu můžou být citlivější, ale nepodceňovala bych i vlastně vnímání těch nejmenších dětí, které nám třeba nemůžou to říct a sdělit. Neznamená to, že to nevnímají, že to neovlivňuje.
0: Vypadá to, že se jich to netýká, ale týká se jich to bytostně. Chtěla jste někdy nějaké dítě si přivést sem?
1: No málem se mi to stalo s jednou dívkou z Rwandy. A už jsem tady zjišťovala prostě podmínky, opravdu jsem si k ní vytvořila takový vztah, natáčeli jsme s ní dokument a pro mě to byla taková popelka. Velmi silný příběh, ta dívka ztratila rodiče a opravdu žila v extrémní chudobě, ale taková jako byla v ní taková odolnost a současně tichost a současně pokora a starala se ještě o sourozence, bylo to skutečně o samotném přežití, takže člověku to skoro zlomilo srdce. Ale když jsem právě začala zjišťovat všechny ty praktické věci a uvědomila jsem si, že tady převezu dívku, které v té době už bylo 15 let, že by to bylo jako přesadit květinu, že by to bylo vlastně pro ní strašně těžké začít tady chodit do školy mezi prvňáky, že bych musela samozřejmě vzít její sourozence, aby nebyla opuštěná, že vlastně to není úplně jednoduché a přemýšlela jsem o tom, co je v jejím nejlepším zájmu, jak jí nejlépe můžu pomoci. A vlastně jsem dospěla k tomu i to, co je princip UNICEF, oklikou osobní, že nejlépe je pomáhat dětem tam, kde se narodili, dát jim tu možnost, aby prostě mohli vyrůstat tam, aby mohli chodit do školy tam, aby zůstali ve svém prostředí. Takže ještě vlastně s touhle osobní zkušeností člověk došel k tomu, že ten postoj je správný.
0: A jste v kontaktu s tou dívkou?
1: Ztratila jsem s ní potom kontakt, ale když jsem tam byla naposledy, tak jsem přes kolegu se snažila zjistit, co s ní je. Tehdy bylo už 25. Říkala jsem si, kolik asi má dětí a podobně. A sice jsem, protože žila velmi daleko, takže jsem se s ní neviděla, ale vím, že vlastně studuje, že byla na univerzitě, což samo o sobě je neuvěřitelný zázrak. A děti ještě neměla, ale byla zasnoubená, takže pro mě takový aspoň trochu happy end, nebo prostě pokračování, nějaký milník. Ale současně jsem si uvědomila, že vlastně UNICEF je v životě těchto dětí, kterým pomáháme, jenom jeden malý bod a potom ten život jde dál, ale ten bod je důležitý. A je možné, že na mě zapomněla, ale vlastně to, že jsme jí mohli tehdy pomoct, bylo úplně zásadní.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídám si s Pavlou Gombou, výkonnou ředitelkou UNICEF, což je fond, který pomáhá dětem po celém světě. Vybavíte si ještě to poprvé, když jste přijela do takové země chudé?
1: Pro mě byla zásadně ta zkušenost v Zimbabwe, velmi osobní, ale moje první mise v rámci UNICEF byla do Kambodži a tam jsem se vlastně poprvé setkala právě s tou jako smrtí bezprostředně, kde jsme byli v jedné velmi zapadlé vlastně provincii hraniční, opravdu v oblastech, které tehdy ještě byly zaminovány, takže se tam nedalo v podstatě chodit jinde než po vyznačených cestách. To nebezpečí tam bylo velmi reálné a člověk pochopil, že byť tam třeba leží úrodná půda ladem, tak ti lidé ji nemůžou obdělávat a v té vesnici jsou právě třeba děti podvyživené. Ale byli jsme na návštěvě i v nemocnici, kde vlastně byly předčasně narozené děti a tam jsem viděla umírat dítě a nemohla jsem mu pomoct. A to byl jeden z těch okamžiků také vlastně, které člověku dávali tu velkou motivaci v tom pokračovat, protože jednak těch dětí tam bylo hodně, nedalo se ty děti převést. V celé provincii tehdy měli 3 inkubátory, které byly samozřejmě všechny obsazené nebo možná ani ne funkční. A takže jako 10-hodinovou cestu po silnici dítě nepřežije. Není možné zajistit vrtulník pro jedno dítě. Vlastně jakoby ta realita, ten střet s tou realitou, která vlastně u nás má jednoduché řešení, ale tam ne, takže motivace velká.
0: Pro vás motivace, pro někoho jiného by to mohlo být ten střet s realitou naopak odrazující, že by si řekl, tak na tohle já prostě nemám, takže musíte být strašně silná osobnost.
1: Já myslím, že ne. Právě mám vlastně to štěstí a to je taková ta třešnička na dortu v téhle práci, že občas vidím i ty výsledky. Takže se třeba vrátím do stejné oblasti po 5 letech a já tam vidím, jak se to posouvá, jak to vlastně jde k lepšímu, někdy až teda strašně rychle, že by snad člověk šlápnul na brzdu. Ale právě třeba ze Sierra Leone mám takový zážitek, kde jsem se vrátila po 5 letech do stejné oblasti, předtím tam nebyla škola a děti chodili prostě ty, které ještě mohly, tak chodili prostě 5 kilometrů daleko do školy. A když jsem tam přijela po 5 letech, tak tam byla škola díky podpoře UNICEF a děti měly boty, což si nikdo jako z těch dalších lidí, kteří tam byli, nevšimli, protože to je normální, že děti mají boty, ale oni před těmi 5 lety boty neměli, což znamenalo, že nemohli chodit do školy, že měli prostě parazity z té půdy a podobně. Takže jakoby pro mě to, že děti mají boty, byla obrovská známka pokroku a to, že sedí v té škole. Takže člověk si všímá i těch věcí, které, když tam člověk třeba přijede poprvé, tak nevidí.
0: Šlo vám někdy o život v nějaké z těch oblastí? Vy jste zmiňovala zaminované území.
1: No, možná šlo, možná o tom ani nevím vždycky. Měla jsem takový zážitek ze Středoafrické republiky, kde jsme teda přežili vlastně napadení, takový jako incident nešťastný se skupinou rebelů. Nicméně hodně lidí si právě představuje nějaké boje a násilí, ale tady v těchto oblastech může jít o život i z úplně jiných věcí. Asi nejnebezpečnější jsou třeba přesuny, právě jakoby dopravní třeba situace, nehody, pády vrtulníků a podobně. Před měsícem jsme přišli jednu kolegyni v Kongu, která teda zemřela na nálet dronem, ale mám takovou vlastně veselou příhodu od svého kolegy také z Konga, který byl v oblasti, kde byla ebola, což je velmi smrtelná nemoc. A když se vracel zpátky, tak začal mít prostě všechny příznaky a prostě věděl, že je zlé a přijel do hlavního města v noci, kdy byly všechny nemocnice zavřené, nebyla tam pohotovost jako u nás, takže musel přespat na zápraží, manželka ho nepustila domů, protože se bála o děti, takže oprávněně. A když ráno otevřel nemocnice, tak prostě tam spěchal a tam mu diagnostikovali malárii. A on říkal, já jsem nikdy v životě nebyl tak šťastný, že mám malárii a že to není ebola, protože to riziko je samozřejmě reálné.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s Pavlou Gombou, která stojí v čele organizace UNICEF v Česku přes 20 let. Jak velká je vůbec dnešní pomoc České republiky dětem ve světě?
1: Je opravdu významná a my si vážíme toho, že každý rok roste, protože v loňském roce jsme v Česku získali 95 milionů, což je krásné, a to jsou příspěvky od lidí, od úplně obyčejných lidí, kteří posílají třeba 100 korun měsíčně, ale přesně tohle pomáhá. A my si vážíme té pomoci v zahraničí, tam, kde to je potřeba nejvíc, ale rozvíjíme i projekty tady u nás v Česku a dělají nám radost. Máme například anketu Dítě Česka, kde hledáme nadané, aktivní, empatické děti u nás ve věku mezi dětmi na základní škole a mezi středoškoláky. A ty chceme ocenit. Vlastně chceme ukázat, jak skvělá generace nám tady vyrůstá, že to nejsou jenom děti u mobilů, že to jsou i děti, které dělají něco dobrého pro druhé, pro nás všechny. A chceme vlastně jim za to poděkovat. Takže právě teď máme otevřené nominace, sbíráme. Pokud nás slyší nějaký rodič nebo učitel nebo vedoucí kroužku a ví o dítěti, které by se zasloužilo tohle ocenění, tak může nominovat na webu dítěčeska.cz a my se moc těšíme. Každý rok je zajímavé sledovat, jak se to vyvíjí.
0: Dokdy ta nominace je možná a kdy budeme znát to oceněné dítě?
1: Nominace jsou otevřené až do konce září a vyhlášení proběhne 14. listopadu. Je to projekt, na kterém spolupracujeme s Univerzitou Karlovou, takže velmi slavnostně ve Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy. A třeba loňští vítězové, 10letý Šimon, který je už v tomto věku filmář a natočil takový zajímavý dokument, film, vlastně hraný film o šikaně, aby se podělil s problémem, který se týká i jeho. A nebo 16letá mladá vědkyně Adela z Liberce. To jsou děti, o kterých je dobré vědět a jsou určitě inspirací ostatním.
0: Když odhlédneme od UNICEF, od pomoci druhým, jaká je Pavla Gomba v soukromí?
1: Tím, že ve své práci se setkávám se spoustou lidí a chodím na spoustu akcí a podobně, tak v soukromí mám moc ráda ticho.
0: Ticho léčí.
1: Ticho, ano. Ticho a vlastně jakoby právě, aby člověk udržel tu rovnováhu, aby mohl i dávat. A baví mě vlastně číst, vzdělávat se. Nedávno jsem absolvovala kurz hypnozy, takže umím hypnotizovat. Nevyužívám to v práci, ale fascinuje mě, jakými všemi způsoby se dá třeba pomáhat druhým, ale i sám sobě, aby člověk byl v pohodě a aby dokázal prostě dávat to, co lidé potřebují.
0: Jak jste se cítila, nebo jak se cítíte v hypnoze?
1: Jsou různé druhy hypnozy, ale vlastně je to něco, co pomáhá třeba při relaxaci nebo při nespavosti. To jsou věci, které aplikuji i sama na sobě, takže někdy v noci člověk nemůže vypnout ten motor, který má v hlavě, a pořád mu jedou další a další myšlenky. Takže to je přesně ten moment, kdy třeba hypnoza může pomoct.
0: Čili odpoutat se od světa, od myšlenek, toku myšlenek a usnete, jo, zkrátka.
1: Jo, výborně.
0: Úžasné, moc děkuju, že jste byla naším hostem a ať se vám daří, zejména tady ve vaší úžasné práci. Pavla Gomba byla naším hostem.
1: Moc děkuji, naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Česko zasáhly bouřky. Hasiči ve východní půlce Česka výjíždějí k desítkám zásahů. Pavilon S brněnské dětské nemocnice čeká příští měsíc rekonstrukce. Po deštivé noci přijde chladné úterý se sněhem na horách. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Do východní poloviny Česka dorazily odpoledne silné bouřky. Na Vysočině hasiči výjížděli zatím k asi 20 zásahů. Nejčastěji pročišťovali kanalizace a pomáhali čerpat vodu ze zatopených sklepů. Bouřky doprovází i kroupy. Ty padají i na jižní Moravě, nejintenzivněji na Hodonínsku. Pro oba kraje platí stejně jako pro zbytek východu republiky výstraha proti silným bouřkám. Ty by měly po půlnoci postupně ustávat. Jen v Moravskoslezském kraji a v části Zlínského a Olomouckého kraje potrvají až do rána. Podle meteorologů místy napadlo v úhrnech i kolem 40 mm srážek a podle předpovědi bude srážek ještě přibývat. Na východě Česka se totiž tvoří i velmi silné bouřky, takzvané supercely. Dělníci začnou od června opravovat pavilon S dětské nemocnice v Brně. V něm sídlí dětské infekční oddělení a jednotka intenzivní péče. Nemocnice teď postupně stěhuje lůžkovou část na pediatrickou kliniku. Týká se to asi poloviny pacientů. Ambulantní provoz by měl zůstat zachovaný. Kvůli stavbě ale může docházet ke změnám.
3: Fakultní nemocnice Brno, pod kterou dětská nemocnice spadá, chce mít se stavební firmou smlouvu podepsanou do začátku června. Dělníci budovu v Černopolní ulici zateplí, vymění okna, dveře i výtahy. Součástí oprav bude i instalace nové vzduchotechniky s klimatizací, která v budově zatím není. Nové budou i rozvody a na střeše přibudou solární panely. Hotovo chce mít vedení nemocnice do léta příštího roku. Šimon Franz, Český rozhlas.
1: Dva turisté, kteří loni objevili zlatý poklad u Zvičiny na Trutnovsku, dostanou rekordní nálezné, téměř 12 milionů korun, rozhodl o tom Královéhradecký kraj. Poklad obsahoval téměř 600 zlatých mincí, ale také šperky, tabatěrky a další cennosti. Nálezci ho po objevení předali Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Podle odborníků jde o mimořádný novověký nález, jehož hodnota přesahuje 47 milionů korun. Výletní loď MV Hondius, kterou zasáhl hantavirus, opustil posledních 28 lidí. Na plavidle zůstává už jen část posádek. Ta popluje do nizozemského přístavu, kde je loď registrována. Podle záběrů španělské televize TVE evakuovaní nastupují do autobusu, které je převezou na letiště. Odtud pak odletí repatriačním letem do Nizozemska. Loď se musela kvůli silnému větru přesunout ke Kanárským ostrovům. Sport. Fotbalisté Artisu Brno se přiblížili baráži o postup do nejvyšší soutěže. Ve 28. kole šance Národní ligy vyhráli v Opavě 2-0 a udrželi tedy třetí místo v tabulce. Náskok na týmy mimo baráž navíc zvýšili na 3 body. Skóre otevřel Nigeriec Kwadria Ederiden. Po přestávce přidal druhý gol stoper Ondřej Čoudek. V dalších kolech přivítají Žižkov a poté nastoupí v Chrudimi.
2: Počasí.
1: Na Moravě a ve Slezsku bude během noci vydatně pršet, ojedinělé i s bouřkami. V Čechách budou srážky postupně slábnout. V úterý se ochladí, na horách budou přehánky sněhové a nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Začínáme dopravní situací ovlivněnou počasím. Ve Žďáru nad Sázovou jsou kvůli záplavám uzavřené ulice Brněnská a Smetanová. Voda komplikuje také průjezd v České Metuji. Na silnici 3 číslo 26836 části Lindava u Cvikova zůstává uzavírka kvůli sesuvu skalního masivu. Tak jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Utáhneme rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a prédy.

včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes klivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušený výlet dnešním Gandry dostavníkem za nahrávkami, které se objevily mezi novinkami v poslední době. Ta první, vrchovatě naložená zlatokopeckou romantikou, se jmenovala Zlato a zpívali ji Petr Kocman, Tomáš Linka, Alan Mikušek a pochopitelně Roman Horký. Momentálně v dlouhém zatmění s Ilonou Čákovou.

ръцаних рант. Se mi táto dával od dětství slaběj z dobrodění hrát. Přijmi prohry, nečekej vítězství, věř mi, že nezapomínám. I když jsem tady a ty tam, kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil.

se studá. Přes větve časem tlejícím

obrázků a skic. Se tuškou z narpy

městě sochám se klaníš. A na mostě mostů toužíš se smát. Madonna s růží.

Tony Joch a návrat je stuctu písniček jeho loňského alba Na stopu a rychle do Texasu, který je od nejútlejšího dětství domovem i hlavní pracovnou letos 44-letého Kofi Andersona. Letošní v pořadí už 11. album se jmenuje Come On With It.

Kofi Anderson a klasický vlastenecký country hold Amerika je mým domovem. Před třemi lety se svým novým projektem pochlubila písnička Pavlína Jíšová, na kterém konečně uvedla studiovou nahrávku dávných vzpomínek, kdy patřila do sestavy formace Sem tam, v Týně nad Vltavou. Stejně jako folkový tulák Jarda Matěj Matějů.

Pavlína Jíšová a ze jeho projektu Neznámé, písnička věnovaná kamarádům, kteří zahynuli při autonehodách. Jmenuje se Být šťastný musíš sám. A ještě jednou vás zavedu za Pavlínou, tentokrát do času, kdy byla jedním z pilířů společnosti Pavla Lohonky.

Nechala mě tady stát v dešti, odjela a já vím, že se nevrátí, protože už je taková. Kofi Anderson a z jeho letošní nabídky písnička She Ain't No Chevy. Ovšem v sestavě alba nenechává Kofi nic náhodě a zarputile hlásí pojeď zpátky, drive on back.

Tony Jox s Ivou Marešovou, nad námi rozprostřeli modré nebe a před námi je výlet do Jantarové země, která je aktuálně jednou z 22 položek alba Mi vyhnání z ráje. V němž nabízí Žalman se svou stabilizovanou společností vesměs čerstvé verze elitního zpěvníku, který jej provází vlastně od času Minisingerů. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera s vůní divokého horského tymiánu. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Liberecký kraj odmítá současnou podobu akceleračních zón v regionu. V Přerově skončila přestavba nového sídla úředníků za téměř 300 milionů korun. Teploty spadnou k nule, na horách napadne sníh. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Liberecký kraj nesouhlasí s žádnou z navržených akceleračních zón na svém území. Mimořádná rada kraje dnes odsouhlasila 10 zásadních připomínek, které zašle Ministerstvu pro místní rozvoj. Radním vadí, že navržené akcelerační zóny pro solární a větrné elektrárny nebyly prodiskutovány s obcemi a nerespektují ani jejich územní plány. Navrhovaných 41 větrných elektráren o výšce 250 metrů by měl navíc podle náměstka hejtmana Jiřího Klápště TOP 09 velký negativní dopad na krajinný ráz.
2: V některých místech by starostové a občané strpěli 2 až 3 větráky, nikoliv prostě ten kopercový nálet, který tady je plánován. Například ta oblast pod Krkonoší může být fatálně dotčená, protože v souhrnu tam může být až 7 těchto ploch, takže se podíváte na Krkonoše, tak tam bude takhle pás větrníků před Krkonošemi, což si myslím, že si naše nejvyšší pohoří nezaslouží.
1: V Přerově skončila přestavba nového sídla úředníků za 344 milionů korun. Původně schátralou administrativní budovu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka dnes převzali zástupci města. Jedná se o největší investici v novodobé historii města. Budova bude pracovištěm pro 100 magistrátních úředníků. Vlakové nádraží v Turnově se má změnit v moderní přestupní uzel. Správa železnic připravuje na letošek soutěž na rekonstrukci této železniční stanice. Například vlaky na Jičín už nebudou ve stanici měnit směr jízdy kvůli úvrati, ale projedou Turnovem napřímo. Podle generálního ředitele správy železnic Tomáše Tóta přinese investici ve výše 1 miliardy korun i další změny.
3: Doplnění provozní budovy, odkud budeme řídit dopravu, doplnění staničního zabezpečení a zároveň výstavba nových nástupišť, včetně podchodů, znamená, že vlaky do Liberce zkrátí dojezdovou vzdálenost až o 10 minut. Sport.
1: Reprezentační fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra by byli vyřazeni z A týmu Slávie, i kdyby se sobotní ligové derby se Spartou dohrálo. Radiožurnálu Sport to řekl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Chorý viděl červenou kartu za to, že udeřil loktem do obličeje hostujícího stopera Asgera Sorensena. Douděra za nedávky rozhodčímu. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík přitom hráče před podobným chováním varoval.
4: Jsem před zhruba 14 dny seděl s celým vedením A týmu, seděl jsem s lídry, s kapitány a měli jsme asi hodinu a půl trvající diskuzi. V rámci této diskuze jsme si jasně řekli, jak má vystupovat Slávie na hřišti. Já jsem jim jasně řekl, že pro příští podobná situace, že už těch excesů bylo dost a že při příští podobné situace ty tresty, že budou exemplární.
1: Sobotní derby pořadatelé ukončili v nastaveném čase za stavu 3-2 pro Slávii kvůli výtržnostem domácích fanoušků. Slávii hrozí od disciplinární komise kontumace zápasu ve prospěch Sparty, pokuta do 10 milionů korun a taky uzavření stadionu maximálně na 6 utkání. Počasí. Během noci bude na Moravě a ve Slezsku vydatně pršet, ojedinělé i s bouřkami. V Čechách budou srážky postupně slábnout, v úterý se ochladí, na horách budou přehánky sněhové. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na D10 mezi 30. a 31. kilometrem ve směru na Turnov se tam střetlo osobní auto se zvěří, místo tvoří překážku na vozovce a řidiči musí projet se zvýšenou opatrností. Tak nohu z plynu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už pro vás divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. V divadle pro vaše uši se mi občas nabídne taková vzácná příležitost. No, představte si asi jako když stojíte u knihovny a máte v ruce jednu knížku v několika různých vydáních. Pokaždé jiný rok vydání, jiný obal, jiné ilustrace, vydat tady třeba ilustrace úplně chybí. Zkrátka, pro nás to dnes znamená různé zvukové zpracování jednoho jediného příběhu. Tak se nechte překvapit, anebo možná vám napoví už první melodie.

0: Nevím přesně, jaký ostrov pokladů měl tedy na mysli Vaby Daněk, ale za to vím, na jaký ostrov pokladů se teď společně vydáme. Samozřejmě vrátíme se na stránky stejnojmenného románu Roberta Louise Stevensona, který asi nechyběl v žádné klukovské nebo holčičí prostě dětské knihovně. Jen v rozhlase měl v průběhu let několik adaptací. Dochované jsou dnes už jen dvě. Ta první s titulem Poklad na ostrově je z roku 1966 a hlavního hrdinu Jima Hawkinse si v ní v režii Karla Weinlicha zahrál tehdy 31letý, ovšem s věčně mladickým hlasem Jaroslav nebo Jaroušek Kepka.
1: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled, hlavou mi táhnou sny a dumy, lákám neširý svět, lákám neširý svět. Hradec mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let, když vlny hučí dálky zdraví. A mně je 15 let, a mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned, porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět, a navrátit se zpět.
2: Jsme na místě, pane.
3: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
2: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
3: Je z té vaší hospody vidět na moře?
2: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
3: Mohl bys být ohroděný plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
2: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
3: No, na to se musím napít.
2: Maminko, vedu ti hosta.
3: Kluku, ty se máš k světu.
4: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Lifesayem?
2: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
4: Děkuju ti.
2: Představ si, že tento pán...
3: Vy jste hostinská?
4: Dobrý den, pane, k vašim službám. Pán chce přespat?
3: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
4: Jako v ráji.
3: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. Ale dám klid, rozumíte?
2: Říkal jsem pánovi.
3: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
4: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
2: Hned jsem zpátky, pane.
3: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
4: 4 zlaťáky.
3: No až je projím, řeknete si o další.
4: Děkuju vám, pane. Hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
2: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
3: No uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
2: Budete si ještě něco přát?
3: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli, víš, co je tohle?
2: Stříbrná 4 pence, pane.
3: Tak. A chtěl bys si vydělat?
2: To bych musel hodně dlouho pracovat.
3: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
2: Myslím, že ano, pane.
3: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
2: Po jednonohém námořníkovi?
3: No snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdybys to uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit, kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
2: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
2: Děkuju vám, pane.
3: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
2: Budete večeřet, pane?
5: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
2: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
5: Proč pak, hochu, mně se to líbí.
2: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
5: Kapitán, no samozřejmě náš byl, to bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
2: Vy ho znáte?
5: To bych řekl, je takový vysoký, silný, má na ušnici a dvě jizvy na tváři.
2: Přesně on, pane.
5: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
2: Jak to víte, pane?
5: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
2: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Támhle jde po pěšině naproti na stráni.
5: Na mou duši. Tiše, skrčku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko nebo...
6: Dobrý večer.
5: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
6: Co? Ať mě hrom černý pes.
5: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
6: Nech toho. No dobrá. Vyčeníchaliste mě. Co chceš?
5: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
6: Nežvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
2: Mám přinést polévku, kapitáne?
6: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
2: Ano, pane.
5: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
6: Nejsem. A zmizni odtud.
2: Jak si přejete,
7: pane?
6: Pamatuj si. Svou kůži nedám, lacino. Můžeš to vyřídit rytířů.
5: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
6: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly Flintovi.
5: Patří nám všem.
6: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
5: Pamatuj na Bengana.
6: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošníka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mě svěřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli, kudy kam. Krysy. Vždycky jste byli jen krysy.
5: Nadáváš. Stejně ti to nepomůže, Bile. Víš dobře, že máš na vybranou jen 2 věci. Buď nám dáš mapu, nebo...
6: Nebo
5: dostaneš černou známku.
6: Ty lotři.
5: Rozmysli si to dobře. Buď mapu.
6: Neleknu se vás.
5: Nebo černou známku. Zapiš si to za uši. Přijdeme brzo. S Bohem, Bile.
6: Neleknu se vás. Rozumíš? Všichni se budete houpat na obrátce. Radši si ještě pořádně loknout rumu, než... Proč se mi najednou tak točí hlava? Jime, kde jsi? Žil.
2: Já za to nemohu, pane doktore, říkal, že je to jeho kamarád a vůbec nebyl jednonohý.
8: Jime, prosím tě, nech už všech nesmyslů. Jednonohý námořník. Podej mi obklad.
2: To nejsou nesmysly, pane doktore, on říkal...
4: Určitě je mrtev, určitě a musí umřít zrovna v našem starém poctivém hostinci.
8: Jen klid, paní Hawkinsová. Je právě tak živý jako vy nebo já. Zatím ho jen klepla slabá mrtvička. Není divu, táhne jako duha.
4: Víte, kolik nám je dlužen?
2: Pane doktore, maminko, podívejte, tady to tetování.
4: Pro všechny svaté. Šípenice. On má šípenici na ruce.
8: Jen aby neměl oprátku na krku. Jimmy, ještě vodu.
2: Ano.
8: Tak. Nedal bych za to groš. Jimmy, bojí se krve? Ne? Tak drž to umyvadlo, pustím mu teď trochu žilou.
2: Tady, pane doktore, podívejte, tady je vytetovaný nějaký nápis.
8: Billy Bonesovi, jeho zlatíčko.
4: Fuj!

0: pes. Kde je černý pes?
1: Prosím, mrož, pes, hotový cirkus. Přeskočilo mu z toho v hlavě.
2: Uklidněte se, pane. Žádný mrož tady není a pes taky ne.
0: Co se to se mnou stalo?
3: Pan doktor Livesey je náš přítel.
2: Dopřáváte si příliš rumu, vážený. Mrtvice se o vás pokoušel, pane Bonesy.
0: Já nejsem Bones.
2: Bones nebo Jones, to máte jedno. Ale ať jste Petr nebo Pavel, jedno vám kladu na srdce. S rumem si dáte od dneška pokoj. Jestli se nechcete dostat rovnou na prkno, na nejvýš sklenku denně. Stát si ještě jednou to, co dnes, neručím za nic.
0: Doktor. Máte pravdu, stát si ještě jednou to, co dnes. Ne. Buď já, nebo oni. Špatně mě znáte, rytíři štěstěny. Byl ještě není starý prohnilý koráb. Ta hlava. Do postele. Jime, pomoz mi do postele.
2: Konečně rozumné slovo. Paní Hawkinsová, dohlédněte na něho. Aspoň týden musí ležet.
3: Pojďte, kapitáne, pomohu vám.
2: A nezapomeňte, co jsem vám řekl. Ani kapku navíc. Přijdu se na vás podívat zítra.

0: Podarujte ubohého žebráka, podarujte ubohého slepce, podarujte chudáka, pomozte ubohému člověku.
1: Co si přejete, pane?
0: Zdá se mi, že mluvím s chlapcem. Řekni mi, kde je tu hospoda u admirála Bemboa?
1: Jste přímo před ní, pane.
0: Mohu tě o něco poprosit, chlapče?
1: Jistě, pane.
0: Doveď mě ke kapitánu Bonesovi.
1: Ke kapitánu? Tady žádný pan Bones nebydlí.
0: Ale chlapče, snad bys nelhal. To je hřích, dítě, to je veliký hřích. Potřebuju s ním mluvit jen malou chvilku.
1: Říkám vám, že jste se spletl.
0: Tak dobrá, hochu, věřím ti. Jistě bys neobelhal ubohého slepce. Podej mi, chlapče, ruku. Vyveď mě zase na cestu, prosím tě.
1: Musíte dávat pozor.
2: Au, co to děláte? Vždyť mi zlomíte ruku.
3: Zlomím ti, jestli mě okamžitě nezavedeš ke kapitánu. Zlomím ti nejdříve jednu ruku a pak druhou.
2: Ale já nesmím.
3: Veď mě.
2: On je nemocný. Počkejte, nechte toho, já vás povedu.
3: No, tak si pospěš. Se mnou nejsou žádné žerty. To si pamatuj.
4: No si ty, Jimmy?
2: Přišel za vámi. Kam chrát, pane?
3: Bile Bonesy. Naše chvíle přišla.
4: Kostelní lavice.
3: Tak, starý brachu, nečekal jsi nás tak brzo.
4: Pouš toho, chlapce. Přinesl jsi mi černou známku?
2: Kapitáne.
4: Dobrá, kostelní lavice. Ať se teda stane, co se má stát.
3: Ještě si můžeš zachránit život, Bile. Můžeš dát mapu po dobrém. Za 6 hodin... si přijdeme pro mapu.
4: Za 6 hodin vám zakroutím krkem. Pošlu vás ke všem čertům.
3: Tak se rozluč se životem, Bile. Za 6 hodin přijdeme všichni. Všichni! Přemýšlej o tom. S Bohem.
4: Jen přičte. Přijďte, rozbiju vám hlavu, vy, nebojím se vás. Kdyby se mi tak netočila hlava. Jimmy, rum, přines mi rum.

0: šťastnou hlavu.
1: Kapitáne, co je vám?
0: Dojeď, dojeď pro doktora. Jimmy, hlava se mi točí. Řekni mu, že banda, moje zlato. Ne, moje zlato nedostanou.
2: Máš ještě 6 hodin času.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
4: V dalším Ostrově pokladů Jaroslava Kepku po letech opět v režii Karla Weinlicha v hlavní roli vystřídal Jiří Langmajer. Tomu sice v roce 1983 nebylo ještě přes 30, ale věk skutečného Jima Hawkinse už měl jako 17-letý taky dávno za sebou. V následující ukázce, jako bychom vlastně navázali tam, kde jsme před chvílí skončili, totiž v krčmě u admirála Benboa.

0: Rusy, rytíři ještě z celý přišli. A běž, výraz dveře.
1: Je otevřeno.
2: Podívejte, Billy Bones leží tady nalevně na zemi.
1: Asi zaháněl strach rumem.
0: Vstávej, Billy Bones, jo, tak mám ti pomoct tou hledykou.
3: Ten už nevstane, Silvere.
0: Kluci, prohledejte ho. Všechno prohledejte. Hlavně kufr, všechno tady obraťte na ruby. Musíme najít mapu ostrova.
4: Kufr je prázdnej.
0: Hledejte dál, pitomci.
1: Ne, tady není.
0: I kdybych chtěl tuhle špeluňku obrátit na ruby, tak tu mapu najdu.
3: Podle mě už byla někdo šacoval, nemá u sebe vůbec nic. Předešli nás ty z hospody. Mapu vzal určitě ten zatracený kluk.
5: Utíkali jsme s matkou za doktorem Livesayem, protože jsme se báli, aby nás piráti u admirála Bembua nezastihli. Na návštěvě u doktora Livesaye byl právě lord Trelawney a já zpočátku váhal, jestli mohu před tímto člověkem o tajemných událostech posledních dnů mluvit. Když mi však doktor naznačil, že před panem Trelawneym nemá žádné tajnosti, vypověděl jsem vše, co jsem věděl o Flintově bandě a ostrově pokladů. Nakonec svého vyprávění jsem položil na stůl balíček ve voskovaném plátně. Byla v něm ukryta mapa ostrova.
6: O tom Flintovi jste už jistě slyšel, že, pane Trelawney?
7: Jak bych o něm neslyšel? Byl to ten nejkrvavější pirát všech dob.
6: Dejme tomu, že na této mapě, kterou máme před sebou, je klíč k určení místa, kde Flint zakopal svůj poklad. Zajímalo by mě, jak může být ten poklad velký.
7: Jak velký? Obrovský, doktore.
6: Myslíte?
7: Víte, kolik lodí Flint vydrancoval a potopil? Podívejte se. Tyhle křížky na mapě označují jména plachetnic, které Flint poslal ke dnu.
6: A tady vzadu si zaznamenával dokonce podíly na kořisti. Otočte tu mapu, pane Trelawney. Ano, ostrůvek leží v karibské oblasti. O tom nelze pochybovat. Je asi 9 mil dlouhý a 5 mil široký.
5: Ten pahorek uprostřed ostrova se jmenuje... Dalekohled.
7: Dalekohled je hlavní orientační bod. Tady na mapě je připsáno. Vysoký strom na dalekohledu, 10 stop k východu, východní pahorek, 5 sáhů od černé skály, na níž je vyryta hlava. Červeným křížkem označeno místo pokladu, podepsán John Flint.
5: Podívejte tady, křížek červeným ingoustem.
7: Myslím, že to je jasné. Máme před sebou klíč k pohádkovému bohatství. Okamžitě koupím v bristolském přístavu loď, najmu posádku, naložím vás a Jima a ten poklad dostaneme, i kdyby to mělo trvat rok.
6: Ale co moje lékařská praxe, pane Trelawney?
7: Jmenuji vás lodním lékařem. Za pár měsíců budete mít tolik zlata, že si na nějakou ubohou lékařskou praxi ani nevzpomenete. Jim Hawkins může být plavčíkem nebo pomáhat v kuchyni.
8: Hurá, maminko! Vidíš, že mi dovolíš plavit se za pokladem.
9: Bojím se o tebe, Jime. Taková výprava je nebezpečná.
8: Maminko...
6: Přimlouvám se za Jima, paní Hawkinsová. Už je to velký chlapec. Dám na něho pozor.
8: Splatíme dluhy. Přivezu peníze, maminko. Hromady peněz.
9: Peníze... Hlavně, abys přivezl sám sebe a vrátil se živ a zdráv, Jime.
8: Já se vrátím, maminko.
6: Mám teď strach z jediného člověka.
7: Z koho, doktore?
6: Z vás, pane Trelawney, protože znám vaši hovornou povahu.
7: Budu mlčet jako hrob, doktore. To vám slibuji.
6: Nejsme totiž jediní, kdo vědí o této mapě. Pamatujte si to, pane Trelawney.

0: Hispaniola je opravdu krásná loď, pane. Gratuluji vám k tak výhodné koupi. O, dovolte, abych se představil. Jsem John Silver, vysloužilý námořník. Na lodích jsem strávil většinu svého života, ale Hispaniola je jedna z nejlepších lodí, jakou jsem kdy viděl.
1: Máte zřejmě hodně námořnických zkušeností.
0: Mohl bych si s nimi otevřít obchod, ale bohužel o mé zkušenosti není zase takový zájem. Na jednonohého člověka není zrovna příjemný pohled.
1: Promiňte, ale nebude vám vadit, když se zeptám, jak jste přišel o nohu?
0: Ve službách vlasti pod nesmrtelným generálem Hawkem. Ale to by byla dlouhá historie. Generál Hawk mě vyznamenal dostatečnost.
1: Dostáváte penzi?
0: O, nikoliv, pane.
1: Poslyšte, měl bych pro vás návrh. Hledám muže s takovými zkušenostmi, jaké máte vy. Nechcete se plavit na mé lodi?
0: Velice rád, pane. Jestli potřebujete lodního kuchaře, jsem k vašim službám. Mohu vám pomoci i při výběru posádky. Znám v Bristolu každého námořníka a spolehněte se, že vám vyberu ti nejlepší.
1: Výborně. Někoho takového jsem potřeboval.
0: A kam se poplavíme, pane?
1: Bohužel to vám nemohu prozradit.
0: Ale pochopte, až budeme najímat posádku, každý se nás zeptá, kam plujeme.
1: Dal jsem přátelům slib, že cíl plavby neprozradím.
0: Je mi líto, že nemohu vaši nabídku přijmout.
1: Proč?
0: Nepatřím k námořníkům, kteří se nalodí a je jim jedno, kam plují. Vždycky jsem znal cíl své cesty, pane.
1: Opravdu vám nemohu říct nic bližšího.
0: Chápu, ale bohužel se mnou nepočítejte.
1: Vypadá to, že jste poctivý člověk.
2: Umíte držet jazyk za zuby?
0: Pane.
2: Plujeme pro poklad kapitána Flinta.
0: Už nemusíte nic říkat, pluji s vámi. Neřeknu nikomu ani slovo a posádku vám vyberu z těch nejlepších mořských vlků, které tady v Bristolu znám.

0: Konečně přišel den, kdy jsme zvedli kotvy. Hispaniola začala svoji plavbu k ostrovu pokladu. Plachty se nadouvaly, břeh s přístavištěm se ztrácel za námi. Posádka se skládala ze samých zkušených námořníků a kapitán Smollett, kterého najal pan Trelawney, také rozuměl svému řemeslu. Během plavby se však přihodilo několik zvláštních věcí.
1: Pan kapitán Smollett by s váma rád mluvil, pane Trelawney.
2: Ať vejde do mé kajuty, Jimmy.
1: Pojďte dál, pane kapitáne.
2: No, co máte na srdci, kapitáne? Doufám, že je na lodi všechno v pořádku.
3: Budu upřímný, pane Trelawney. Nelíbí se mi tato plavba a nelíbí se mi posádka.
2: Nakonec se vám nelíbí ani loď, kapitáne, co?
3: Naopak, loď je výborná.
2: Možná se vám tedy nelíbím já, váš zaměstnavatel.
4: Takové narážky nemají žádný smysl. Pokračujte, kapitáne Smollette.
3: Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy, abych panu Trelawneymu řídil loď, kam poručím. Proč ne? Zjistil jsem ale, že i ten nejposlednější námořník na lodi ví víc než já. A to není správné.
4: V tom s vámi plně souhlasím, kapitáne.
3: To není bohužel všechno. Doslechl jsem se, že se plavíme za jakýmsi pokladem. To je ožehavá věc, pánové. A už vůbec se mi nelíbí, že to má být tajemstvím a zatím o tom žvatlá celá posádka. Mám takový dojem, že ani jeden z vás, pánové, neví, co je v sázce.
4: Proč se vám nelíbí posádka? Nejsou to snad dobří námořníci?
3: Mám za to, že posádku si má vybírat každý kapitán sám.
2: Ještě něco, kapitáne?
3: Ano. Zaslechl jsem, že máte mapu toho ostrova, kde je poklad zakopán. To místo je prý označeno červeným křížkem. Mnozí prý znají i přesnou zeměpisnou polohu.
4: To není možné.
3: Je mi líto, pane.
2: Neslýchané. Mohl jste to prozradit jedině vy, doktore. Nebo tady ten kluk.
4: Vyprošuji si taková nespravedlivá nařčení, pane Trelawney.
3: Je nutné, abychom provedli určitá opatření, pánové. Tak za prvé. Mužstvo naložilo prach a zbraně pod přední palubu. Tam je volný přístup. Doporučuji přenést zbraně a střelivo do skladiště pod vaší kajutou, pane Trelawney. A za druhé. Nevím, pánové, kdo z vás má mapu toho ostrova, ale požaduji, aby to zůstalo přede mnou i před celým mužstvem v tajnosti.
4: Obáváte se snad vzpoury, kapitáne?
3: Zdá se, že na palubě není všechno v pořádku. Ten jednonohý lodní kuchař Silver, kterého tady všichni poslouchají, se mi taky nelíbí.
2: Jděte už ke všem čertům, kapitáne. Silver je poctivec a hrdina. Generál Hawk ho vyznamenal za statečnost. Mám už dost toho vašeho podezřívání. Opatření, o kterých jste tu mluvil, si pro mě za mě udělejte, ale přestaňte mě unavovat svými věčnými pochybnostmi.

0: Co tady děláš, chlapče?
1: Dívám se, jak námořníci přenášejí zbraně, pane kapitáne.
2: Hej, hola, kamarádi, co to k čertu vyvádíte? Kdo to nařídil?
0: Já, Silvere. Máte něco proti tomu?
2: Vůbec ne, kapitáne. Jenom se bojím, že záď pak bude přetížena.
0: Tyhle obavy přenechte laskavě mě. A jděte do kuchyně, ať nemusí mužstvo čekat na večeři. Toho chlapce vemte sebou.
2: Rozkaz, pane kapitáne. No, pojď, Jimmy, pomůžeš mi loupat brambory.

0: Bylo po západu slunce, když jsem dokončil svoji práci. Dostal jsem chuť na jablka, která byla uložena v bečce na palubě. Došel jsem k velkému sudu, ale shledal jsem, že jablíček v něm zůstalo už pramálo. Napadlo mě vlézt do sudu a trochu si v něm odpočinout. Stočil jsem se tam do tmy a pomalu jsem usínal. Najednou mě probudil praskot prken, jak v mé blízkosti jakýsi námořník stěžka dosedl na palubu. Bečka se zakymácela. Poznal jsem Silverův hlas. Krčil jsem se v bečce, poslouchal a chvíl se strachem, aby mě neobjevil.
1: Flint byl kapitánem a já jsem byl lodním mistrem.
2: Protože Flint z nás byl největší sekáč.
1: A já ti říkám, že kdybych neměl tu zatracenou dřevěnou nohu, tak jsem byl kapitánem rytířů štěstěný. Já, protože jestli se starý Flint někoho bál, tak se bál mě, Dicku, to si pamatuj.
2: Jo, to je jasný.
1: To, že se Flintova stará parta sešla tady na palubě, to je moje zásluha.
2: No jo.
1: Já jsem z Trelawneyho všechno vytáhl a já jsem mu vybral tuhle posádku. Tak bych byl moc rád, kdyby vám všem bylo jasný, že v tomhle podniku rozkazuju já.
2: Nerozčiluj se, Silvere, a radši nám řekni, kdy do toho půjdeme.
1: Kdy? Tak já ti to povím. Co nejpozději, abys věděl.
2: Sakra, proč? Mám už kapitána Smoleta až po krk.
1: Tvůj mozek nikdy za moc nestál, Henci. Kapitán Smollett je prvotřídní námořník a spolehlivě řídí tuhle zatracenou loď.
2: Kormidlovat umíme taky, Silvere.
1: Kormidlovat možná, ale kdo z vás umí určit směr pitomci? Nikdo, tak držte hubu. Mapu má doktor nebo ten břicháč Trelawney. Bude nejjednodušší, když nám poklad najdou. A pomůžou nám ho naložit na palubu. Teprve pak se jich zbavíme.
2: Jo. Až bude zlato na lodi, vysadíme je na pustým ostrově.
3: Jaký pak caviky s nima? Zakroutíme jim krk. To je nejjednodušší a taky nejspolehlivější.
1: Právně, Henci. Až budu lordem a budu jezdit v kočáře, nechtěl bych někoho z těch chlapů v Londýně potkat. Hodíme je přes palubu, až přijde náš čas.
2: Žraloků. Jasně. Všichni jdeme za tebou, Silvere. Já, Hans, Deacon, Morgan, Anderson, O'Brien, všichni.
1: To rád slyším. Jenom mě mrzí, že tady s námi není černý pes. Hlavička, ten zatracnej kluk z hospody by je poznal. No. Deacon, sáhni do bečky a podej mi jablko, vyschlo by nějak v krku.
4: Jo, Silvere.
2: Počkej, Silvere. Přece nechceš cucat šťávu z jablek, když tady máme rum.
1: Na poklad starýho Flinta.
3: Ať se dobře pomějem a nacpem si kapsy zlatem.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: V divadle pro vaše uši dnes listujeme slavným románem Roberta Louise Stevensona Poklad na ostrově. A po dvou rozhlasových dramatizacích teď na závěr přijde ke slovu ještě dramatizovaná četba. Ta je nejmladší, z roku 2014. A Jimem Hawkinsem je tu Krištof Hádek. Děj všech nahrávek pochopitelně popisuje stejný literární příběh, ale zajímavé je, že zatímco rozhlasové verze se ve svém závěru odchýlily od knižního rozuzlení, teprve ta nová verze z produkce soukromého audiostudia přináší skutečný původní autorský závěr příběhu, tak, jak byl v knize, a který dnes taky symbolicky uzavírá i další vydání našeho divadla pro vaše uši. Tak snad už jen přání klidné dobré noci po správně dramatickém vyvrcholení Stevensova románu.
1: Zraní dřímoty vytrhl piráty čísi jasný hlas. Vstávejte, vycházko, tam ve srubu, tady je doktor Lysej. Přišel, aby ošetřil poraněné piráty. Když mezi nimi spatřil Jima, zůstal chvíli jako opařený, ale brzy se vzpamatoval a pustil se do obvazování. No máte štěstí, příteličkové, mnozí z vás měli pěkně na mále. Tak co, Mary, co vaše játra? Vypil jste medicínu? A co vy, Diku, ukažte jazyk. No vida, zase jedna pořádná zimnice. To máte z toho, že jste se utábořili uprostřed bažiny. Tak, pro dnešek jsme hotoví a teď bych si rád promluvil s Jimem, když dovolíte.
2: Nejprve zazněl ostrý nesouhlas, ale Silver piráty skrotil.
3: Co zvete, paviáni, co pak nevidíte, že vám doktor pomáhá utíct zubatý z lopaty? A tohle má být vaše vděčnost? Jasko, když Jim dá čestný slovo, že se nepokusí o útěk, ať si jde s doktorem povídat, jak dlouho bude chtít.
2: Doktor si mě vzal stranou a povídá mi, že když jsem si sám navařil pěknou kaši, musím si ji také sníst. Pane doktore, ušetřete mě prosím vás výčitek, teď už vím, že to byla ode mne hloupost. Ale přece jen to snad bylo k něčemu dobré. Hispaniolu jsem jim vzal a to nám všem jistě pomůže. Když doktor Lysej odešel, svolal Silver piráty.
3: Tak, kamarádi, přišel čas podívat se na zuby zlaťákům. No, máme teď sice menší nevýhodu, páč jsme přišli o loď, ale až se zmocníme pokladu, karta se obrátí. A taky máme Jima jako rukojmí, na to se nedá zapomínat. Zkrátka, jaký pak dlouhý řeči? Vzhůru za pokladem!
1: Byl to podivný průvod, který pomalu táhl ostrovem. Po zuby ozbrojení piráti, kteří navíc nesli lopaty a krumpáče, vpředu Silver se dvěma puškami i papouškem Flintem na rameni a na dlouhém provaze uvázaný klopítající Jim. Cesta k zátoce kostlivců byla obtížná a výprava se dostávala vpřed jen s vypětím všech sil. Když dorazili ke břehu, nasedli do člunů, které jim zůstaly, když připluli z lodi na ostrov. Veslovali opatrně, protože čluny byly přetížené, ale zdárně přepluli na druhou stranu zálivu. Po vylodění pokračovala celá tlupa v další pouti za pokladem. Najednou se jeden z pirátů, který šel na levém okraji stezky, rozkřičel na celé kolo. Pod velikou borovicí ležela lidská kostra pokrytá cáry šatstva. Na tvářích pirátů se usadil strach a vzrůstal čím dál tím víc.
3: Jsem tady, abych našel zlato a přísám Bůh, nedám se odradit ani člověkem, ani ďáblem. Na čtvrt míle odsud je 700 000 liber zlata. Kupředu oši, zlato nás volá!
1: Po těch slovech se kolem ozval smích a pirátům bylo hned líp. Za chvíli už zase mezi sebou klábosili jakoby nic a hrnuli se dál s nářadím na ramenou.
2: Konečně jsme došli k prvnímu ze tří vysokých stromů, který měl být poznávacím znamením. Ale měření dokázalo, že není tím pravým. Stejně tomu bylo i s druhým. Až teprve třetí byl správný. Ta smečka se k němu vrhla. Z očí jim čišela chtivost po zlatu, které cítili na dosah. První z nich však náhle zařvali a strnuli na místě.
1: Silver s Jimem se rychle dostali za nimi, ale zarazili se také. Oba před sebou viděli velkou, ale ne už příliš čerstvou jámu. Zarůstala travou a na dně leželo jen pár prken z beden a kus starého krumpáče. Všechno bylo najednou jasné jako den. Poklad byl pryč. Někdo ho našel a odnesl. Silver se vzpamatoval jako první. Otočil se k Jimovi.
3: Tady máš, dávej pozor.
1: Do ruky mu strčil dvouhlavňovou bambitku a potom klidně obešel jámu, aby stál i s Jimem naproti pirátům. Ti zatím všichni naskákali do jámy a hrabali se v hlídně. Morgan našel zlatý peníz a s přívalem nadávek jej zvedl. George zaječel.
4: Tohle je těch tvých 700 000 liber? Ty berané, ty lotře, tak tohle ti jen tak neprojde.
1: Piráti vylezli z jámy a zhlukli se na druhé straně. Silver však stál klidně, jako by se ho celá záležitost netýkala. V tom se z nedaleké houštiny zablesklo a zarachotili 3 rány z mušket. Mary spadl střemhlav do jámy, George se zatočil jako káča a padl za ním. Zbývající muži se dali na útěk. Silver přiklopítal z berlou k jámě a dřív než mohl někdo mrknout, vypálil z pistole. Když k němu umírající pirát obrátil oči, řekl...
5: Jasku, Georgi, teď jsme si spolu kvit.
1: V tom okamžiku vyběhli z lesa doktor a Ben Gunn. Z mušket se jim ještě kouřilo.
4: Kupředu, nesmíme je pustit ke člunům!
2: Všichni jsme se rozběhli za prchajícími piráty a prodírali se hustým křovím, které nás chvílemi celé zakrývalo. Silver se činil ze všech sil, aby té štvanici stačil. Skákal se svou berlou jako opice, ale přece jen zůstával pozadu. Na vrcholku planiny jsme se zastavili. Piráti odsud zamířili jiným směrem. A tak jsme je nechali běžet. Všechny až na Silvera, který si utřel spocenou tvář.
6: Děkuju vám pěkně, doktore. Přišel jste přesně včas. Podívejme se. Tady je Ben Gunn. Ty seš pěknej, Bene, takhle k smrti vyděsit rytíře štěstěny. Máme to pěkně za sebou s tím pokladem. To teda máme, a?
1: Hned na to se Ben Gunn s doktorem dali do vyprávění. Ben Gunn našel při jedné ze svých dlouhých osamocených toulek ostrovem kostru a podle ní i poklad. Vykopal ho a pracně přenesl do jeskyně pod vrchem na severovýchodním cípu ostrova, kde poklad ležel v bezpečí už více než 2 měsíce předtím, než doplula Hispaniola. Pak se Ben Gunn domluvil s doktorem a pomohl mu v boji s piráty.
2: Zatím jsme všichni došli ke člunům a potom vypluli. Plavili jsme se 8 nebo 9 mil, než jsme v severní zátoce uviděli Hispaniolu. Jak se tam spokojeně pohupuje na mírných vlnách. Nebyla skoro vůbec poškozená. Po přistání jsme se vydali k Benově jeskyni s pokladem. Čekal tam baron, který držel stráž. Když jsme vstoupili do jeskyně, zatajil se nám všem dech. Silver zůstal jako přimrazený. Na písčité půdě jsme spatřili hromady peněz a zlatých prutů. Slavný Flintův poklad, který už stál tolik životů. V šeru probleskovaly zlaté paprsky, ale já jsem místo nich viděl krev a slzy, kterými bylo tohle bohatství poznamenáno. U velkého ohně seděl kapitán Smollett a mračil se na Silvera.
1: Poslyšte, Silver, jste pěkný darebák a nechtěl bych mít vaše svědomí. Doufám, že teď už s vámi nebude dočista žádné trápení.
6: Pár pirátů zaplatilo tohle dobrodružství krkem. No, tak to je. Ale kdo by je litoval, co? Pane, vrátil jsem se ke své povinnosti lodního kuchaře. Doufám, že vám budu ještě prospěšnej. Pane?
2: Kapitán se jen zhnuseně otočil. Kdo by taky měl náladu poslouchat Silverovi vlezlé řeči? Tenhle chameleon sice všechno způsobil, ale nakonec byl taky tím, kdo udržel nejkrutější piráty na úzdě. Nikdo z nás s ním už nepromluvil ani slovo. Druhý den jsme se dali všichni do práce. Převáželi jsme na Hispaniolu zlaté pruty a já jsem plnil zlatými mincemi pytlíky od chleba. Byla to prapodivná sbírka peněz, tenhle poklad kapitána Flinta. Našli se v něm zlaté mince ze všech koutů světa. Jednoho krásného rána bylo na Hispaniole všechno připraveno k návratu a kapitán Smollett dal povel ke zvednutí kotvy. Když loď obeplouvala jižní cíp ostrova, uviděli jsme naposledy na břehu piráty klečící v písku a zapřísahající nás, abychom je nenechávali na ostrově. Když ale poznali, že kapitána ani barona jejich prosby neobměkčí, začali po nás vztekle střílet.
1: Loď odplouvala a za pár hodin se i ta nejvyšší hora ostrova pokladů rozplynula v modrém obzoru oblohy a moře. Posádka napjala všechny plachty a Hispaniola zamířila rychle k nejbližšímu přístavu, kam brzy šťastně doplula. Všichni se vyhrnuli z lodi do přístavních krčem, aby si nahradili dlouhou dobu odříkání. Když se pozdě v noci vrátili zpátky, zjistili, že proradný Silver utekl. Sebral část peněz a vzal nohy na ramena. Bylo už pozdě ho hledat. A hlavně, teď byl nejbližším cílem Bristol.
2: Kapitán Smollett doplnil v přístavu posádku a vyplul opět na moře. Za pár dnů Hispaniola doplula do Bristolu a všichni jsme si vzali svůj podíl z Flintova pokladu. Každý naložil z penězi podle svého. Jen Ben Gunn přišel o peníze stejně lehce, jako je získal. Příliš dlouho žil na ostrově ohladu a bez rumu, než aby teď své bohatství neroztočil. Silverova krčma u dalekohledu měla už dávno jiného majitele a o dlouhém Johnovi nikdo z nás už nikdy neslyšel. Dřív nebo později stejně skončí v pekle.
1: A Jim Hawkins? Ve zdraví se vrátil ke své matce a kromě mnoha peněz mu zůstaly vzpomínky na největší dobrodružství jeho života. Už jen občas ve spánku zaslechne křik papouška Flinta.
7: Samé bukáty! Samé bukáty!

den třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomáhá.

0: čas. A tak vychovávaj ženský naše syny místo nás.
1: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
3: Krásný dobrý večer, milí posluchači. Vítám vás u další noční linky. Dnes si budeme povídat o lidech, které většina z nás během života potká. O zdravotních sestrách a ošetřovatelích. Tento týden slaví svůj mezinárodní den. A tak bychom jim rádi věnovali dnešní vysílání. Určitě se i vy vzpomenete na někoho, kdo vás přivítal s úsměvem, uklidnil milým slovem, nebo se o vás hezky postaral. Někdy stačí pár vět, lidský přístup nebo obyčejná ochota a člověk na takové setkání dlouho nezapomene. Budeme rádi, když nám zavoláte a podělíte se o své zkušenosti, vzpomínky nebo třeba jen malé poděkování těm, kteří dělají svou práci srdcem, zdravotním sestrám a ošetřovatelům. Těším se na vaše příběhy i společně strávený večer. Volejte Jarku Barboříkovou na telefonu 731 800 900 nebo napište přímo pod téma na web rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: noc v noční lince. Každý z nás někdy držel v ruce kartičku zdravotní pojišťovny a doufal v milé přijetí v nějaké ordinaci. Dnes budeme vzpomínat na zdravotní sestry nebo ošetřovatele, kteří umí svou práci dělat s lidskostí a srdcem. Pan Čestmír z Mladé Boleslavy je s námi, vítejte.
1: Dobrý večer, přeju krásný večer všem posluchačům. A k danému tématu můžu říct si jednu jedinou věc. Měl jsem před nějakou delší dobou, nebo i kratší dobou, zdravotní problémy, skončil jsem nakonec v nemocnici a mohu říct si jednu věc. Všichni se taky mě chovali velice slušně. A hlavně bylo to, že měli chuť se mnou a s těma ostatníma komunikovat a být jako lidský. A tam je takový ten druhý malinký otazník. My se snažíme s každým se domlouvat normálně. Nesmíme přece ty zdravotní sestry i zdravotní bratry brát jako naše sluhy. To nejsou naši sluhové. To jsou lidi, kteří se nám snaží pomoct. A jakmile k tomu zaujmeme ten pocit, že nás by měli obsluhovat, to je špatný pocit. Dobrý pocit je ten, nebo dobrá věc je ten, že se snažíme jim vyhovět. Já vím, že mě ve nemocnici vždycky dovedlo natrhnout, když ráno v 5 hodin mi přinesli ten poměr a tak dále. Samozřejmě, to je dneska daný předpisama, nebo dneska, i tehdejšíma předpisama. Když odešla noční směna, odměřila teploty všem, tak se s tím smířme, s tím, že přijdou, dej nám teploměr a odměříme se.
0: Čestmíre, myslíte si, že jsou zdravotní sestry dnes dostatečně oceněné? A co by podle vás lidé možná měli vědět o náročnosti jejich práce?
1: Není dostatečně, ani odměňovaný, ani dokonce vážený, protože jako všichni mají za to, že jim musí pomáhat. Samozřejmě musí. Mají to tím, když dostanou ten oznak, nebo jak dříve bylo, tak mají sloužit lidem. To je pravda. Ale my lidi nesmíme přeci jim říci, že jsou naši sluhové. To zdaleka ne. To jsou lidi, kteří nám pomáhají se dostat do normálního života a ne nám sloužit.
0: Vy máte pocit, že se tak k lidem, kteří pracují ve zdravotnictví, staví někdo? Že si z nich teda dělá sluhy, jak je nazýváte?
1: Hodně lidí si to dělá. Já vím, když jsem tam ležel těch pár týdnů, tak já jsem to viděl na těch. A zase na druhé straně je pravda, já jsem byl člověk takový, když jsem už trošku mohl, byl jsem takový činorodej, tak mě měli rádi. Já jsem s nima občas popovídal, občas to. Já říkám, sestři, nemusíte, já tam zajdu třeba na ten zákon nebo kdekoliv jinde. A jako dává to ve vás i určitou sílu, anebo by člověk měl projevit určitou sílu, aby se snažil sám on co nejvíce. Ne, že mě musí pomoct sestra. Já si musím nejdřív pomoct. A můžu, až přijde ta sestra, říci, dobře, tak prosím vás, pomožte mě do sprchy, na záchod a tak dále. A můžu vám říct, že mi to bylo, já jsem velice nepříjemný, když jsem musel žádat o to, aby mi třeba pomohli do té sprchy, když jsem z kraje nemohl. Ale pak už jo, pak už jsem se tam vždycky doplácal nějakým způsobem sám a já jsem vždycky říkal, sestřičko, nemusíte, já si to udělám sám nebo můžu sám. A to je ono, to je právě ta změna v dnešní společnosti, kdy ty lidi si myslí, že jim musí někdo pomáhat. Samozřejmě, mají to ve svém popisu práce. Ale přeci je známá jedna věc. Nejdřív si musím pomoct já sám, pokud můžu. Když nemůžu, můžu požádat někoho druhého. A to už se dneska nikdo neuvědomuje. Alebo strašně málo lidí si to uvědomuje. tam několik kamarádek, který dělají zdravotní sestry. A když mi vždycky vykládají, jak se k ním lidi chovají, no, je mi z toho smutno. Protože to fakt nejsou naše služky, to jsou lidi, kteří nám mají pomoct. A ta pomoc spočívá v tom, že by vás měli přivést do toho života normálního. A jako, abyste byl schopný žít, ale hlavně, vy se musíte snažit.
0: Čestmíre, a jak podle vás poznáte dobrou zdravotní sestru?
1: Řeknu vám to takhle. Já jsem asi člověk, který jsem nekonfliktní. Některé zdravotní sestry byly nepříjemný, ale zkusil se jí někdo třeba z těch pacientů zeptat, co máte za problémy. Já vím, že tenkrát, jak jsem tam ležel, tam byla taková sestra poměrně nepříjemná. A když jsem byl na chodbě, to už jsem mohl chodit. A říkám, sestři, co vy máte za problémy, že vás, že jste taková jako relativně nepříjemná. A teď mi pověděla, co má třeba za problémy doma, s dětma a tak dále. Takže to musíme taky mi respektovat. Nemá každý náladu na vás, samozřejmě. Sama jste se v životě setkala s tím, že jste potkala lidi, kteří jsou nepříjemní nebo nemají náladu, ale když jste s nimi trošku se rozmluvila, tak to šlo. A to je přesně u těch sester. Važme si jich jako lidi, kteří prostě jsou, mají své životní problémy, mají své životní trable, mají problémy s dětma, s manželem a tak dále a tak dále. Ale přeci jenom jsou to lidi, kteří nám mají pomoct. Ale buďme my na druhou stranu soucitní s něma, že mají taky svý problémy. Samozřejmě, že přišla v 5 hodin ráno s teploměrem a před 6 přišla s heparínem, který vám píchali do břicha, to se mi nikdy nelíbilo. Ale jako to přeci je jejich povinnost, jo, kterou musíte, ale vy jste povinen to vzít za to, že to takový je, to někdo nastavil, někdo jim nastavil nějaký pracovní podmínky a takový věci.
0: Dobře, Čestmíre, tak já děkuju, že jste zavolal a že jste připomněl to důležité, což jsem doufala, že se ponese dnešní noční linkou. A to tu skutečnost, že práce zdravotních sester není jednoduchá, zaslouží si respekt a poděkování. Zdravotní sestry a ošetřovatelé často zvládají náročné situace s velkou trpělivostí, lidskostí a právě to si dnes připomínáme. Děkuju, že jste řekl svůj
1: pohled. Dalším posluchačům krásný večer a přeju to, aby si uvědomili, že zdravotní sestra není vaše služka. Je to člověk, který vám má pomoc. A druhá půlka pomoci spočívá v tom, že si pomůžu sám.
0: Děkujeme Toliko za vše. Názor. Mějte se dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jaký přístup zdravotních sester vám blíží? Profesionalita nebo lidskost, povídání a milé slovo? Volejte noční linku.

Máme 18 minut po 23. hodině. Jak moc je podle vás důležité, aby zdravotní sestry uměly pacienty povzbudit i obyčejným úsměvem? Máte zkušenost, kdy právě toto vám hodně pomohlo? Paní Věra z Ústí je s námi.

0: Já takhle tímhle prostřednictvím chci jim poděkovat, protože si jejich práce velice vážím a mám s nima velice dobrou zkušenost. Ale je pravdou, že taky takhle úplně vždycky, taky nemohu říct, že bych vždycky narazila jenom na opravdu, zdravotníky, kteří jsou jednak vevnitř v podstatě velice empatičtí a ličtí a k tomu teda profesionální. Jednak bych tyhle ty dvě věci klidně spojila dohromady. Vy jste to trošku řekla, jestli vlastně je důležitý buď ta jedna stránka nebo ta druhá. Já si myslím, že jsou důležité obě dvě dohromady. A to právě pak dává tak nějak, myslím, ten prostě pro zdravotníka takovej opravdu jak to srdce, tak ty vědomosti a opravdu ta odbornost, to prostě dělá velice moc. To můžu potvrdit. Chci ještě pochválit, protože vlastně jsem díky tomu, že přítel tady měl docela hodně vážnou operaci vzestupné aorty, aortální chlopně, i v podstatě mu komplet otevřeli vlastně srdce, takže ho měli odpojenýho, to znamená, že bylo i srdce zastavené. Poměrně na dlouhou dobu, protože víc než hodina, to je skutečně poměrně dlouhá doba. No, ale naštěstí teda operace se zdařila, když je pravdou, že pak byly nějaké komplikace prostě s arytmií a flat fibrilace a tak dále, ale to nebudu tady rozebírat, ale je pravdou, že i tam bych pochválila velice prostě zdravotníky do nemocnice Homolka, nemocnice na Homolce. Tam byli opravdu velice, velice dobří a velice se snažili, aby opravdu prostě se prostě vrátil v podstatě do života, no. Je pravdou, že teda poté, když byl tak jako docela rychle, on tam vlastně 14 dní byl a pak byl převezen prostě do lázní Poděbrad. No a tam teda, tam už vlastně bych opravdu tak úplně neměla ty slova chvály pro ten personál. Možná pro ty zdravotníky, jo, ale ten ostatní personál, tak nějak nevím, no, musela jsem tam, v podstatě i já jako handicapovaná jsem pak shodou okolností tam nějak našla bydlení, nebo prostě tam přejela, protože já jsem vlastně taky zdravotník, já jsem vzděláním zdravotní laborantka. Aha. Takže vlastně myslím si, že o tom, jak si, o tom, jak by člověk jako v duši měl, nebo v podstatě v tom srdci přemýšlet jako zdravotník, tak o tom asi něco vím docela. A možná i o té odborné stránce. Takže jsem vlastně, protože se můj přítel ocital docela v špatném psychickém rozpoložení, tak mi nezbývalo nic jiného, přesně tak, jako jít zachraňovat, protože přesně takhle vlastně jsem nastavená, což jako někdy je
1: počkejte,
0: asi dobrý pro...
1: Věrko, máme to pochopit, takže jste se tam teda ubytovala kvůli tomu, abyste mu pomohla i vy do těch
0: lázní. Ano, přesně tak, situace se odvíjela, protože vlastně, když vám tak nějak přítel prostě do telefonu, když je tak rozhozen muž, kdy prostě třeba skoro až brečí nebo chce psychologa, tak to není úplně tak jako standardní.
1: A mohla byste být konkrétnější?
0: No,
1: co ho tam nejvíc trápilo?
0: Ono celkově vlastně na té Bulovce byl 14 dní a po tu dobu nejenom byla ta jedna velká operace, ale vlastně dvakrát ho mu dělali kardioverzi, to je zase prostě elektrickýma šokama, zastavení srdce, znova nahození, protože se snažili vlastně odstranit tu flat fibrilaci, to znamená velký, rychlý kmitání předsíní. Prostě špatný takt toho srdce, že jo, dát ho prostě tak, jak má být, ta synchronizace, jak si stolidy a stoly a tak dále. Tohle se jim také úplně nepovedlo, takže ho pak znova museli brát na takovou

0: jako už mnohem jednodušší operaci, v podstatě robotem z místa třísla se vlastně jak si dostávají prostě k srdci.
1: Ano.
0: Na jeho vlastně perikard, povrch. A prostě protože dokážou, teda to jsou dobrý, jako fakt, to je pravda, dokážou vlastně najít místo, odkud vysílá vlastně to, tam je v podstatě nějaký nervový prostě.
1: Věrko, kdybychom se posunuli dál?
0: No, jenom to uměli vypálit vlastně to místo, kde prostě špatný signál byl vysílán vlastně do toho srdce. Takže tohle mu udělali, no ale ono, tahle operace, byť jako je lehčí, tak prostě oni ho vlastně dva dny poté už převáželi do těch lázní a to bylo velice, on prostě na to vůbec silově neměl, bylo to velice jako ukvapený, protože pak prostě byl jenom jednu noc na intenzivním lůžku ještě v těch lázních a pak ho dali na normální pokoj. A on tohle to prostě byla takový skok prostě i na to, aby člověk prostě musí mít cíly, protože si musí jít koupit léky a lékovku. On nebyl schopen si prostě, i když vedle v baráku ta lékárna byla hned prostě blizoučko, absolutně nebyl ani schopen tam dojít, prostě nic v podstatě. Nebyl schopen se na to soustředit, nebyl schopen, neměl síly. Mm-hmm. No prostě vypovědět.
1: Jako dobře, rozumím tomu tak, že potřeboval pomoc a vy jste tam teda přijela, ubytovala se, ale správně by se o něj měli tedy postarat spíše v tom ubytovacím zařízení. Takže tady teda mám takový otazník v hlavě, jak to, že to takto dopadlo, asi to by mělo být trošku jinak.
0: To by mělo, ale bohužel jako tahle špatná zkušenost a popravdě řeknu, že i já ze svého života jako do lázně už jezdím, mám vrozenou chorobu pohybového systému, výrusty ve všech kloubech, takže nějaké ty zkušenosti s lázněma, se zdravotnickýma zařízeníma také mám. A prostě, no někde to, víte co, ono se dneska hodně taky bazíruje na takovým způsobu, který má svý klady i mínusy. A to znamená to, že se hovoří o standardní péči, o standardizaci péče. Jenomže ona ta standardizace péče vlastně skýtá prostě určitý jako mínusy za oponou. To znamená to, že když máte pacienta, který opravdu vlastně má nějaký skutku vážný stav a ne tak jakoby, jak bych řekla, častý, jako je to prostě, je na té gausové křivce, jak si na okrajích. Není to tak běžný, má prostě nějakou speciální, prostě nějaký problém, který je prostě opravdu jako, prostě nestandardní, ne úplně běžný. Tak vlastně pro tyhle pacienty jako trošku ten systém jako na ně zapomíná.
1: Jo, to bychom zabíhali do odborností, kdybychom řešili standardizaci péče, čili zavádění jednotlivých postupů, pravidel doporučení, podle kterých teda postupují ti zdravotníci. To si ale budeme muset nechat na příště, když otevřeme nějaké podobné téma. Já vám teď, Věrko, poděkuji. Začali jsme pozitivně, se mi zdálo. Potom jsme šli trošku na druhou stranu mince, když jsme se bavili o tom, že to někdy není jednoduché a vy byste si možná představovali s partnerem jinak ten přístup ošetřovatelů a musela jste sama teda zasáhnout a přijet do lázní. Tak za to vás samozřejmě obdivuji a možná vám to přineslo něco pozitivního, společný čas a zase jste byli jako parťáci pospolu. Tak děkuju, že jste si s námi o tom povídala. Teď se pustíme písničku.
0: Vám také děkuji, teda, že jste mě vyslechli. Trošku se malinko omlouvám, že jsem to možná tak úplně, že jsem zabíhala do podrobností, ale oni někdy možná taky jsou podstatní, no. Takže
1: určitě. A pokud na to máme čas a prostor, tak od toho jsme tady. A čím víc detailů, tak tím víc si to umíme názorně představit. Děkuji za tu otevřenost.
0: Každopádně jako opravdu zdravotníkům, jak si děkuji a skláním před něma klobouk, to určitě ano.
1: Děkujeme, mějte se dobře.
0: Já děkuji vám.
1: A loučíme se.
0: Přeji zdraví všem posluchačům. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Teď nám zaspívá Michal David. Aktuální čas 23 hodin 28 minut.

0: Dobrý večer. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří zdravotním sestrám a ošetřovatelům. Lidem, kteří bývají nenápadní, ale velmi důležití. Možná i vy máte někoho takového kolem sebe. Možná jste právě v nějakém zařízení a vnímáte ošetřovatele od rána do večera. Možná jste byli nedávno v nemocnici a chtěli byste zavzpomínat na přístup nějaké zdravotní sestřičky. Pozitivní, negativní. Jsme otevřeni každému vašemu názoru. Je s námi paní Líba z Plzně. Slyšíme se?
1: Ano, slyšíme.
0: Vítejte a povídejte.
1: Dobrý večer přeju všem. Já jsem se chtěla podělit. Já už jsem měla tu smůlu, že jsem ve 12 letech, mě se špatně dejchá, promiňte, že mi praskla céva na malý mozku a už jsem seděla, jak se říká, hrobaři na lopatě. Takže nejdřív nevěděli teda, jako jestli zánět mozkovej branal to. Prostě pak na to přišli, operovali mi. A byla tam po té operaci, já byla ochrnutá, já jsem špatně vnímala všechno, prostě nebylo to všechno jednoduché. A byla tam sestřička, mladá sestřička, která opravdu byla teda jako na svém místě. Jak paní říkala, že to chce lidský přístup, tak ta na 100% ho měla. A nakonec jsme se domluvili, že bydlí v ulici, kde bydleli moje rodiče. A ona potom mi začala jako psát dopisy. Já jsem jako moc nemluvila, ona mi tak nějak vždycky jako napovídala, co tam má napsat. Tak já jí to odkejvala. A ona mi nosila dopisy rodičům a zase od rodičů dopisy mi četla v nemocnici. Protože jsem nemohla mít návštěvy. Jo, že mi bylo 12 a prostě dětem se nesmělo. To bylo jedno, jako jo, to byla opravdu, bylo jich tam víc, ale tuhle si tak mám nějak v paměti jako horitou.
0: Tak to je krásné, že vám předčítala dopisy.
1: Několikrát v nemocnici, samozřejmě v porodnici, že jo, to nebudu jako o tom mluvit. Ale co bylo tak nějak teďko nejhorší, z 6 lety jsem měla sepsi a prostě mi operovali vlastně žaludek, jo, jsem měla kýlu, nebo ještě mám teda pořád. A potom jsem teda operovali mi několikrát opakovaně, už mi i oživovali v umělém spánku a tak dále. Některé ty sestřičky na tom áru byly jako v pohodě, byly hodný, já teda ještě moc jako nevnímala, že jo, protože potom jsou mě spánku, to taky nebylo jednoduchý, ale každý na tom áru jsme měli mít jako jednu sestřičku přidělenou k jednu posteli, k jednomu pacientovi, prostě jedna sestra. Aha. No jako, jelikož jsme měli, byli na přístrojí hadice v krku, nikoho jsme zvonek, ani jsme se hýbat ceně nemohli. No a v noci, že jo, samozřejmě sestry tam měly jako hrozný smíchy a vtipy holci tam vyprávěli, nebo já nevím, s doktorama, takže se na nás vyprdli. Tak to bylo jako, to nebylo moc hezký, ale chodila tam rehabilitační sestřička a ta byla teda opravdu zlatá. A pak, když mi přendali na DIP, to bylo taky, kde jsou lidi na přístrojích a prostě musí se začít naučit sami dýchat a takto. Takže tam byl ještě rehabilitační, já nevím, pracovní ládík, ten byl taky opravdu zlatý, to byli lidi opravdu na svém místě.
0: Takže zatím samé pozitivní zkušenosti. Znáte ano. Někoho ve svém okolí, kdo pracuje jako zdravotní sestra nebo ošetřovatel?
1: Vnučka, teďko ne. Když říkáte v okolí, tak vnučka se je třetím rokem.
0: Učí anebo už pracuje?
1: Ne, je na zdravce teprve, jako, ale chodí na praxi. a říká prostě ty babičky, když je v těch důchodňákách a takhle.
0: No a co vám o tom vypráví?
1: No vypráví samozřejmě, že některé ty sestry nechávají je dělat, jo, i práce, které mají a oni. Prostě asi ty děvčata využívají. Ale zase tohle ty, že oni musí být ty děvčata a oni jsou jako milí k těm. Já jsem tam taky měla tady ty, co se učili a opravdu byly hodný ty sestřičky, které tam byly jako na praxi. Takže říká vnučka, že ty babičky a dědečkové, že je ani nechtí pustit potom domů, jo.
0: Jako, že se jim tam líbí.
1: Že si je oblíbí ty sestřičky, jako, jo, jako vnučku a tohle ty ostatní, co tam jsou. No a já pak byla
0: tomu věřím, ty jsou takové nadějné, určitě si rády povídají. Netrpí v žádném případě syndromem vyhoření.
1: No jo, oni jim dávají tak nějak šťávu, nebo jak to nazvat, jo, dobí baterky asi tadyhle ty mladý děvčata. No prostě chce být, aby, já jsem byla několikrát ještě, to bych mohla vyprávět, jako jo, to by bylo na dlouho, to ne. Ale najdou se hodný, najdou se prostě, že by tam vůbec neměli být. Jo? A to prostě jsme se tam shodli prostě všichni. Nebo vidíte, potom i tam byla sestřička, která měla doma problémy a měla problémy i sama zdravotní.
0: No, tak se to propsalo.
1: Ale měla dluhy, měla ještě další práci, jo, a byla prostě protivná, stekla, ale jakdy zase, no. Prostě jsme jenom lidi, všichni, já to chápu, ale jako na takovýhle místech k těm nemocným lidem by měli mít takový lidský přístup, no.
0: Dobře. Paní Líbo, moc děkuju, že jste se k nám teď předala a vysílala s námi noční linku. Tak jsme se shodli na tom, že zdravotníkům by neměla chybět empatie podle toho, co jste povídala, tak z toho alespoň soudím. A schopnost naslouchat. Jsem ráda, že se zmínila také ty mladé studentky, naděje, zdravotnictví. Doufám, že jim vydrží ta svěžest co nejdéle. I vaší vnučce.
1: No, právě.
0: Aby pozdravujte ji, řekněte, že jsme dnes vysílali o jejich kolegyních a že...
1: Já vyvědím, určitě.
0: Jo, že si toho ceníme, ať se vám daří.
1: A buďte zdraví všichni, ať tam nemusíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Právě díky něčí trpělivosti nebo vlídnosti byl pobyt u lékaře nebo v nemocnici snesitelnější. Dnes v Noční lince vzpomínáme na zdravotní sestry a ošetřovatele, kteří nám zůstali v paměti. Paní Marie z Dobříše je s námi. Krásnou noc.
1: No, tak já bych chtěla říct, jak mluvil ten první pán, tak hovořil o tom, že ty sestry mají třeba některé své vlastní starosti a že opravdu nemohou být jako ke všem milé. Já jsem několikrát bohužel byla v nemocnici, ale vždycky mi tam pomohli, to je důležité. A když jsem byla ležící a vezli mě k nějakému zákroku, tak mě vezl ten asistent, jako ten zaměstnanec a ten pomocník na oddělení a já jsem říkala, prosím vás, můžete mi říct, proč ty sestry se s námi nebavějí? A on říkal, nedivte se, vás je tam 25 ležících pacientů a oni mají se o vás starat a prostě nemají čas, aby se někde zdrželi. Takže to je na odmluvu. A potom jsem tam zažila taky jednu uklízečku, takovou příjemnou dámu z Ukrajiny, která tam jednou přišla a byla hrozně smutná. Já jsem říkala, a teď si sednete, jako ku podivu mě poslechla, a řeknete mi, co vám je, protože to byla chodící slza. A ona mi řekla, mě zabili syna na Ukrajině, jako vojáka. A tak jsem brečela s ní, tedy opravdu. Takže to bych řekla, že někdy opravdu nemůžou mít ty sestry dobrou náladu, aby se nějak vybavovali. Ale zažila jsem právě ty sestry, tedy si chválím odborné všechny, ale řekla bych, že takový zlatíčka jsou ty pomocnice na oddělení. To jsou ty, který nás sprchujou, který třeba roznesou obědy. To je úsměv sám. Zažila jsem nejméně dvě takové, jedna ta vždycky přišla, zarecitovala nám nějakou báseň, když nám zavazovala, něco převazovala. Takže já si nemůžu naříkat a opravdu bych chtěla říct, že ty sestry nemůžou být vždycky dobře naložené. To jsem takhle chtěla říct. Tak, ale jinak teda si tu nemocniční péči pochvaluji, ale mám jednu velikou starost a to mám starost, že ty sestry nebudou jednou, protože já mám taky domácí sestřičku zdravotní, která mě chodí převazovat nohu, chodí obden. Taky je to úžasná paní. Ale bavíme se tak o všem možném, jako těch sester bude ubývat. Protože i když tu školu vystudují, tak potom do té praxe nejdou. To jsem taky zažila, že tam byla ta jejich jako učitelka na tu praxi a říkala, tak se podívejte, těch děvčat dneska mělo přijít 8. A přišla jedna, jako z té zdravotní školy. Takže i to je prostě takový, jako, prostě, jak já už jsem stará, jako, takže já už se toho nedožiju, ale mám obavy, aby ty sestřičky vůbec byly.
0: Marie,
1: tak to jsem chtěla říct.
0: Mě několikrát napadlo, když jsem byla v nemocnici, jak fungují ty sestry jako kolektiv, protože to jsou skutečně obrovské kolektivy, většinou žen, o tom se povídá, že je to vždycky náročnější než kolektivy mužů, tak to je třeba věc, která mě vždycky napadla, že to může taky třeba někdy sehrát roli v té jejich náladě. A já souhlasím s vámi se všemi, že jsou to taky jenom lidé a že je může něco trápit a že bychom měli být tolerantní, chápaví, jenom by neměli někdy být opravdu negativní, extrémně.
1: Já jsem to taky zažila na pokoji, že se mnou ležela paní, která pořád něco chtěla, jo. Ale ta sestřička už byla rozlobená a byla to dokonce soudkyně, takže to byla taková jako šlechta proti normálně. A pořád říkala, a já bych chtěla tohle a tohle a tohle a ta sestřička nakonec na ní vyjela. Říkala, a i kdybyste byla anglická královna, tohle to vám dát nemůžu. A což teda mně se zdálo, ale ona si to opravdu ta pacientka zasloužila, jo. Takže, protože chtěla nějaký léky, který tahle ty snad neměli a nemohli jí to už dát, protože už měla jiný, no. Takže ono to je těžký, no. Pacienti se neumíme někdy chovat, bohužel, no.
0: No.
1: Jak jste to říkali, že si myslíme, že jsou to naše služky, no, a není to pravda. Tak to jsem jenom tak chtěla říct.
0: Maria, pořád přemýšlím, jestli mám říct zkušenost mojí maminky nebo ne, ale když vy jste takový otevření ke mně, proč bych nebyla já k vám?
1: Ano, řekněte. Ale... Já vám za to popřeju, abyste mohla usnout dneska, tak povídejte.
0: No, moje maminka ležela v nemocnici, je to 9 let, po těžké nemoci, už po druhé těžké nemoci. A bylo to v Brně a moje maminka je velmi hodná, dobrotivá a klidná. Není a nebyla nikdy člověk, který by se nějak spouzel na to, že ještě u lékaře. A ležela v nemocnici a všichni upozorňovali na to, že tam je jedna sestřička, která je velmi nevrlá a nemluví s pacienty hezky. Tak moje maminka si říkala, ale tak... Přesně, jsou horší věci, no a tak moje maminka to těžko zvládala, každou reakci té paní, té zdravotní sestry, a jednou teda přišla, maminka jí ukazovala jako fotky, kde jsem byla těhotná, a ona jí tak říká, ale prosím vás, vy se toho stejně nedožijete.
1: Fakt, jo.
0: No. A bylo toho víc, to si představte. No a dožila se teda.
1: A kolik je tomu vnoučeti dneska?
0: 10.
1: No tak, tak
0: to už je nejmladší, nejstarší,
1: to je
0: ten už má 16.
1: Teda, no. A maminka je naživu?
0: Maminka je naživu, nemocná, ale tak, je známa.
1: Tak to je dobře taky, no, to vám přeju. Tak,
0: paní Marie, tak vy jste slíbila, že mi popřejete šťastnou cestu
1: domů? Ano, dobrou noc, abyste mohla usnout, bez prášku vám přeju.
0: Dobře,
1: tak,
0: ať se vám daří, opatrujte
1: dobrou
0: se.
1: Dobrou noc, nashledanou.
0: Noční linka Českého rozhlasu. Pokračuje teď písničkou od Dalibora Jandy. Někdy člověku zlepší den obyčejný úsměv nebo vlídné slovo, a někdy je to i slovo od zdravotní sestřičky, když třeba ležíme v nemocnici.

0: Je půlnoc.
1: Noční linka.
0: Milí posluchači, vítám vás v novém dni a u druhé hodiny noční linky Českého rozhlasu. Přechází do klidného ranního času 11. května. Děkujeme, že jste s námi zůstali a sdílíte s námi své příběhy k tématu Moje zkušenost se zdravotními sestrami a ošetřovateli. Zkrátka s těmi lidmi, kteří jsou často nejvíc nablízko ve chvílích, kdy je člověku nejvíc potřeba klid, jistota a lidské slovo. Pokud máte chuť, klidně nám zavolejte na 731 800 900 i teď ráno a podělte se o svou vzpomínku nebo poděkování. Těší se na vás Jarka Barboříková a přivádím hned prvního posluchače. A je to posluchačka paní Staňka. Krásnou noc i vám.
2: Děkuji. Nevím, jestli krásnou noc nebo dobré ráno.
0: Já nad tím přemýšlím 5 let, co mám říkat, paní Staňko, jestli krásnou noc nebo dobré ráno nebo večer. Já myslím, že to je jedno, hlavně, že jste tady a budete povídat k tématu.
2: Děkuji, tak vás srdečně zdravím, Jaruško, zdravím i posluchač. Jako další zdravotník se přidá svým
0: jako
2: kolegům.
0: Vy jako zdravotník?
2: Ano.
0: Perfektní, jo. To jsem ráda. Já jsem doufala, že zavolá teda nějaká zdravotní sestra nebo nějaký ošetřovatel.
2: Jo, zdravotní sestra s pusou prořízlou, víte, já vždycky říkám.
0: A kolik let jste pracovala jako zdravotní sestra?
2: Nedlouho, poněvadž se mě narodil chlapec, který měl zdravotní problém. Já začínala jsem o 3 měsíce s ním jezdit do Prahy do Motole, takže pak jsem toho nechala. Takže nedlouho, ale poznatky mám tedy z toho zdravotnictví.
0: Povídejte.
2: No, co se týče toho, v první řadě jste se ptala, jaká je situace ve zdravotnictví. Já bych to nazvala jednolitý bordel. Za komunistu, i když to lidi neradi slyší, byla střední zdravotnická škola. Byly krásné uniformy. O tuto profesi neboli povolání byl zájem. Později se vlastně vyskytla nová éra zdravotních sester. Začaly se převlíkat. Často ani nevěděla, s kým mluvíte, jestli to je uklízečka, nebo je to ošetřovatelka, nebo je to zdravotní sestra. Doplňující vzdělání, chaos a nezájem o povolání, poněvadž ty děvčata taky chcou po té maturitě nastoupit tedy své profesi a ne další 3 roky studovat. Toužejí potom poznat nějakého chlapce a založit si rodinu. Jo? A když nastoupí po 4 letech do špitálu, tak vodní opravdu jsou akorát uklízečky s maturitou. Jsou tam značné služební rozdíly. Dneska nemocnice nemají zdravotní sestry. Je tam nervozita mezi něma, pomlouvají se a když holky jdou do služby, tak říkají, my jdeme se strachem. My se strachem odcházíme z té služby, jestli jsme na něco nezapomněli, jestli další den nebudeme mít nějaké problémy. Není to dobré. Opravdu ta práce je náročná. Jo? A ještě takové podmínky, je tam velké psychické vyčerpání v této profesi. A snadno se dá něco přehlednout. Já si pamatuju za nás, my jsme měli ucelený krásný kolektiv. Měli jsme krásné uniformy, byli jsme hrdé na to, že jsme zdravotní sestry. Dneska je to úplně něco jiného. Neštěstí Evropská unie v tomhle směru. Neštěstí, velké neštěstí. Jo, takže to. A co se týče tohodle toho, já tedy jsem prošla hospitalizaci nejednou. Nemohla jsem si naříkat. Opravdu ne. Až tedy staniční sestra na urologickém oddělení fakultní nemocnice Ostrava Poruba nastoupila o svátcích do služby. Já jsem byla spocená, jo, a prosila jsem jí, ať neotvírá to okno. Ona ještě s takovým úšklepkem, pohrdáním, nadřazeností to okno otevřela. Tak mě nezbývalo nic jiného, než tímhletím procházet, ještě jako astmatik, že jsem požádala lékaře, jako ať mi hospitalizaci ukončí. Tak ji ukončil, dal mě antibiotika domů. Jo, já dobrala antibiotika a problémy se vrátily. Tak jsem šla, nechala jsem se jako odvést na městskou nemocnici na urologii. Tam mě vyšetřili, paní doktorka neshledala nějaké závažné onemocnění a dala mě zřejmě nějaké léky, jo. Posadili mě do čekárny, ať počkám tedy na sanitku. No a já jsem si odkráčela samozřejmě v podvědomí na příjmovou interní ambulanci, kde se čekalo na sanitku, kam jsme taky posazovali pacienty, kde jsem sloužila, ať počkají na sanitku. Jo, potom jsem se vrátila na tu urologii zpátky, tam je sestřička pokřikla, ale to už jsem nějak moc nevnímala. Odvezli mě domů a stav se mezi tím zhoršil, nechala jsem tašku za dveřma, zamkla jsem se, no a ještě, že zavčasu přijela dcera, která mě do té nemocnice odvezla zpátky, ale to už jsem byla bezvědomí. No a skončilo to tím, že na urologii tedy dalo by se říct, podcenili ten můj zdravotní stav, poněvadž tam už byla počínající cévní mozková příhoda. Takže jsem skončila na neurologii, jo, no ale říkám už bezvědomí. Takže to nebyl jako dobrý nějaký začátek a vůbec ne konec, jo. A pořád to dávám za vinu té sestře z toho urologického oddělení fakultní nemocnice Poruba. A pokud hovořím se zdravotníky, tak nejeden zdravotník výkladně hodnotí, spíš záporně. A je mi divné, že vůbec to nevadí vedení téhle nemocnice, která skutečně musí mít tyhle informace o těch pacientů taky.
0: Tak paní Staňko, to je možná dobrá připomínka říci, že pokud se setkáme s nějakou nebo s nějakým přístupem zdravotníka, který si myslíme, že není v pořádku, tak je dobré se ozvat, takže neoplácet stejnou mincí, ale využít ty cesty, které máme a dát zpětnou vazbu nemocnici. Děkuju, že jste s námi sdílela i tento náročný příběh. Jsem ráda, že se pak všechno v dobré obrátilo a jste v pořádku a doufám, že se ta situace vyřeší a že se nazbírá tolik recenzí, že se dokáže sjednat náprava. Děkuju, že jste s námi teď trávila čas v noční lince a pojďme poslouchat písničku od Marie Rotrové.
2: Ano, ano, ano, naslyšenou.
0: To byla paní Staňka, která volala z Ostravska. No a já se těším na dalšího z vás. Pojďte mi zavolat k tématu Moje zkušenost se zdravotními sestrami a ošetřovateli.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Ve zdravotnictví nejde jen o léky a přístroje, ale hlavně o lidi. A právě o těch laskavých a obětavých se dnes večer povídáme. Je s námi další návštěva, kdo to je? Krásnou noc.
1: Dobrý večer. Dobrý večer, já volám z východních Čech.
0: A jste paní?
1: Jitka.
0: Jitka. Jitko, vítejte a povídejte. Máte slovo, máte prostor.
1: Ano, já jenom mám teda jako nedobrý zážitek, nevím, jestli to je všude na LDNkách, prostě tam vůbec si neuvědomějí lidi, že jsou ležící pacienti, staří, kteří nemůžou si třeba ani čaj podat. Tam obejde, já nevím, jestli to jsou sanitáři nebo ošetřovatelky, jdou s zeďbánem čaje, nakouknou do dveří, vidějí plný pohárek na tom stole. Aha, tady je, v turánu jsou pryč. Nikdo si neuvědomí, že ten pohárek tam je celý den necknutý. Nikdo se toho pacienta neujme. Já jsem se zeptala, já říkám, to jako proč nedá. No, my se bojíme, aby se nezadechnul. Já jsem říkala, já jsem se ho zeptala, pána, jestli se chce napít. Pohodě vypil dva ty kelímky a já se bojím, že to je takhle všude. Oni totiž, nevím, nechci jim křivdit, ale kdo má trochu zkušenosti delší, neříkám, že všude, ale s tou LDNkou, o které já mluvím, tak říkají, no víte co, sestřičky ráno obejdou pacienty, dají jim antipsychotika, aby dali pokoj, aby nezlobili a je to hotový. Čili ty lidi jsou omámeni, sami se neobsloužej a nikdo se jich nezeptá. Já nevím, myslím si, že by sestřičky na to měly dohlídnout aspoň občas, jak ty sanitáři nebo ty ošetřovatelé pracujou. Já vím, že to třeba si ani neuvědomí ta která ten čaj nese. O jídle ani nemluvím, prostě jídlo se položí pacientu na stůl, dobře musí vědět, že ten člověk se sám nenají, odnese se to úplně netknutý potom pryč a tam skutečně v některých případech tam člověk je teda vedený ke smrti hladem a žízní. A je to teda hrozný pocit, když to vidíte. Já vím, že to není jednoduchá práce a nevím teda, jak to vypadá jinde, já mám zážitek z jedné té LDNky. Kdo se může obsloužit, kdo se může ozvat a o něco si požádat, nebo je chodící, že jo, tak to je něco jiného, ale tyhle lidi, nevím, je mě z toho do dneška těžko, co jsem viděla.
0: Jitko, mrzí mě ta vaše zkušenost. Máte někoho v rodině, kdo třeba studuje na zdravotní sestru, nebo máte někoho v rodině, kdo už pracuje v nemocnici?
1: Ne, nemám. My jsme všichni jako od jinýho.
0: Že by vám k tomu dokázal něco říct a že byste měla nějakou zpětnou vazbu z té druhé strany. No, je mi to líto.
1: Ale to skutečně to vidíte, jak si to ty lidi ani snad, nebo jestli už to je taková prostě rutina, že si to vůbec neuvědomí. Ona půjde třikrát za den, pokaždý do těch dveří nakoukne a řekne, aha, tady je, ale v tu ránu je pryč, nemáte šanci ani, aby ji někdo zavolal, nebo prostě vyšla k té posteli, když to je, kdyby to bylo 5 minut, že jo, a toho člověka se zeptala, jestli teda chce napít nebo něco takového, no. Skutečně jsem tohleto při každý návštěvě skoro viděla a bez problému jsme se napili. Vždycky. Prostě ten pán sice pomalinku a nikdy se mě nezadechnul, no. A nevím, jestli teda za ním, možná za ním chodila rodina ještě zas mimo, ale tohleto, když teda za 24 hodin přijde někdo na 2 hodinky na návštěvu, tak co to je, protože vím, co to je za nebezpečí pro mozek, pro starého člověka, jakmile nemá teda tekutiny, že jo. Tak pak ty lidi odcházejí úplně hodinu po hodině. Skutečně tam v tomhletom ústavu to bylo, já nechci nikoho podat, prostě úplně vedení ke smrti. A

0: K vidění, a když jsem teda nechtěně otevřeli dveře do toho, tak měli zvlášť pokojíček, nohy na stole, já vím, že si potřebujou odpočinout, ale neprostě, kdyby se šli, kolikrát jsme se nedozvonili třeba, jo, když někdo potřeboval, no, já vím, že jich je málo. Všechno to má teda rub a líc, ale tohle to říkám, to jsem viděla nejedinkrát u toho pána, no.
1: Každý z nás má jinou zkušenost, ale je dobře, že vy mluvíte o té vaší, protože říkat věci nahlas, to patří do naší debaty. Děkuju, že jste se nám ozvala, že jste...
0: Základně nějaký prsty z té infuzi dostanou snad jako, ale říkám, že by je někdo nakrmil nebo něco takového vůbec, prostě říkám, to jídlo přijde na stůl, nechá se tam, pak se odnese netknutí a nikoho nezajímá, ne, aby to vzali, jo, tak vy nemáte chuť, ne, absolutně vidějí prostě, že ten člověk se ani neprobudil třeba, ne, to je... Říkám, chraň Bůh, aby nikomu nepřeju, aby tam musel takhle být. A říkám, nemusí to být všude stejný, že jo?
1: Přesně. Protože...
0: Tak jo, já vás
1: Jitko,
0: nebudu...
1: přeju, aby víc takových zkušeností už nebylo. Opatrujte se, zůstávejte ve zdraví.
0: Bych každému, pokud potřebuje teda nějak tam teda, aby se teda zotalil nebo něco tak, aby to bylo v nějakých důstojných podmínkách, aby to bylo skutečně vidět, že tomu člověku chtějí teda ulehčit tamto ležení a spíš ho teda zotavit, že jo, když to tadyhle to je opravdu jak dobře. Úplně cílený, že teda aby ten člověk co nejdřív odešel, no.
1: Jitoško, už se musíme rozloučit, protože čas jsme přesáhli, takže jestli dovolíte, pustím písničku od Věry Špinarové a my si ji poslechneme.
0: Ať se vám daří.

0: A nám paní Elena ze Zlína, krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Zdravíme vás. Slyšíme se, jste tam?
1: Já to takhle ano a dobrý den. Všechno motám dohromady.
0: To nevadí. No. Hlavně, abychom si povídali k tématu, které určitě znáte, ošetřovatele zdravotní sestry.
1: Já jsem ležela v nemocnici Berounský, a měla jsem oboustranný zápal plic. A moje rodiče mi hlídali děti, takže ke mně moc nemohli na návštěvu. A tam byl takový starý pán, jezdil s vozejčkem a vozil lidi na operaci, jako na ten sál. A takhle tam asi pomáhal, byl dost starý. A když viděl, já když jsem tam neměla nikoho, tak jsem se otočila ke zdi a dělala jsem, že spím. A on to zjistil, že jsem lítostivá, že tam pořád nikoho nemám. Tak přišel k posteli a řekl mi, tak za chvilinku jsem tady. A za chvilku přišel, měl čistý plášť na sobě, sednul si mi na kraj postele a šáhnul do kapsy a přinesl mi pomeranč. Řekl mě, když jste tady pořád sama, tak já vám budu chodit dělat návštěvu.
0: Mm-hmm.
1: Tak jmenoval se pan Škrdlant, ale určitě už nežije, ale často na něj vzpomínám, že když jsem tam byla sama, že mi přišel dělat chvilinku, že jsem byla spokojená, že tam někdo u mě sedí.
0: To je milé, to je krásné.
1: A ještě mám jednu zkušenost, taky jak jsem slyšela, taky nějaký ty stížnosti. Byla jsem v nemocnici, taky jsem tam ležela a léčila jsem se vysokým tlakem a vedle mě ležela paní, ale byla napůl těla ochrnutá. Takže když jí donesli jídlo, tak to tam zůstalo celé všecko na stole. A než přišla vizita, tak vždycky jí dali do pořádku, ale pak už tam málo kdo k ní přišel. A když jsme už byli potom spát večer, tak ona na mě měla postele hůl, tak vždycky na mě na postel zaťukala, že by potřebovala. Tak já jsem vždycky šla, na chodbě byla skříň a tam měli takový prostěradla, co dávali pod lidi, když se pomočili. Tak jsem vždycky jí to převlíkla a nakrmila jsem jí, když měla hlad, tak jsem jí, snažila jsem se jí hrozně pomoct a když jsem potom odcházela domů, tak mě volali, abych šla na sesternu. Tak jsem tam šla a oni mi ty sestřičky řekly, že mi moc děkujou, že jsem si tam tý paní, že jsem se jí věnovala. No. A když jsem potom byla doma, tak mě přišli říct, když zjistila, že už tam nebudu a odešla jsem domů, tak se z toho tam zhroutila. A potom, když jí dali domů, tak její děti mě děkovali, že jsem se jí tam věnovala.
0: A řekněte mi, to ráda. Vy jste jako povolání dělala?
1: Já jsem kadeřnice.
0: No a neminula jste se povoláním? Nechtěla jste být jako zdravotní sestra?
1: Ne. Já jsem nebyla sestřička, ale já jsem byla vyučená kadeřnice.
0: Ano, já jsem to pochopila, ale jestli jste se neminula povoláním, jestli jste neměla být tou zdravotní sestrou.
1: Můj bratr říká, že bych mohla chodit světem a držet v ruce kříž, že jsem každému pomáhala. Já jsem měla radost, když jsem mohla někomu pomoct.
0: To je krásné, tak já doufám, že se vám to hlavně vždycky v dobrém vrátilo.
1: No a já na toho pana Škrdlanta takhle jsem seděla, on už musí být určitě mrtvej, on byl tenkrát už starý. Ale já jsem takhle seděla v nemocnici, jsem čekala, až na mě přijde řada. A jela okolo sestřička s vozejíčkem a toho pana Škrdlanta vezla na vozejíčku a on byl celý, asi byl po mrtvici, měl křivej obličej, ale jenom tak okolo mě proběhli a mě to mrzelo, že jsem jim nemohla zastavit, abych mu podala ruku, abych mu mohla poděkovat, protože mi tenkrát moc pomáhal.
0: Ano.
1: Já vždycky, když byla nějaká ty návštěvy, tak já jsem tam většinou nikoho neměla, tak jsem dělala, že spím.
0: Ano, tak to...
1: Ale taky se najdou hodný lidi, no, taky se najdou. Ale já jsem celý život se snažila pomáhat každému.
0: To jste laskavá. Tak by to mělo být.
1: A ráda vás poslouchám. Když začnete hrát, já zavřu oči a jsem úplně v jiném světě. Já mám ráda hudbu.
0: Jsme rádi, od toho jsme tady. Tak zavolejte zase příště, až budete mít chvilku, až se vám bude límit téma. My budeme čekat.
1: Já vám moc děkuju za hezký pořad a hezký písničky. Já se při vás léčím, protože je mi s vámi dobře.
0: Od toho jsme tady.
1: Moc vás všichni zdravím.
0: My vás také.
1: A všichni zdravím, no.
0: Teď zaspívá Karel Gott, Lucie Bílá, písničku Co soudičky přáli nám. Dnes večer mluvíme o lidech, kteří často rozdávají klid, úsměv a povzbuzení ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme. O zdravotních sestrách

0: Dnešní noční linka je o lidskosti, trpělivosti a malých gestech, která dokážou hodně znamenat. Mluvíme o zdravotních sestrách a ošetřovatelích, kteří nám utkvěli v paměti. Je s námi paní Věrka. Z jakého kraje voláte? Zdravíme vás.
1: Dobré ráno. Já se vám jenom musím odpustit před chvíličkou. A jenom jsem vám chtěla říct, že mám za sebou 3 měsíce na Eldence Moravský Třebový. 24. prosince odpoledne mi tam přivezli po operaci kotníku. Měla jsem být nechodící, tam jsem si to pitomec vybrala. No tak dobrý. Ale můžu vám říct, tam je to opravdu, buď přežiješ, nebo nedožiješ. Mám děti a dcerám jsem řekla, také se ke mně chovat nebudete vůbec zle. Zažila jsem tam hodně. Ten první 10 dní personál tam byl minimální, byly Vánoce, každý tam na nás ječe, co chceme, že jsou Vánoce, tak minimální hygiena na nule. Já jsem byla teda ve ohrádce v posteli, oni chtěli v té ohrádce mě mít celý 3 měsíce, já jsem říkala, já musím být soběstačná, jak to nedám. Přidávali pode mě podložky, prostě všechno tak, jak nemůžu to říct naplno, tam zůstalo v té posteli. Já jsem teda si nakoupila materiálu čistícího, takže jsem vlhký ubrousky a tí miminkovský ubrousky všechny vyplácala za týden. No, bylo to hrozný, sama sobě jsem si smrděla. Strava tragédie, tam bylo koch, 40-letý, který přišel o nohu, dával to, ale vždycky říkal, jdeme do jídelní, bude univerzálka. Já jsem pořád říkal, o čem mluví. Tam vám jídlo strašný. A jak to říkala ta paní před jednou, pak mi dali na 20 malý jednou žák, to bylo tak, pak mi dali na 4 žák, 3 babičky plína, to by mě nevadilo. Já jsem tam šla s tím, že jim budu pomáhat. I z toho vozejka, že jim pomůžu. No a vedle mě babička taková, dá se říct, schopná. Oni jde posadili v té posteli jako královnu. Já jsem čekala, kdy ta babka z té postele spadne, prostě durv. Nikdo tam nepřišel, mladý holky, pečovatelky, štěkali jenom na ty žensky, na ty lidi, ječeli na ně, jak s nima házeli. Já jsem vždycky trnula, že ta babka prolítne hlavou až do zdi. Nadávali jim, ty žensky nemohli nic jenom dělat, jenom prostě ležet, když s nima tam nikdo nic moc nedělal. Já jsem tam šla po ty operaci s tím, i pan primář Zlitomyšle si myslel, že mě tam rozchodějí. Ne, neměl na mě čas. Nemáme čas. A já jsem po 14 dnech, já jsem chtěla být tam na vozejku, tak bych naštvaný, na vozejku jsem se dostala. A po 14 dnech jsem jim upadla, ani ne po 14 dnech, upadla u skříně a on to nikdo neviděl. Já měla hlavu kolem oka, čelo modrý a on to jenom neviděl. Mám vnučku na zdravotní škole v Pardubicích ve druháku, ty přijeli druhý den po tom pádu a říkám, holka mě to, co dělala babi? Já říkám, nic, jsem v posteli, prosím tě, jdi se Švialová. A tam, kde se doktorů nikdo nic neví. Jako, co to je za léčení? Tohle to je vyloženě, ty lidi se likvidujou. Můžu vám říct, že mě z toho tak jako nějak divně. No, protože je nás asi hodně. Těch starých lidí je asi hodně, ale krucinál, kdy ti lidi dělali, kdy ti na to vydělali.
0: Slyšíme dnes více těžkých zkušeností právě z oddělení LDN. Strašně. To je už několikátý hovor dnes. To je ano. Zvláštní signál.
1: A já jsem z vysokého mýta a tady je LDNka a já než bych tam do mýta na LDNku, tak radši jsem šla jinam, ale udělala jsem chybu. Děti měli daleko za mnou, že prádlo mi tam nechali jeden den hodinu sedět normálně nahatou na posteli.
0: A jak se vysvětlujete, že to je právě na tomto oddělení? No, podobné zkušenosti volajících z celé republiky.
1: Bara nemocnice je nová, krásná, ale to zacházení, je tam toho hodně, je tam těch pacientů hodně, ale je to tam dělaný na ty lidi, ale nejsou ty ošetřovatelky, to jsou vám rychlokvašky. Tam chodili všechny holčičky bílým, mladý holky bílým, A já říkám, co to je, až tam sestřička rehabilitační podá, víte, co jsou bílým, že ruplí u maturity. Tak museli na ošetřovatelku a jsou naštvaný. Ale za to nikdo jim nemůže. Měj se učit, nebo já nevím. Já jsem se taky učila, abych byla tím, čím jsem chtěla být. Děti mám taky udělaný tím, čím chtěli být. Ale kruci nás takhle to není. Tam moje vnučka šla na, je tam dobytí, tam to je těžká škola, těžká. Ona mi pak babi, že jsi na Eldenice, tady to je prostě všude stejný. Stát na to nedává peníze a nedív se, že prostě tady je takový režim.
0: Kdybyste mohla dnes zdravotním sestrám a ošetřovatelům něco vzkázat, co by to bylo?
1: Co by to bylo a co úplně řešili na obor. Vybrali si ten obor, který si vybrali a se tomu věnujou. A se tomu věnujou a jsou te, dělají s lidma. Kdo dělá s lidma, musí se k tomu chovat. S lidma je těžká práce. To, jak já jsem taky dělala celý život. Ale musíte se naučit těm lidem chovat. A ne, aby před babku dali v obě. Babka ani nevěděla, co to má. A prostě, a když jsem přišla já v té jídelní, babi, vy nejíte a jdeme jíst. A tak dlouho, až jsem to do ní odstala. No ale ve finále ty sestřičky ještě mě nadali. Oni by na mě nakrkli, že je do toho tam kecám. Babička se padala, kácela se v té posteli a já říkám, teď vás ta hlava bolí. No tak se mi na tom vozejku objela a říkám, babi, budeme zpívat. No, tam mám byla taková škaredá zeď omlátna a já říkám té jedné sestře, říkám sestři, tady když se dali nějaký obrázky, kytičky, babička dělala v lese, zvířátka i nějaký, vlastně ona uměla, když měla paměť. A ta by si s tím povídala. Tady není ve školce, ale nemocnici. No co to je?
0: Dobře. Tak děkuju vám za telefon, za účast, za tu energii, kterou jste teda vložila do dnešního telefonátu. Sestry mají svoje bodístky, svoje trápení, ale nemělo by to někde ovlivňovat jejich přístup k pacientům. Na tom se asi zhodneme i s vámi. Děkuju, mějte se co nejlépe a přeju vám samé dobré zkušenosti, ať přijdete do jakékoliv ordinace. Snad se to naše zdravotnictví bude ubírat dobrým směrem.
1: Nevím, je to taková bída, no. Dávají se peníze jinam, než tam, kam by se měli. Hezkou dobrou noc.
0: Krásný noční čas i vám. Teď si dáme písničku od kapely Olympik a pak se budu těšit na dalšího z vás. Pojďte mi zavolat k tématu, které zní... Od 23 hodin ho říkám a teď mi vypadne 15 minut před koncem. Mluvíme o ošetřovatelích a o zdravotních sestrách. Přesný název nepotřebujeme.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, ale pomalu se chýlí ke konci. Patřila příběhům o obyčejné lidské laskavosti. O lidech ve zdravotnictví, kteří umí dodat klid, úsměv, dobrou náladu, ale někdy jsme se setkali i s názory opačnými. Uvidíme, co poslední volající, to je paní Eva. Těšíme se i na váš názor.
1: Ano, můžu? Dobrý večer, srdečně vás zdravím. Chtěla bych k tomuto tématu říct toto. Před asi 12 lety jsem měla obří kýlu na žaludku a musela jsem jít na operaci, tak mě doporučil někdo, že mám jít do Vinohradské nemocnice v Praze. Tak jsem tam přijela, to bylo pátek, před 7 hodinou ráno. Dali mi toho andělíčka, jo, a seděla jsem na posteli u otevřeného okna, vlastně jsem tam ještě nastydla a nikdo si mě nevšiml. Ve 3 hodiny přišel pan doktor s tím, že jako toho mají moc a ať jdu někam jinam do jiné nemocnice, že aby se mi podařilo někoho přemluvit, nějakého pana doktora, aby mě odoperoval. Jo, takže to bylo hrozný. Chodili tam cizí sestřičky z cizí národnosti, které neuměli česky, neuměli ani nabrat krev a bylo to prostě opravdu jako hrozný. Hrozná nemocnice, ta Vinohradská v Praze. No a takže jsem ve 3 hodiny, po 3 hodině jsem si zbalila věci, oblíkla jsem se a jela jsem domů a v pondělí jsem jela na Bulovku. Pan doktor, když jsem mu předala papíry, tak říkal, bezvadný, vy máte všechno doporučení, vyšetření, všechno máte, tak zítra přijďte a hned vás odoperujem. Takže jsem tam v úterý přijela ráno a hned před 7 hodinou nebo po 7 hodině jsem šla na sál. Bylo to prostě bez problému a prostě nemocnice na Bulovce je parádní. Jídlo dobrý, ani jsem říkala, ani nechci domů, kdo by mi tam doma vařil. No, takže jsem se musela smát. No, a sestřičky výborný, ochotný, ale v té Vinohradské nemocnici to teda byla jedna hrůza. No, to je asi tak všechno, co bych k tomu chtěla říct. Haló?
0: Ano, my posloucháme, takže jedna zkušenost pozitivní, druhá negativní, tak jsme si to hezky vyvážili. Co je podle vás ta nejdůležitější vlastnost, jakou by měla mít zdravotní sestra, dobrá zdravotní sestra?
1: No, já si myslím, že laskavost a odbornost to by měly mít. Protože nesmíme zapomínat taky na to, že jednou zestárnou a můžou se ocitnout na té samé pozici, že budou nemohoucí a nikdo si jich nevšimne.
0: Mm-hmm. Ano, to je dobrý pohled.
1: Je to tak, každý jednou zestárne a starý člověk už nemůže, já už taky nemůžu běhat, syn si myslí, já tady žiju v domě se synem, je mu 54 a on si pořád myslí, že já budu běhat a dělat všechno, jako když mě bylo 50 nebo 60, nebo ještě dříve, jo. Prostě to nejde. Prostě ten starý člověk už nemůže, je opotřebovaný a prostě to nejde. I kdyby chtěl, tak to prostě nejde. No tak, aby ty sestry, které se takhle nelaskavě a hrubě chovají k pacientům, tak že se můžou ocitnout na té samé pozici.
0: Mm. No. Paní Evo, děkujeme. Děkujeme za to, že nás posloucháte i že se zapojujete. Ceníme si toho a budeme se těšit na příští setkání v Noční lince.
1: Naschledanou, dobrou noc.
0: Milí posluchači, pomalu se loučíme s dnešní Noční linkou. Děkuju za vaše příběhy, vzpomínky i to sdílení o zkušenosti, se kterými jste se nám svěřili. Byl to večer plný lidských slov, různých pohledů i krásných zamyšlení. Jsem ráda, že jste byli s námi a těším se i na příště. Jarka Barboříková.
2: Mám naději, že uslyšíš

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, buďte vítáni s další hodinkou na jevišti našeho rozhlasového divadla. O čem je tahle knížka, ptá se její autor nad první stránkou svých vzpomínek. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, taky o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A dnešní divadlo pro vaše uši bude patřit muži, který po letech u divadla začal o tom všem psát. Režisér a herec Jan Kačera.

0: sytý, charakteristický a melodický hlas Jana Kačera byl odjakživa jako stvořený pro rozhlasovou četbu nebo čtení myšlenkově závažnějších textů. Stejně jako třeba Jiří Adamíra, i Jan Kačer svým vcítěním a přednesem pokaždé probudí pocit, že to, co čtou, bylo napsané právě pro nás, kteří v tu chvíli posloucháme. A v případě nejstarších pověstí českých Aleny Ježkové byl Janu Kačerovi ku pomoci taky jeho herecký kolega Jan Podměšil.
1: Slované přišli na naše území během 6. století. Jejich původní vlast ležela na východě, v oblasti mezi Ukrajinou a Polskem, v širokém území mezi řekou Vislou a Dněprem. Stále rostoucí počet lidí a také nájezdy jiných kmenů způsobili, že Slované opouštěli svá území a putovali dál na západ, východ a jih Evropy. V průběhu dalších staletí se tam slovanské kmeny usazovaly a zabydlovaly. Tak vznikly tři hlavní skupiny Slovanů. Západní Slované, kam patří Češi, Slováci a Poláci, východní a jižní Slované. Neví se s jistotou, jak, odkud a kdy přesně Slované do Čech přišli. Neznáme jména jejich vůdců, vladyků, hrdinů a věštkyň. Dochovaly se jen pověsti, které mnohem později zapsali někteří kronikáři. Nejstarší pověst vypráví o příchodu Slovanů do naší země. Do země hornaté i nížinaté, kde vrchy přecházejí v široká údolí s čistými prameny a širokými koryty řek. Vypráví o bukových a dubových lesích a hájích a volných loukách s vlasatou travou, kde se prohánějí stáda zubrů a jelenů. Ze všech stran je ten kraj chráněný věncem hor a jako hliněný talíř s vysokými okraji nabízí příchozím dostatek všeho potřebného.
2: O Čechovi. Na krajinu se pomalu snášel soumrak. Stromy v mírném vánku třepotaly stříbrnými a temně zelenými listy a vysoká tráva se vzdouvala v měkkých vlnách pozlacených posledními paprsky slunce. Teplý vzduch nad močály ostře voněl, ze všech stran se ozýval zpěv a cvrlikání ptáků. Z olšového háje vyšlo malé stádo jelenů a laní na večerní pastvu. Krajinou se vinul průvod poutníků. Kudy prošli, zůstávala v širokém pásu polehlá tráva zdupaná množstvím lidských i zvířecích nohou. Zvolna jeli jezdci, koně frkali a cukali hlavami, jak se bránili útokům mušek a komárů. Za nimi skřípěli a drkotali hrubé těžké povozy, tažené vychrtlými zvířaty. Povozy byly vysoko naložené nákladem kůží, hliněnými nádobami, se zrním, dřevěnými a železnými nástroji, proutěnými klecemi z drůbeží a nejrůznějšími součástmi domácího vybavení. Každou chvíli kola vozu uvízla v průrvě nebo se smekla po kameni a muži namáhavě zvedali hned ten, hned jiný vůz. Za vozy se stěžka vlekli muži a ženy s malými dětmi, zhrbení pod plátěnými ranci a koženými vaky a starci a stařeny s holemi, o které se těžce opírali. Poháněči se starali o stádečko dobytka, koz, ovci a prasat, které se co chvíli s mečením a kvikotem rozběhly do vysoké trávy. Někde daleko vepředu, neviděni a neslyšeni, pátrali zvědové. Křik a hluk průvodu plašil okolní zvěř a ptáky, kroužící lidem nad hlavami. Svalnatí muži v halenách promáčených potem, kteří vždy čtyři a čtyři nesli na uzlovitých ramenou dřevěné podoby bohů, zavinuté do bílého plátna, ti jediní kráčeli mlčky, soustředění na posvátný úkol.
1: Hej, hej, zastavme!
2: Ozývalo se z konce průvodu.
1: Kdy už na chvíli postojíme? Kdy si odpočineme?
2: Začali se ptát i ostatní.
1: Svráká se. Rozložme tábor tady, u velké řeky. Je tu hodně dřeva. Můžeme rozdělat oheň a živit ho až do rána.
2: Jeden z jezdců, Vysoký muž s šedivými vlasy a vousy zarazil koně a obrátil se čelem k průvodu. Dlouhý, vyšívaný plášť měl potrhaný a zašpiněný, tvář sevřenou starostmi a oči zakalené únavou. Tam před námi, vidíte tu horu? Zavolal hlasitě, aby ho všichni slyšeli. Koně, vozy i lidé zpomalili krok, někteří postáli a zadívali se na vysoký vrch, který se černal na obzoru proti tmavnoucí obloze. Pod tou horou, v jejím stínu a pod její ochranou přenocujeme.
1: Ano, pod tou horou je už nedaleko.
2: Souhlasili poutníci.
1: Dobře, rozhodl náš vojvoda.
2: Pozdě v noci, kdy na obloze svítily hvězdy a měsíc, seděl pak vojvoda Čech se svým bratrem Lechem u ohniště. V závětří vozů, rozestavěných kolem, oddychovali spáči i zvířata, unavená dlouhou cestou. Hlasy nočních ptáků a šelem ani těžké přešlapování dobytka a koní nerušili jejich vážný rozhovor. Rozhodnutí opustit zemi předků nebylo lehké. Odešli ze svých domovů, když na vysoko položených místech ještě ležel sníh. Mnoho dní prožili na cestě pod šedou oblohou, smáčeni ledovým deštěm nebo sužování vichrem na nechráněných stepích. Mnoho nocí probděli bez ohně a ve strachu z divokých zvířat. Putovali přes horské hřebeny a mokřiny, svozy a zvířaty překračovali široké proudy hučících řek. Obezřetně se vyhnuli několika osadám, jejíž obyvatelé mluvili neznámým jazykem. Za poslední dny už však nepotkali žádného člověka. Lidé i zvířata byli vyčerpaní a doba jara pomalu končila. Zrno už dávno mělo být v zemi. Kde a jak najít domov? Mlčící hora ve tvaru hřibu snad byla znamením, branou, srdcem jejich nového útočiště. Unavený Lech odešel ukrást pár chvil spánku krátící se noci, ale Čech ještě dlouho seděl u vyhasínajícího ohně. Sám a zamyšlený. Když už obloha začínala blednout, vstal, pokynul strážím hlídajícím ležení a vydal se k hoře. Šplhal po jejím úbočí bez dechu přes kameny a hustý trnitý porost. Na vrcholu stanul, právě když bledé šero prozářily první sluneční paprsky. Do všech stran se odtud otevíral pohled do širokého zvlněného kraje, postupně zalévaného sluncem. Od obzoru k obzoru se táhla travnatá step a její tráva stíněná mlhou se třpitila kapkami rosy. Z hájů se ozýval zpěv probuzených ptáků a k mokřinám velké řeky přicházela pít srnčí stáda. Když se vojvoda vrátil do ležení, vyzval Lecha i ostatní, aby se i oni podívali z výšky na kraji, kde přenocovali. A pohled z vrcholu hory, která později dostala jméno Říp, všechny naplnil naději.
1: Tady zůstaneme, tady se usídlíme,
2: volali a objímali se radostí, že jejich namáhavá pout je u konce. Rád vyslyším přání svého kmene, přikývl vojvoda Čech. I já cítím, že jsme našli nový domov. Usmíval se, když se díval do kraje a řekl, to je ta země, kterou jsem mnohokrát viděl ve svých snech a za kterou jsem vás vedl. Kraj plný ptáků a zvěře, s úrodnou půdou a pastvinami pro dobytek, který nám dá všechno k dobrému životu. Všichni cítili velikost chvíle, ve které poprvé spatřili místo, kde budou od nynějška žít. Pak se Čech obrátil k ostatním. A jaké jméno dáme své nové zemi?
1: Tvoje jméno jí dáme, náš vojvodo. Po tobě, ať se nazývá,
2: vykřikl jeden z mužů.
1: Čechy, Čechy jí budeme říkat.

Během dne vynesli na vrchol hory velké dřevěné bohy a obětovali jim. Bohové přehlédli z výšky kraj, kde lidé chtěli zůstat, a požehnali jejich rozhodnutí. Léto i podzim minuli lidem v usilovné práci. A než krajinu pokryl sníh, stálo pod řípem několik skromných osad s dřevěnými domy, v níž přečkali první zimu v nové vlasti. Lech se svým rodem však chtěl putovat dál. Na jaře se s bratrem rozloučil a vydal se na další cestu. Když došli na místo, kde se rozhodli usadit, zažehli velký oheň. Hustý dým, viditelný dodaleka, byl znamením pro Čechy, aby věděli, kde hledat své příbuzné. Tomu místu se začalo říkat Kouřim. Dodnes tam ukazují velký kámen, u něhož Lech přikázal zapálit hranici. Ale ani v Kouřimi se Lech natrvalo neusadil. Odešel prý ještě dál na východ, do neobydlených krajů za horami a řekou Odrou. U řeky Varty vybudoval dva velké hrady, kolem níž později vyrostla velká a slavná města, Hnězdno a Krakov. Hnězdno prý dostalo jméno od množství orlých hnízd v okolí a Krakov nese jméno jednoho z Lechových synů. A jako Češi podle pověsti odvozují svůj původ od praotce Čecha, tak je Lech považován za praotce Poláků.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Říkali tak pěkně divizna. Od něj to ale vždycky znělo se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství i společný život, jeho trable i radosti v tom jediném oslovení divizna. A na to, jak to mezi Janem Kačerem a Ninou Divíškovou vlastně všechno začalo, na to se v jednom valentinském tobogánu zeptal Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková? Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na Damu v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl. A pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co si si maloval. A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd. A řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
2: To je romantiky na Valentína.
3: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
4: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlí, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně, že má, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přeci jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tváří a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No a protože jsem byl vlastně sám, a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak řekla, že vlastně si to rozmyslila. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct, zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát.

0: No, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici. A ještě u anděla, starého anděla, tam byl opravdu anděl a dole prodávali buřty. A já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho voleje. A tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s divíškou i s politickou jaksi vzdělaností.
1: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
2: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
1: Ano.
2: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalonku a pomalonku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký.
1: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami? Jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza, když tak musel na rande do Brna, to měl trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek od Honzy a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy, takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, když od někud přijel. To jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi těžké.
0: A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého
1: Není
0: zlata?
1: Není to pravda. Redford mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židly pořádně, že jo?
1: To... A neuměl ty dveře, taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon, židle, dveře se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo? Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní, připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách a dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všichni ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. A oni totiž, oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila pod ten koberec na to, nebo matraci a na to vlhký hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, no a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a hosku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jako, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali. Já už jsem říkal, tak ty máme 14 korun, teďka 16 korun. A v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem se začal zabránit, víš, chlap. A já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrchno, 28-50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem to... 18-20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. A tím jsem se u dějičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat, že jo.
3: Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu. Ta kdysi okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak, teď vám řeknu, ještě můžu?
0: Ano, ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa, a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90-letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Zní vám to nesrozumitelně? Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. To jsem si jenom pohrál s názvy knížek, které Jan Kačer během posledních let napsal. A věřte mi, když máte na co vzpomínat a když to umíte popsat, je to čtení, od kterého se nebudete moci odtrhnout. A co víc, Jan Kačer vybrané kapitoly z té první knížky taky svěřil rozhlasovému mikrofonu. Tak tedy, ať je vám dobře na světě, mějte se pěkně a těšíme se na slyšenou. Robert Tamchyna a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Myslím, že každý táhneme svůj vozík s chlebem a rozdáváme. A stane se, že v očích, které nám tiše děkují, zahledneme oči svého přítele, své matky a kdesi na konci cesty oči svoje. Černá hodinka. Když se sametově a potichu přiblížila černá hodinka a oblíbení mravenci odnesli poslední drobky ze stolu do svých skrýší ve starých trámech domku, zapálila maminka Durmanový prášek, který zaháněl její astma. Příjemná vůně a praskání žhoucího ohýnku na víčku od kompotu maminku povznesly a zachtělo se jí žertovat. Začala prospěvovat. Rebarbora roste dlouho, ale kopr déle, ale kopr déle, ale kopr déle. Pak lehce a s potutelným výrazem přidala, komu se to nelíbí, tak ať jde do prdele. Tvářil jsem se vážně a maminka zrudla jako holčička, přistižená při nepravosti. Honzíčku, dáme si červeného vínka nebo bílého vínka? Zase jsem nechápal. Ty přece víno nikdy nepiješ. Zkusila to znovu. Podvečerní chvíle a houstnoucí tma ji činili smělejší. Tak co? Bílého vínka nebo červeného vínka? To už se smála, radostně, stydlivě, bezstarostně. Spáchala právě největší hřích svého života. Popadl jsem její hlavu vonící octovou vodou po umytí, přitiskl jsem se k její tváři. Šťastně jsme se hyhněli a věřili jsme, že nás nic nemůže rozdělit. Škoda, že si nemůžeš promluvit se strýcem Pepíkem, to byl velký písmák. Já vím, že už tady není. Táta by ti jistě poradil, i Pavel. Oba měli zvláštní smysl pro humor, ale oba taky odešli. Teprve teď jsem si uvědomila, že umřeli stejně staří. Ty jsi měl vždycky starší kamarády, pana Šorma, Bejblíka, Schindlera, asi proto, že jsi postrádal tátu. Mamince nechybělo moc do sedmdesátky, seděla zabořená v křesle a vyprávěla mi svůj dnešní sen. Představ si, chlapče, že jsem reprezentovala Československou republiku ve skoku dalekém. Všechno bylo jako v televizi, plné tribuny, vlajky vlály a na čestném místě uprostřed dychtivých diváků seděl pan prezident. Měla jsem tričko se státním znakem i trenýrky a nic mi vlastně nepřipadalo divné. Před sebou jsem viděla červenou tartanovou dráhu i pískové doskočiště. Cítila jsem velikou zodpovědnost a vzrušení z té pocty reprezentovat. Věděla jsem, že za chvíli dojde na mne. A teprve teď jsem si uvědomila, že vůbec nevím, jak se to dělá, že neumím skákat, že jsem to nikdy nedělala. Styděla jsem se před panem prezidentem, ani nevím, který to byl, to víš, zažila jsem jich tolik. Rozběhla jsem se a skočila metr před sebe. Hrůzou jsem se probudila a hodnou chvíli trvalo, než jsem zaplašila tu noční můru. Vždyť já byla celý život nemocná a ani na tělocvik jsem nikdy nesměla. A teď tenhle sen? Možná, že se mi opravdu celý život stýskalo po troše slávy a pozornosti. Ale to selhání před plnými tribunami, to ti teda řeknu. A víš, chlapče, že bych si dala cigaretku? No jedna přece neuškodí. Co vlastně jsou naše sny? Ranní sněžení vystřídalo chladivé slunko a voda teď crčí mezi flákanci sněhu a smutnou loňskou trávou. Kosy bloumají při okraji cest a tu a tam něco uloví. Kdyby nebylo výčitek zlenosti, kterými se častují, byl bych teď ve stavu milosti. Chce se mi dívat se a nikam nechvátat a chce se mi to stejně mocně, jako se mi chtívalo jiných vášní. Chce se mi mít čas. Mít ho jen pro sebe a užívat ho jako drogu. A něco nového se v té hloubce poklidu klube. Chce se mi zkusit, co mě pokoušelo a nesměle na mě dotíralo už dávno. Chce se mi vyprávět. Přitom tuším to nebezpečí návratů. Vím o nebezpečí vzpomínek, ale chce se mi je přivolávat. Snad proto, že mnohé prožité uplynulo bez laskavé chvíle pochopení. Teprve ve vzpomínce, jako bych tu dávnou skutečnost zažil. Navíc vzpomínky nemají mnohdy s pravdou moc společného. Kupí se mi v hlavě, v podivných drůzách a ještě těsně před vyslovením nemají pevný tvar a poentu. Jsou jakýmisi lákadly lepem na ptáky. Sedněte si a přilepte se a pobuďte. Dojde k setkání, ke kterým nedošlo, ale mohlo či mělo dojít. Stane se svět, který se nestal, ale mohl se stát. Zrodí se lásky, které se minuly. Sejdou se dávno mrtví s živými. Prostor pro vzpomínky je ničím neomezen. Vládnu tady já a nálada dnešního jitra. Větrná přeháníka i studené nohy mě teď ovlivňují víc než jakákoliv pravidla. Tak se mi vlastně pod rukama rodí skutečnost, ve které nechci být sám. Přichází maminka a přátelé a setkávají se. Spojují nespojitelné. Vytvářím životní proud stejně autenticky jako ten minulý. Podržet paprsky dojmů. Obraz mého městečka není plánem na výstavbu ani nápravu. Moji souputníci vyrůstají z mlh a přece jsou pevně vestavěni do našich rovin. I moje vzteky jsou trochu legrační, protože se nestaly tehdy, ale až teď, kdy se už dávno nevstekám. A možná cítím naléhavou povinnost přivolat mezi živé ty, kteří odešli a nestačili vyřknout pozdrav ani rozloučení. Jsem s nimi a oni se hlásí o slovo. Je bez nich pusto. A život, ten, co ještě bolí a studí, je bez nich prázdný. Tak si vymýšlím. A jen jako alibi předstírám, že se vrací úryvky života, který je pryč. Jaké pak vzpomínání? Je to teď? A dřív to nebylo. Vím, že to k ničemu není, ale dívám se na útlý stromek a jsem zase s ním v dílně pana Davida ve Štěchovicích. Tam měli naroubované jedle jeřáby. Koupil jsem si jich asi 10 a nasázel je kolem našeho domku. Všechny uschly. Jen jeden zůstal. Dívám se na něj okny svého pokojíku, tenoučký kmínek. Zdálo se mi hezké posadit ho mezi lípy v aleji a on se snaží. Starý keramik, který mi ukazoval pec a dílnu s modře malovaným zbožím, je dávno v pánu. Jeřábek stojí, na jaře kvete, v podzimu svítí perlovou nádherou a ještě se s ním setkám jako s kompotem kolem Vánoc. Teď je odraný od větru, holý až zima a trošku ubohý, ale věřím mu a přátelím se s ním. Myslím na hrnčíře a jeho šedý hrneček. Tmavě modrý kobalt na světlé glazůře. Kdyby tady nebyl ten jedlý jeřáb, asi bych zapomněl. Vzpomenu si vždycky, když projíždím Vysočinou a mám rád fotografie, kde sněžným odleskem kýče rudě svítí jeřáby. Vzpomínky. Jedna vyvolává druhou a vlastně souvisejí s něčím úplně jiným.

Chtěl bych být písničkou, kterou si dítě zpívá. Chtěl bych být studánkou, níž vody neubývá. Chtěl bych být